0: Taková byla symfonie E-dur od Josefa Suka ve stvárnění České filharmonie, se kterou dílo svého času nastudoval Václav Neumann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Společnost nám teď chvíli bude dělat The Concord Ensemble. Vokální soubor zaměřený na provozování renesanční a barokní hudby, který na sebe upozornil těžbou skladeb z latinskoamerických koloniálních rukopisů a španělských kancionálů. Poslechneme si v podání jeho členů skladby Matea Fleči, Cristobala de Morales a Juana Vasqueze.

podání členů souboru Concord doznělo několik skladeb autorů hispánské provenience, konkrétně Matea Fleči, Cristobala de Morales a Juana Vasquéze. Posuneme se trochu v čase, ale pořád zůstaneme v té minulosti, ve které hudba platila za ušlechtilou zábavu, a poslechneme si symfonii F-dur od Josefa Myslivečka. Uměleckým vedoucím souboru Concerto Köln je Werner Erhardt.

Symfonii F dur od Josefa Myslivečka hráli členové souboru Concerto Köln s uměleckým vedoucím Wernerem Erhardem. Antoine de Loyer byl francouzský skladatel, který započal svou profesní dráhu jako člen královské stráže ve Versailles, ale v revolučních časech konce 18. století byl nucen emigrovat a na delší čas se usadil nejprve v Hamburku a potom dokonce až v Petrohradě. Nakonec se mohl do své vlasti vrátit a jeho životní osudy jsou dosti barvité. Pro nás je v tuto chvíli důležité, že ve svém skladatelském odkazu zanechal mnoho skladeb pro kytaru a my si teď jednu z nich poslechneme. Je to koncertantní duo pro dvě kytary, psáno v tónině C-dur a je to druhé ze tří koncertantních duet Opus 31. Hraje Heinrich Albert Duo, pojmenované po skladateli a kytaristovi přelomu 19. a 20. století. Tvoří ho Joachim Schrader a Jan Erler.

Joachim Schrader a Jan Erler, dva hráči na kytaru, kteří vystupují společně jako Heinrich Albert Duo, přednesli koncertantní duo C-dur pro dvě kytary číslo 2 z opusu 31 od Antoana de Loyer. V roce 1927 byl Ottorino Respighi pozván do Jižní Ameriky, včetně Brazílie, aby tam dirigoval sérii koncertů vlastní hudby. Přišlo mu obtížné komunikovat s orchestry, které jsou zvyklé hrát jen operu a zarzuelu, ale dal to a pozvali ho znovu a dokonce ho požádali, aby složil brazilskou svitu a oddirigoval ji. Takže to udělal, původně to mělo být 5 vět, ale stihl jen 3, a ty jsou Tropická noc, Butantan, to je čtvrť v São Paulo, kde skladatele ohromilo, ne úplně v pozitivním smyslu, laboratorní zařízení specializované na sběr hadího jedu. A třetí část má titul Canzone e Danza, inspirována pouličním festivalem, kde se zpívá a tančí. Skladbě dal titul Brazilské imprese, tak to ji pojednal Dalaský symfonický orchestr pod vedením Eduarda Maty.

Brazilské imprese od Otorina Respighiho podbarvily letní čas vysílání stanice D-dur. Dalaský symfonický orchestr řídil Eduardo Mata. K závěru tohoto D-durového bloku nás doprovodí hudba Ferdinanda Riese, přítele, žáka a tajemníka Ludwiga van Beethovena. Těžiště jeho hudby spočívalo v oboru smyčcového kvartetu, respektive v jeho odkazu je tento žánr zastoupen nejvíc, stylově kotvil na pomezí klasicismu a romantismu.

Vyslechli jsme sonátu pro klarinet a klavír opus 29 od Ferdinanda Riese, hráli Dieter Klecker a Tomáš Ruiz. Hudbu pro uplynulé 4 hodiny vybírala Vanda Dobrovská, čímž se s vámi zároveň také loučím a přeji příjemný další čas, možná, a já dodávám pokud možno ve společnosti naší digitální stanice D-Dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V minulém Dakápu jsme probírali předehry a uvertýry a snad si vzpomenete, že jedna předehra byla od Bacha. Byla to součást jeho orchestrální svity, skladby, která s výjimkou oné předehry sloužila k doprovodu tance. Barokní svity měly ustálené pořadí vět, které bylo dáno potřebami tanečníků, nikoli citem skladatele. Z toho důvodu se při poslechu barokních svit, odpusťte mi tu otevřenost, často poněkud nudíme. Největším problémem je takzvaná důsledná tonální centralizace. Celá svita je napsána v jedné tónině. Hudba musí být jednoduchá, takže nepřipouští nějaké odvážnější harmonické výlety, modulace, chromatiku. První tanec začne v C-dur, ve střední části na chvíli vybočí do G-dur, ale pak honem zpátky do C. A tak je to od začátku do konce.

Na začátku jsem se dopustil poněkud generalizujících tvrzení. Samozřejmě, že při svitách těch největších barokních mistrů se nenudíme. Telemann, Händel, Bach sice dodržují zákon o tonální centralizaci, ale vyžívají se například v rytmu. Přesouváním akcentů, opakováním figur, které se nekryjí s taktovými čarami, dosahují různých mateníkových efektů. Vlastně mi není úplně jasné, jak se na takovou hudbu mohlo tančit. Ale možná, že to byl takový vtip k pobavení tanečníků, kterým se museli nutně plést nohy. Třeba ve finále Bachovy čtvrté svity.

Pokud se skladatel nedohodl se svým šlechticem a on se svými hosty jinak, měla barokní svita jasný program. Bach ho přesně dodržuje ve francouzských svitách a partitách pro čembalo. Po předehře nebo preludiu nastupují tanečníci na parket a tančí Alman, čili německý tanec v sudém taktu, který vždy začíná před taktím.

Dalším povinným tancem je sarabanda, pocházející ze Španělska. Je to vážný, až skoro těžkopádný tanec s typickým tečkovaným třídobým rytmem.

Následuje tanec, tak říkajíc ve volném stylu. Skladatel měl možnost vybrat si mezi menuetem, gavotou, buré a dalšími. Nejčastější byl menuet. Často se v programu setkáme s označením menuet římská 1 a menuet římská 2. Jsou to jakoby dva menuety za sebou, přičemž poté se ten první ještě zopakuje. Jinak řečeno, je to menuet s triem ve formě ABA.

Poslední částí barokní svity je žiga. Pochází ze Skotska, je rychlá, hravá, vždy třídobá a obvykle polyfonní. Je často komponována jako jednodušší, ale o to rychlejší fuga s různými kontrapunktickými vymyšlenostmi.

Po takovém sledu tanců bylo osazenstvo dostatečně unavené, aby šlo odpočívat, popíjet a laškovat. Orchestr či solista však pokračovali v hudební produkci, například nějakého instrumentálního koncertu. Barokních svit byly napsány stovky, ale jen málo které z nich přežily zkoušku ohněm, kdy při nich publikum přestalo tančit a začalo jen poslouchat. K tomu tato dílka rozhodně nejsou určena. Jen několik autorů obstálo. Samozřejmě Bach a jeho sólové svity pro čembalo, housle, violončelo a čtyři úžasné orchestrální svity. Dále Händel, Telemann. Ale také Jan Dismas Zelenka. V jeho katalogu sice žádnou skladbu s názvem Svita nenajdeme, za to pět kapričí, skladeb, které mají všechny parametry volněji koncipovaných tanečních svit. Při některých částech bych rozhodně tančit nedokázal, zcela by mě zaměstnal samotný poslech.

Půjdete-li dnes na koncert běžného komorního orchestru, jen málo kdy se v programu setkáte s barokní svitou. Tu už většinou orchestry přenechávají souborům specializovaným na barokní hudbu. V klasicismu se svity téměř nepsaly, vrátili se k ním až romantici. Těžko bychom formulovali nějaká pravidla. Snad jen se předpokládá, že svita bude mít alespoň 4 části a bude poněkud odlehčenější než symfonie nebo sonáta. Taneční ráz téměř zcela zmizel, ze svity se stala koncertní skladba. Ale jedna z nejčastěji hraných svit, Dvořákova česká svita, připomíná roztančenost barokních časů, jen všechny ty almány a kurány nahrazuje českou polkou a furiantem.

Velká kapitola světových dějin začala v okamžiku, kdy skladatelé začali šetřit silami a uvědomili si, že bude výhodné, když ze svých velkých dramatických děl, jako jsou opery a balety, vyberou některé části a udělají z nich orchestrální svity. Také se svitou dá zhodnotit scénická hudba, jak to udělal Grieg v Peer Gyntovi. Hudba se tak zužitkuje dvakrát a na koncertním pódiu bude mít víc příležitostí k provedení než na jevišti. Někdy dokonce vyrobí svitu z opery či baletu jiný autor. Pro nás v rozhlase to má ještě další význam. Balet a opera jsou hudebně dramatická díla, za jejichž uvedení se musí platit mnohem větší poplatky než za hudbu orchestrální. A tak vám můžeme na Vltavě mnohem snadněji pustit svitu z Lišky Bystroušky, než Lišku Bystroušku samotnou. Závěr Da Capa však svěříme Maxu Régrovi, který dokázal, že svita i s jejími barokními pravidly je kompatibilní s romantickým hudebním uvažováním. Je to kouzelná syntéza všech možných slohů a končí báječnou fugou, na kterou by se možná i dobře tancovalo.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Johann Sebastian Bach, Sinfonia z kantáty Wir müssen durch viel Trübsal. Akademiu Byzantínu řídí Ottavio Dantone.

Gioachino Rossini a Lazebník sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor metropolitní opery, hraje orchestr metropolitní opery.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V březnu roku 1874 se v Prozatímním divadle v Praze konala slavná premiéra další z oper Bedřicha Smetany. Jeho komická opera o dvou dějstvích Dvě vdovy byla inspirovaná francouzskou konverzační a situační komedií. S rozechvěním očekával 50-letý kapelník Smetana reakci publika, v němž byla vedle ctitelů jeho hudby i řada jeho odpůrců. Poté, co se ten večer na jevišti dohrál příběh energické Karolíny a křehké tiché Anešky, sestřenic a vdov, z nichž prvá vládne pevnou rukou na statku a druhá svádí vnitřní boj o lásku milovaného Ladislava, strhly se obrovské ovace. Smetana, který sám dirigoval, byl dojat nadšeným přijetím díla. Tak třeba právě s představou tohoto slavného prvního provedení si teď poslechněme předehru k opeře Dvě vdovy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jaroslav Kizlink.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Johann Josef Fuchs, Rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etíd. Toto je jedna z nich. Etída číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Na sklonku svého mladého života se Mozart potěšil úspěchem své opery Kouzelná flétna. Jejíž premiéru od čembala sám řídil v divadle na Vídeňce a libretista Schikaneder zpíval komickou roli Papagena. 30. září byla premiéra, 5. prosince už Mozart nebyl mezi živými. Opera je pro svůj námět, tajemné zednářské symboly i fakt, že Mozart krátce na to skonal, opředena mnoha dohady i mýty. Je to pestrá směsice prvků lidové frašky, kouzelného i pohádkového divadla a hry o zasvěcení. Onu komickou polohu zde zastupuje zejména ptáčník Papageno, doprovázející věrně prince Tamína, ale zároveň sám toužící po lásce, pohodné ženušce. A když ji konečně najde, Papagenu, nejprve nesměle, koktavě a poté šťastně zpívají o své lásce a těší se na mnoho malých Papagenů a Papagenek. Velmi efektní a oblíbený duet ze závěru druhého dějství nám zaspívají Thomas Kvasthoff a Montserrat Caballé. Rozhlasový symfonický orchestr Kaiserslautern řídí José Collado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jean-Philippe Rameau, Lecky Klopp, Rondo ze svity pro čembalo D-dur. Hraje William Christie.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého vlámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla. Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candide, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candide je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Stavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je pětihlasé, v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

Wolfgang Amadeus Mozart. Druhá věta ze symfonie číslo 16 C-dur, Kechlův seznam 128. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Výšek. Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem. Johann Sebastian Bach a smuteční moteto o Jesu Christ, Meins Lebenslicht. Zpívá Monteverdi Choir, řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Přejeme dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Poslanci dnes budou pokračovat v projednávání novely stavebního zákona. Hasiči nadále zasahují u požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Filmový festival v Karlových Varech přivítá herce Jeffreyho Wrighta. A čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29. Návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku, dnes budou znovu projednávat poslanci ve třetím čtení. Podle části opozice jde například na ruku velkým developerům. Usnadní výstavbu velkých bytových projektů nad 10 000 metrů čtverečních. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekla.
4: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
3: Zákon má být účinný od roku 2028. Podle kritiků ale není na změny připravená například počítačová infrastruktura, včetně kyberbezpečnosti. Na požár budovy 34 v baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Ti především monitorovali okolí, aby se oheň dále nešířil. Celou dobu byl na místě taky velitel zásahu. Další postup popisuje mluvčí hasičů David Martinec.
5: Ráno by tam měla být schůzka se zástupci jak města, tak se statikem a podobně a bude se rozhodovat vlastně o dalším postupu.
3: Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech znovu uvede film Basquiat. Právě s ním navštívil filmový festival už v 90. letech.
6: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Později stvárnil třeba agenta CIA ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga. Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesa Andersona. Hraje v jeho filmech jako francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun nebo Asteroid City. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy nebo Zlatý Globus. V Karlových Varech převezme cenu prezidenta. Lucie Pávová, Český rozhlas.
3: V Boskovicích pokračuje 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Až do neděle nabídne koncerty různých žánrů, divadelní představení nebo promítání filmů. Pořadatelé se snaží o propojení současného umění s historií a součástí programu jsou proto i prohlídky města nebo příběhy z 20. století. Festival zavede návštěvníky do různých částí Boskovic, jak doplňuje mluvčí Michaela Jurenová.
7: V Panském dvoře, kde bude hlavní hudební scéna, v zámeckém skleníku, kde se tradičně konají koncerty zaměřené na jazz a blues, v synagoze, v evangelickém kostele, divadla budou zase na Palouku u Hradu a nově letos i v Sokolovně.
8: Počasí.
3: Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Příjemné páteční ráno, dnes už tedy 10. červencové v řadě. Některé věci bereme jako takovou samozřejmou součást našeho života. Přecházíme přes ně, opakujeme je každý den a často si potom ani neuvědomíme, jaké příběhy, symboly anebo emoce v sobě nesou. Stačí se ale třeba na chvíli zastavit a nakonec se obyčejnost promění v něco výjimečného. A tak se dnes společně podíváme na jedno slavné číselné tajemství, které je už téměř 7 století spojováno se stavbou Karlova mostu. A taky na zdánlivě nenápadné pohyby všedního dne, ze kterých se v Českých Budějovicích nakonec rodí taneční inscenace. A tak vám přejeme za celý dnešní ranní tým nevšední páteční ráno.
1: A taky dobrý poslech nejenom Bohuslava Martinů, Karla Filipa, Emanuela Bacha, a taky Otakara Ostrčila. Na úvod pianista Ivo Kahánek, valčíky pro klavír Antonína Dvořáka.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Pianista Ivo Kahánek, část z Valčíků pro klavír, opus 54 Antonína Dvořáka.
1: A první tip z kultury. Právě dnes na Hradě Zvíkov začíná letošní zvíkovské divadelní léto. První večer festivalu, ten bude od 21 hodin patřit komedii Klíče na neděli v podání divadelního spolku Práchyňská scéna z Písku. Nádvoří Královského paláce se promění v jeviště a historické zdi potom vytvoří kulisu, kterou asi žádné kamenné divadlo nenabídne.
0: Program bude pokračovat i o víkendu. V sobotu odpoledne se mohou těšit děti na pohádku a večer se znovu hrají Klíče na neděli.
1: V dalších týdnech nabídne zvíkovské divadelní léto Gogolovu ženitbu, pohádku Zvíkovský rarášek, komedii Oscar pro Emily a nebo legendární dívčí válku.
0: Odpolední představení se konají v Hradním parku, večerní potom na nádvoří Královského paláce.

0: Jana Vlachová, Mikael Eriksson, první část Dua pro housla a violončelo číslo 2 a Bohuslav Martinů na Vltavě.
1: Kolik asi podob má takový tanec a kolik gest se kolem nás odehrává každý den? I na tyhle otázky si odpovídali tanečníci a performeři při vytváření projektu Ztracené pohyby od uskupení Temporary Collective.
0: Najdete ho v Českých Budějovicích. V premiéře se divákům představí už tento víkend.
2: Skupinka, která není na jevišti, sedí u toho deštníku, že tam vytvoříme ten obraz, který včera tak jako náhodou vyšel. Možná si to pojďme říct v tom prostoru, pojďte tam.
3: Tělocvična základní školy Oskara Nedbala v Českých Budějovicích se na několik dnů proměnila na divadelní prkna. Divákům se tam představí nejenom profesionální performeři, ale hlavně děti a dospívající tanečníci z Českých Budějovic a okolí. Nápad na vytvoření projektu Ztracené pohyby vznikl už před 2 lety.
4: Když jsme právě uvažovali o tom, že budeme pracovat s mládeží, která tady na internetu tráví docela dost času, tak jsme si řekli, že se budeme soustředit na to, co nás obklopuje. Když jedeme třeba v tramvaji a jsme připoutáni k těm telefonům, že bychom zkusili ty telefony dát pryč a naopak tu inspiraci si vzít z reality.
3: Vysvětluje režisérka projektu Petra Tejnorová. Choreografii společně od ledna letošního roku vytvářeli přímo vystupující tanečníci. Inspirací pro ně byly každodenní gesta a obyčejné situace.
4: Buď se to napsalo na papír jako takovej zachycený moment, nebo to někdo natočil, nebo to někdo vyfotil a na základě toho jsme si vlastně povídali, co to zachytili a jak by se to dalo převést nebo stvárnit vlastně jakoby s pohybem. A začali jsme vnímat takový univerzální pohyby a principy. No a můžete si to představit, že vlastně vytváříme takovou společnou koláž, která je tady z těch střípků, kdy každý něco vlastně přinese.
3: Váš projekt je takzvaně site specific, což znamená, že se odehrává na místě, které ale primárně není určené pro umělecká vystoupení. My jsme teď konkrétně ve sportovní tělocvičně, tak jak vás napadlo využít právě tenhle prostor?
4: Tak úplně od začátku všichni máme takový negativní třeba vzpomínky na tělocvik a je to vlastně naše první zkušenost jako s nějakým pohybem nebo vnímání kolektivních her, takže nám přišlo jako super přepsat tuhle zkušenost, takže je to vlastně i pro kohokoliv, kdo má třeba vzpomínky tady na tu tělocvičnu, tak by se mohl podívat, jak se dá přepsat tahle zkušenost, že doopravdy to nemusí být jenom jakoby traumata, který si z toho jakoby nesete.
3: Dohromady se při vystoupení představí 22 performerů, kteří ve svém projevu propojí současný tanec se světem dospívajících. Jednou z tanečnic je i Karen Šléglová.
5: V rámci projektu jsme nosili různý jakoby záznamy, co jsme si všimli jakoby na ulici nebo prostě ve svých běžných životech. Pak jsem si všímala i jakoby věcí třeba jako vůně nebo zvuky a vlastně přemýšlela jsem nad tím, jak by se daly zaznamenat ty, protože mě vlastně hrozně štvalo, že nevidím pohyb té vůně nebo tak. A to mě vlastně hrozně zajímalo, jak by to vlastně vypadalo.
3: Projekt Ztracené pohyby od uskupení Temporary Collective divákům přiblíží, co všechno v běžném životě může být tanec. Jako součást festivalu Jižní sféra se v Českých Budějovicích představí 11., 12. a 13. července. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Červenec patří létu a festivalovým zážitkům.
1: Sledujte s Vltavou dění v Karlových Varech a na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
0: Nebo letní slavnosti staré hudby a divadelní Jiráskův Hronov.
1: Rozhovory, reportáže i kritické reflexe ve vysílání i na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Karl Philipp Emanuel Bach, Akademie für Alte Musik Berlin a část Symfonie pro smyčcové nástroje.
1: A naše další pozvánka je na výstavu Itálie očima 12 fotografů a půl století společenských proměn. Nová výstava Italského kulturního institutu v Praze představuje snímky, které zachycují proměnu země od 50. let minulého století až do začátku nového milénia.
0: České publikum má taky jedinečnou možnost si prohlédnout díla ze sbírek Turínské galerie moderního a současného umění.
2: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho, který je stále naživu. Je mu 100 let. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech. Na jihu, v regionu Emílii, v deltě řeky Pádu. Byl to také velmi experimentální fotograf.
3: Říká kurátor výstavy Riccardo Passoni, který přechází mezi jednotlivými zarámovanými fotografiemi pověšenými na bílých zdech a zastavuje se u černobílého snímku zobrazujícího potrhané nástěnné plakáty.
2: Je to způsob, jak nahlédnout nejen do oficiálního způsobu života v Itálii, ale také do běžného života a dokonce i do chudých životních podmínek té doby. V té době šlo o nejnovější fotografický směr.
3: Fotografie jsou rozmístěné ve třech místnostech. Ústřední část výstavy tvoří barokní kaple.
2: Je to velmi významná sbírka. Sice ne nějak obrovská, ale velmi kvalitní sbírka fotografií. Najdete zde výběr 58 fotografií od 12 fotografů, pohybujících se na pomezí nového realismu, abstrakce, neformální fotografie a také nového způsobu vnímání krajiny a člověka. Vždy v italském prostředí, v italském světě.
3: Podle ředitelky Italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba 1A4 od fotografa Gianniho Berenga Gardina, který zachycuje líbající se pár.
4: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného. A on takové fotografie pořizoval na různých místech a v různých situacích. Jsem velmi zvědavá, zda tento snímek zaujme i české publikum. Je ale třeba vysvětlit, co se za ním skrývá. Že nejde o dva lidi, kteří tam záměrně pozují, ale že byli opravdu jen zachyceni v daném okamžiku.
3: Výstava bude v Italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Vltavu, jste s námi také v páteční ráno 10. července a teď nám hrál Nicola Conte svou skladbu s názvem Impulso. 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do které mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměrovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí. Vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Několik tisíc lidí večer demonstrovalo v maďarské Budapešti proti snaze nové tamní vlády odvolat prezidenta Tamáše Šujoka. Protest svolala strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána. Reaguje tak na návrh ústavní změny, která by umožnila hlavu státu odvolat. Tamáš Šujok několikrát řekl, že se sám mandátu nevzdá. Současný předseda vlády Petr Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. První český kvantový počítač začal fungovat v Ostravě. Stroj umístěný v Národním superpočítačovém centru dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Sloužit může například při léčbě mozkových onemocnění. Odborníci ho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď se jim hlásí už několik zájemců o využití. A čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území bude až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přidáváme kulturní tipy, je před námi nejenom pátek, ale taky celý víkend. Pokračuje stále Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Juliette Binoche uvede svůj film ve velkém sále Termálu a je to snímek Tři barvy modrá.
2: Na festivalu Taneční Lipnice se objeví nové představení Václava Kuneše s názvem Smoke and Mirrors, které propojuje solo italské tanečnice Francesky Ami Amante a flamenco kytaru hudebníka Filipa Zubáka.
1: Kroměřížská galerie Pekelné sáně představí hned tři nové výstavy Richarda Štipla, Svetlany Fialové a Evy Macekové.
2: Výstavu s názvem V krajinu tichou kráčí sen připravila litoměřická galerie Gotické dvojče.
1: Zajímavé to bude v prostorách budovy pivovaru v Kralupech nad Vltavou, kde vystaví v tamních galerijních prostorách Lunety Mikuláše Alše.
2: V Poděbradech začíná dvoudenní festival Barvy léta a České Budějovice například hostí festival brazilské kultury.

0: 500 minut.
1: Je 5 hodin ráno a Karlův most se právě přesunul do 14. století. Vyrazila na něj družina vedená císařem Karlem IV. Podívat se na průvod přišla i paní Anna z Prahy.
2: Strašně jsme to chtěli vidět, když jsme koukali, jako kolik století už vlastně ten most stojí. A ty rána jsou krásný tady.
1: Průvod vyšel z malé strany směrem ke Křižovnickému náměstí. V historickém oděvu se do něj zapojila i Jana Počtová.
3: Historie je důležitá pro každého. Kdo nezná historii, musí ji opakovat. Je nevzdělaný a neumí žít mezi lidmi.
4: Vivat Karolus imperátor!
1: Krátce po 17:30 dorazil průvod před muzeum Karlova mostu, aby mohl císař poklepat základní kámen. Karla IV. Stvárnil historik umění Miroslav Smaha.
5: Je to pro mě skutečně stresující, protože mi na tom hodně osobně záleží. Karel IV. Je můj veliký životní vzor.
1: Co byste popřál Karlovu mostu do dalších let?
5: Aby tady stál na věky, protože spojuje pražská města a připomíná naši velikou minulost, na kterou já osobně, a určitě nejsem sám, jsem hluboce hrdý.
1: Položení základního kamene organizátoři slaví k 9.7. roku 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum totiž vytváří řadu lichých čísel. Přibližuje převozník pražský a ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
6: Toho matematického astronomického data 13579751 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
1: Původně na tomto místě stával Judikin most, který strhli povodně, dodává Bergman.
6: Karel IV. Rozhodl, že bude most opraven pouze provizorně, a to dřevěným mostem. My víme, že Karlův most nebyl dostaven před rokem 1411, ale v jisté formě už byl použitelný, protože například pohřební průvod po smrti Karla IV. Procházel právě přes ještě nedostavený Karlův most.
1: Lidé asi znají tu legendu, že se do Malty v Karlově mostě přidávaly vajíčka. Kde se tahle legenda vzala?
6: Tak musíme jako říci, že legenda je to, že obyvatele Velvar na stavbu Karlova mostu přivezli vajíčka natvrdo, ale to, že v Maltách Karlovo mostu vajíčka byla, je nesporný fakt, a my jsme udělali poměrně zevrubnou a pečlivou expertízu.
1: Na tom, jestli jsou v Maltě Karlova mostu vajíčka, se ale odborníci neshodují. V roce 2010 to vyvrátili vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.

0: Harry Connick Jr. v nahrávce z roku 2019 a album True Love v 6 hodin a 44 minut.
1: A máme pro vás pozvánku k poslechu, je na neděli od 11 hodin. Příběh o střetu dvou skladatelů, o neskrotném talentu a také touze umlčet boží hlas. Tohle je hra Petra Šefra Amadeus. Často se objevuje i na českých jevištích.
0: Před 5 lety vznikla v režii Dimitrie Dudíka dvoudílná rozhlasová inscenace, kterou můžete na Vltavě poslouchat jako nedělní radioseriál. Tady je ukázka.
2: Duchové budoucnosti, přijďte, pojďte, pojďte dál, daj, daj, daj. Zavítejte do mého schátralého pokoje v této časné hodině pošmourného listopadu léta páně 1823 a staňte se mými zpovědníky. Přijďte a zůstaňte tu se mnou do svítání, jen do svítání. Ten, kdo záhy opustí tento svět, vás snažně prosí. Já vás potřebuji. Zoufale vás potřebuji. Duchové budoucnosti, stíny příštích věků. Vy, kdož se teprve budete učit zabít,

0: Možná jste poznali Martina Fingra. V rozhlasovém Amadeovi ještě účinkují Marek Lambora, Eliška Zbranková, Martin Písařík nebo třeba Václav Neužil.
1: První díl uvádíme v rámci letošního filmového léta na Vltavě v neděli v 11 hodin a k poslechu potom bude i v aplikaci Můj rozhlas.
0: A když už je řeč o Mozartovi, tak u nás na Vltavě v ranní mozaice nesmí chybět ani hudební ukázka.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na

0: Část strý pro lesní rohy Antonína Rejchy, Bedřich Telšar, Zdeněk Divoký a Zdeněk Telšar v ranní mozaice na Vltavě.
1: Před námi teď zamyšlení o tom, jak umění dokáže proměnit naše vnímání světa a pomoci nám překročit hranice čistě racionálního uvažování. Úvahu nabídne spisovatelka Magdalena Placová.
2: Během posledních veder byla Paříž vyčerpaná. Lidé s kruhy pod očima, bledí, spoří na slovo. Nějak přežívající, předstírající, že život jde dál, tiše oddychující ve stínu. Vedro však zároveň zostřuje vnímání, všimla jsem si, tedy pokud se nám podaří něco vnímat. Například v klimatizované galerii. Tři umělkyně, bezmála vrstevnice, se setkaly v Paříži a potom v mé hlavě. Už několik dní tam spolu pobývají, myslím, že se navzájem překvapují kouzly a lecos si přitom vymění. Poslouchám jejich šeptání a smích a nerozumím jim. Ale o rozumění tu nejde. Totiž o porozumění, ano, jistě, ale ne o rozum. Racionální mysl se svými klasifikacemi, strukturami a závěry si se světem těchto tří žen nemůže vědět rady. Jejich umění je v tom smyslu naprosto podvratné. Nejstarší z nich je malířka Leonora Carrington, narozená v roce 1917 v Anglii. Její retrospektiva probíhá v Musée du Luxembourg. Tou druhou je sochařka Alina Šapočníkov, narozená v Polsku roku 1926. A nejmladší je Fujiko Nakaja, narozená roku 1933 na ostrově Hokkaido. Ta jediná dosud žije. Její sochy z mlhy jsou, stejně jako díla Šapočníkov, součástí výstavy nazvané Světlo tma v pařížské Pinoltově sbírce. Leonora Carrington měla zkušenost se šílenstvím. Přenášela na plátna své znepokojující vize, které ji prý oslepovaly. Jsou to fragmenty snových světů, obydlených duchy, lidskými bytostmi a zvířaty a nejrůznějšími kombinacemi těch tří. Bošovské krajiny s průhledy do ráje, s řekami, jeskyněmi, pouštěmi a sopkami. Carrington, která bývá z nedostatku přesnější terminologie označována za surrealistku, vedle malování také psala. Například toto. Pokud jsem moje myšlenky, znamená to, že mohu být čímkoliv. Těstovinami, polévkou, nůžkami, leopardem, pintou piva a tak dál. Pokud jsem moje emoce, pak jsem láskou, nenávistí, podrážděním, nudou, štěstím, pýchou, bolestí, rozkoší. Pokud jsem moje tělo, jsem zárodečným plodem ženy, jež se proměňuje v každém okamžiku. A přece, jako každý na světě, toužím po jedné, jedinečné identitě. Ráda si představuji, že jsem semeno, které je třeba rozbít a nechat vyklíčit do něčeho velmi odlišného, než je to, co se teď jeví, do něčeho, co nedovedu uchopit ani v těch nejdivočejších představách. Alina Šapočníkov, která přežila Osvětim a Bergen-Belsen, byla takovým rozbitým semenem. Něco úplně nového z ní klíčilo, ale nestačilo dorůst, protože uprostřed své největší tvůrčí aktivity a úspěchu zemřela předčasně na rakovinu. Jejím opakujícím se motivem je lidské tělo, jeho zlomky, rozpadání, dotýkání, neúplnost, pronikání, multiplikace, transpozice. Lidská, ženská zkušenost života. Rty, prsa, pohlaví, rozkoš a bolest. Fujiko Nakaja si hraje s vodní mlhou v rozlehlé aréně staré obchodní burzy, kterou Pinoltova nadace proměnila v galerii a jeden z nejpříjemnějších prostorů v Paříži. Z rozpálené ulice se ocitneme v chladivém, hustém a vlhkém oblaku páry, což je velice příjemné. Ale teprve, když tyto pocity trochu odezní a uklidní se smích a cupitání vzrušených dětí, je možné opravdu se podat tomu, co tu mlha vytváří a my s ní. Chvílem je bílá samota úplná. Ani netušíme obrysy těl ostatních lidí, kterých je tu přece plno. Nevidíme ani světlo pronikající prosklenou kupolí. Jsme ztraceni a jen postupně se znovu nalézáme. To kmitání mezi vidím a nevidím, sem a nejsem, je vlastně uklidňující. Navozuje tichou atmosféru žasnutí. Lidé přestávají fotografovat a mávat na sebe a stojí jen tak zakleti do mlhy. Kennington, Šapočnikov a Nakaja se liší a doplňují způsobem, kterým nefascinuje. Vedou nás přes fragmentovanost k úplnosti, přes šílenství k jasnozřivosti, přes bolest k úlevě.
1: My jsme slyšeli dnešní zamyšlení spisovatelky Magdalény Placové, která nám přiblížila setkání tří žen, které spojuje odvaha překračovat úplně běžné hranice. No my za chviličku překročíme hranici 7. hodiny.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Koaliční rada se dnes bude mimo jiné zabývat pomocí Ukrajině. Už druhý mimořádně silný tajfun se během jednoho týdne blíží k Tajvanu. V Novém Boru začíná výstava prací vytvořených na Novém sklářském sympóziu. A čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Koaliční partneři budou dnes odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Členy hnutí SPD rozčílilo, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednání přesunul peníze právě na tuto iniciativu, díky které mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně na Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
4: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojit po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda, nic takového se nestalo, tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
3: Předseda motoristů ale na koaliční radu nedorazí, účastní se totiž zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě. Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
6: Ukrajina vyznaná Amerikou.
5: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Tajfun Báví, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tajvanu. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño.
7: Typhoon Bavi, it's huge. Over the past 10 years.
8: Lodě v přístavech pevně přivázané do formací v ulicích pytle s pískem proti vodě a pohotovost pro bezmála 40 000 vojáků, od kterých stát očekává okamžitou pomoc při záchranných pracích. Tak se připravuje Tchaj-wan. Meteorologové předpovídají, že v horských oblastech může napršet až metr vody, takže kromě záplav hrozí i masivní sesuvy půdy. Zatímco na druhé straně průlivu v čínské provincii Fujian ještě neskončily záchranné práce po tajfunu Maysak, který začátkem týdne zabil skoro 40 lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: V Novotný glas muzeu v Novém Boru na Českolipsku dnes v 17 hodin začne výstava prací účastníků nového sklářského sympózia Glass Jam 2026. Od minulého týdne se ho účastní 18 výtvarníků, designérů a dalších umělců. Lidé uvidí práce, které na sympóziu vytvořili, jak říká organizátorka Vanda Solík-Valihrachová.
9: To je vlastně propojení těch různých oborů, takže je to taky jamování v závěru spojený s tím sklem, že každý z těch různých umělců má jiný přístup. A jsem zvědavá, co vytvoří vlastně z toho skla, ke kterému oni nemají zase takový vztah a ten se tady naučí.
3: Výstava bude v Novém Boru přístupná do konce roku.
1: Počasí.
3: Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré páteční ráno, nic důležitého nezůstává beze změny. Proměňují se naše města, proměňuje se náš jazyk, čas od času se novým pohledem díváme i na osobnosti nebo díla, která jsme dlouho považovali za nedotknutelná. A právě schopnost vracet se k tomu, co známe a znovu o tom přemýšlet, je možná důvod, proč kultura zůstává stále živá. A tak se v následujících minutách podíváme do německého Bayreuthu, kde jubilejní už 150. ročník Wagnerovských slavností provází nejenom očekávání mimořádných hudebních zážitků, ale především debata o tom, jak se vyrovnat s problematickými kapitolami minulosti. Zamíříme i do Sobotky, která se už po 70. proměnila v místo, ve kterém se slaví čeština, literatura i radost ze slov. No ale projdeme se i po Václavském náměstí v Praze, tedy projdeme se prostorem, který se mění skoro nepřetržitě a který je taky věrným odrazem proměn celé společnosti. Budeme moc rádi, když se na tuhle cestu vydáte společně s námi.
2: A když budete poslouchat taky hudební výběr, ve kterém je Nick Drake, John Adams nebo Jan Dysma ze Zelenka. Na úvod Jan Křtitel Václav Kalivoda a Hof kapele Stuttgart. Přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jan Křtitel Václav Kalivoda na vlnách Českého rozhlasu Vltava v 7 hodin a 10 minut.
1: A následující minuty budou patřit pražskému Václavskému náměstí. To podrobně procházíme celý tento týden. Mimochodem Praha koupila budovu původního poštovního šekového úřadu na Václavském náměstí a do tohoto bankovního paláce plánuje přesunout část magistrátní agendy.
0: Co to přinese místu, které dnes funguje především jako turistická tepna? I na to se zaměří redaktorka Alena Rokosová.
1: Je tady další díl seriálu o proměně a potenciálu tohoto výjimečného veřejného prostoru.
2: Stojíme na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice před monumentálním neoklasicistním palácem, postaveným v letech 1925 až 1930 podle návrhu architekta Františka Rojta. V přízemí je salatérie a pekařství a fasádu zdobí logo Komerční banky. Dlouho už tu nebude. Budovu totiž za 3,5 miliardy korun koupilo hlavní město a plánuje do něj nejpozději do roku 2028 přesunout více než 1000 úředníků ze Škodova paláce v Jungmanově ulici.
3: To bude výrazný jako impuls pro život toho prostoru. Symbolicky na tom hlavním náměstí Prahy bude ta radnice, což mimochodem pro náměstí je typické, že na nich je radnice. Tady samozřejmě nikdy žádná nebyla, ona byla na Karlově náměstí, že to je. Ale důležité je, že ten objekt koupila Praha, to si myslím, že to je ohromná jako zásluha. Město si uvědomilo, že může tomu svému prostoru pomoci tím, že si prostě na něj přestěhuje úřad. Určitě je pár nižších tisíc lidí sem jako najednou začne chodit, který teď jako chodí do té Jungmanky. A to pomůže tomu Václaváku. To je geniální tah, protože samozřejmě, kde je magistrát, tam chodí lidi na úřad. Kam chodí na úřad, tak si venku koupí kafe, když tam čekají.
2: Myslí si architekt a urbanista Petr Kučera. A podobně to vnímá i Jakub Hendrich z Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
4: To bude vlastně významný pozitivní vstup do života toho náměstí, protože o to víc ho vlastně Pražané začnou užívat a vnímat ho, budou moci využívat to, co ten prostor začne nabízet, i právě třeba v návaznosti na doplnění tramvajové trati a zlepšení vlastně obsluhy.
2: Václavské náměstí je zkrátka živý organismus. Nemovitosti střídají majitele, domy se rekonstruují, bourají i znovu staví. Můžeme tu sledovat vývoj pražské architektury. Třeba dům ČKD na Můstku architektů Aleny a Jana Šrámkových, postavený v letech 1976 až 1983, byl první postmoderní stavbou Prahy a výrazně proměnil tvář tzv. Zlatého kříže. Podobně jako palác Euro z roku 2002, který zaplnil dlouholetou proluku a uzavřel severozápadní část náměstí.
3: Prosklený palác věží, který vytváří jakou symbolickou protiváhu paláci Koruna a společně s palácem Koruna vytváří jako nástup. Mimochodem, přes počáteční velký hejt ze strany všech zachránců staré architektury, dneska už po těch 20 letech je vysoce ceněn. Jako naopak velmi kontextuální, ale přitom odvážný vstup.
2: Nejnovější novostavbou je The Flow Building na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. V proskleném domě se zvlněnou fasádou sídlí kanceláře i prodejna fast fashion módy Primark. Budova stojí na místě zbouraného neorenesančního domu u Turků z roku 1880 architekta Josefa Šulce, později přestavěného podle návrhu Bohumíra Kozáka. Právě jeho demolice vyvolala odpor části odborné i laické veřejnosti a jednu z největších debat o podobě Václavského náměstí.
3: To byl poměrně kontroverzní nebo velmi sledovaný příběh. Já se teda přiznám, a to mám rád památky, jo, takže já jsem v tom trošku kacířský. Já chápu to, že prostě v tom městě, v tom hardwareu těch parcel, které jsou v jádru mimochodem středověké velmi často tady v Praze, tak se mění ty domy. Ten původní dům rozhodně jako byl pěkný, asi bych i řekl, že byl teda pěknější než ten současný, ale to, že byl zbourán, mě zase tak žíly netrhá. Jo, já si myslím, že ta architektura se měnit má. Konec konců Praha je na tom postavená, na tom Václaváku to jde vidět. Tady máte všechny slohy pohromadě, tady máte funkcionalismus na středověké parcele, hotel Juliš. Taky nelitujeme toho předchozího domu, co tam byl, a obdivujeme Juliš, jo, který památkově chráněný, a že tam předtím byl dům, který měl i gotické základy. Takže já se přiznám, že jako mě nevadí, že ten předchozí dům byl zbourán. Mě spíš jako mrzí, že nevznikla architektura na jeho místě, která by byla kvalitnější. Podle mě to je prostě poměrně tuctová architektura, ale na druhou stranu jsem rád, že tady zase je nějaká budova, která je prostě po roce 2023, nebo po roce 2000, že já si myslím, že je dobře, že ty domy se mění. A ano, nemusí se vždycky měnit za lepší, občas se mění i za horší, ale to je prostě svědectví doby, svědectví architektury. A řekněme si na rovinu, když se podíváme třeba, tak samozřejmě ne všechny domy na Václaváku jsou jako top. třeba nedávno opravený Grand Hotel Evropa, tak to je špičková architektura, vedle něj je hotel Meran, ale pak tam jsou dva domy z poloviny 19. století, klasicistní, naprosto obyčejný, jo. Ty stojí i na Smíchově, kdekoliv, ale zase dotvářejí tu pozoruhodnou mozaiku.
1: Václavské náměstí, to je živý organismus, nemovitosti střídají majitele, domy se rekonstruují, bourají se a taky se znovu staví. A nejenom na tyhle změny se zaměřila naše reportérka Alena Rokosová.
0: Co se děje na 70. ročníku Šrámkovy sobotky a co tento tradiční festival dává místním obyvatelům? I na to se zaměříme v reportáži za chvíli.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: orchestrální fanfára Johna Adamse a City of Birmingham Symphony Orchestra.
1: Sobotka. Teď patří všem, kdo mají rádi český jazyk a literaturu. Tamní Sokolovna se stala v uplynulých dnech divadelním jevištěm, z budovy spořitelny se ozývají jazykolamy a v lavicích základní školy sedí většinou dospělí.
0: Tradice festivalu Šrámkova Sobotka trvá už 70 let a reportáž tam natáčeli asistenti Dismanova rozhlasového dětského souboru.
2: Hlášení Soboteckého rozhlasu každý den představuje program Festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. Tématem letošního jubilejního 70. ročníku je hostina.
3: 70. Šrámkova Sobotka znamenala pro nás nějakou oslavu. Řekli jsme si, že to kulaté výročí je vlastně oslava a slaví se, že se lidé sejdou u nějakého společného stolu a spolu hodují. Ten festival vznikl z nadšení toho, že by se tady mělo něco v létě dít. A to něco by mělo připomínat Šrámka a jeho tradici, protože Šrámek v Sobotce trávil prázdniny každoročně.
4: Uvádí členka přípravného výboru Lada Blažejová. Na festival začátkem léta míří účastníci z celé republiky.
2: Navštěvují ho ale také místní ze Sobotky a blízkého okolí. Jednou z nich je prodavačka z pekárny na náměstí, která žije v nedalekých Markvarticích.
5: Já jsem ráda, že to tady funguje takhle a že už ten festival trvá takhle dlouho. Jo. Sice jsem v práci, vlastně celý týden, ale vždycky, každý rok si říkám alespoň jednu pořádnou akci.
4: V průběhu festivalu mají účastníci možnost navštěvovat festivalové dílny. Mohou se zabývat například hledáním vlastního hlasu, stand-upem, sborovým zpěvem nebo audiovizuálním překladem.
6: Dílny audiovizuálního překladu je představit překlad dabingu a titulků, ukázat jim, že tahle práce je ohromně zábavná, je ohromně kreativní.
2: Budoucí spisovatelé zase oceňují program o vydávání knih s šéfredaktorem nakladatelství Paseka Jakubem Sedláčkem.
7: Práce redaktora nebo redaktorky je poměrně rozsáhlá, není to jenom práce s rukopisem, ale obnáší ještě spoustu dalších činností.
4: Oblíbená je také dílna uměleckého přednesu.
8: Jak rozkrývat texty a jak se propojovat s autory a s obsahem. To mně přijde i to fatální. A kdyby se podařilo, jak ten obsah předávat lidem, kteří je budou poslouchat, tak to by bylo úplně perfektní.
4: Říká lektor, rozhlasový režisér Aleš Vrzák.
2: A zatímco dospělí se dozvídají, jak vydat knihu či pracovat se svým hlasem, na mladší účastníky čekají dílny pro děti. S tatínkem na festival už podruhé dorazil také 6letý David.
9: Děláme tady divadlo a prostě malujeme tady.
4: Program festivalu je žánrově pestrý. Tvoří jej scénická čtení, poslechové programy, přednášky, koncerty, promítání i divadelní představení.
2: Letos do Sobotecké Sokolovny zavítala již po několikáté divadelní společnost Geisler s Hofkomedianten. A v městském parku zase vystoupila kočovná divadelní družina Ductus Deferens.
10: Jste tady? Ano!
11: Pane!
10: Ne!
11: Pane! Ne!
4: Pevným bodem programu jsou také autorská čtení, kde se každý den představí jeden ze současných českých autorů. Mezi nimi také bohemista a anglista Jan Musil.
12: Už dlouho jsem nečetl na místě, kde by se sešlo tolik lidí. Je to vlastně v tom nejlepším slova smyslu velký literární festival, nakolik je malý.
2: Pozvání na diskuzi o výuce bohemistiky v zahraničí přijal také profesor české literatury a středoevropských kultur na pařížské Sorboně Xavier Galmiche. V rozhovoru uvedl, že i francouzským bohemistům je Šrámkova Sobotka známá.
13: To byl pojem jenom slovní, takže mám ohromnou radost, že jsem tady.
2: Festival Šrámkova Sobotka potrvá do sobotního večera. Luisa Marie Marešová,
4: František Souček, Český rozhlas.

0: Společnost nám dělal Danny Grisset v 7 hodin a 31 minut. Na řadě aktuální informace.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: O nové podobě stavebního zákona budou dnes znovu jednat poslanci. Ve středu se k hlasování nedostali ani po 4 hodinách. Vládní novela má zrychlit schvalování staveb, zjednodušit administrativu nebo centralizovat stavební řízení. Má usnadnit výstavbu velkých bytových domů. Podle opozice jde na ruku developerům. Přibylo k ní 130 pozměňovacích návrhů. V italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost, rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti v oblasti potravinového zabezpečení. Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve skupině je kromě Česka a Itálie taky Slovensko, Rakousko, Řecko, Chorvatsko a Slovinsko. Pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo i Maďarsko. Britská rocková kapela Rolling Stones vydává po 3 letech nové album. Deska s názvem Foreign Tanks je v pořadí jejich 25. Legendární Stones nahrávku oznámili už na začátku května. Na albu je například cover na píseň You Know I'm No Good, za kterou stojí zesnulá anglická písničkářka Amy Winehouse. A čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě přidáváme kulturní tipy. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech pokračuje. Juliette Binoche uvede ve velkém sále Termálu film Tři barvy modrá.
2: Právě dnes na Hradě Zvíkov začíná letošní Zvíkovské divadelní léto. První večer festivalu bude patřit od 21 hodin komedii Klíče na neděli v podání divadelního souboru Prácheňská scéna z Písku.
1: Na festivalu Taneční Lipnici se objeví nové představení Václava Kuneše s názvem Smoke and Mirrors. Propojuje soulu italské tanečnice Francesky Ami Amante a flamenco kytaru hudebníka Filipa Zubálka.
2: Kromě Říšská galerie Pekelné sáně představí tři nové výstavy Richarda Štipla, Světlany Fialové a Evy Macekové.
1: Výstavu s názvem V krajině tichou kráčí sen připravila litoměřická galerie Gotické dvojče.
2: Tip z Kralup nad Vltavou Lunety Mikuláše Alše vystaví v galerijních prostorách budovy pivovaru.
1: A ještě Poděbrady, tam začíná dvoudenní festival Barvy léta.

0: Jan Dismas Zelenka a sonáta pro dva hoboje fagot a baso continuo číslo 6. Druhou část hrál ansámbl Berlín Prague.
1: Už za dva týdny začne v německém Bayreuthu 150. ročník slavností Richarda Wagnera. Místo programu jubilejního ročníku, který bude patřit mezi vrcholy kulturního roku, se hlavně v médiích teď ale řeší historie.
0: Antisemitismus skládá

0: 70-letý právník, publicista, je to velmi známá osobnost v Německu, patří mezi ty intelektuály, má také své pořady v televizi, byl mimo jiné několik let místopředsedou ústřední rady židů v Německu, prostě je to významná figura. No a on měl mít přednášku o antisemitismu Wagnera, o vztazích rodiny nebo části rodinného klanu během nacismu nebo i po něm k představitelům tehdejší Třetí říše, včetně Adolfa Hitlera, také o osudu zavražděných nebo perzekvovaných hudebníků, umělců židovského původu. Akce sice v programu ještě nebyla, ani se neprodávaly vstupenky, nicméně byla zrušena, což lidově řečeno propálil německý list Süddeutsche Zeitung. Výkonný ředitel festivalu to zrušení akce vysvětlil tím, že on to měl být vzpomínkový koncert, včetně vlastně jako hudby, tak byl naplánován na 11. hodinu dopoledne a ve stejný den se, jak je zvykem, měl konat, se koná to zahájení festivalu, první opera, v 16 hodin téhož dne a nebylo možné vlastně připravit celé to festivalové divadlo na Zeleném vršku tak, aby odpovídalo tomu nejvyššímu stupni bezpečnosti. Ne, že by tam hrozilo nějaké ohrožení, ale prostě vy musíte jako organizátor zajistit ty prostory. Alespoň takhle to vysvětloval. Tady jenom moje osobní vsuvka, myslím si, že pořád to není úplně jasné, jak je možné, že se něco plánovalo, bylo v programu, nebylo a tak dále. Nicméně pan Friedman ostře kritizoval zrušení své přednášky, používal velmi silná slova, že je Zelený vršek kontaminován minulostí, připojili se pak s tou kritikou na vedení Bayreuthského festivalu politici, nejen v Bavorsku, i spolkový ministr pro kulturu a média Weimer. No, skandal ohromný. Katarina Wagnerová, umělecká ředitelka slavnosti, se Michelle Friedmanovi osobně omluvila s tím, že šlo v podstatě o spíš nějaký komunikační šum, chyby v plánování, v organizaci. Omluvu přijal a dostal nový termín. Jeho přednáška proběhne den po zahájení dopoledne 26. července v 10:30 a v rámci toho hudebního programu zazní mimo jiné Siegfriedova idyla od Richarda Wagnera, kterou bude dirigovat Semjon Byčkov. Původně měl být dirigentem tohoto vzpomínkového dopoledne nebo akce Christian Thielemann, který ale tím, že se to posunulo, tak vlastně z časových důvodů už mu to nevyhovuje. Vstupné bude dobrovolné a poputuje pro hudební centrum Keshet Eilon Music Center, což je centrum pro mladé izraelské hudebníky.
1: I když to Zito vypadá tak, že všechno nakonec dospělo do nějakého kompromisu a k relativně šťastnému konci. Tak jak tahle veliká kauza dopadá na slavnosti krátce před jejich zahájením?
0: Je to velmi nepříjemné, myslím si, že také zcela zbytečné. Vlastně vedení festivalu tomu mohlo předejít, skutečně nedává moc smysl, proč vůbec k něčemu takovému došlo. Evidentně ten, kdo to zrušil nebo špatně naplánoval, evidentně ani mezi sebou vlastně ty lidi nevěděli, kdo co dělá, kdo co ruší, tak vlastně silně, totálně podcenili ten politický dopad, rozměr. Není žádným tajemstvím, že zejména v Německu je téma antisemitismu mimořádně citlivé. Také dochází v posledních letech k nárůstu antisemitských činů a při například bavorské zemské vládě tam má i zmocněnce pro antisemitismus. Takže to se opravdu nepovedlo.
2: A podle vás se vyrovnal Zelený vršek dějiště Wagnerovských slavností v Bayreuthu s antisemitismem jejich zakladatele?
0: Já myslím, že Bayreuthu, respektive slavnostem Richarda Wagnera, bychom mohli historicky zejména vyčítat různé věci. Je dobré a také nutné vlastně mluvit o historii, připomínat ten kontext. Mohli bychom se v souvislosti s festivalem bavit o různých kontroverzích, ale i třeba v té umělecké rovině. Nicméně, myslím si, že v té novodobé poválečné historii festivalu minimálně posledních 20 let, kdy vlastně už je tam ta nová generace, prapravnučka Katarína Wagnerová, tak asi těžko bychom mohli vyčítat festivalu, že se nesnaží nějak zpracovat minulost, postavit se k tomu čelem. Možná naopak vlastně se někdy do toho festivalu až příliš, aniž bychom chtěli cokoliv zlehčovat, promítá právě tato debata. V Německu v podstatě není možné mluvit o Wagnerovi, aniž by tam byla přinejmenším zmínka o antisemitismu, o těch stínech historických, co se týče konkrétně i toho Bayreuthského festivalu. A ta konfrontace s tou minulostí probíhá na jevišti zcela bez debaty s tou temnou kapitolou. Už Wieland Wagner se distancoval nebo se rozešel s těmi germánskými prvky své tvorby a třeba s nacistickou minulostí z těch posledních let přímo na jevišti, na Zeleném vršku v tom festivalovém divadle zúčtovala nejedna inscenace Parsifal Christofa Schlingensiefa z roku 2004, jiný Parsifal od Stefana Herheima nebo mistři pěvci norimberští, kteří se hráli jaksi v kulisách norimberského soudního tribunálu. Katarině Wagnerové asi není co závidět v tomto směru, protože skutečně nese to těžké břemeno odpovědnosti za své předky a za to vyrovnávání se s historií.
1: Každopádně měla by vítězit především hudba. Slavnosti v Bayreuthu, tedy ve stínu debat o antisemitismu Richarda Wagnera. Tohle téma pro nás vybrala dnes ráno Zita Senková. Děkujeme.
0: Děkuji také. Naslyšenou.

0: Sergej Prokofjev, čtvrtá část z Roma a Julie v podání Filharmonického orchestru z Osla. Řídil Maris Jansons.
1: Vizitka. Dnes dopoledne bude patřit Michalu Pekárkovi, což je přední český zvukový mistr a hudební producent, který se ve filmovém průmyslu specializuje primárně na nahrávání, záznam a taky finální mix filmové hudby.
0: Na rozdíl od zvukařů, kteří nahrávají dialogy přímo na place nebo tvoří ruchy, se Michal Pekárek zaměřuje na to, jak bude filmová hudba znít v kině v kombinaci s orchestrem či elektronikou.
1: Na jeho práci pro film se budeme ptát ve vizitce. Poslouchejte na Vltavě po 10. dopoledne.

0: Kurt Moll zpíval s Mnichovským Rundfunk orchestrem a Ari Kašpara z prvního dějství opery Čarostřelec Karla Marie von Webera.
1: Protože se blížíme k 8. hodině, nejvyšší čas na poezii. Celý tento týden nám vybírá texty architekt, herec a spisovatel David Vávra a tentokrát představí svou vlastní báseň.
2: Básnění. Na závěr jsem si dovolil vybrat sám svůj báseň, protože jsem příležitostným básníkem a už asi přes 25 let, tak, ale vlastně i víc, možná i 50 let, tak obšťastňuji či trápím své přátelé různými příležitostními básněmi a toto je báseň, která byla napsána pro představení divadla Sklep Besídka, kterou jsem recitoval celý jeden rok a občas ji recituji ještě zpětně a je reakcí na to, že náš soused popisoval nepořádek své babičky na kredenci těmito čtyřmi slovy. Hádr, chléba, drdol, zuby, jakože vždycky ty vytvářejí ten nepořádek. A mně přišlo dobrý, že je to taková až jako rovnou výzva na verš, takže báseň se jmenuje Hádr, chléba, drdol, zuby. Náš soused říkal, jak na pořád ho svrbí, když na stole leží hádr, chléba, drdol, zuby. A jako by v tom kvartetu popsal mír i planetu. Hadr je hadr prostředník mezi zemí a vodou. Hadr je oboj živelník v rukách žen, něco jako zen, nemění se s módou. Hadr vždy zůstává, ba i státní vlajka. Hadr je hadr, pod rudým praporem v nebi lítá lajka. Drdol. V drdolu jsou vzpomínky starých matek. Drdol je ozdoba, co přináší svátek. Drdol je doktor z údolí, co zná lék na bol, co odbolí. Drdol jsou v kvartetu první housle. Drdol je drdol, bez něj vypadáš z pustle. Drdol se drdolí, drmolí vlastní slova, tu píseň drdolí nechtěj slyšet znova. Nakonec byli tu chleba a zuby. Ne, nebudou tě nudit, musíš jen zvykat a význam správně žvíkat. Kterak školu v Krušovicích zdobí nápis moudro zvící. Bůh dal zuby, dá taky chleba. A všechno, co k trávení je třeba jícen, kyseliny v břiše, pak klouzák, co opustí tě tiše. Zuby jsou počátek drcení, zuby ceníš při focení. Zuby jsou zuby, co čumějí ti z úst, když zuby nemáš, máš bez chleba půst. Tak vidíš, jak ty čtyři prosté věci popsali svět stručně. Žádné keci. Ať navěky tě ta slova na jazyku svrbí hádr, chleba, drdol, zuby.
1: Tady už snad není vůbec co dodat. David Vávra, výjimečný člověk, který dokáže propojit hned několik světů, které se jinak často míjejí, architekturu, literaturu, popularizaci kultury, poezii. A tento týden patřilo básnění právě jemu.
0: Necelé 3 minuty zbývají do 8. Buddy Rich Big Band slyšíme už teď.

0: Teď je 8 hodin. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Ostravě se naplno rozjel provoz prvního kvantového počítače v Česku. Požár v továrním areálu ve Zlíně hasiči lokalizovali. Zároveň snížili stupeň poplachu na třetí. Italský kulturní institut v Praze vystavuje slavné fotografie. A čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a už se hlásí první zájemci o využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je třeba v oblasti přenosů energií nebo vývoje nových materiálů.
3: Jedna z ďalších domén, v ktorých sa kvantové počítače uplatnia, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne.
2: Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil. Velká část výškové budovy se už ale zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, ale zatím odhadují škody ve stovkách milionů korun. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem. Upozorňuje na to mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
4: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
2: Tramvajová linka číslo 12 bude po dobu prací jezdit přes Štefáňkův most. Omezení potrvá až do konce srpna. Díla 12 italských fotografů vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na Malé Straně představuje průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny krajiny, měst i společnosti.
5: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech.
6: Říká kurátor výstavy Riccardo Passoni. Podle ředitelky italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4.
7: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného.
6: Výstava bude v Italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Choreografie vycházející z běžných situací a každodenních gest inspirovaly taneční projekt s názvem Ztracené pohyby. Spojí se při něm profesionální tanečníci s dospívající mládeží, kteří se představí v Českých Budějovicích. Podrobnosti o inscenaci doplňuje režisérka Petra Tejnorová ze souboru Temporary Collective.
8: Když jsme právě uvažovali o tom, že budeme pracovat s mládeží, která tady na internetu tráví docela dost času, tak jsme si řekli, že se budeme soustředit na to, co nás obklopuje. Když jedeme třeba v tramvaji a jsme připoutáni k těm telefonům, že bychom zkusili ty telefony dát pryč a naopak tu inspiraci si vzít z reality.
1: Počasí.
2: Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, jsou chvíle, kdy kulturu a dění v kultuře sledujeme mnohem intenzivněji. To jsou chvíle, kdy se čeká třeba na verdikty porod, kdy se rodí nové desky a města se na několik dnů mění v místa, kam míří umělci i publikum z celého světa. Právě takový je tak trošku dnešní den. Karlovy Vary totiž vstupují do svého předposledního festivalového dne. Napětí před udělováním křišťálového glóbu každou hodinou roste. Legendární Rolling Stones zase dokazují, že ani po více než 6 desetiletích na scéně nestrácejí chuť tvořit, přicházejí s novým albem. No a společně se vypravíme i do Francie, konkrétně do Avignonu, kde se už 80 let setkává divadelní svět a kde kromě slavného festivalu jen už 6 desetiletí pulzuje taky odvážná a svobodná scéna festivalu s názvem OFF. Tak se s námi na tu cestu do Francie vydejte, do Karlových Varů pochopitelně taky, my vám přejeme za celý dnešní ranní vysílací tým s datem 10. července. Příjemný poslech.
2: Příjemný poslech taky klasiky a jazzu, kterou máme v hudebním scénáři Sebastian Lee, Ludwig van Beethoven, Camille Berthaud nebo Sergej Rachmaninov. Nechybí Bohuslav Matěj Černohorský, 6 minut po 8. ráno.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Bohuslav Matěj Černohorský, Societas Incognitorum a Hypochondria Ensemble u nás na Vltavě. Máme 8 hodin a 11 minut. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech vstupuje do předposledního dne. Soutěžní filmy už byly odprezentovány a diváci vstřebávají zážitky z projekcí a taky debatují o tom, který snímek si asi odnese hlavní cenu, tedy Křišťálový globus.
1: Tohle všechno se ale dozvíme až zítra večer, stejně jako držitele dalších festivalových ocenění. Pořád se ale promítá dnešní den i zítřek nabídne ještě spoustu možností vidět zajímavé filmy. A tak zdravíme na Sadovou kolonádu do našeho Airstreamu v Karlových Varech Tomáše Piláta a Alici Aaronovou. Hezké ráno.
2: Hezké, dobré ráno.
3: Hezké slunečné ráno z Karlových Varů.
1: Tak to vezmeme pěkně chronologicky. Co zajímavého se na festivalu odehrávalo včera? Tomáši.
3: Včera přijel na Karlovarský festival prezident republiky Petr Pavel. Já bych o tom normálně nemluvil, protože prezidenti Česka jezdí na Karlovarský festival a je to, řekl bych, v uvozovkách normální věc, ale on měl velmi zajímavý program, který stojí za zmínku. On totiž jediný film, který stihl, byl snímek Davida Ondříčka Šeptej, což je film, který je 30 let starý. A on sám řekl, tedy pan prezident, že si rád připomene dobu před 30 lety. A taky se krátce s režisérem Davidem Ondříčkem setkal před tou projekcí a pohovořili. A o čem pohovořili, to vám řeknu příští týden, protože jsem se na to zeptal Davida Ondříčka v rozhovoru, který právě příští týden odvysílám.
0: Když jsme u toho, David Ondříček představil včera svůj nový film, který by měl do kin přijít v říjnu. O jaký snímek půjde?
3: Je to film, který se jmenuje možná trošku divně Kluci to vidí jinak než holky. A je to podle všeho návrat k městské komedii typu Samotářů. David Ondříček s tímto srovnáním souhlasí, nebrání se jemu. O co v tom filmu jde, jsou to propletené příběhy čtyř párů, kteří nevědí, co se sebou, nebo vědí, co se sebou, ale to, co se sebou dělají, by radši nedělali. Je zajímavé, že Ondříček psal scénář přímo pro všech těch 8 hlavních herců, kterými jsou Marta Isová, Jaroslav Plesl, Anna Kameníková, Václav Neužil, Vojtěch Vodochodský, Jan Nedbal a Denisa Barešová. Takže můžeme se těšit, pokud to opravdu bude ve stylu Samotářů, tak na zajímavý film, měl by taky být velice vtipný, tak trošku v japonském stylu, jak říkal David Ondříček, do kin by měl přijít tenhle snímek v říjnu.
1: No tak to já rozhodně nebudu chybět, protože Samotáři, to je kultovní film. Určitě. Karlovy Vary jsou pořád plné hostů. Francouzská hvězda Juliette Binoche například v divadle uvedla svůj film s názvem Věrná kopie. Alice, vy jste tam také byla. Jaká byla atmosféra v sále?
2: Tak já bych ještě jenom doplnila, že Juliette Binoche, a včera to i tak vypadalo, není to jenom francouzská hvězda, ale je to opravdu hvězda evropského formátu, Oscarová herečka díky romanci Anglický pacient, nebo za Césara získala za film Krištofa Kešlovského za drama Tři barvy modrá. A ten vlastně ona zase dnes ještě uvede ve velkém sále. A jak zaznělo, v Karlových Varech ona zítra převezme Křišťálový globus a včera právě uvedla svůj film, francouzsko-íránský snímek staršího data z roku 2010 s názvem Věrná kopie. Byl to takový konverzační snímek o spisovateli a krásce, kteří se potkají v malebném Toskánsku. No a Juliette Binoche film uváděla, to bylo velmi vřelé přijetí, vzpomínala na natáčení snímku, na spolupráci s íránským režisérem Abbasem Kariostamim a celý sál prostě jí tleskal. Takže a já musím jenom říct, že ona i ve svých, a neměla bych to říkat, protože to je žena, ale řeknu to, ve svých 60 letech je stále krásná, půvabná, charismatická a hlavně i zábavná.
0: V Karlových Varech byl k vidění i vítěz letošního ročníku festivalu v Cannes, snímek Fjord. Naplnil Fjord pověst, která ho předcházela?
3: 100% naplnil. Ten film se možná trošku dlouho rozbíhá na můj vkus, ale pak se velice dobře rozjede a je velice napínavý. Režisér Christian Mungiu, což je rumunský velmi ceněný režisér, v tomhletom rumunsko, dánsko, norsko, francouzsko, švédském snímku opět nesklamal. V ústředí toho děje je mladá rodina, Norka, Rumun, plus jejich děti, kterých je poměrně dost, usadí se v norské vesnici daleko od civilizace a okolí je velmi vlídně přijímá, až se najednou všechno zvrtne a úřady jim odeberou všechny děti, včetně kojence, kterého ta maminka kojí. Ten film je pro mě zajímavý tím, že vlastně diváci neví, jestli to odebrání dětí bylo oprávněné nebo ne, nebo jestli to byla jenom zvůle úřadu. Do toho vstupují otázky národnostní, sociální, náboženské. Tady hrají důležitou roli u soudu. A samozřejmě rodiče chtějí své děti zpět. Diváci jsou v napětí po celou dobu toho filmu a musím se přiznat, že jsem se výjima třeba těch mladých holek, asi 13-letých, nenapojil na žádnou postavu. A přesto mě ten film velmi zajímal a s tím dějem jsem šel. On totiž mimo jiné taky nabízí vhled do nekompromisního chování norských úřadů na ochranu dětí a taky to, což je taky zajímavé, jak se Norové těchto úřadů opravdu bojí.
2: Ale ještě doplnila, ano, já bych ještě právě doplnila, že vlastně Christian Mungi, on pravidelně přiváží filmy na evropské festivaly, pravidelně je ceněn v Cannes. Já vzpomenu na jeho brilantní film z roku 2007, drama 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, šel i do české distribuce a pro mě, jak říká Tomáš, ten film pro mě opravdu zatím je tím nejlepším filmem celého festivalu. Trval 2,5 hodiny, ale přesto to tempo udržel až do samotného finále a je to brilantní analýza současné podoby rodiny, její možné výchovy, kritiky státní instituce, jakou je Barnevernet, instituce chránící práva dítěte v Norsku, ale v tom filmu to právě vypadá naopak, že je to ta státní instituce, která dělá velké problémy rodinám, odebírá děti velmi rychle a vlastně soudy se táhnou roky. Takže film celkově reflektuje možnosti soužití v nynější rozdělené Evropě, jak zaznělo hlavní hrdinové, to je smíšený rumunsko-norský pár a hlavně ten film je nádherně natočen. Neskutečné lokace, jako je Norsko, proto název Fjord, ale zároveň napínavé soudní drama o morálce, kterému vévodí současná evropská hvězda, norská 30-letá herečka Renata Reince, kterou známe z filmu jako Nejhorší člověk na světě nebo Citová hodnota.
1: Za pár minut se od severského filmu přesuneme do slunné Itálie, protože nás bude taky zajímat to, co uvádí kolekce současné italské tvorby. Na to se ale Alice Aaronové a Tomáše Piláta zeptáme za okamžik.

0: Sting v nahrávce z roku 1985 v 8 hodin 21 minut na Vltavě.
1: V airstreamu Českého rozhlasu v Karlových Varech stále zůstávají Alice Aaronová a Tomáš Pilát. Naťukla jsem současnou italskou tvorbu. Tak třeba Alice, co vás z tohoto balíčku filmového zaujalo? Co stojí za vidění?
2: Tak zde vlastně byla uvedena kolekce 4 filmů a rozhodně jim vevodila italská komedie Nechť Bůh odpouští všem. Tady hlavně na vidění na festivalu bylo opravdu málo komedií, takže já jsem ocenila tento svěží snímek. A Piero Francesco Di Liberto, zvaný Piv, se jako režisér prosadil ve světě italské filmové komedie už svým debutem Mafie vraždí jenom v létě, to také bylo kdysi uvedeno na Karlových Varech. No a on teď se do Karlových Varů navrátil, opět je scenáristou, režisérem a hlavně představitelem hlavní role, takže hlavní herec. Takže to, co diváky podle mě i potěšilo a bylo to znát z těch reakcí, chytrý jemný humor, nadsázka, nádherné lokace, my sledujeme příběh ze současného Palerma, příběh úspěšného realitního makléře s takovým neexistujícím milostným životem až do okamžiku, kdy jeho vášeň pro sicilské dezerty se protne s okouzlující majitelkou cukrárny a rád zem je tam dvojí vášeň. Takže příběh o lásce, ale i o náboženství. Hlavní hrdina rozmlouvá s fiktivní postavou papeže. To jsou úplně nezapomenutelné scény a je to právě velmi originální pohled na katolickou víru v romantické komedii o vztazích. Velmi osvěžující.
0: Má Tomáš nějaký podobný zážitek?
3: Mám podobně silný zážitek, byť ten film je úplně jiný. Je to snímek Sexy bestie z roku 2000 režiséra Jonathana Glazera. Je to jeho prvotina, celovečerní prvotina. On předtím točil velmi úspěšné reklamy, některé dokonce tak úspěšné, že byly zakázány. Tadle ten film je tak trošku gangsterka na ruby, kde jde o vztahy nebo dávné vztahy, zakázku na údajně poslední gangsterský čin, chválu Španělska a odpočinku v tomto státě a lásku a samozřejmě taky násilí. Ten film je velice vtipný a tak když má člověk po celodenní práci třeba chuť si trošku odpočinout v kině, tak tenhle ten film je k tomu jako dělaný. Připomenu jenom, že Jonathan Glazer stojí například za snímkem Pod kůží a hlavně za celovečerním Oscarovým filmem Zóna zájmu.
1: Alice, Tomáši, otázka na vás na oba. Zatím ještě není samozřejmě konec filmového festivalu, ale zatím, jaké máte nejsilnější dojmy? Co si budete ze západu Čech odvážet v sobotu večer nebo v neděli dopoledne?
2: Tak kromě zmiňovaného Fjordu, který naštěstí vstupuje do české distribuce, takže ho uvidí i čeští diváci po Karlových Varech, tak pro mě vlastně jsou to nejenom filmy, ale jsou to davy lidí, kteří touží po filmech, kvalitní besedy po projekcích. Je to celková atmosféra festivalu lázeňského města, včetně samozřejmě i lázeňských oplatek. Já jsem se zase neudržela, musela jsem ochutnávat a dokonce jsem i povinně navštívila bazén. Takže to mě neustále fascinuje a baví. A to, co mě vlastně ještě navíc těší, že opravdu řada filmů tady z karlovarské přehlídky vstupuje do českých kin. Takže kromě zmiňovaného Fjordu se diváci můžou těšit, posluchači, na filmy jako Něžné monstrum, Domovina, to všechno vstupuje do českých kin a jsou to kvalitní počiny.
3: Já k tomu jenom přidám, doplním Alici, v té atmosféře letos tomu festivalu mimořádně přálo počasí. Shodli jsme se za 20 let možná nejlepší počasí, jaké jsme tady zažili. Nebylo ani horko, ani zima, nepršelo, ale pár kapek spadlo, takže nebylo zase úplně sucho. Takže ideální počasí na Karlovarský festival. No a z těch filmů Krásný smutný svět, což je snímek libanonský o tom, že opravdu není jednoduché žít v současnosti v Libanonu, byť obyčejní lidé nic nikomu neprovedli, tak vlastně nemají šanci žít takzvaně normální život. No a z těch soutěžních filmů Šťastná rodina a Nečekaný host jsou filmy, které zatím jsou pro mě ty nejlepší nebo největší kandidáti na celkové vítězství.
0: Tomáš Pilát a Alice Aaronová se přihlásili z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Moc děkujeme a těšíme se na pondělní hodnocení. Mějte se hezky.
3: Taky se těšíme.
2: Krásný den, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Sebastian Lee, první část dueta pro dvě violončela opus 60 a Ginzel Duello na Vltavě v 8 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Teď jedna skoro neuvěřitelná zpráva. Po téměř tisícovce let je slavná tapiserie z Bayeux zpátky na anglické půdě. Historický artefakt nevyčíslitelné hodnoty byl z Francie na rok zapůjčen Britskému muzeu v Londýně, kam byl v noci na dnešek dopravený po přísně střeženém převozu. Informuje o tom agentura AP.
0: Téměř 70 metrů dlouhá a velmi křehká vyšívaná tapisérie z 11. století opustila ve čtvrtek město na západě Francie ve dvojitém kontejneru, který byl speciálně navržen tak, aby během přepravy kamionem do Británie minimalizoval vibrace.
2: Tohle výjimečné dílo vypráví o dobytí Anglie Vilémem dobyvatelem. Zachycuje události, které vedly k bitvě u Hastingsu v říjnu roku 1066. Možná si ještě vzpomenete, to byla doba, kdy Vilém porazil vojsko posledního anglosaského krále Anglie Harolda II., který nakonec v bitvě padl. Vilém dobyvatel se tak stal prvním románským nebo normandským králem Anglie.
0: Na tapisérii je zobrazeno celkem 626 lidí a 737 zvířat.

0: Vlachovo kvarteto, třetí část smyčcového kvartetu číslo 3 Ludvika van Beethovena. Hezké páteční ráno s Českým rozhlasem Vltava.
1: A malá hádanka, zkuste uhádnout, o kom mluvím. 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která odmítá zpomalit. Ano, mluvím o Rolling Stones, právě dnes vydávají novinku, novou desku s názvem Foreign Tongues. A tuhle nahrávku opět produkoval Andrew Watt.
0: Stál už za jejich předchozím albem Hackney Diamonds z roku 2023.
2: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
3: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
4: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
2: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
4: To bych si moc přál, opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
2: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Watse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek. Byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Marek Kozák a etýdy obrazy, sbírka etýd pro klavír Sergeje Rachmaninova, minutu po 8:45.
1: Už 80 let se do francouzského Avignonu sjíždějí divadelníci z celého světa na proslulý festival, který v roce 1947 založil francouzský divadelník Jean Villard. Před 60 lety se k tomuto festivalu, jemuž se říká IN, přidružil taky festival nezávislého divadla a ten je známý pod názvem OFF.
0: Oba festivaly letos nabízejí bohatý a různorodý mezinárodní program, na který se teď zaměříme společně s Lucií Němečkovou. Dobré ráno do Avignonu.
2: Dobré ráno.
1: Od nástupu ředitele Tiaga Rodrigueze do čela Avignonského festivalu před 4 roky je každý ročník věnovaný určité jazykové oblasti. Po loňské arabštině přišla letos na řadu korejština. Lucie, byla to šťastná volba?
2: Šťastná volba, myslím určitě ano. Korea je totiž v posledních letech ve středu zájmu mezinárodním měřítku a díky literatuře především a filmu nebo dokonce i gastronomie. A Avignonský festival chce poodhalit i další aspekty korejské kultury. Navíc letos Francie připomíná 130 let existence oficiálních vztahů s Koreou a jistě sehrál svoji roli i fakt, že poslední korejští umělci se v Avignonu představili zhruba před čtvrtstoletím. Letos je tedy v programu 10 událostí, převážně moderního divadla, ale dramaturgie připomíná i tradiční formy zpívané recitace pansory nebo pouliční performance. A tou ústřední tematickou linkou je pak téma, které se obrací k traumatu, o kterém se donedávna nesmělo v Koreji mluvit. Jde o masakr na ostrově Čedžu v roce 1948, kdy jihokorejská armáda krutě zasáhla proti levicovým povstalcům. Svědectví o tom přináší jednak dokumentární inscenace Island Story, která je založena na zpovědích přeživších, a pak také dvě různé zpracování románu novelistky Han Kang Neloučím se navždy. A jednou je také scénické čtení s Isabel Huppert v Papežském paláci.
0: O představení aktuálního čestného hosta bývá zvýšený zájem. Počítá se taky s tím, že třeba zanechá nějakou stopu i v tom následujícím ročníku.
2: Tak jak již bylo řečeno, tak loňským čestným hostem byla arabština a ta v Avignonu zazněla i letos. A to v inscenaci Salma má láska v podání egyptského souboru a režii Ahmeda El Atara. Ale jejich inscenace na půdorysu jakéhosi sitcomu, který v závěru přeroste až v antickou tragédii, líčí rozvrat jedné privilegované káhirské rodiny po 7. říjnu 2023, tedy po napadení Izraele Hamásem. Postupně vychází na povrch skryté násilí v rodině, které pohlcuje nakonec i nejmladší Salmu, která původně zastávala mírumilovné pozice. Ahmed El Atar studoval ve Francii a do Avignonu se touto svojí inscenací vrací letos už po třetí. Psal hru 2 roky a odvážně v ní obvinuje elity egyptské společnosti z toho, že přispívají k eskalaci násilí na Blízkém východě.
1: Bylo by hezké, kdyby třeba jednou byla tím hlavním jazykem Avignonského festivalu čeština, ale ona už tam zní, protože přímo v Avignonu jsou na pozvání Miřenka Čechová a Petr Boháč, takže dávají o sobě vědět. Lucie, viděla jste jejich inscenaci?
2: Viděla a česká divadla obecně, samozřejmě bohužel některá, jen poslední 3 roky jsou pravidelnou součástí Avignonského festivalu. Letos je to dáno především oslavou nedožitých 90. Václava Havla, takže v Avignonu je letos několik akcí spojených s jeho jménem. Jsou to tedy převážně 2 inscenace v rámci OFF programu, již zmíněná Spitfire Company, která přivezla svůj úspěšný titul Antiverse, který sklízí zde velký divácký úspěch. A pak Laterna Magica zde také premiérovala inscenaci Perpetuum Havel v režii Petra Boháče, kterou čeští diváci budou moci vidět v září v Praze. Tahle ta inscenace vychází z Havlovy vězeňské pantomimy a zobrazuje jednotvárný a ubíjející život vězně. A cenným vkladem inscenátorů je pak rozšíření téhleté situace na aktuálně zavřené politické vězně a vězenkyně, jejichž fotografie se pak během představení promítají na dveře cely, která je součástí scénografie. Kromě toho v bibliotece Kano je k vidění také výstava fotografií Václava Havla od Bohdana Holomíčka a příští týden, 16. července, budou v Avignonu předány nebo bude předána také cena Václava Havla.
0: převážnou část českého programu můžou diváci vidět v rámci OFF programu v divadle Manufaktur. Co to je za scénu, protože těch sálů je na festivalu v Avignonu více než 200?
2: Je to skutečně obrovské množství, ale Manufaktur se mezi nimi vůbec nestratí, protože patří k jedním z nejprogresivnějších scén OFFu. Je to vlastně dnes už takový konglomerát 4 scén s kapacitou od 70 do 230 míst. Oni sami sebe definují jako prostor pro alternativu v rámci OFF programu. Soustředí se na současnou tvorbu a na tvůrce z různých končin světa. Zajímají je aktuální témata, reflektují problémy současnosti, jako například násilí ve společnosti, otázky identity, queer problematiku, feminismus, ekologii a také vzdor vůči nejrůznějším projevům diktatury. Jedním ze členů vedení divadla je Frederik Poty, který také stojí za myšlenkou takzvaných pavilonů, které představují tvůrce například z Iránu, Ukrajiny, Saudské Arábie, ale to také z Chile. A on je také jedním z organizátorů oslav 90. Václava Havla, protože Frederik Poty je s Václavem Havlem spojen již od dob jeho spolupráce s Vladimírem Morávkem a Husou na provázku.
1: Už 80 let přijíždí pravidelně začátkem července do Avignonu divadelníci z celého světa. A řadu let se tam také objevuje naše kolegyně Lucie Němečková. Lucie, zdravíme do Francie, hezky si to užívejte.
2: Zdravím do Prahy, děkuju.

Ještě jednou přejeme dobré ráno. Co byste řekli tomu, kdybychom vás hned po zprávách po deváté vzali k Novým Mitrovicům, k lesnímu rybníku Drahota? Dnes má být horko, tak se to možná hodí. Naše výlety s Vltavou tady budou přibližně za 10 minut. Ještě jednou příjemný poslech Českého rozhlasu Vltava.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Koaliční partneři budou dnes do odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Hnutí SPD kritizovalo, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednávání přesunul peníze právě na tuto iniciativu. Díky ní mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně na Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády. Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. V andalouské provincii Almería se plameny rozšířily včera odpoledne. Za jiný den tak počet obětí převýšil bilanci přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Na dnešek připadá Světový den populace. Ustanoven byl Radou guvernérů rozvojového programu OSN v roce 1989. Navázala tak na takzvaný Den 5 miliard, který připomínal přibližné datum, kdy počet obyvatel země dosáhl právě 5 miliard. Od té doby světová populace vzrostla. Dnes na Zemi žije přes 8 miliard lidí. A čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území bude až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě 21 až 24. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, my teď budeme mluvit o dobrodružstvích, která nejsou ukrytá v knížkách ani ve filmech, ale čekají třeba na lesních pěšinách, u táborových ohňů, anebo pod noční oblohou plnou hvězd. Právě tam se člověk učí odvaze, přátelství i úctě k přírodě, k hodnotám, které nestárnou. Čekají nás za okamžik výlety s Vltavou. My se tento týden vydáváme po stopách českého skautingu. Připomínáme bohatou historii, chvíle velkého rozmachu, ale i období, kdy byl skauting třikrát zakázaný, protože svoboda, samostatnost a vzájemná pomoc byly pro totalitní režimy nepohodlné. Především se ale vydáváme na místa, kde skautský život dodnes pulzuje, a to na romantická tábořiště v Plzeňském kraji. Za chviličku vás zavedeme k lesnímu rybníku Drahota.
1: Náš dramaturg Jan Kincel pro vás pro tuto hodinu vybral třeba Johana Sebastiana Bacha, taky Cezára Franka, Fredrik Kronqvist ještě před 9:30 a taky Mňága až Djorb a nahrávka písně Bezďácká. Ta vznikla už v roce 2010. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hezké páteční dopoledne, máme 10. července.
1: Léto má takovou zvláštní schopnost vracet nám k tomu podstatnému. Ono občas stačí sejít z asfaltové cesty, uslyšet vítr v korunách borovic, ucítit vůni lesa, na chvíli prostě zapomenout na hodinky i na každodenní schon. A možná právě proto se ke skautingu pořád vracejí celé generace. Není to totiž jenom volnočasová aktivita. Je to způsob, jak objevovat svět a jak objevovat sebe samu.
0: Výlety s Vltavou nás v tomto týdnu vedou na místa, kde se už po desetiletí rozsvěcují táborové ohně, zpívají písně a vznikají přátelství, která přetrvávají někdy celý život.
1: A teď společně s Tamarou Salcmanovou a Miroslavem Buriánkem míříme k rybníku Drahota.
0: Na proslulé tábořiště vodních skautů u Nových Mitrovic.
2: Výlety s Vltavou.

0: pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic?
1: Tak to zval před dávnými léty chlapce a děvčata Jaroslav Foglar k účasti na neobyčejném dobrodružství, které skauting nabízí.
0: Skauting umožňuje prožít život všestranně v kruhu opravdových přátel. Rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování, vede k ochotě nezištně pracovat pro druhé. Klubovna plzeňského skautského oddílu Hjavata a Renča Kopalová.
1: Jsou ty děti teď jiné, než byly, když jste začínali na začátku těch 90. let? Mění se děti?
2: Děti se v podstatě nemění. Mění se to prostředí kolem a oni se mu přizpůsobují, takže jsou hodně ovlivňováni nebo ovlivňovány. Samozřejmě tím světem kolem, hlavně těmi informačními technologiemi, ale zase myslím, že v podstatě ty děti jsou pořád stejné a dají se zaujmout tady tím programem, jsou aktivní, chtějí se dozvídat nové věci, chtějí si zkoušet nové věci. Teď na táboře nás strašně překvapily děti tím, jak moc chtěli plnit odborky, jak moc chtěli plnit výzvy. To je takový skautský program, který nějakým způsobem na sebe navazuje. Vůbec jim nechyběly mobilní telefony, byly spokojené, nikdo si nestýskal, takže já bych neřekla úplně, že děti jsou jiné.
1: Čili pořád touží po romantice, po zážitcích a nemají mobilní telefony.
2: My to řešíme tak, že my mobilní telefony nezakazujeme, ale nedoporučujeme. Vzhledem k tomu, že mobilní telefon jim vydrží třeba 2 dny a pak už nemají elektřinu. Nemůžou dobíjet, pak se o něj musí jenom starat, aby jim nenavlhnul, aby jim někam nezapadl, takže většina rodičů je rozumných a mobilní telefony dětem na tábor nedávají. Já si myslím, že pro ně je to úžasný odpočinek od toho všeho vnějšího světa. Takový ten návrat k tomu, co je podstatné v životě. Prostě poslouchat tu přírodu, být s ní v nějakém souznění, i plnit si svoje povinnosti, které tam na tom táboře jako družina, jako skupina mají, jako jednotlivec. Za mě by si to každé dítě mělo vyzkoušet, jaké to je. Ne každý s tím samozřejmě bude souznít, ale myslím si, že 14 dní bez komfortu je pro každého velký přínos.
0: A když jsou ve stanech s podsadou, to jistý komfort je.
2: U nás teda ty roveři a rangers, tak mají ještě možnost spát v týpí, takže většinou toho využijí a letos jsme měli postavené 2 týpí.
1: Vůdci spí kde?
2: Vůdci spí v podsadových stanech. Je pravda, že my, když jsme s manželem ještě vedli oddíl, tak jsme spali v týpí. Teď jsme se vrátili do podsady a je to daleko větší komfort teda. Ale není to ta romantika, to zase ne.
1: Vydáváme se jižně od Plzně do Nových Mitrovic k lesnímu rybníku Drahota, oblíbenému skautskému tábu.

0: Nové Mitrovice. Stojíme na hrázi rybníku Drahota.
1: Rybník Drahota je takový romantický lesní rybník. Leží v náručí stromů, je v něm čistá rašeliništní voda. Je to rybník klidu, rybník tichého plavání. Po jehož hrázi se může chodit na procházky. Je to rybník, pod kterým plzeňský oddíl vodních skautů letitě tábořil. Tady prováděli takzvanou námořní akademii, plnili tu zkoušky určité. Scouting je dobrý základ, který vychovává skvělé chlapce a skvělé dívky. To bylo to hlavní prvorepublikové motto. Scout vychovává dobré chlapce a dobré dívky. Připravené pro život, se zdravým vlastenectvím, s ochotou pomáhá, s laskavou vnímavostí ku přírodě.
0: Příroda je jedna z dominant.
1: A je to součást jejich života.
0: Tak já ještě se pokochám pohledem, než půjdeme do tábořiště, kde zkusíme udělat nějakou anketu. Naproti vidím loďku.
1: Dvě?
0: Ano, dvě loďky. Tak se pohupují na hladině rybníku. Je to klid. Člověk se zde otvírá z přírodě.
1: A já nezapomenu, když jako dítě jsem tu plavávala, ta rašeliništní voda. To je jako když člověk plave v sametovém moři. Příjemné, hladivé.
0: Uděláme autentický zvukový efekt šplouchání vody v rybníku. Nastavím mikrofon, Tamara šplouchá.
1: Stojíme u stavidla a šplouchám tu krásnou, čistou, rašeliništní vodu.
0: Detail.
2: Dobrý den, my vás vítáme z oddílu Koťata. Já se jmenuji Jana Štěpánková a udělal jsem 5 let. To se běžel orienták a včera byl lesní golf. A bude dneska ohej slibovej.
1: Hraje někdo na kytaru?
2: Různý jako tremský, třeba tři kříže, nejčastěji asi u nás jako anděl, nebo občas proklatý vůz byl. Tak,
3: slyší to. To je největší drštička tábora.
1: Drštička? Jo, drštička. Největší drštička tábora se jmenuje já.
4: Mariana.
1: Mariana, a máš přezdívku?
4: Nemám, zatím
1: nemáš. Ne. Jsi tu poprvé, nebo už jsi tu byla?
4: Já jsem tu po třetí.
1: A jak se ti tu líbí?
4: Je to hezký, je to takový, že se odpočineš od rodičů chvilku prostě. Je to hezký, jako líbí se mi tady, je to tady hrozně přírodní, takže je to tady hezký.
1: A kolik je ti let?
4: 9.
1: Co pro tebe scout znamená?
4: Že se tady můžu naučit hodně nových věcí, mám tady kamarády hodně.
1: Když jsi říkala, že se tu můžeš naučit hodně nových věcí, co třeba?
4: Tak třeba jsem se naučila vázat nějaký nový uzle, nebo třeba zašněrovat tán, být samostatná, prostě hodně věcí, jakože třeba vařit jsme se tady naučili.
1: Ty jsi ještě světluška, nebo?
4: Jo, já jsem
1: světluška. Vlčata jsou tu taky.
4: Vlčata jsou tu taky.
0: Tady jsou stany s podsadou a skauti začali mít stany s podsadou.
1: Ano, máme tady vedoucí.
5: Já jsem Šárka, nový knín Koťata.
1: Povídejte o vašem oddílu.
5: Tak my jsme suchozemský skauti, ale nedávno jsme objevili tady to tábořiště u Drahoty, tak se nám tu líbilo, že máme to spotřetí a naše středisko Dobříž tak i zakoupilo to vybavení, takže to je vlastně jako naše tábořiště teďko.
1: Co pro vás skauting znamená?
5: Nějakých 30 let už jsem u skautů, už jako zase spoustu let už vedu. Těch tábořišť jsme vystřídali spoustu, tady jsme zakotvili.
0: Blízko rybník.
5: Ten rybník je skvělá výhoda. Drahota je opravdu jako nejčistší rybník, který jsme snad kdy měli.
1: Pro vás je skauting životní filozofie?
5: Určitě.
1: Určitě.
5: I s tím slibem toho, že člověk bude dělat svět lepší a pomáhat vlastně těm dětem růst, to si myslím, že je jako skauting.
0: Přírodě.
5: Určitě.
1: Ovlivnilo vás to životně nějak?
5: No já myslím, jako, že celý ten život je jako skauting, že člověk, když už slíbí to, že se bude zlepšovat, věnovat té přírodě, věnovat ostatním, tak to prostě je životní styl.
1: A vlče tady, tak si nám představ vlče.
6: Já jsem Alois, skaut mám taky rád.
5: Co máš nejradši?
6: Asi ten tábor.
1: Budeš pořád skautem?
6: Chtěl bych.
1: Už má někdo rádcovské zkoušky?
5: Rádce skupiny nebo družinky byla ta Jana. Emma třeba bude slibovat. Aneška, Emma, Eva, Eliška. Tak Eva je tamhle.
0: Jak je velký oddíl? Kolik je to dětí?
7: Děti tady máme 30. Dvě nám teda nepřijeli z důvodu nemoci, takže 28, ale plán byl na 30 dětí. K tomu se nám tady v průběhu prostřídalo asi 10 vedoucí. Některý mohou třeba na týden, jak práce dovolí.
1: Otázka, co pro vás scout znamená a co vás na něm baví a jestli se mu budete věnovat? věnovat pořád.
8: Já jsem Aneška Vilímová a ve skautu jsem od první třídy.
9: Já jsem Eva Nováková, ve skautě jsem od druhé třídy.
1: Co vás na skautu baví?
9: V podstatě všechno. Mě baví hodně věcí. Jezdění na lodích, skautský tábor, výpravy, puťák, uzly.
8: A je tu hodně kamarádů.
1: Pořád budete skautkami?
9: Já si myslím, že jo.
0: A tady je chlapa.
10: Já jsem Šimon Brejcha.
1: Jak dlouho jsi skautem?
10: 6 let už to bude. Baví mě výpravy za poznáním, ale nechce se mi na puťák nikdy.
1: Ty se tam moc chodí?
10: Ne, protože se tam musí spát. Spát ve přírodě.
1: A to se ti nelíbí?
10: Ne, radši v posteli nebo ve stanu.
0: To máme stejné. Taky tomu dávám přednost.
1: To je tvoje sestra?
11: Máňa.
1: Máničko, spíš ráda ve stanu nebo radši v posteli?
11: Oboje.
1: No a nakonec by se rozmluvili všichni. Štěpáne, řekni, co ti na skautu baví.
12: Baví mě přespávat v lese a hrát na kytaru, oheň, jezdit na lodích.
1: Nám řekni, kolik je ti?
12: Mně 11.
13: Mě 8.
1: A drží dneska skautíci ještě přes noc hlídky?
13: Jo.
1: A jaký to je?
13: Je to dobrý, sice tě zbudí hrozně pozdě, ale tu hlídku se vždycky užiješ, protože je to takový dramatický, že tady potkáš hodně těch jakože věcí, jakože třeba tady potkáš žlišky, Bůh ví, co se tady všechno potkalo. A potom ty zážitky zapisuješ do deníku.
7: Hvězdy pozorovat, je to tady fakt krásný, noční život k tomu patří. To přespávání v lese pro ty starší, takže tady zůstali na táboře jenom ty nejmladší, takže dneska se hlídky byly odpuštěny, dneska hlídali vedoucí, aby si jednu noc odpočinuli, vyspali se. Ty prvňáčci si většinou vyzkouší hlídat půl hodiny, hned z posetnění, aby si vlastně vyzkoušeli, jaký to je, a ty starší pak hlídají hodinu.
1: A ještě mi řekněte, hrajete nějakou celotáborovou hru? A jakou?
13: První jsme měli večerníčky, bylo celý téma, takže jsme hráli něco hry okolo večerníčku, potom bylo téma archeologové, další tábor, potom jsme měli
14: Robinson.
13: No, Robinsoni už odjeli, Robinson pátek už odjeli, ty už tady nejsou.
1: Dobrou chuť. Užijte si to a ať ještě máte pár dní hezky. Děkujeme.
0: Na shledanou, děti.
15: Rubrika Skautská hlídka v plzeňském časopise Mladá stráž z roku 1933. Citace.
16: Skautský znak najdete ve velkém provedení na levé straně skautské košile, v menším provedení na skautském klobouku a ještě o něco menší jej uvidíte na civilním šatě každého skauta. Vždy pak vás tento znak poučí o tom, že jeho nositel je váš bratr, který je vždy ochoten vám pomoci, budete-li toho potřebovat.
15: Skautský slib, slib na celý život v podání Renči Kopalové.
17: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. Duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním.

0: Naše výlety s Vltavou můžete poslouchat i zpětně na vltava.rozhlas.cz, kde máme i z minulých let řadu dílů taky přehlednou mapu, kam můžete po České republice vyrazit. A kam v pondělí budeme putovat po filmových místech Olomouckého kraje a hledat jejich skutečné příběhy. A v pondělí po 9. to bude konkrétně na pohádkový hrad Bouzov.
1: A kdybych měla říct ještě jedno místo, ve kterém pravidelně ožívají filmové příběhy, tak je to hrad Křivoklát. Jak se rodí filmová magie na jednom z nejstarších českých hradů, tak to řekneme společně s kastelánem přibližně za 10 minut.

0: Filmové léto na Vltavě a vizitky osobností české kinematografie.
1: Herečka Anna Geislerová, scénárista Štěpán Hulík.
0: Nebo kameraman Lukáš Hixa a sound designer Pavel Rejholec.
1: Rozhovory o profesi, inspiraci i cestě k úspěchu moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
0: Dopoledne mezi 10. a 11. a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: čas před 9:30 na Vltavě patřil jazzu Fredrik Kronqvist, nahrávka z roku 2017. Máme téměř přesně 9:30, pátek 10. července.
1: Mozaika. Křivoklát patří mezi nejstarší české hrady. Přiznám se, že je můj velmi oblíbený právě tento hrad, ale kromě královské historie má ještě jednu tvář, a to je ta tvář filmová. Natáčela se tam třeba i část Noci na Karlštejně, Honza Málem králem, Tři veteráni, Anděl Páně a celá řada dalších historických filmů.
0: Jak se z královského hradu stává filmová kulisa, i na to se zeptáme kastelána Křivoklátu Zdeňka Šinágla. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Zdeňku, ještě než se dostaneme k té filmové historii Křivoklátu, čím je v české historii právě tento objekt výjimečný?
2: Tak říká se, že Křivoklát patří mezi nejvýznamnější české hrady a skutečně tomu tak je. Je zařazován po bok Karlštejna a Pražského hradu, a to i díky tomu, že kromě Pražského hradu je Křivoklát jediným českým hradem, kde pobývali všichni čeští panovníci od vzniku státu až po Rudolfa II.
0: Křivoklát se objevil v desítkách českých i zahraničních filmů. Čím si podle vás získává filmaře?
2: No, tak je to asi takovou tou jeho atmosférou a hlavně tím, že má mnoho zajímavých zákoutí. A je pravda, že když točíte v některých interiérech nebo i exteriérech hradu, tak divák na první pohled nepozná, že se jedná o Křivoklát, což se nedá říct o každém českém hradě.
1: Tak na co bychom se při takové prohlídce měli zaměřit, abychom třeba poznali nějakou scénu z filmového plátna? Nějaké takové ikonické místo u vás máte?
2: Tak samozřejmě je to hlavně velký rytířský sál, někdy zvaný královský, a kaple, a pak jsou to právě ony exteriéry hradu, ty nádvoří. Ale je pravda, že filmaři si často ty prostory hradu upraví tak, že je potom těžké se zorientovat a ta konkrétní místa poznat. Protože samozřejmě po natáčení všechny dekorace se odvážejí a ty někdy dost tedy ten vzhled hradu změní.
0: Hrad Křivoklát navštívili i zahraniční štáby s hollywoodskými hvězdami. Které známé snímky u vás třeba ještě vznikaly?
2: Tak asi tím nejznámějším je film Wanted z roku 2008 s Angelinou Jolie, který vznikl v americké produkci. Ale je pravda, že západní filmové štáby si vybírali Křivoklát jako filmovou lokaci nejenom po roce 1990, ale bylo to i v 70. a 80. letech. Takže i v této době vznikalo spoustu filmů a seriálů z produkce třeba západu německých televizích. A bylo to i proto, že tehdejší režim potřeboval samozřejmě valuty, takže se umožňovalo natáčení na Křivoklátě i v téhle době zahraničním produkcím.
1: A co myslíte? Pokračujte.
2: Potom nesmíme zapomenout takové ty klasické trháky, jako byla třeba série o Třech mušketýrech, ale těch filmů byla určitě celá řada.
1: A má takové filmové natáčení obecně vliv na popularitu památek? Zaznamenali jste třeba na Křivoklátě po nějakém filmovém natáčení víc návštěvníků? Má tohle souvislost?
2: Určitě má. Ten ohlas není vždycky jako nějaký dlouhodobý, protože lidé často zapomenou po nějakém čase na to, takže když se točí nějaký film nebo lépe vánoční pohádka, kde lidé ten objekt poznají, tak určitě přicházejí. Některé památky jsou těmi filmy proslavené, že například nedaleký Krakovec svým pohádkovým filmem, ale nemůžu zapomenout na to, s čím se teď Křivoklát pojí nejvíce v posledních letech, a to je soutěž Zrádci, která té návštěvnosti pomohla více, protože to je přece jenom projekt, který běží celý podzim a kde Křivoklát opravdu hraje Křivoklát a ne nějaké imaginární místo. Takže tam ta návštěvnost se opravdu zvedla a na popularitě hradu je to znát.
0: Zdeňku, co letos během prázdnin čeká návštěvníky u vás na hradě? Připravili jste třeba nějaké mimořádné prohlídky?
2: Určitě, tak zrovna z čerstva mohu začít dnešním a zítřejším večerem, kdy si hrad pro své návštěvníky připravil noční prohlídky a letos jsme zabrousili do trošku novější historie než je středověk a věnujeme se rodu Habsburků, protože je to letos právě 500 let, co nastoupili na český trůn, takže potkají v interiéry hradu nejenom Ferdinanda I. nebo Rudolfa II., ale i císařovnu Alžbětu a pak to bude přes příští víkend 25. 26. července středověký víkend, na který bych chtěl pozvat hlavně rodiny s dětmi, protože velmi oblíbeným se stal model prohlídek hradu bez průvodce, které praktikujeme o velkých akcích, jako je Advent a Velikonoce. A protože ten ohlas byl velký, tak jsme se letos rozhodli zařadit takový ty prohlídky i během letních prázdnin a bude to právě tady ten víkend. Takže si budou moci v rámci akce v jedné vstupence lidé prohlédnout a navštívit akci, ale i zajít do hradních interiérů a projít si je sami volně bez průvodce, což kvitují hlavně rodiny s malými dětmi, které si třeba ještě netroufají na to, aby absolvovali delší prohlídku s průvodcem.
1: Děkujeme tedy za pozvánku na hrad Křivoklát. Ať se vám všechno vydaří tak, jak jste si naplánovali. Hlavně počasí, to je trošku nepředvídatelné. No ale dnes v noci tedy bude rozhodně krásně. Čili Habsburkové na Křivoklátě dnes po setmění. Zdeněk Šinágl, kastelán hradu, nás pozval. Mějte se moc hezky.
2: Hezký den.

0: Červenec patří létu a festivalovým zážitkům.
1: Sledujte s Vltavou dění v Karlových Varech a na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
0: Nebo letní slavnosti staré hudby a divadelní Jiráskův Hronov.
1: Rozhovory, reportáže i kritické reflexe ve vysílání i na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou těsně před 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Čeká nás teď esej o tom, jak umění dokáže proměnit naše vnímání světa a jak nám může pomoci překračovat hranice čistě racionálního uvažování. Dnešní úvahu napsala spisovatelka Magdaléna Placová.
3: Během posledních veder byla Paříž vyčerpaná. Lidé s kruhy pod očima, bledí, spoří na slovo, nějak přežívající, předstírající, že život jde dál, tiše oddychující ve stínu. Vedro však zároveň zostřuje vnímání, všimla jsem si, tedy pokud se nám podaří něco vnímat. Například v klimatizované galerii. Tři umělkyně, bezmála vrstevnice, se setkaly v Paříži a potom v mé hlavě. Už několik dní tam spolu pobývají, myslím, že se navzájem překvapují kouzly a lecos si přitom vymění. Poslouchám jejich šeptání a smích a nerozumím jim. Ale o rozumění tu nejde. Totiž o porozumění, ano, jistě, ale ne o rozum. Racionální mysl se svými klasifikacemi, strukturami a závěry si se světem těchto tří žen nemůže vědět rady. Jejich umění je v tom smyslu naprosto podvratné. Nejstarší z nich je malířka Leonora Carrington, narozená v roce 1917 v Anglii. Její retrospektiva probíhá v Musée du Luxembourg. Tou druhou je sochařka Alina Šapočnikov, narozená v Polsku roku 1926. A nejmladší je Fujiko Nakaja, narozená roku 1933 na ostrově Hokkaido. Ta jediná dosud žije. Její sochy z mlhy jsou, stejně jako díla Šapočnikov, součástí výstavy nazvané Světlo tma v pařížské Pinoltově sbírce. Leonora Carrington měla zkušenost se šílenstvím. Přenášela na plátna své znepokojující vize, které ji prý oslepovaly. Jsou to fragmenty snových světů, obydlených duchy, lidskými bytostmi a zvířaty a nejrůznějšími kombinacemi těch tří. Bošovské krajiny s průhledy do ráje, s řekami, jeskyněmi, pouštěmi a sopkami. Carrington, která bývá z nedostatku přesnější terminologie označována za surrealistku, vedle malování také psala. Například toto. Pokud jsem moje myšlenky, znamená to, že mohu být čímkoliv. Těstovinami, polévkou, nůžkami, leopardem, pintou piva a tak dál. Pokud jsem moje emoce, pak jsem láskou, nenávistí, podrážděním, nudou, štěstím, pýchou, bolestí, rozkoší. Pokud jsem moje tělo, jsem zárodečným plodem ženy, jež se proměňuje v každém okamžiku. A přece, jako každý na světě, toužím po jedné, jedinečné identitě. Ráda si představuji, že jsem semeno, které je třeba rozbít a nechat vyklíčit do něčeho velmi odlišného, než je to, co se teď jeví, do něčeho, co nedovedu uchopit ani v těch nejdivočejších představách. Alina Šapočnikov, která přežila Osvětim a Bergen-Belsen, byla takovým rozbitým semenem. Něco úplně nového z ní klíčilo, ale nestačilo dorůst, protože uprostřed své největší tvůrčí aktivity a úspěchu zemřela předčasně na rakovinu. Jejím opakujícím se motivem je lidské tělo, jeho zlomky, rozpadání, dotýkání, neúplnost, pronikání, multiplikace, transpozice. Lidská, ženská zkušenost života. Rty, prsa, pohlaví, rozkoš a bolest. Fujiko Nakaja si hraje s vodní mlhou v rozlehlé aréně staré obchodní burzy, kterou Pinoltova nadace proměnila v galerii a jeden z nejpříjemnějších prostorů v Paříži. Z rozpálené ulice se ocitneme v chladivém, hustém a vlhkém oblaku páry, což je velice příjemné. Ale teprve, když tyto pocity trochu odezní a uklidní se smích a cupitání vzrušených dětí, je možné opravdu se podat tomu, co tu mlha vytváří a my s ní. Chvílem je bílá samota úplná. Ani netušíme obrysy těl ostatních lidí, kterých je tu přece plno. Nevidíme ani světlo pronikající prosklenou kupolí. Jsme ztraceni a jen postupně se znovu nalézáme. To kmitání mezi vidím a nevidím, jsem a nejsem, je vlastně uklidňující. Navozuje tichou atmosféru žasnutí. Lidé přestávají fotografovat a mávat na sebe a stojí jen tak zakleti do mlhy. Carrington, Šapočnikov a Nakaja se liší a doplňují způsobem, kterým nefascinuje. Vedou nás přes fragmentovanost k úplnosti, přes šílenství k jasnozřivosti, přes bolest k úlevě.
2: Tak jsme to slyšeli, umění může opravdu měnit způsob, jakým vnímáme realitu, jakým vnímáme vlastní tělo, anebo identitu a taky druhé lidi. Dnešní úvahu pro nás napsala spisovatelka Magdalena Placová.
0: Další věc, ta je daleko starší, ta je od Johanna Sebastiana Bacha v podání Freiburského barokního orchestru. Český rozhlas Vltava je s vámi 9 minut před 10.

0: 5 minut zbývá do 10. v pátečním vysílání Českého rozhlasu Vltava.
1: Abychom se dobře slyšeli, potřebujeme skvělého mistra zvuku. My ho dnes ráno máme, je to Honza Mikušek, ale za malou chvilku do vizitky přijde mistr zvuku a taky producent filmu Michal Pekárek. A tak si s ním budeme mluvit o tom, jak se realizuje nahrávání, záznam a finální mix filmové hudby.
0: Na jeho práci pro film se bude za pár minut ptát moderátorka Karolína Koubová. Poslouchejte rozhovor s Michalem Pekárkem hned po 10.
1: Před námi se otevírá páteční den, ale navíc taky víkend, tak ať je pro vás příjemný, klidný, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Vltava. Hezký den, hezký víkend přejí František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a poptávka je třeba v oblasti přenosů energií nebo vývoje nových materiálů. Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů už se téměř vyčerpaly. Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech znovu uvede film Basquiat. Právě s ním navštívil filmový festival už v 90. letech. Projekce ve velkém sále Termalu je od 14 hodin. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Každá hudba má v sobě schovaný kód, kde je napsáno, jak by měla ideálně znít. A já se ten kód snažím rozluštit, říká mistr zvuku a hudební producent Michal Pekárek. Vítej, Michale, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Absolvoval katedru, dovol, já to tady ještě to kurikulum víte, řeknu. Absolvoval katedru zvukové tvorby na FAMU a během své už skoro 40-leté kariéry spolupracoval se zásadními jmény české hudební scény, jako je Petr Hapka, Michal Horáček, Richard Miller, Činasky, Hanna Hegerová, Jana Kiršner, tedy české i slovenské scény. Album Ohrožený druh, za jehož soundem stojí právě Michal Pekárek, získalo cenu Anděl. Stará se o skvělý zvuk nejen v nahrávacích studiích, ale i při živých koncertech, například i pro Český rozhlas, kdy nedávno zvučil koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rýgrových sadech. Stejně blízko jako k nahrávání písní a hudebních alb má i k filmové hudbě. Na svém kontě má přes 170 mixů filmové hudby, a to nejen české, ale i zahraniční. Točil a míchal hudbu například k americkému filmu The Brits Are Coming s Umou Thurman a Timem Rothem. Přímo na place například natáčel Keenův sbor do filmu Sbor mistr, který pak za zvuk získal Českého lva. A právě v rámci další filmové vizitky si prozradíme víc o této skryté profesi zvukového mistra. Tak mě napadá, Michale, my jsme si o filmovém zvuku povídali například před týdnem, kdy jsme se vypravili do studia Sound Square. S tebou se ale zaměříme víc na filmovou hudbu. Znamená to, promiň za tu laickou otázku, ale že pro hudbu je u filmu samostatný mistr zvuku a pro ruchy, dialogy, rozhovory taky?
2: Většinou to tak je, pokud film má opravdu hudebního skladatele a má komponovanou hudbu, tak pak je to úplně separátní štáb, který se věnuje jenom hudbě od nějaké předprodukce až po ten finální mix hudby, který teprve odevzdáváme do Sound Squareu nebo do těch filmových míchacích hal na ten finální mix. Takže většinou je to tak, že hudba se odehrává po úplně jiné linii než samotný filmový zvuk.
1: Než dialogy, ruchy, ano. Bouchnutí dveří a tak. Takže to, když jsi byl třeba na natáčení Sbormistru na place, je spíš výjimka v tvém případě.
2: To bylo absolutně mimořádný, protože já už od dob FAMU vlastně placi nesnáším, protože tam většinu času čekáte, než začnete pracovat. Ale tady to byla od Juraje Mravce výzva, protože on měl v tím filmu nějaký záměr, kde sbor byl vlastně
1: šéf zvuku, nebo Juraj Mravec.
2: Juraj Mravec, ano, který byl hlavní šéf zvuku toho filmu Sbormistr. A ten sbor tam hrál obrovskou roli jako hudební těleso, ale jako vyjadřovací prostředek, a on potřeboval, aby ta hudba toho sboru byla nahraná způsobem, kterým se nahrává hudba, což běžně ty kolegové zvukaři, který jezdí na filmové placi, tak ty mají na starosti nahrát dialogy a ostatní věci, ale vlastně nejsou primárně zaměření na hudbu. Takže já jsem vlastně tam na těch placech, na těch místech postavil takový improvizovaný nahrávací studio, aby se dala nahrát ta hudba, ten sbor, pro lepší práci s tím zvukem sboru.
1: Takže se stále nechal přemluvit jenom kvůli tomu, že šlo v podstatě o živý koncert.
2: On to nebyl koncert, to bylo třeba natáčení i zkoušení, a nechal jsem se přemluvit kvůli tomu, že to bylo asi 35 let, kdy jsem na place nebyl, naposledy to bylo ještě na FAMU s Ivanem Zachariášem na nějakém dokumentu, a tak jsem si říkal, že se zase půjdu podívat.
1: A líbilo se ti tam, nebo zase na dlouho, na 35 let si to odpustíš a budeš ve svém studiu?
2: Záleží vždycky na té výzvě konkrétní, že nechci být dogmatický, ale v zásadě moje kapacita na takovémhle natáčení jde asi na 3%, a to mě hrozně nudí. Protože se tam čeká, tam se furt něco zasvěcuje, furt se čeká, než se naskouší záběr, a reálně z celého dne pracujete 20 minut.
1: Co mají říkat herci?
2: Já nevím, oni se tím živějí.
1: Dobře, ale tak když říkáš, že vlastně ta filmová hudba jede po úplně jiné linii než ten ostatní zvuk, tak si říkám, že vlastně hudba byla u filmu, ještě i když byl vlastně němý, že třeba byly titulky, dialogy nebyly, ale ta hudba tam prostě patřila vždycky. Že?
2: No, já si myslím, že úplně na začátku ne, ale že potom nějak zjistili, že když v tom kině pod tím plátnem stojí piano, nebo tam třeba umístí nějaký malý živý orchestr, ale to piano je jednodušší v tom, že šikovný, zručný pianista umí doprovázet, improvizovat ten obraz, takže najednou ten obraz dostává ještě jiný rozměr díky tomu, že je tam nějaká emoce. A ta hudba je něco, co tomu filmu přináší emoci.
1: Že to se říká, že obraz je informace, hudba nebo zvuk je emoce, ale dá se říct, že teda pro film jsou obraz a zvuk jako úplně stejně hodnotné prostředky výrazové?
2: Je taková poučka, nevím, kdo ji vyřknul, že hudba a zvuk udělají 50% filmu, ale ty dalece nejlevnější, protože tam nepotřebujete ten velký štáb plac, platit hvězdy na place, ale je to mravenčí práce mnoha lidí, kteří se věnují v podstatě v postprodukci tomu, aby ten film ožil jak zvukově a díky hudbě emocionálně.
1: Mm-hmm. Takže 50%.
2: Mm-hmm. A myslím si, že taky to, že hudbu měl film dřív než zvuk, způsobilo, že lidstvo má tu hudbu k filmu už jako v DNA a že pak je taky nesmírně účinný, když film hudbu nemá, protože ji tam každý čeká a ten film může být zajímavý a divný i tím, že tam hudba není. Třeba Nabarvený ptáče nemělo žádnou hudbu a je to velký opus, umělecký, černobílej a přesto tam není hudba.
1: Tam si neškrtnul. Jako zvuku.
2: No,
1: jako
2: ale i to může být
1: zvukový
2: úspěšný.
1: Mistr, který se soustředí teda na hudbu. Mhm. Rozumím, že i ticho tedy má svoji výpověď. Ale když jsi říkal, že to mravenčí práce, tak mě prosím uveď do toho, jak to vypadá, když máš zakázku na to, aby si udělal nebo zaznamenal, nahrál k filmu hudbu. Máš ty skladby, ty s nima nějak pracuješ, nebo jak to vypadá?
2: V zásadě to vypadá tak, že ta hudba, pokud je pro film komponovaná, tak má nějakého skladatele, který mi zavolá, dělám ten a ten film, tu a tu hudbu, dělal bys to se mnou. Mm-hmm. Mě to nesmírně baví, takže dělal. A teďka záleží, co to je za typ hudby. Jsou filmové hudby, které jsou napsané pro orchestr, jsou hudby, které jsou udělané jenom v počítači ze syntezátoru. Ani jedno není dobře nebo špatně. Jde o to, jak ten film, jak ta hudba s tím filmem funguje jako celek. V okamžiku, kdy to udělá ten člověk v počítači, tak mi pošle ty soubory a já je takzvaně smíchám v ten výsledný tvar hudby. Soubory znamená, že je tam de facto každý nástroj nebo skupina nástrojů zvlášť a můj úkol je vytvořit nějaký estetický tvar, který je funkční k tomu filmu a k tomu filmovému zvuku v tom formátu, v kterém je ten film, to znamená, když je to stereo, tak je to ve stereo, když je to pětikanál Dolby Atmos, tak to dělám v těchhle z těch formátech, abych já dodal jako subdodavatel, jako přidavač, se tomu říká na stavbě, tomu filmovému zvuku tu hudbu.
1: Dobře, a to je tady, když máš ty soubory, a když je to pro orchestr?
2: Tak je to složitější, protože je potřeba naplánovat natáčení, to je vlastně fakt na úrovni natáčení filmového, protože je potřeba zjistit, jestli ten skladatel vládne tou schopností napsat noty pro orchestr. Ne každý.
1: To on sám neví?
2: No, jsou skladatelé, kteří to neumí a není to ostuda, je to dělat různě. Takže pokud to ten skladatel sám neumí, protože ona je to za prvé dovednost, to se lidi učí roky na konzervatoři a na HAMU, a za druhý je to nějaká práce, na kterou většinou není čas, protože ten film opravdu probíhá zpravidla, takže je daný ten termín premiéry, daný začátek natáčení a vlastně všecko se furt odsouvá, posouvá, spožďuje a ta hudba a zvuk je až na konci toho řetězce, jak časovýho, tak potravinovýho, takže tam už nezbývá skoro žádný čas a peníze, takže ten skladatel často nemá čas se věnovat těm aranžím, těm notám, aby to zvládnul celé. Takže potom najmeme takzvané orchestrátory, což jsou specialisti, kteří z těch motivů, ať jsou rozvinutý, nebo ať jsou to jenom nějaký skici, udělají tu partituru, kterou pak zahraje ten orchestr.
1: Takže to třeba jako takhle doskládáváte, dá se říct, tu partituru potom proto, aby to fungovalo?
2: Ono to není úplně doskládávání. Jde o to, že je to skutečně dovednost a že ty orchestrátoři přesně vědí například, jaké rozsahy mají které nástroje, takže se nestane, že by tam byl nějaký part, který už nezahraje hoboj, protože je to moc hluboko pro ten rozsah toho nástroje. A oni přesně vědí, jak to napsat, aby to bylo hratelný, tak je důležitý to umět napsat tak, aby to ty hráči na první dobrou přečetli. Vlastně to je ta další fáze, kdy zavoláme ten orchestr, což jsou vlastně špičkoví instrumentalisti z pražských orchestrů, taky tady z vašeho úžasného Sočru k nám chodí hrát lidi a oni jsou schopní, když před sebou vidí part hudby, kterou nikdy neslyšeli, neviděli, to rovnou zahrát, takže to zní, že se to v podstatě dá použít do toho filmu. Ale tohle jde jenom v případě, že ta orchestrace je perfektně udělaná, že pro ně je to čitelný, že jsou jasně vypsaný, vyfrázovaný melodie, aby oni to na první dobrou přečetli a ta hudba fungovala. To je velká dovednost, která potom šetří čas.
1: Takže já si tak představuju, že do tvého studia přijde, nevím, přijdou hráči a hráčky komorní, asi to nebude úplně celý sočrtám.
2: Ne, to záleží, jaká je ta hudba, protože když je orchestrální, tak se to nedá dělat v mém studiu, že? Takže chodíme nahrávat i sem do S1, do rozhlasu, nebo do hudebního studia České televize, nebo je specializované studio Smečky, legendární, kde působil orchestr Physio. Je to prostě místo, kde se vejde orchestr, kde jsou například už instalované ty bicí nástroje, prostě obrovský aparát bicích nástrojů, který je jinak potřeba stěhovat. A pronajmeme takovýhle studio a za 2 až 4 dny nahrajeme tu hudbu k tomu filmu.
1: Jak tedy ty potom, kterého si představuju jako takového dirigenta pro ten záznam, komunikuješ právě třeba s dirigentem o tom, co je potřeba pro ten který part, protože a znáš ty vůbec třeba ten film, nebo znáš jenom prostě ty konkrétní sekvence, kde bude použita tahle hudba a víš třeba, jaký má mít výraz?
2: Částečně znám ten film, částečně znám ty sekvence, ale dokud ta hudba reálně nezazní v tom studiu, tak je to vlastně všechno teoretický. Až při tom prvním snímku, nebo když ten orchestr zahraje, se ukáže, jak ta hudba reálně funguje sama o sobě a jak funguje k tomu obrazu. A já tam mám možnost řadu věcí ovlivnit, protože s nějakou zkušeností vím, že pro ten výsledek bude lepší, když nebude tu hudbu, třeba nějaký velký hudební číslo hrát celý orchestr, kde burácí žestě a bicí nástroje, a že bude lepší, když budeme mít zvlášť nahraný smyčce a zvlášť nahraný další věci, protože pro ten mix a pro ten výsledek to bude lepší a musíme taky myslet na to, že ten film prochází nějakou postprodukcí a že se může posléze hodit, aby tam nebyly trumpety v té hudbě. Oh. Takže proto je potřeba na tohle trochu myslet, já na to myslím hlavně z toho zvukového hlediska, aby šel udělat perfektní funkční mix, kde ta hudba zazní tak, jak si myslel ten autor, že by mohla zaznít.
1: Takže ty si vlastně skládáš v hlavě všechny ty stopy jako takové pucle, odendáváš dílky, nebo měl bys mít představu o tom, jaké to je, když tam třeba tu jednu stopu vynecháš a že to třeba bude funkční. Takovouhle představivost zvukovou
2: je to tak, myslím, že je potřeba tady tu profesi dělat s vizí, že by člověk měl vědět, co od toho výsledku chce, což je nějak věc komunikace s tím skladatelem a de facto i s tím zvukařem toho filmu, s tím režisérem a tomu vlastně přizpůsobí ten proces.
1: Ale když mluvíme o tomhle nahrávání, skutečně třeba se symfonickým orchestrem, tak to je asi méně případů filmové hudby, které se k tobě dostanou, spíš je to ta hudba z toho syntetizátoru, nebo?
2: Nedá se to říct, to kolik toho je, má dvě roviny. Za prvé rovinu finanční, protože nahrávat s tím orchestrem je nesmírně nákladný, jak jsem říkal, ta hudba je až na konci potravinového řetězce, takže často na to moc peníze nejsou, takže pak prostě musíme tu věc natočit v rekordním čase, což znamená, že to nahrávání v podstatě probíhá jak závod Formule 1. Tam není chybu, jako při výměně pneumatik v depu, všechno musí být připravené tak, aby jsme to auto hladce dovezli do cíle, pokud možno nastupních vítězů.
1: Aha, takže je tlak časový a finanční.
2: No jasně.
1: A proto si říkám, že asi těch případů, kdy se do toho ty štáby pustí touhle cestou, že chceme opravdu takhle nahranou filmovou hudbu, no, není tolik.
2: Ale ta druhá věc je, že ta estetika, jak filmová, nebo vůbec se vyvíjí estetika, a že ta orchestrální filmová hudba je vlastně určitý archetyp jako to, tím to začalo vlastně filmová hudba, že to skládali, film doprovázela hudba opravdu mistrů, skladatelů vážné hudby, než se z toho stala potom specializace, takže ta symfonická, romantická hudba, při který se člověk dojme, je nějaká cesta. Ale jak se vyvíjí ta estetika i toho filmového vyprávění, tak často ty emoce by byly moc, takže často je to záměr, že se ten orchestr nevyužije a že je to udělaný z jiných nástrojů.
1: Mm-hmm. Takže se tímto způsobem vyvíjí tedy i filmová hudba.
2: Ano, stejně jako se mění estetika filmu. Že já mám dojem, že teď je takový období, kdy se v umění poměrně dost ty tvůrci stydí za to projevit nějaký pozitivní emoce, že jsem dojatý, že jsem zamilovaný, že všechno je to takový za oponou, za clonou, jak pod Lexaurinem, náhodou jako neprojevit moc velký emoce, což ten orchestr je projevuje, takže proto se využívají jiný způsoby hudebního doprovodu.
1: Ty se ve filmové hudbě patosu nebojíš?
2: Já se nebojím emocí. Protože já si myslím, že ten film ty emoce potřebuje. A já vlastně, to je zajímavé, že když dělám potom ten mix té filmové hudby, tak já si k tomu, i když můžu, tak já si k tomu pouštím ty dialogy nebo ten zvuk až třeba v nějaký závěrečné fázi, abych věděl, že ten mix funguje, že ničemu nebudu překážet, nebo naopak, že tam poprosím toho mistra zvuku filmu, aby udělal víc místa té hudbě, protože všecko najednou hrát nemůže. Ale zajímavý je, že když kouká člověk na ty filmové sekvence jenom s hudbou, tak už to samo o sobě vypráví příběh. Kdybych tam dal jinou hudbu, tak to bude vyprávět jiný příběh. Ale že podstatný je, že ta hudba a její zvuk nese ty emoce a vede k toho diváka k nějakému pocitu.
1: Já jsem se na ten patos ptala záměrně, protože určitě ty jako mistr zvuku, který se specializuje na hudbu v tom filmu, přemýšlíš, aby ta hudba nějakým způsobem nemanipulovala s divákem, aby to prostě nebylo moc, aby se divák necítil být jako zatlačen právě až přílišnou emocionalitou nebo nějakou uměřeností, jestli mi rozumíš.
2: Není to úplně moje kompetence. Tady je spíš věc toho režiséra, co od toho filmu čeká. A samozřejmě s těma emocema se dá pracovat různě i v rámci zvuku. Mm-hmm. Ale tam se snažím nějak najít to, co si myslím, že ten film má mít. Mm-hmm.
1: Kód, o kterém jsme mluvili v úvodu. Takže jak ty poznáš, že jsi ho našel?
2: Já jsem to zjistil už jako dítě, ale nevědomě. Až nedávno jsem si to definoval, že totiž zvuk je zásadní věc v rámci vývoje lidského plodu už v prenatálním stavu, protože to je jeden z mála smyslů, ne-li jediný, který spojuje toho ještě nenarozeného tvora s okolím a ta sluchová paměť a paměť na ty emoce, protože přes to břicho je slyšet nějaký zvuk zvenčí a teďka to dítě vnímá emocionální reakce svojí matky. A tohle všecko se propisuje nějak do podvědomí a v okamžiku, kdy s tím zvukem potom umíte pracovat, tak umíte tyhle emoce vyvolávat. Že ono je to normálně popsané jako lékařsky, že ten zvuk způsobuje fyziologické reakce, ať už je to zrychlený tep, pocení, dojetí, anebo něco, co s čemu se říká, co jsou zježený chlupy, čemu se říká piloerekce odborně, kdyby někdo nerozuměl ty fyziologické reakce.
1: Děkujeme, že jsi nás obohatil.
2: Takže pro mě to bylo už jako pro dítě jako věc nějakého vzrušení pocitu, který já vlastně jsem si neuvědomoval, ale později jsem si to přenesl do té práce, že já vlastně potřebuju tu věc dělat tak dlouho, úplně sobecky, dokud mě se nezježí chlupy, dokud nemám piloerekci a pak vím, že to je správně, že to vlastně ty, pro který to dělám, velmi pravděpodobně přijmou.
1: Takže jakmile má Michal Pekárek dobře piloerekci, tak ví, že našel kód k tomu. Většinou, a věří, jako, že jo, tedy ty zježené kluby, já budu radši používat tenhle termín, mají i ostatní, když si potom poslechnou tu hudbu.
2: To nevím, je to hrozně individuální, ale já vlastně tuhle profesi dělám hlavně kvůli sobě a kvůli těmhle pocitům.
1: Tak uvidíme zježené chlupy, jestli budeš mít, nebo asi budeš, protože si nám vybral samozřejmě úžasnou filmovou hudbu. A to z filmu Tanec s vlky, Johna Berryho, ten soundtrack. Řekni, to je asi souvisí právě s tím kódem a s tím, jak by podle tebe měla filmová hudba vypadat.
2: Jo, to souvisí, protože ten film byl v roce 91 z prvních, který byl i v českých kinech, myslím, že to bylo kino Alfa, v tom formátu Dolby Digital, což znamená pětikanálový zvuk, což je nesmírně působivý. A já jsem na ten film šel a ten mě úplně uhranula mě ta hudba Johna Berryho, ale vlastně v tu dobu nešel koupit soundtrack, takže já jsem si půjčil od kamaráda, protože já jsem nic takového neměl, nahrávací Walkman a šel jsem do toho kina, abych si nahrával ty kousky s tou hudbou, abych si tu hudbu mohl poslouchat i mimo to kino. A ve finále jsem v tom kině byl asi pětkrát, byl vždycky do nějaký hudby někdo zakašlal a podobně. Já jsem si udělal svůj vlastní soundtrack a to ve mně fakt zanechalo velkou stopu a i to nějak formovalo mou estetiku, protože ta hudba pracuje s těma emocema, který vzbuzují ty fyziologické reakce nesmírně dobře.
1: Takže to je možná i tvůj první hudební záznam.
2: Jo, to je možný.
1: Tak si ho poslechneme.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, Vizitku, a dnes o filmové hudbě mluvíme s mistrem zvuku a hudebním producentem Michalem Pekárkem. Pište nám vaše dotazy a podněty na vizitka@rozhlas.cz, známý mail, tak se budeme těšit. A Michal Pekárek vybral právě tenhle soundtrack k filmu Tanec s vlky i záměrně. A ty jsi říkal, že vlastně na tom hezky vidět, jak se vlastně těm skladatelům už potom přestal ten orchestr stačit. Takže si museli pomáhat a stávali se z nich trochu jako i samostatní zvukaři. Tak...
1: Já se to pokusím vysvětlit, že hudba jako taková, ten vývoj je několik set let a vlastně hudebním jazykem jsou noty. Další fází toho je, že tu hudbu někdo interpretuje, a další fází prostor, kde se to interpretuje. A tohle všechno má svoje limity a vlastně to pochopili už i skladatelé, kteří se snažili udělat ten zvuk trošku jiný. A příkladem je třeba Vzkříšení Gustava Mahlera, který v jedné z vět umístí žesťovou sekci takzvaně offstage za pódium, že nesedí na pódiu a má svůj part a hraje, a ten zvuk je díky tomu tlumený jako z dálky za kopcem, což je ta emoce znova, která třeba připomíná ten prenatální stav a ty vzpomínky. Prostě zvuk, který je zblízka, funguje jinak než zvuk, který je z dálky. Tady máme roomový mikrofon, kdyby ho pan kolega Věl a posluchači slyšeli, jak tady mluvíme na blízko a pak z dálky, tak ta emoce je z toho úplně jiná. A vlastně těm skladatelům přestalo stačit ty výrazové prostředky, které měly k dispozici, začaly využívat různý takovýhle fígle, a s příchodem zvukového záznamu se to úplně změnilo. Takže...
0: No, protože to je další dimenze, tady jsi mluvil o tom, že jsou teda noty, interpret a místnost, a teď ještě záznam, tak...
1: Záznam úplně změnil tu hru a zajímavý by bylo, je to hypoteticky, nikdy se to nedovíme, jak by ty vrcholní kousky klasické hudby fungovaly, kdyby je ty lidi napsali dneska s těma možnostma toho záznamu postprodukce a nebo dnešních fůzovkách hudobních nástrojů, těch elektronických, který jsou vlastně spíš zvukový nástroje. S hudebníma nástrojima mají společnou výšku tónu, délku tónu, případně nějakou rytmickou strukturu, ale elektronické nástroje jsou zvuk, to nejsou klasický nástroje. Takže to se nedovíme, ale ten zvuk je pro dnešního skladatele zásadní a taky vlastně, co odlišuje současnou popovou produkci v rádiích, že jo, tu singlovou, je zvuk. Ty písničky jsou vlastně jedna jako druhá, protože z písniček v rádiu se stal v podstatě výplň mezi reklamníma blokama, a ty písničky jsou všechny stejný, a čím jsou odlišený, je ten zvuk.
0: Mm-hmm. Ale když mluvíš o těch možnostech postprodukce, o té technice, technologií, tak si řekněme, jak se to třeba vyvinulo právě za těch tvých skoro 40 let, asi velice turbulentně, protože, nevím, tak teďka se může míchat nebo v kolika stopách, a je to jako přínos, nebo to určité omezení a nedostatečnost těch technologií měla taky nějaká svá pozitiva?
1: To je několik otázek v jednom. Tak já myslím, že se vraťme ještě dál, než jenom moje kariéra, protože ten záznam vznikl původně jenom do voskového válečku, kde se dala nahrát zvuk, tak jako my jsme tady na jeden mikrofon, a nedalo se s tím pracovat. Ale potom přišel vícestopý záznam, obrovský pokrok byl, když Beatles mohli točit na čtyřstopý záznam, a najednou mohli nějaké ty nástroje nahrát zvlášť a vrstvit to, i když to bylo velmi obtížné, a mohly vznikat zvukové světy, které by bez toho nebylo možné, aby vznikly. Pak se to posunulo dál, že vrcholem toho vícestopýho záznamu byl dvoupalcový magnetofonový pás, kde šlo nahrát až 24 stop na jednou. Normálně, že když posloucháme hudbu ve sluchátkách, tak máme levou, pravou, to jsou dvě, ale tam jich je 24, kam se dalo zase s tím líp pracovat a nahrávat ta hudba tak, že šlo vytvořit světy, které by reálně nevznikly. A z dnešního pohledu pak přišly počítače a to úplně změnilo hru, protože najednou nemáte žádný limit v tom počtu stop a v těch možnostech. Což je vlastně úplně senzační, jenže co se vytrácí z té práce, podle mě, je schopnost mít vizi, vědět, tušit a naplánovat si, jak má ten výsledek znít. Což vlastně ty pardálové, který točili, nevím, Dark Side of the Moon, že jo, Pink Floyd, tak to jsou nesmírně rozsáhlé skladby a oni se museli vejít do těch 24 stop, aby to znělo tak, jak to zní, a je to i po těch 50 letech fantastický. A to, co umožňuje dnešní technologie, počítače, zaprvé to umožňuje to, že se obecně díky digitalizaci stává nebo cítí být umělci, prostě kdokoliv, kdo si koupí digitální foťák, jak fotograf, a kdo si koupí iPad, je skladatel. OK, můžou vzniknout bezvadné věci, ale obecně si myslím, že v rámci těch profesí to umožňuje nemít vizi, co má být ten výsledek. A myslím si, že to je vlastně furt klíčový. Já se snažím si ve své práci trochu cíleně dávat nějaké omezení, že například nemusím bicí soupravu nahrávat 15 mikrofonama, včetně 4 mikrofonů na místnost, protože ještě nevím, jak to tam budu chtít zamíchat, ale prostě risknu to a nahraju to na 6 mikrofonů. Řeknu si, já chci, aby v té písničce ty bicí pak byly takhle a prostě a to risknu.
0: Už to jako vím, nebo mám tu představu, zatímco no, když...
1: No a když jich nahraju 15, tak se s tím můžu půl roku jako hrát a vlastně jde to, taky, jde to udělat samozřejmě, ale vlastně mě to nepřijde tak šmrncovní. Mně na tom přijde šmrncovní to, že se umím rozhodnout, jak to bude.
0: Tak tu se trochu přesouváme vlastně do tvého nahrávacího studia, když nahráváš prostě nějaká alba. No a ty už to trochu naznačil. Mě zajímá vlastně, jak třeba digitální streamovací platformy přetvořily náš poslech, to, jak konzumujeme, jak vnímáme a prožíváme hudbu. Jak ty to vidíš?
1: Tak já myslím, že generálně se díky těm streamovacím platformám hudba nesmírně zpřístupnila a díky tomu, že ji většina lidí poslouchá na sluchátka, nikdy v historii nemělo lidstvo tak kvalitní poslech na to vnímat hudbu v celém pásmu, frekvencí, vlastně hodně blízko tomu, jak to vlastně ty tvůrci v tom studiu mysleli. Takže myslím si, že v tom je obrovská výhoda, nevýhoda samozřejmě, že té hudby stejně jako všeho je strašně moc a svět je prostě zaplavený vším, no. Že jo, takže to považuji za nevýhodu a je těžký potom najít něco zajímavého, že jo, dřív, když já jsem začínal, tak když někdo vydával desku, tak to byla událost, potom se půl roku dopředu mluvilo.
0: Právě, já si říkám, jestli alba desky, ne, LPčka, je... jestli nejsou už jako fakt skoro vyhynulý druh, i když třeba u LPček vidíme nějaký comeback, ale nahrávají se opravdu hlavně jako singly a tak?
1: Tady ani nejde, myslím, o to médium, jako o to, že jak je toho hodně, tak vlastně to vždycky zasáhne hrozně malý zájem nebo hrozně málo posluchačů, že myslím, že vlastně skončily takový ty globální hvězdy, jako byly Pink Floyd, Michael Jackson, protože ta hudba se demokratizovala, stejně jako zvuk a rozdělil se to a prostě budou to malý komunity, který budou vnímat a vnímají nějaký svoje hrdiny, ale ve vedlejším městě už to bude někdo jiný, už to nebude tak jako globální a je to vlastně celý jako rozdrolený, přestala to být událost.
0: Ale zároveň třeba vidíme Taylor Swift.
1: Jo, tak ale to jsou víc marketingový záležitosti třeba než hudební, že jo? Nebo vlastně to má nějaký společenský přesah, ale nejde o hudbu.
0: Jej, teď aby ses nenaštval spoustu Swifties. Ale my si pustíme tedy další skladbu, kterou si pro nás vybral, Eye in the Sky, a určitě to má taky svůj důvod. Eric Wolfson, Alan Parsons.
1: Jo, to je skladba z roku 1982 a to je vlastně už taky pravěk a na tý se, tu skladbu i to album inicioval Alan Parsons, což byl právě mistr zvuku od Pink Floyd a pracoval dlouho ve studiích Abbey Road a tak a vlastně tam už se do toho začalo promítat jako elektronický zvuk, je to kombinace a oni to právě dělali s tím omezením, o kterým jsem mluvil, že neměli ty dnešní digitální technologie k dispozici a přesto ta nahrávka je úplně bezvadná. Ještě k tomu mám osobní vztah, že já jsem pro toho Erika Wolfsona, který napsal tu písničku a jeho dvorního zvukaře, což je Hayden Bendall, který ještě pořád žije a točí, tak já jsem jim asistoval v Rudolfínu v 90. letech a oni mě pak vzali do toho velkého světa na návštěvu do Abbey Road a tak a oni mi vlastně strašně zmenšili svět v tom smyslu, že prostě nejsem okouzlený nějakýma nahrávkama z ciziny a tím, jak to chodí ve světě a zjistil jsem, že jediný, o co jde, je ta vášeň, kterou k tomu mají a to mají úplně stejnou, to je napříč, jako to je jedno, odkud jste a ta vášeň je skvělá. A ten Hayden Bendall do dneška, je mu 75, pracuje, natáčí a já si dělám občas takový výlety do Londýna, že si myslím, že je dobrý, i když člověk pracuje, občas se zastavit a koukat, jak pracuje někdo jiný. Takže já třeba sedím celý odpoledne v Londýně za ním na té klientské sedačce ve studiu, koukám, jak on pracuje a je to vlastně hrozně inspirativní. To je vlastně stejně skoro jediný způsob, jak se tuhle práci člověk může naučit, že asistuje, je u toho a tomu tříbí vkus ve smyslu, co se mu líbí, ale i co se mu nelíbí a jak potom bude dál pracovat jako po vlastní ose.
0: A když se takhle inspiruješ, je tam opravdu něco, nějaký zásadní rozdíl oproti tomu, jak nahrává ve studiu v Londýně a ty tady v Praze?
1: Ne, vůbec.
0: Ale?
1: Vůbec.
0: Inspirace je?
1: Inspirace a je tam vlastně jako velká profesionalita, kterou tady jako na všech frontách nevnímám, jo? Že prostě oni pracují s nasazením, jak kdyby to dělali poprvé a ucházeli se o práci. Oni nevzlížejí k nějakým západním titulům a kapelám, protože oni jsou toho součástí, takže jsou úplně jako... Oni vlastně nic neřeší, jenom dělají tu práci, kterou milujou. A vlastně to mě strašně zmenšilo svět a dalo nějakou zpětnou vazbu, že snad jsem na dobré cestě.
0: Takže rok 1982 a Eye in the Sky.

0: Posloucháte Vizitku dnes s Michalem Pekárkem, mistrem zvuku, hudebním producentem. Mluvíme o filmové hudbě a my jsme se vlastně z Eye in the Sky dostali do 80. a říkali jsme si, že ten zvukař slavný, za kterým ty ještě si jezdil do Londýna nebo jezdíš, tak nahrával i s Kate Bush a já jsem si tak říkala, že vlastně Kate Bush má teď takový comeback v souvislosti s Stranger Things, s tímhle seriálem. Čím se vysvětluje, že vlastně tyhle staré pecky často, já nevím, třeba se objeví právě v ikonických teď současných filmech a mají tam, a jakou tam vlastně podle tebe mají roli? Tarantino taky využívá často tyhle staré hitovky.
1: Tak hudba je obecně mocná, ty písničky, které jsou vlastně v populaci zakořeněný a jejich nějaký význam a řekněme kulturní a společenská souvislost, to prostě je a umožňuje to i po mnoha letech, pokud ji umístíte do toho filmu, tak to umožní tomu filmu dát úplně nový rozměr, protože se někam vracíme, ale zároveň zjistíme, že to téma je pořád aktuální a v tom jsou ty písně mocný, že? Ten Tarantino s tím třeba pracuje znamenitě. Nebo Honza Prušinovský u nás ve svých filmech. Mm-hmm. Ten nepoužívá skoro komponovanou hudbu a má tam jenom písničky.
0: A když se dostaneme ještě k tomu, že jsi taky hudební producent a jsme ve tvém hudebním studiu, tak jak se dělá hudební hit?
1: Já myslím, že na to není recept, protože kdyby byl, tak nevzniká nic jiného než hity. Je to vždycky souhra nějakých šťastných okolností, které mimo jiný třeba vůbec nesouvisejí s hudbou, ale se společenskou situací a já myslím, že to je vždycky něco z hůry a teďka se jako bavíme o hudebních hitech dneška. Já o tom nemám jako moc hezký mínění, protože je to konstrukt. Jo? Ty hudební hity dneška, jak jsem říkal, že si myslím, že ta hudba je vlastně výplní mezi reklamníma blokama nebo zprávama v rozhlase. Dřív se rádia profilovala.
0: Je to jiné v něčem, že je to víc konstrukt než kdy jindy?
1: No jasně, protože i rozhlasové stanice si testujou, pokud jim někdo chce dát do rádia novou písničku, nový single, tak oni si to testujou. A aby zjistili, jestli posluchači náhodou, když se to tam zahraje, nepřeladí na jinou stanici, protože tím by přišli o sledování toho dalšího reklamního bloku, takže ve většině...
0: No ale jsou promiň, rády a rozhlasové stanice tak určující v tom světě právě streamovacích platform a tak dále, co se produkce hudby týče.
1: Já nevím, jak je vliv rádií, to určitě klesá, stejně jako se lidi tolik obecně nekoukají na televizi, ale změnila se ta funkce. Změnila se ta funkce rádií, že dřív to byly rádia specializované na nějakou hudbu a uváděly nové písničky, nové singly z různých žánrů. A to dneska vlastně teda v Čechách rozhodně vymizelo, čest výjimkám, jestli je nějaký takovýhle specializovaný rádio, country rádio nebo tak, ale v zásadě ta hudba do rádií, i když ji dělají lidi, tak předběhli umělou inteligenci, protože pokud se člověk chce dostat s písničkou do rádií, tak to musí být buď nějaká obrovská náhoda, a nebo to musí dělat s tím, aby to prošlo těma testama. A vlastně ohejbají to dílo, to, co chtějí říct, ohejbají rovnou někam, kde to nemá být, ale ono vlastně stejně ty písničky jsou takový, že pokud chtějí něco říct, tak já nerozumím tomu, co.
0: No počkej, ale tak nahráváš nějaká alba?
1: No já

0: To vlastně dělám hrozně málo, protože jak jsem mluvil o tom, že je velká nadprodukce všeho, tak já cítím i nějakou zodpovědnost za to, abych, řekněme, nepřispíval k tomu znečišťování prostoru dalším smogem. Takže pokud jde o Alba, tak já to dělám vlastně jenom v případě, kdy mám pocit, že by to mělo vzniknout.
1: A máš něco tady na stole, myslím, na mixážním stole v tomto ohledu? Nebo...
0: Jo, teďka zrovna dělám... A fakt třeba po 6 letech, já jsem 6 let nedělal žádnou desku, že před 6 lety to byl Jarek Nohavica, taková ta deska jenom s kytarou, máma mi dala na krk klíč a desku Lenky Nový dopisy. A nedělal jsem to, protože kolem mě nešlo nic, u čeho bych měl pocit, že to má vzniknout. A teďka je to deska člověka, který se jmenuje Tomi Okres, je to Slovák z Košic, basista z Činasky, takový velmi známý slovenský muzikant a ten si dělá písničky svoje roky. A poprosil mě, jestli bychom je spolu nemohli nahrát. A to je fantastická práce, protože jsme tam jenom my dva a snažíme se ty písničky, těm písničkám dát tvar, s kterým budeme spokojení. A jaký to bude mít dopad, je jedno, ale já to opravdu dělám sobecky kvůli sobě.
1: Že se ti prostě líbí.
0: Jestli mám pilo erekci.
1: Dobře, jenom pro posluchače, kteří se nás zapli později, to je, že Michalovi vstávají chlupy na rukou.
0: Nebo komukoli.
1: Komukoli tedy, tak dobře. A fajn, a jaký ty tedy potom máš třeba k tomu přínos tady k interpretovi, s tím teď nahráváš Tomi Okres, tak co ty tam mu třeba doporučíš, slyšíš, mluvíš mu do čeho všeho?
0: On přinesl nějaký písničky, které byly v podstatě jenom s kytarou a tam ta práce mistra zvuku je kombinovaná s prací producenta, kde já se snažím v těch písničkách hledat ten klíč k tomu zvuku vlastně i přes ty hudební aranžmá. A to je vlastně strašně zábavný, že třeba včera jsme do jedné písničky přetáčeli kytaru, protože se její vyznění změnilo díky tomu, že se do ní nahrál orchestr. A najednou kytara a způsob hraní na akustickou kytaru byl takovej, že to nešlo dohromady. A mohl bych to 1000krát kroutit různými ekvalizéry a něco se snažit s tím udělat postprodukčně, protože to umožňuje. Ale mně přijde šmrncovní vzít kytaru a nahrát to znova způsobem, který tam rovnou zapadne.
1: Ještě tě vyvedu ven z tvého studia, protože ty zvučíš samozřejmě živé koncerty a například slavnostní koncert ke stému výročí Sočru nedávno v Riegerových sadech. Tak jaké to je zvučit symfonický orchestr, který je jaksi designovaný pro sály, jako je Rudolfinum, obecní dům, s jejich akustikou pod širým nebem?
0: Tak tady to byla mimořádná událost, protože to právě bylo 100 let výročí Sočru, mimořádného tělesa vůbec tady střední Evropy. A ten koncert byl v podstatě věci popularizační, to znamená, že se odehrával pod širým nebem a tam tomu odpovídal i ten repertoár, aby byl popularizační a té hudbě chybělo kromě těch not a těch interpretačních výkonů právě ten sál, že vlastně ten sál je tam vždycky důležitá složka, ta akustika toho sálu. Takže
1: no a ty, tady, ten zvukový mistr, tak ten sál, ti netrápilo, že třeba tam nedolehne až jako to, ten, který nástroj správně?
0: Ne, ty nástroje tam musí dolehnout, protože ty skladatelé tam ty linky napsali, ale že se člověk spíš celou dobu snaží těm divákům na té louce v Riegráčích simulovat to, jaký to může být v koncertním sále a třeba je to přimět k tomu, aby zauvažovali, že by se šli na takový koncert podívat. Pro člověka, který na ty koncerty běžně chodí, stejně jako pro mě, je to v podstatě utrpení, protože tímhle způsobem symfonická hudba hrát nemá.
1: Potom.
0: Ale můj úkol je zase v tu chvíli, která není nějak přívětivá, najít ten klíč, aby to bylo takový, jak si představují, nebo lepší, než si představujou ty, kteří mě o to poprosili. A tam myslím, že nějak pro spokojenost proběhla. Tam byla teda hlavním hrdinou počasí, který dokonale vyšlo. A to je u takových akcí klíčový.
1: A stejně mě zajímá, přece to musíš nazvučit trochu jinak, než když to máš právě v uzavřeném sálu, který má výbornou akustiku.
0: Určitě, tak tam se ten dozvuk dodává uměle, ale myslím si, že vůbec na tom živém zvučení, stejně jako třeba na přímých přenosech, je pro mě úplně fantastický, to je to trochu práce pro psychopaty, protože ve studiu se můžete v čemkoliv šťourat půl roku, máte tam to tlačítko stop, vrátit, opravit. Tady to všecko jede jenom dopředu. A jde o to být maximálně koncentrovaný a tu skladbu nebo tu písničku přenést v co nejlepším stavu v reálném čase. A třeba i zapomenout na to, když se tam stane nějaká chyba nebo technická chyba, jít dál, ten čas jde jenom dopředu, tím se člověk vůbec nesmí nechat rozhodit, proto to taky vlastně moc lidí, kor ty přímý přenosy, jako nechce dělat, protože jsou vystresovaný z toho, že se něco stane. Já jsem trochu blázen, takže mě to nevadí a zároveň je to skvělý doplňkový sport k té studiové práci, protože díky té studiové práci já vím, co z kterých těch mikrofonů hraje a dokážu velmi rychle udělat ten tvar a zároveň ty živý koncerty mě nutí a oživujou ty instinkty, to prostě dostat se k tomu, co nejrychlejc, aby se mi zježily ty chlupy.
1: Přemýšlím, když jsem tu měla Ivu Podzimkovou, mistrně zvuku Českého rozhlasu, která právě dělá tyto živé přenosy pro Český rozhlas, jestli na mě působila nějak psychopaticky, ale určitě je to adrenalin. A teď, když se dostávám k tomu, jaké to je třeba přenášet ten živý koncert pro rozhlas, ale třeba potom s obrazem pro Českou televizi, kdy ty třeba máš zahajovací koncert Smetanovi Litomyšle. Jak ty musíš o tom uvažovat rozdílně, třeba když tam máš obraz a když ho tam nemáš?
0: Ono to vlastně není věc vědomního uvažování, protože to, že zvuk poslouchám s obrazem, mě vede k jiný práci s tím zvukem, protože v okamžiku, kdy mám v Novosvětské symfonii solo na anglický roh a přes celou obrazovku jsou ty prsty a ten nástroj, tak já pocitově potřebuju slyšet víc ten nástroj, než posluchač v rozhlase.
1: Mm-hmm. Takže, který nevidí.
0: Který to nevidí, takže ty zvukové snímky často bývají dost odlišný, protože ta estetika je úplně jiná. A vlastně to chci ještě využít, to, že jsme zmínili rozhlas, že já rozhlas opravdu obdivuju, protože jiný výrazový prostředek než zvuk nemá. A tady jsou skuteční legendy a pro mě úplně vrcholem zvukové tvorby rozhlasová hra nebo dramatizace, k čemu se asi nikdy nedostanu a říkám to na téhle půdě, zaprvé si toho strašně vážím a že to považuji za vrchol, protože jenom ten zvuk toho posluchače přenese do světu, leží na gauči, podřimuje a přenese ho do světu bez jakýhokoliv vizuálního věmu a to je vlastně ta síla zvuku, která je, když se s ním správně pracuje.
1: Chtěl bys dělat rozhlasovou hru?
0: Mě by to strašně bavilo.
1: No, tak vidíte, tak jsme si ve finále tady Michal Pekárek si řekl, možná bude nějaká příležitost ke spolupráci, ale ještě jsme se vlastně nedostali k tomu, jak ty ses k téhle profesi dostal. A to je docela zajímavá historka, protože ty jsi měl jasno poměrně brzy a to už asi ve 14.
0: Já to mám jako Dalibor Vrána, který se vyučil knihkupcem, po škole nastoupil jako knihkupec a pracuje jako knihkupec. Můj táta pracoval v tom legendárním studiu ve Smečkách jako promítač a technika, jako každý dítě jsem chodil za tátou do práce a on mě prostě posadil, když už jsem byl takový, jakože věděl, že nebudu dělat hluk, tak mě posadil třeba za Štěpána Koníčka nebo Františka Belfína nebo Maria Klemence do toho sálu k těm muzikantům. Já jsem tam jenom koukal a poslouchal, jak nahrávají Křemílka a Vochomůrku nebo Večerníčky, takový ty legendární věci a tam to podle mě jako sformovalo to, že já vůbec jsem začal chtít dělat tu práci. Jako. A
1: čili tehdy se prostě nahrávalo takhle živě,
0: no jasně.
1: Jenom.
0: Jasně, no jinak to nešlo. Mm-hmm. Jinak to nešlo. A potom mě ještě posadil do té zvukové režie a to mě nějak začalo bavit ještě víc, že já jsem vlastně nikdy nepochyboval o tom, na který straně toho okna chci sedět. Hodně mých kolegů byli aktivními muzikanty, nebo třeba i chtěli být radši muzikanty, který někdo nahrává, než na té druhé straně. Od čehož se odvíjí ten přístup, ale mě to vždycky bavilo jenom takhle.
1: No a ty jsi měl nějaké muzikantské vlohy?
0: Jo, já jsem vychodil celou Lidušku, vlastně jsem málem skončil na konzervatoři na trombon, naštěstí jsem na fotbale dostal do zubů, čím se to vyřešilo a já jsem spokojený.
1: A pak jsi šel teda na FAMU.
0: Já studoval jsem střední školu sdělovací techniky, kde se děti učí práci ve filmu, v rozhlase, v televizi, v nahrávacím průmyslu, ty technologie, ty postupy a šel jsem hnedka na FAMU v 18. A šel jsem na FAMU, protože se zvuk jinde studovat nedal, ale vlastně jsem tím trochu trpěl, protože mě vlastně nebaví na tom, mě nebaví řešit, jak nahlas bouchnout dveře. Já jsem vždycky chtěl dělat hudbu, takže jsem tam trochu bojoval.
1: Tak nakonec jsi to vybojoval a natáčíš hudbu. Tak to byla dnešní vizitka o filmové hudbě s Michalem Pekárkem, hudebním producentem a mistrem zvuku. A na závěr si nám vybral píseň Řekni, když si lehneš, Františka Segráda. Tak prosím, jestli taky můžeš
0: uvést. Franta Segrádo byl pro mě a spousty mých blízkých spolupracovníků a lidí zásadní osoba našeho života. Za 14 dní to bude pět let, kdy opustil tenhle svět a my jsme nahráli krásnou desku v paralelním vesmíru, doporučuji všem, zjistěte si o Frantovi Segrádovi všechno a poslechněte si tu desku v paralelním vesmíru a tady to je vlastně písnička o smrti, ale je vlastně docela optimistická a Franta má fantastický hlas. A já moc děkuju za pozvání.
1: Moc děkuju, Michale, že jsi přišel. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.
2: Řekni, když si lehneš.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně nad 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Hasiči pokračují v hašení požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. I dnes k hašení využívají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno a část budovy se už na dvou místech zřítila. Příčinu požáru ani škodu zatím hasiči neznají. Firmy, které v budově měly sklady, odhadují hodnotu zničeného zboží ve stovkách milionů korun. Shořelo také zhruba 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Po skoro tisícovce let se slavná tapiserie z Baye vrátila na anglickou půdu. Dílo zapůjčené Francií převezli ve dvojitém kontejneru, speciálně navrženém, aby minimalizoval vibrace. Celý převoz financuje Británie a jeho cenu úřady nezveřejnili. Tapiserie je zhruba 70 metrů dlouhé vyšívané plátno z 11. století. Zachycuje dobytí Anglie ve vodou Willemem Dobyvatelem v roce 1066. V Britském muzeu v Londýně bude tapiserie vystavená od letošního září do července příštího roku. A počasí bude jasno až polojasno během dne, zejména na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23 a maxima na horách okolo 18 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Kdo z vás neutekl ani dnes 10. července před vedrem do hor, může poslouchat i teď naše vysílání. Jsou 2 minuty po 11. hodině a klidný poslech vám přeje Lenka Novotná. Dnes vám představíme nové album skotského pianisty Fergusa McCradyho. Album nám přináší hudební publicistka Eliška Vidomus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Fergus McCrady sám sebe vnímá jako hudebníka na rozhraní jazzu a skotské lidové tradice. Eliško, v čem konkrétně se skotské vlivy v jeho tvorbě projevují?
2: Tak ta inspirace je slyšitelná především v melodice. Podobně jako třeba arménský pianista Tigran Hamasyan, o kterém jsme se v Mozaice tady bavili minule, který se inspiruje arménským folklorem, tak je i McCready na první poslech rozpoznatelný. Jeho hudební rukopis je postavený na výrazných zpěvných melodických tématech, modálních stupnicích a dalších postupech, které charakterizují skotskou lidovou hudbu. A podobně jako u Hamasyana, pro něj ale ten folklor představuje jenom takový odrazový můstek, odkud se vydává dál a spolu se svými spoluhráči ho propojuje s progresivním jazzem. Já teda musím říct, že mě se strašně líbí, jak se mu to daří organicky propojit, protože často, když někdo pracuje s folklorem a snaží se ho nějak zakomponovat do jazzu, tak to někdy působí tak jako nesourodě, že se tak jako přepíná z toho jednoho světa do druhého. Ale McCready je právě výjimečný v tom, že vlastně jemu se podařilo vytvořit úplně svébytný hudební svět.
1: A jako první vzorek jeho tvorby přinesla co?
2: Já bych nyní ráda pustila tu první ukázku, která se jmenuje The Pass.

0: skladba The Pass dozněla. MacReadyho nové album, které do letního vltavského vysílání přinesla Eliška Vidomus, bylo nahráno v nezvyklém prostředí. Eliško, můžeš blíž představit okolnosti jeho vzniku? Jak se podepsali na výsledném zvuku?
1: Tak já bych ještě na úvod jenom zmínila, že ta deska, jak říkala, se jmenuje The Shilling Companion Pieces, tak ono je to vlastně EP a je to doplněk loňského alba, které se jmenovalo The Shilling. A jsou to tedy skladby, které už se do toho loňského výběru nedostaly a mají spíš takové melancholičtější ladění a jsem strašně ráda, že se MacReady rozhodl je takhle vydat, protože ten výsledný formát nebo prostě to jakým způsobem to dramaturgicky propojil ve spolupráci s Laurou Jarre, což je úžasná britská trumpetistka, taková hodně avantgardní, tak ten výsledek myslím, že funguje skvěle. No a co se týče tedy těch podmínek, tak ty byly opravdu velice specifické a na atmosféru nahrávání to mělo velký vliv. MacReady se svým triem odebral na souostroví vnější Hebridy, konkrétně na ostrov North Uist u severozápadního pobřeží Skotska, což je poměrně odlehlá a říct se osídlená oblast. A právě už ten samotný název Shilling odkazuje k označení sezónního pasteveckého obydlí v nějakých horských oblastech, čili k nějakému hodně jako odlehlému místu.
0: Něco jako salaš.
1: Ano, salaš. Čili moc hezky to jako s celým tím konceptem desky koresponduje. To nahrávání probíhalo v zimě uprostřed sněhové pláně. Právě ten dům, ve kterém se nahrávalo, je i na obalu desky. A to trio se sešlo v jedné místnosti kolem pianina. To když řeknu, tak pokud nás poslouchají někteří třeba zvukařky, tak si možná řeknou, že to tady musela být opravdu velká výzva, protože dát do jedné místnosti tedy pianino, bicí a kontrabas.
0: A melozínu možná.
1: A nějakým způsobem to tedy zachytit tak, aby tam nebyly přeslechy, aby se to opravdu podařilo nějakým způsobem jako dobře čistě nahrát, tak je velká výzva. MacReady si toho byl pochopitelně vědom, ale zároveň se byl ochoten tento risk podstoupit, protože cítil, že vlastně tyto podmínky právě umocní nějakou jako intimitu toho nahrávání, napojení těch hráčů. A když tomu tedy přičteme ještě atmosféru té zasněžené krajiny za oknem, hodně specifické světlo, kterým jsou Hebridy proslulé, tak je jasné, že ten výsledný formát to muselo ovlivnit v tom nejlepším slova smyslu. A ještě navíc tedy to, že vlastně nenahrával na klavír, který běžně bývá ve studiu, nějaký koncertní, nějaké křídlo, ale bylo to opravdu pianino, které nemá zase tak širokou zvukovou škálu, je hodně, právě třeba je tam i slyšet ta mechanika. Tak to si myslím, že je něco, co taky vlastně byl takový důležitý stylotvorný prvek, se kterým nějak jako vědomě pracoval.
0: A uslyšíme to i v té následující skladbě.
1: Určitě, uslyšíme to ve skladbě, která se jmenuje Ford the River.

0: Skladba Ford River skončila, čímž jsme částečně přebrodili další část Vltavské řeky našeho prázdninového vysílání. Pianista Fergus McCready v jednom rozhovoru řekl, že mu dlouho trvalo, než přišel na to, jakou hudbu vlastně chce hrát. Prošel několika fázemi, než se usadil na pomezí jazzu a skotské lidové hudby. Eliško, co bylo tím zlomovým momentem, kdy se rozhodl vydat právě tímto směrem?
1: Tak já se přiznám, že neznám moc pianistů, kteří by se v dětství učili hrát na dudy. Fergus McCready je v tomto směru teda opravdu jako jedinečný, že má tuhle tu zkušenost. Začínal tedy nejprve jako dudák, ale o hudbu a především jazz se začal více zajímat až ve 12 letech. Objevil Oscara Petersna a pak už to zkrátka naskočilo a pokračoval dál. 3 roky poté získal ocenění Young Scottish Jazz Musician Award a mezi hudebníky, kteří měli na jeho umělecký vývoj největší vliv, tak nejčastěji řadí Keitha Jarretta, Peta Metheniho a Breda Meldaua a jak sám říká, je to pro jejich schopnost vyprávět příběhy. A on vlastně ten zlom, o kterém si mluvila, kdy si řekl, že by chtěl svojí hudbou taky vyprávět příběhy, ale inspirované svojí rodnou krajinou a skotskou lidovou hudbou, tak tento moment nastal během studia na Skotské královské konzervatoři. Setkal se tam se svými současnými spoluhráči, s basistou Davidem Bowdenem a bubeníkem Stephenem Hendersonem, kteří byli na podobné vlně. A my už jsme se teď tady během té písně krátce o tom bavili, že opravdu to je obdivuhodné, že to trio vydrželo tak dlouhou dobu v tomto složení a že se jim daří vlastně prohlubovat tu spolupráci. A já tohle mám strašně ráda na těch albech, když tam je slyšet právě nejenom tedy, že člověk cítí, že to není studiový projekt, že je to opravdu album, které nahráli lidi, kteří se znají a ta souhra je tam a i nějaké společné zážitky, společné koncertování se v té hudbě odráží. A ještě bych zmínila, co je hodně specifické na tom, že vlastně ta hudba se, jejich hudba se tímto způsobem mohla takhle krásně rozvinout, tak McCready si hodně pochvaluje hudební scénu v Glasgow, která je opravdu hodně otevřená, hodně rozmanitá a podporuje právě vznik takto různorodých projektů. No a já bych tedy na závěr dnešních ukázek pustila skladbu, která se jmenuje Boulderfield.

0: Boulderfield, pole plné balvanů, harmonicky zdolal pianista Fergus McCready se svým triem na novém EPčku, kde se mísí jazz se skotskými lidovými tradicemi a které nám dnes přinesla Eliška Vidomus. Co si vzít na cesty do uší, už možná víte, mimochodem tento 28-letý rodák z Jamestownu prý na cestách poslouchá rád podcasty, u kterých prý přesně ví, co za chvíli přijde. A je to pravý opak jazzu. Na Vltavě za chvíli přijdou osudy.
1: Postavy světového filmu.
2: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
1: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
2: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
1: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.
0: Za pár minut bude 11:30. Zuzana Justman, ročník 1931, o sobě říká, že se v Americe cítí být Češkou, v Praze ale Američankou. Shodou náhod přežila druhou světovou válku. I přesto, že od svých 12 let byla nucena žít v Terezíně. Osudy přinášíme za chvíli.

jsou vždycky rozhovory. A já jsem vždycky doufala, že se mi jednou podaří natočit film Cinema Verite, kdy se tráví hodně času s někým a zachytne se děj tak, jak se odbývá. Ale to bohužel už se mi asi nepodaří, protože na to se potřebuje hodně času a hodně peněz. Takže mé filmy jsou vždycky rozhovory a potom se snažím co možná k tomu dodat ty nejlepší vizuální prvky. U dokumentu je tak důležité casting, najít správné lidi, jako je u hraných filmů. Až na to, že to nejsou herci, já jsem měla velké štěstí, že se mi podařilo najít ty lidi, kteří můžou komunikovat nejen tu historii, co prožili, ale též své city a že lidi na ně dobře reagují. A mě samozřejmě pomohlo, že jsem též prošla tím Terezínem a rozuměla jsem tomu, co oni prožili. Ačkoliv já jsem neprošla Osvětímem, je velký rozdíl mezi těma lidma, kteří zůstali v Terezíně a kteří šli dál, protože Osvětím, jak víme, bylo peklo. V Terezíně to bylo někdy hrozný, ale nedá se to porovnat s Osvětímem. Když jsem plánovala ten film Hlasy dětí, tak jsem chtěla v tom mít lidi, typický terezínský děti, takže všichni museli jít do Osvětími, protože většina terezínských dětí šlo do Osvětíma a většina terezínských dětí nepřežila. Já jsem hledala nějaký námět několik let a měla jsem různé nápady. Chtěla jsem též točit. Já jsem se seznámila s jednou mladou produkční, která měla tady natáčet nezávislý film a já jsem o tom chtěla natáčet, ale to nakonec nevyšlo. A já mám takovou složku, kde mám různé nápady a ta složka se jmenuje Projekt X. Jeden z mých nápadů dlouho byl film o procesu Slánského, ale já jsem hledala nějaký námět, kde budu mít hodně vizuálních prvků. A já jsem si nebyla jistá, jestli mi bude k dispozici dost archivní filmu o procesu. Tak jsem si nebyla jistá. A čím více jsem o tom přemýšlela a četla memoáry lidí, kteří se buď zúčastnili procesu, nebo vdovy lidí, který byl popravený, je spousta velmi dobrých memoárů, protože ty lidi, kterých se to týkalo, byli většinou velmi vzdělaní a dobře se vyjadřovali. K filmu mě hlavně podnítila kniha Hedy Margoliusové Kovály, která popisuje její život s manželem Rudolfem Margoliusem, který byl popravený, a jejich uvěznění nejdřív v lodži a potom v Osvětími a jiných táborech. Oba přežili a setkali se po válce a potom on začal pracovat pro vládu. On se stal komunistou, on se dal do komunistické strany z čistého idealismu, což tenkrát se stávalo. A byl to ohromně slušný člověk a měl dost velké místo ve vládě. Potom byl obviněný ze zrady a popraven, ačkoliv byl úplně nevinný. A ta kniha na mě udělala ohromný dojem. Takže od té doby, co jsem ji četla, jsem vždycky pomýšlela na to, že bych mohla točit ten film. A též, jak jsem se již zmínila, tak v roce 58, když jsem se poprvé po 10 letech vrátila do Prahy, tak jsem se sešla s matkou a sestrou jedné přítelkyně, která žila na západě. Její otec byl též popraven v procesu se Slánským a její matka a sestra mě dlouho vypravovali všechny detaily, co prožili a jak se k ním lidi strašně chovali. Takže jsem začala číst hodně memoáru a potom jsem si řekla, když se ukáže, že najdu dost archivních materiálů, že budu film točit. A jeden z lidí, který ve filmu též svědčil, byl Jan Kavan, to byl tenkrát ministr zahraničí, a jeho otec byl jeden ze svědků při procesu a byl taky zavřený. A tenkrát Jan Kavan zrovna přijel do New Yorku podepsat
nějakou smlouvu a konzulát pro něj měl recepci. A já jsem zrovna četla knihu jeho maminky, Angličanky, která je velmi zajímavá. Šla jsem se mu představit a on okamžitě souhlasil s tím, že se filmu zúčastní. A to se týkalo skoro všech lidí, které jsem požádala, aby ve filmu vypovídali, protože pro ně ten proces byla taková otevřená rána, že jejich rodiče nebo muž byli popraveni a byli úplně nevinným. Někdy jako v případě Otto Schlinga, který byl taky popravený a který měl velkou pozici v komunistické straně. Ten byl velmi angažovaný v komunistické straně a možná, že nebyl nevinný, co se týče zločinů komunistické strany. Ale někteří z těch lidí, kteří byli popraveni, jako Rudolf Margolius, byli opravdu čestní a slušní lidé. Tak já, když jsem mluvila s Janem Gavanem, tak jsem mu řekla, no já ještě nevím 100%, jestli budu film dělat, protože musím zjistit, jestli mám dost materiálu. A on řekl, já myslím, že ho budete dělat, protože už vidím to vaše nadšení. A měl pravdu. Já jsem zase měla štěstí, že jsem našla svědky lidi, kteří vypovídali, kteří byli velmi zajímaví. Kromě Hedy Margoliusové a Kavana, též Eduarda Goldstickera, který byl profesor literatury a též diplomat a který byl velmi pro film vzácný svědek, protože byl sám zavřený a byl svědek při procesu a mluvil krásně anglicky a skvěle se vyjadřoval. A vdova, Angličanka vdova po Otto Schlingovi, též velmi inteligentní žena. A potom Líza Londonová, to je francouzka, vdova po Arturovi Londonovi, který napsal knihu Doznání. A Líza Londonová byla fascinující svědek, velmi vášnivá komunistka snad do smrti. Její otec byl horník a od malička jí vodil na schůze komunistické strany. Když zavřeli Artura Londona a obvinili ho ze zrady, tak ona napsala prezidentovi republiky, že by její muž měl být potrestaný. Ona mu nevěřila. Takže její popis toho, co se stalo, byl velmi zajímavý. Ten film byl o procesu Rudolfa Slánského a v tom filmu jsem se snažila vysvětlit, jak procesu došlo a popsat tu dobu, kdy spoustu nevinných lidí bylo obžalováno, uvězněno, popraveno. A byla to bohužel též doba velkého antisemitismu. Ze 14 lidí, kteří byli v procesu obžalovaní, 11 bylo Židů. Ten proces byl považován za ten největší antisemitický proces té doby. Já jsem též dělala hodně rozhovorů s Karlem Kaplanem, který o tom nejdříve začal psát. A ten mi řekl, že když poprvé šel do archívu, tak tam bylo spoustu filmu archivního celého procesu. A my jsme tenkrát se snažili film najít, ale bohužel se nám to nepodařilo. Takže ve filmu jsou jenom malé části toho filmu, který natočili při procesu. Film byl natočený přibližně v roce 2000 a měl tady v New Yorku premiéru 3 dny po 11. září. Já jsem se snažila změnit to datum premiéry a to se mi nepodařilo, ale stejně New Yorkčani se v té době nemohli moc pohybovat po New Yorku, protože nejezdilo metro, ale ten biograf, kde ho dávali, má velmi lojální obecenstvo lidi, kteří tam bydlí kolem. A já jsem tam musela jet 3 dny po 11. září a uvádět film a byla jsem velmi překvapená, že na to stejně přišlo hodně lidí.

Co mi pomohlo v natáčení filmu, byl ten fakt, že jsem vždycky pracovala s velmi dobrým štábem, českým štábem. A například, když jsme natáčeli Hlasy dětí, tak jsme velkou část natáčeli ve Vídni, protože Helga Kinská, která je jedna z těch hlavních, tam žije. A to jsme tam jeli z Prahy, celý štáb byl český. A já jsem pracovala na 3 filmech s Erwinem Sandersem, který je jedním z nejlepších dokumentaristických kameramanů. Tenkrát Jiří Ježek se osamostatnil a měl firmu Space Films. A vždycky jsem pracovala se Space Film a s produkční Zuzanou Červenkovou, která je absolutně perfektní produkční a která mě vždycky umožnila velmi hladké natáčení. A velmi dobře jsme si rozuměli. Když jsem natáčela scény s Míšou Krausem, který žije u Bostonu, tak jsem vlastně poprvé pracovala s Američany a byli to sami fajn lidi, ale přece jenom to byl velký rozdíl. V roce 2006 jsem přeložila jednu hru mého bratra Smolař ve žluté čepici. Anglický název je The Unlucky Man in the Yellow Cap. Já jsem to přeložila, ale též s pomocí Alexe Zuckera, který je báječný překladatel. To je hra o Terezíně, hra s hudbou. Je to jenom mladé muži, který je v Terezíně, má práci jako policajt a ten se zamiluje do dívky, která vystupuje v kabaretu. Takže jsou tam písničky z kabaretu. Tady v getu v kabaretu. Můj bratr vždycky psal perfektní rýmy a přeložit jeho písničky, jeho texty písniček do angličtiny není lehké a v tom mě hodně pomohl Alex Zucker. A my jsme měli 2 takzvané čtení hry. Nejdříve v Queen's muzeu přišla na to ředitelka Českého centra a ta mi navrhla, abychom měli další čtení, které by sponzoroval Český centr, ale s nějakou židovskou organizací. Já jsem se spojila s Jewish Community Center, tomu se říká JCC, to je centr židovské komunity, kde se odehrává strašně moc kulturních záležitostí. A tak ve spojení s tím JCC Český centr měl další čtení, ale v Českém centru mě navrhli, aby to režírovala jedna americká režisérka, s kterou hodně spolupracovali. A když jsem se s ní seznámila, tak jsme se rozhodli, že se pokusíme zažádat o vstup do Fringe Festivalu, do New Yorkského Fringe Festivalu. A oni nás přijali, ale já jsem musela být producentka, což nebylo lehké. Ta ředitelka New Yorkského Fringe Festivalu je původem Češka, jmenuje se Holá. Ta mi řekla, každý rok je v tom festivalu asi 200 různých her, představení a většinou v hrozně malých divadlech. Ale ta ředitelka festivalu mi řekla, že si myslí, že když to je na židovské téma, že by nám měla dát velké divadlo. Tak nám dala velké divadlo na Lower East Side. A já jsem měla velký strach, že neprodáme dost lístko. No ale potom jsem měla velké štěstí, že se mi podařilo dostat článek v New York Times a my jsme prodali hodně lístků. Tak to bylo tak docela úspěšné představení. Já mám ještě spoustu nápadů na filmy, ale bohužel, jelikož mé natáčení se vždycky zakládá cestováním, tak bohužel už nemůžu nic točit, ale já se teď snažím něco psát. O tom radši ještě nebudu mluvit, protože to není tak daleko. Co se týče překladů české literatury do angličtiny, jak již jsem řekla, tak jsem studovala dlouho na Kolumbijské univerzitě. Tam jsem se seznámila s Petrem Kusím, který zemřel před několika lety a ten dělal hodně překladů. Například ty první knihy Kundery překládal do angličtiny. Teď je nejúspěšnější překladatel Alex Zucker, který je podle mého názoru báječný. Přeložil například Jáchyma Topola, což není lehké, a který se velmi zajímá o českou literaturu. A ten přeložil 3 kapitoly
knihy mého bratra. Já už se dlouho snažím najít nakladatele na terezínskou knihu mého bratra, ale zde to není lehké. Je to kniha o holokaustu, je humoristická částečně a toho se nakladatel bojí. Před 2 lety byla kniha přeložená do němčiny. Já jsem dostala e-mail od jedné paní Slovenky, psychoanalytičky, která se svým mužem psychoanalytikem, Němcem, dělá překlady z češtiny do němčiny a která mě požádala o povolení přeložit Spolek pro ochranu zvířat. A já jsem jí to povolení velmi ráda dala. A ta kniha vyšla před rokem v Německu a dostala ohromnou recenzi v Die Welt, to jsou důležité noviny. Ale bohužel zatím se mi nepodařilo. Už se dlouho o to pokouším najít nakladatele v Americe. Já mám hrozně ráda New York. Ještě před 2 lety jsem jezdila každý den na kole v parku, ale teď se trochu obávám, já bych nerada spadla. A v zimě, když je do sněhu, já jsem jediný dospělý člověk, který si přeje sníh, protože já chodím lyžovat do parku. A jinak já myslím, že dost využívám newyorské kulturní scény, která je ohromná. Tady každý večer si člověk nemůže vybrat, protože se toho tolik děje. A nejradši asi chodím na filmy, což chodím hodně, a občas též do divadla. Mí synové jsou oba žurnalisti a jednu dobu můj starší syn psal profesionálně o divadle, takže mě často zval, ale já si nemůžu stěžovat. Já už žiju velmi dlouhá léta v New Yorku a New York je můj domov. Ačkoliv někdy se cítím jako Češka v Americe, ale když přijedu do Prahy, tak se tam cítím jako Američanka. Já myslím, že nejsem ta jediná v tomhle pocitu. Ale můj domov je v New Yorku. Já mám amerického muže a děti jsou Američani. Já jsem kdysi doufala, že se naučí česky, ale potom, jelikož jsem ovdověla, tak to nebylo možné je učit česky. Ale já se budu vždycky zajímat o českou literaturu. A když počítám, tak počítám ještě pořád česky. A mám ráda český jazyk.

0: skončil pětidílný cyklus osudů Zuzany Justman, česko-americké filmové dokumentaristky, překladatelky a spisovatelky. V New Yorku s ní natáčela v roce 2015 Renáta Spisarová. V Ostravě na pořadech spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. Také v posledním dílu zazněly ukázky z alba Thesaurus židovské hudby a hrál soubor Solamente Naturale s uměleckým vedoucím Milošem Valentem. Za chvíli bude poledne. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci se vrátili ke schvalování stavební novely. Lesní požár v Andaluzii má nejméně 12 obětí. Italský kulturní institut v Praze vystavuje slavné snímky italských fotografů. A počasí bude slunečno, na severu až oblačno, teploty do 29 stupňů. Návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku, dnes znovu projednávají poslanci ve třetím čtení. Podle části opozice jde například na ruku velkým developerům, usnadní výstavbu velkých bytových projektů nad 10 000 metrů čtverečních. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekla.
2: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
0: Zákon má být účinný od roku 2028. Podle kritiků ale není na změny připravená například počítačová infrastruktura, včetně kyberbezpečnosti. Hasiči už druhým dnem zasahují u požáru výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou, zatím ale od budovy drží bezpečnostní perimetr 70 metrů, protože ve dvou částech se už včera zřítila. K hašení využívají i vrtulníky a místo kontrolují drony. Příčinu nebo předběžnou škodu zatím hasiči neurčili. A zatím ani nejde říct, jak dlouho budou muset na místě zasahovat, říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
3: Vzhledem k tomu, že v budově i nadále hoří, my provádíme dohašování těch jednotlivých ohnísek a hasební práce. Počítáme s tím, že nasazení bude během víkendu určitě.
0: Firmy, které měly v budově například sklady zboží, vyčíslily zatím předběžně škodu na stovky milionů korun. Shořelo taky 30 000 knih nadace Tomáše Bati. Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do které mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí. Vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almería. Přes noc s ním bojuje asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě. Další uhořeli ve svých automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou a dlouhodobým suchem. Německý automobilový koncern Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby. Po zasedání dozorčí rady ve Wolfsburgu se ale automobilový gigant nevyjádřil k propouštění zaměstnanců. Ke změnám společnost přistupuje kvůli vysokým nákladům, nadbytečným kapacitám, čínské konkurenci i americkým clům.
4: Šéf Volkswagenu Oliver Blume prohlásil, že prvotřídní technická expertíza a těsné provázání výzkumu, vývoje a produkce už ve světové konkurenci nestačí.
5: Vyšší náklady můžeme kompenzovat jen vyšší produktivitou, efektivností a inovativní silou.
4: Cílem představeného plánu je prý, aby byl Volkswagen rychlejší, robustnější a konkurenceschopnější. Společnost uvedla, že modelovou řadu zmenší na polovinu a počet možných variant výbavy má klesnout o 3/4. Podle zdrojů agentury Reuters koncern zvažuje zavřít závody v Hanovru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu a propustit až 100 000 zaměstnanců. Už před zasedáním dozorčí rady proti tomu ve Wolfsburgu zaměstnanci hlasitě protestovali. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na Malé Straně představuje průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny krajiny, měst i společnosti.
6: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech.
7: Říká kurátor výstavy Riccardo Passoni. Podle ředitelky italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4.
8: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného.
7: Výstava bude v italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne zejména na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 18 stupňů a na Šumavě až 22. Povane mírný severozápadní až severní vítr do 6 metrů za sekundu. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Je krátce popolední, konkrétně 6 minut po 12. a začíná další hodinka s filmovou historií. Projekt To byl můj film připravuje pětice našich redaktorů a filmových publicistů. A kde jinde by na začátku července byli filmoví publicisté než na filmovém festivalu v Karlových Varech. Takže já i dnes zdravím Tomáše Piláta na dálku na západ Čech. Dobré odpoledne.
2: Hezké brzké odpoledne.
1: Tomáši, naznač, o čem budeme v následující hodině mluvit.
2: To téma je Podkarpatská Rus v československém prvorepublikovém filmu. Budeme mluvit o tom, jak často se naši filmaři na Podkarpatskou Rus vydávali, a zmíníme ty nejvýznamnější dokumenty i hrané snímky s tematikou Rusínu a Podkarpatské Rusy, které právě vznikly v době první republiky. Filmařský zájem o tuhle oblast trvá vlastně dodnes. Čeští tvůrci na Podkarpatskou Rus jezdí pravidelně, a to ve všech obdobích, už i v době, kdy Podkarpatská Rus nebyla součástí naší republiky, ale za té první republiky to začalo.
1: A my začínáme podobně jako v některém z těch starších biografů. 3, 2, 1, teď.

0: To byli Jean-Yves Thibaudet a Joshua Bell, rychle a živě, Allegro vivo v houslové sonátě číslo 1 a dur. Autorem byl Gabriel Fauré. S Tomášem Pilátem toho času v Karlových Varech se dnes vydáváme na nejvýchodnější cíp první Československé republiky, na Podkarpatskou Rus. Ukážeme si, jak oblíbené bylo toto území spadající pod naši zemi u filmařů. Tomáši, začněme historickým okénkem. Jakým způsobem se Podkarpatská Rus stala součástí nové Československé republiky?
1: Stalo se tak v roce 1919 na základě dobrovolného rozhodnutí jednak tamních rusínských představitelů a následného mezinárodního uznání po rozpadu Rakouska-Uherska. Celý ten proces byl výsledkem shody zájmu jak rusínské emigrace, tak domácích, tedy podkarpatoruských elit a samozřejmě vítězných mocností první světové války. Všechny tyhle ty tři zmíněné složky, které se na připojení Podkarpatska k republice podílely, byly důležité a rovnocenné. To rozhodnutí Rusínů muselo pochopitelně získat mezinárodní legitimitu.
0: Tak počkáme, jestli se nám Tomáš Pilát znovu ozve, protože stejně jako vy, ani já nic neslyším, ale pokusíme se o nové spojení. Já se dívám ještě do režie, jestli pustíme hudbu, anebo to vyřešíme jinak, ale na chvíli se oddáme hudbě.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Posloucháte Polední Vltavu, omlouváme se za technický zádrhel na zhruba 130-kilometrové trase Karlovy Vary Praha. Se nám na chvíli přerušení s Tomášem Pilátem přerušilo, rozhodně to, ale s projektem To byl můj film nevzdáváme. Právě dospívala Sara Gazarek, byla to píseň Never Will I Marry. Tomáši, v tom minulém vstupu jsme byli někde v září 1919, právě tehdy 10. září byla k novému Československu připojena Podkarpatská Rus a my se postupně dostáváme k filmu.
1: Je to tak, na Podkarpatskou Rus jezdili nejenom filmaři, jezdili tam samozřejmě spisovatelé, malíři, hudebníci, pochopitelně i filmaři. Uměleckých děl na téma Podkarpatská Rus a její obyvatelé tak postupně vznikalo poměrně hodně. Samozřejmě tady byli i místní umělci, kteří se roku 1919 stali umělci československými. Velmi významnou úlohu například hrála takzvaná rusínská malířská škola, kterou představovali výtvarníci, jako byli pánové Bokšaj, Erdej, Krabovsky a nebo Monaliu. No a filmaři, jak se chytali podkarpatské Rusy, ona je přitahovala vlastně hned od toho roku 1919 a byla vnímána tak trošku jako, cituji, československý Orient nebo Tahity za Košicemi, se tomu kraji taky říkalo. Byl to kraj plný divoké přírody a taky romantiky a v tom přístupu filmařském dominovaly tedy dva směry. Kinematografisté šli nejčastěji cestou etnografických a společenských dokumentů o mizejícím venkově a dramatických příběhů o sociální bídě, zbojnících a těžkém životě Rusínu. To byl tedy převažující filmařský přístup k podkarpatské Rusy.
0: A kdo tedy byl ten první filmař?
1: Ti první filmaři, kteří objevili kouzlo karpatského východu, byli průkopníci československé kinematografie, jak jsem řekl, cestovali sem už od roku 1919. No a hned v těch počátcích se klíčovou postavou stal etnograf a fotograf Karel Plicka, který tedy sbíral materiál pro svoji práci a natáčel první dokumenty. On v těch svých filmech kombinoval systematičnost, vědu, velkou empatii a lásku k Podkarpatsku a filmové umění. A měl tak velkou zásluhu na přiblížení života lidí, krajiny i poměrů na podkarpatské Rusy divákům v dalších částech republiky. Z těch jeho nejvýznamnějších filmů Jaro na podkarpatské Rusy z roku 29, což byl krátkometrážní a etnografický snímek, který poeticky zachycuje oslavy velikonočních svátků, například tradiční zvyky, staroslovanské kroje a karpatskou lidovou architekturu v tehdejším Československu. Ten film bývá ceněn pro svou vizuální krásu a autenticitu a představuje unikátní vhled do života v meziválečné karpatské vesnici. Další film, velmi zajímavý, možná nečekaně, Výroba koberců na podkarpatské Rusy, taky z roku 29. Ten film sloužil mimo jiné k obchodně reklamním účelům, už tehdy, něco jako product placement, vznikl jako poděkování panu Zahradovi, obchodníkovi z koberci v Užhorodě. Ten pán natáčení taky organizoval a Karla Plicku po celém tom regionu doprovázel. No a kromě tradičních postupů, tradiční lidové výroby koberců a života jejich tvůrců, ten snímek obsahoval i záběry tamní krajiny. No a některé pak záběry z těchto dvou svých filmů použil Plicka ve filmu Zem zpěva, ač tenhle ten snímek byl zaměřen převážně na Slovensko.
0: Tomáši, dalo by se říct, čím jsou Plickovy filmy výjimečné?
1: Určitě, jak jsem naznačil, tak tím, že jde o silné spojení etnografie, sociologie, antropologie, zeměpisu, přírodopisu a filmového umění. A to velmi nenásilně, musím říct. Plicka se s těmi kinematografickými postupy seznamoval postupně, ale velmi cílevědomě a dosáhl v nich velkého mistrovství, takže lidé se díky jeho filmům hodně dozvědí a současně je to pastva pro oči i pro uši. Plicka začínal v éře filmu němého, ale přechod ke zvuku zvládl skvěle, například mimořádně citlivě dokázal pracovat s hudbou, což si můžeme ověřit vlastně dodnes, a to díky sbírkám Národního filmového archivu, kde jsou tyhle snímky uloženy a občas projdou projekcemi v kinech, což je vždycky svátek.
0: Říká Tomáš Pilát o filmech, ve kterých Karel Plicka přibližuje podkarpatskou Rus. Za chvíli zmíníme v Polední Vltavě i další filmaře, kterým tato součást Československé republiky učarovala. Projekt To byl můj film pokračuje.

0: Dmitrij Šostakovič a Svita pro jazzový orchestr, 22 minuty po 12. Posloucháte další hodinku Vltavské letní série To byl můj film. V Karlových Varech jsme zastihli našeho filmového redaktora, publicistu Tomáše Piláta a mluvíme o filmovém zobrazení podkarpatské Rusy v československé kinematografii První republiky. Tomáši, před hudbou jsme mluvili o zásluhách Karla Plicky, tak pověz, kteří další českoslovenští filmaři se vydávali s kamerou na východ tehdejší republiky a přinášeli svědectví o krásách, ale také těžkém životě na podkarpatské Rusy.
1: Jsou to především tři jména třech filmařů. Jaroslav Novotný je první z nich. V roce 1930 natočil, řekl bych, komplexní osvětový a cestopisní snímek Podkarpatská Rus, který sloužil tedy i k obhajobě československé státnosti a vyzdvihoval úspěchy při modernizaci tohoto kraje právě ze strany Československé republiky. Tam se stavěly školy, infrastruktura a to právě ten film ukazuje. Ten film představuje tedy jak geografii, tak i přírodní krásy a pochopitelně i každodenní život nejvýchodnějšího regionu, tehdejšího Československa. Jaroslav Novotný ten film, jak jsme řekli, režíroval a stál také za kamerou a snímek má 44 minut, což už je poměrně dost i na tehdejší dobu, takže tam se toho poměrně dost vešlo. Druhé jméno, významný český filmař Jiří Weiss, v roce 1937 přišel s Václavem Hanušem s poetickým snímkem Píseň o podkarpatské Rusy. Tenhle ten film se taky uvádí někdy pod názvem Píseň o smutné zemi a zachycoval velmi drsný život místních obyvatel v kontextu právě tehdejší doby. Ten film je zajímavý mimo jiné poetickým básnickým komentářem, který čte, nebo dá se říct, recituje Vladimír Šmeral. Autorem hudby k tomu filmu je Jiří Srnka. Film má 11 minut, ten text napsal K.M. Valou. A je to opravdu vizuálně velmi působivý snímek, který nabízí dost intimní, blízký pohled na obyvatele, například tam ukazuje dřevaře, dvoraře a tradiční kulturu podkarpatské Rusy, takže jde o významný dokumentaristický umělecký počin československé kinematografie. Mimochodem k tomu bych chtěl dodat, že podkarpatská Rus sváděla filmaře k uměleckému stvárnění i v dokumentech, což není náhoda, protože ten kraj opravdu byl a to velké míry stále je velmi krásný. No a velmi dojemný je komentář k tomu snímku, o kterém mluvíme, tedy Píseň o podkarpatské Rusy, kde Vladimír Šmeral svým poetickým přednesem říká nebo recituje Zachovejte mír. A on tedy apeluje na tuhle tu věc v roce 1937, aktuálně i dnes.
0: Měly zmíněné snímky nějaký zásadní dopad na diváky v českých zemích a na Slovensku?
1: Ano, já jsem ještě chtěl zmínit třetí jméno a to je Adolf Lehner, který přišel s cestopisným filmem Podkarpatská Rus, který byl součástí vlastivědné série, která byla určená především pro zahraniční diváky, taky 11-minutový film. Ten snímek vyrobila v roce 22 filmová továrna na Barrandově a to byl tedy ještě další a to němý snímek, u kterého ten autor do dneška není příliš známý, ale nabízí velmi unikátní a záběry a mimo jiné je třeba vidět, kolik tehdy vody teklo korytem řeky Uš, která protéká Užhorodem. Dnes je tenhle ten obrázek mnohem smutnější. Takže 1922 film, který se věnuje Užhorodu, Užhorod a jeho okolí, jmenuje se ten film takhle a Adolf Lehner, film Podkarpatská Rus. A s tím dopadem ano, především tedy na turismus, zájem o tuto zemi. Dokumentům určitě musíme tohle zásluhu připsat, protože diváci viděli Podkarpatskou Rus, zamilovali si ji už z těch filmů a potom tam tedy jezdili jako turisté. Složitější s diváckým přijímáním to bylo u některých hraných filmů a to kvůli jazyku, protože diváci, pokud filmaři používali tamní jazyky, rusinštinu, jazyk jidiš, tak diváci v Česku nebo na Slovensku tomu nerozuměli, tudíž o ty filmy neměli takový zájem, ale potvrdila se určitě společenská role dokumentárního filmu a ty nejlepší společenské a umělecké úmysly tvůrců filmu hraného, které ale, jak jsem řekl, ne vždycky korespondovaly s očekáváním diváků a úspěchem u nich. Což je vlastně taky aktuální, to vlastně trvá dodnes.
0: Říká filmový redaktor Tomáš Pilát o dokumentech na téma Podkarpatská Rus, které spatřily světlo světa během první Československé republiky. No a za chvíli se dostaneme k hraným filmům, které se snažily ukázat život Podkarpaty. Posloucháte Polední Vltavu.

0: Verena Fischer, Leon Berben a Klaus Dieter Brandt dohráli část Vivace ze sonáty pro flétnu a basso continuo číslo 272 Johanna Joachima Kvance. Znovu bychom měli být v karlovarském spojení s Tomášem Pilátem, který je autorem dnešní hodinky z cyklu To byl můj film. Za první Československé republiky byla součástí naší země i krásná podkarpatská Rus a my si povídáme o tom, jakými způsoby a formami se zobrazovala v naší kinematografii. Tomáši, doposud jsme mluvili o dokumentech a dokumentaristech, teď se dostáváme k filmu hranému. Jak velké téma pro naše režiséry Podkarpatská Rus byla?
1: Byla velkým tématem. Podkarpatská Rus, její příběhy, lidé i krajina nabízely právě těmto filmovým tvůrcům mnohé možnosti. Jak duše téhle země, tak duše tamních lidí byly v našem filmu něčím zcela novým, doposud neprozkoumaným a v raném filmu nenatočeným. No a současně tak trošku exotickým, jak jsme o tom mluvili před chvílí. Režiséři hraných snímků se často nejdřív podívali, pečlivě prostudovali dokumentární filmy z Podkarpatska, filmy svých kolegů a určitě studovali i jiné materiály, mapy, novinové články, knihy s touto tematikou a mluvili s lidmi, kteří tam působili a třeba se právě vrátili do českých zemí. Rozhodně tedy netočili, aniž by o kraji Podkarpaty něco nevěděli. Bylo to téma vzrušující, pro některé velmi atraktivní. A československý fikční film přitom zobrazoval Podkarpatskou Rus dvojakým objektivem. Na jednu stranu byla Podkarpatská Rus prezentována jako romantický, exotický ráj s nedotčenou přírodou, s dřevěnými kostelíky, folklorem a rázovitými obyvateli. Na druhou stranu, zejména v podobě Vladislava Vančury nebo Ivana Olbrechta, a to samozřejmě i ve filmu, ukazovala drsnou realitu, chudobu a zaostalost kraje a taky tragické osudy místních lidí.
0: Jezdili tvůrci fikčních snímků na Podkarpatskou Rus nebo tuhle zemi zobrazovali ze zázemí českých, případně slovenských ateliérů?
1: Jak kdy, ale většinou točili přímo na místě, anebo aspoň někde poblíž, třeba na Slovensku, v kraji sice podobném, ale s většími možnostmi nebo s větším komfortem pro filmové štáby. Ale často opravdu přímo na Podkarpatské Rusy, přičemž hrané filmy se často zaměřovaly na sociální nerovnost a místní folklor a tvůrci tedy úzce spolupracovali právě s místními lidmi.
0: Pojďme tady k těm nejdůležitějším snímkům s tematikou Podkarpatské Rusy a zdejšího života. Filmaři se často inspirovali knižními předlohami, je to tak?
1: Inspirovali. V tomhle za první republiky trůnila díla především Karla Čapka a Ivana Olbrechta, kterým Podkarpatská Rus a tamní lidé učarovali velmi brzy. V poválečných letech, tedy v těch trošku volnějších, pak přibývaly i adaptace dalších autorů. No a samozřejmě, kolem vzniku každého z těch filmů jednotlivých jsou různé zajímavosti a různé historky.
0: Nejdřív tady ke Karlu Čapkovi.
1: Ano, v roce 1937 přišel do kin velmi syrový a sociálně drsný film Hordobalové, který natočil Martin Frič podle Čapkovy knihy Hordobal. Zákulisí toho filmu doprovázela napjatá atmosféra, střetly se tady úplně odlišné světy, umělecké ideály spisovatele Karla Čapka a komerční pragmatismus filmových producentů. Takže ty hlavní neschody a jejich následky se projevily v několika rovinách. Jednak to byl spor o postavu Hordobalova bratra, což byl spor mezi Karlem Čapkem a Karlem Hašlerem. Karel Hašler se podílel na scénáři a ten čistě z producentských a diváckých důvodů prosadil, aby do toho příběhu byl uměle připsán Hordobalův bratr Michal, což je postava, která se v románu vyskytuje sice, ale jenom velice okrajově. A v tom filmu ho tehdy hrál idol divácký Palo Bělik. Proto se taky ten film jmenuje Hordobalové a ne Hordobal jako u Karla Čapka. Karel Čapek s tímhle krokem nesouhlasil, bytostně s ním nesouhlasil. Měl pocit, že přítomnost toho akčního pohledného bratra naruší komorní psychologickou baladu o osamělosti, kterou do té knížky vložil. No a mezi autory kvůli tomu panovala opravdu napjatá, dusná atmosféra. Ještě ostřejší spor ale měl s Milošem Havlem, producentem, protože Miloš Havel investoval do toho filmu velké peníze a požadoval úpravy, které by snímek udělali atraktivnější pro masového diváka. Chtěl, aby na ten film přišlo co nejvíce lidí. Takže na place se dva pánové často dohadovali a hádali a během jedné z těch ostrých výměn názorů o výsledné podobě filmu už Karel Čapek ztratil trpělivost a Miloši Havlovi do očí řekl, že to je trouba. Což si ovšem Miloš Havel nenechal líbit a přišel s pomstou, když po slavnostní premiéře vlastně v kině Lucerna, což bylo jeho kino, tak ho tam nechal hrát pár dnů a poté vlastně byl film stažen a přišel do širší distribuce tam v té Lucerně i v ostatních kinech až s velkým časovým odstupem, čímž jsem myslel, že tedy uškodí Karlu Čapkovi. No a jedna lokační zajímavost, děj filmu se odehrává většinou v podkarpatoruské vesnici Krivé, ale natáčení se odehrálo ve slovenské obci Šumiak a nehráli to žádní Rusíni, nezněla to rusínština. Jaroslav Vojta, Susan Merville v hlavních rolích tady stvárnili teda ty hlavní postavy. Osobně si myslím, že i přes ty drsné zásahy a vynucené změny se Martinu Fričovi podařilo zachovat tu morální sílu příběhu, která je v románu Karla Čapka, a nakonec to taky vyneslo Martinu Fričovi uznání jak domácí kritiky, tak i úspěch například na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1938.
0: Jak vidno, i za filmovou produkcí se odehrávají někdy silné lidské příběhy a napínavé. Tomáši, jak se filmaři poradili s předlohami Ivana Olbrachta?
1: Tak režisér Vladislav Vančura byl u filmu Marika nevěrnice, to je ten film z roku 1934, podstatně méně divácky vstřícný, než byly Frič a Havel u Hordovalů. Marika nevěrnice je unikátní etnografické drama. Někteří filmoví historici ho považují dodnes za nejvýznamnější film z tohoto regionu. Námět a scénář napsal tedy Ivan Olbracht. Ve filmu si střihl i takovou velice roztomilou, maličkou roli českého turisty, takový krásný okamžik v tom filmu, a hudbu složil Bohuslav Martinů. Natáčení v režii Vladislava Vančury patřilo opravdu k extrémním, odvážným filmařským experimentům první republiky. Štáb se vydal přímo do srdce podkarpatské Rusy, do vesnice Koločava a údolí Černé Ryky, a měli cíl stvořit realistické dílo bez, jak říkali tehdejší, pražské sentimentality. Ovšem práce s místními neherci přinesla řadu nečekaných výzev, specifických postupů. Začalo to už u výběru představitelů toho filmu, neproběhl žádný klasický casting. Ivan Olbracht, který region dobře znal, on tam dlouho žil, vytipoval výrazné tváře přímo mezi místními Rusíny a Židy na polích, v hospodách nebo v tržnicích. No, hlavní hrdinka, tak tu hrála Anna Škelebejová, což byla samozřejmě taky Rusínka, neherečka, která uchvátila štáb s svou přirozeností a divokostí a taky krásou, ale nikdy předtím se s filmem nesetkala a taky po natáčení už žádnou další roli nikdy nevzala. Ten film měl jazykové problémy, točil se tedy v divoké přírodě 5 týdnů a herci, nebo ti neherci vlastně neuměli pracovat s textem, mluvili těžko srozumitelným dialektem, takže Vladislav Vančura je na tom place nechal hrát bez dialogu a natáčel se ten snímek v podstatě celý jako němý a byl dodatečně ozvučen nebo postsynchronován v Praze, kam přivezli filmaři ty neherce a teda ty postsynchrony vznikaly až ex post a bylo to velmi složité. Vladislav Vančura byl sice geniální spisovatel, vynikající, ale chyběly mu řemeslné zkušenosti s vedením neprofesionálů. Nedokázal s těmi vesničany pracovat, aby z nich vykřesal ty psychologické herecké výkony v dramatických scénách, ale na druhou stranu on měl pracovat s vizuální stránkou a tento nedostatek tu vizuální stránku vyvažoval. Ti horále ve filmu vlastně nehráli před kamerou, žili své běžné životy, káceli stromy, brodili se řekami, projevovali přirozené emoce, takže já se přiznám, osobně tenhle film nezberu, mluvíme o Marice nevěrnici, spíše jako dobový dokument z podkarpatské Rusy, než jako uměleckou adaptaci Čapkovy knihy. Určitě vznikl vizuálně velice podmanivý, výrazně etnografický film. Hudba Bohuslava Martinů patří taky ke kladům toho filmu, ale běžné publikum v roce 1934 tohleto syrové dílo nedocenilo právě z těch jazykových důvodů především a ten film neměl v kinech velikánský úspěch, ale dnes je považován za klenot české avantgardy. Určitě myslím si, že právě protože zachycuje skutečně autentickou podkarpatskou Rus té doby, tamní lidi a i ty jazyky, kterými

0: Alicí Aronovou. Připomínám také, že máte možnost navštívit vltavský web a hlasovat. Filmoví publicisté Tomáš Pilát, Kristýna Roháčková, Martin Hrnčíř, Jana Podskalská a Alice Aronová se zavřeli do projekční síně a po dlouhých debatách vytvořili seznam 50 top českých filmů. A výsledkem je také anketa, ve které můžete hlasovat právě na webu vltava.rozhlas.cz. Hledejte 50 odstínů české klasiky.
1: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
2: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
1: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Royal Philharmonic Orchestra a Rolando Saad solo a Fuad Shakirovič Mansurov v čele osvěžili páteční polední Vltavu částí ze sonatiny A dur. Zkomponoval ji ve verzi pro kytaru a orchestr Federico Moreno Toroba. Od historických dramat přes hollywoodské velkofilmy až po seriálové hity. Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých produkcí. Za jejich příchodem stojí také filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
1: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
2: Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
1: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
3: His name is Emil Zátopek.
1: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
4: My máme přerušen od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
1: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
4: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
5: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
4: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
1: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 6 desetin procentního bodu nižší než v květnu, potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Požár 34. budovy baťovského areálu ve Zlíně neponičil díla Krajské galerie výtvarného umění. Ta se nachází asi jen 200 metrů od hořící budovy. Exponáty dnes zkontroloval ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. V budově 1415 kromě galerie sídlí i Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše. Kvůli požáru budou instituce zavřené až do pondělí. Prostor budov aktuálně slouží jako zázemí pro hasiče. Úterní bombové útoky u hotelu v Damašku spáchali podle syrských úřadů členové buňky napojené na Islámský stát. Stalo se to v době návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v hotelu přespal. Během úderu byl ale na cestě na schůzku se svým syrským protějškem Ahmadem Sharou. Podle agentury AFP syrské úřady oznámily, že výbuch má jednu oběť a 26 zraněných. První český kvantový počítač začal fungovat v Ostravě. Stroj, umístěný v Národním superpočítačovém centru, dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Sloužit může například při léčbě mozkových onemocnění a odborníci ho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď se jim hlásí už několik zájemců o využití. Počasí. Bude jasno až polojasno, během dne zejména na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23 a maxima na horách okolo 18 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Významný český filmový režisér Karel Kachyňa natočil více než 60 filmů. Některé z nich, pravda, poplatné komunistickému režimu. Vrchol jeho tvorby můžeme klást do 60. let, kdy vytvořil originální tvůrčí tandem se scénáristou a spisovatelem Janem Procházkou. Ty správné skladatele filmové hudby si také vždycky dokázal vybrat. Právě spolupráci s nimi je věnována páteční klapka, která měla premiéru v roce 2024. Autorem pořadu je Tomáš Pilát.
0: Klapka. Tak schválně, který z filmů režiséra Karla Kachyni máte nejradši? Natočili jich dost, mám za to, že každý z vás, milí posluchači, jich pár viděl. Kachyňa byl bytostný lyrik, uměl útočit na city a diváky dojímat. A pochopitelně spolupracoval se skvělými hudebními skladateli. Dnešní klapka může být tak trochu i malou pomocí k nalezení odpovědi na úvodní otázku pořadu. U poslechu vás vítá Tomáš Pilát. Takže tedy, může to být třeba psychologický, duchaplný film s příběhem z 50. let 20. století, hereckým koncertem Jiřiny Jiráskové a Aleny Miholové a hudbou Luboše Fischera, Sestřičky?

Chodba Luboše Fischera k filmu Sestřičky z roku 1983. A anketa na téma nejoblíbenější film režiséra Karla Kachyni pokračuje v poněkud volnějším tempu a s hudbou Zdeňka Lišky. Píseň Půlnoc tmavá ve filmu Malá mořská víla z roku 1976 zpívají Miroslava Šafránková a Lenka Kořínková.

Mořská víla a její píseň ze stejnojmenného filmu. Autory songu jsou Zdeněk Liška a Josef Hanzlík. A což další skvělý film Karla Kachyni, Zlatí úhoři z roku 1979, na motivy novely Oty Pavla a s hudbou Luboše Fischera.

Tak to byla hudba Luboše Fischera z filmu Zlatí úhoři, včetně písně Noc už se krátí s textem Pavla Kopty. Zpívala Inka Zemánková. S Fischerem spolupracoval režisér Karel Kachyňa často a rád, stejně tak i s komponistou Svatoplukem Havelkou. V tandemu s ním natočil jeden ze svých nejslavnějších, nejsilnějších, nejpsychologičtějších a taky nejoblíbenějších filmů – Ucho. Dokončen byl na přelomu let 1969 a 1970, premiéru měl z politických důvodů až v roce 1990.

Napsat skvělou hudbu k dramatu, nerváku či psychologickému kousku, to Svatopluk Havelka opravdu uměl. Filmu Ucho jeho muzika hodně pomohla. K oblíbeným skladatelům Karla Kachyni patřil i Jan Novák. Napsal například hudbu k jeho skvělým novovlným snímkům Kočár do Vídně, Ať žije republika a také Noc nevěsty z roku 1967. Jde o drama odehrávající se v 50. letech 20. století a líčící střet dvojí fanatické víry a dvojí životní koncepce, náboženské a komunistické. V životní roli se tu objevuje Jana Brejchová. Je právě Noc nevěsty vaším nejoblíbenějším kachem?

Hudba Jana Nováka k filmu Noc nevěsty. Snímek patří k vrcholným plodům spolupráce režiséra Karla Kachyni se scénáristou a spisovatelem Janem Procházkou. Po sovětské okupaci Československa v roce 1968 měl politicky se angažující Procházka osudové problémy a Kachyňa, aby je neměl taky, se od svého blízkého spolupracovníka veřejně distancoval. Za normalizace pak natočil řadu snímků s neškodnou mládežnickou tématikou, často s populárně laděnou, na mládež cílenou hudbou. V roce 1973 to byl třeba dnes už pozapomenutý snímek Láska, který řeší především milostné peripetie mladičkých studentů Petra a Andreji a současně i jejich rodičů. Lidovou píseň Lásko, Bože, lásko do tohoto filmu upravil Zdeněk Liška a ke spoluinterpretaci přizval i ostravskou folkbeatovou kapelu Bukaníři.

Lidovka Lásko, bože lásko z filmu Láska. Další z teenagerovských filmů Karla Kacheni a scénáristy Otte Hoffmanna je známé Setkání v červenci z roku 1978, které rozehrává téma milostného vztahu učitelky a studenta. Jejich role si střihli Daniela Kolářová a Oldřich Kaiser. Učitelčina malého syna hraje Tomáš Holý. Že by třeba tenhle film s hudbou Zdeňka Lišky byl z Kachyňových prací ten váš nejoblíbenější?

Hudba Zdeňka Lišky k filmu Setkání v červenci. Zbývá prostor pro poslední hudbu dnešního pořadu. Už jen slovně si připomeňme tituly Oznamuje se láskám vašim, Kráva, Hanele, Už zase skáču přes kaluže, Smrt krásných srnců, Král Šumavy či Fany. A rozlučme se hudbou z filmu Lásky mezi kapkami deště z roku 1979. Jde o částečně autobiografický příběh scenáristy Jana Otčenáška. Odehrává se ve 30. letech 20. století a ve snímku zazní i song s textem Pavla Kopty Já hledám štěstí v podání Evy Olmerové. Scénu, ve které se zpěvačka objevuje, mám moc rád. Abyste mezi kapkami deště i za sucha všichni našli a udrželi si své štěstí, to vám přeje autor kachyňovské klapky Tomáš Pilát, který na konci pořadu klade stejnou otázku, kterou pořad začal. Tak schválně, který z filmů režiséra Karla Kachyni máte nejradši? A přidává ještě jednu, hraje v tomhle výběru roli i hudba.

0: Eva Olmerová a píseň Já hledám štěstí zakončili dnešní vydání pravidelného vltavského pořadu Klapka. Tomáš Pilát ho věnoval hudbě z filmů režiséra Karla Kachyni. Pořad byl natočen v roce 2024. O láskách mezi kapkami deště dnes být moc řeč nemůže, za to Hrabalovu povídku vám za okamžik v polední Vltavě odvysíláme. Hrabalovou knižní prvotinou se roku 1963 stala sbírka povídek Perlička na dně. Autor příběhy převyprávěl formou rozhovorů hlavních hrdinů, kdy prostí lidé, na první pohled nějak zajímaví, vyprávějí své zážitky. Přehánějí, improvizují, baví se vymýšlením a vzpomínáním. Prostě pábí.
1: Povídka.
0: Povídku Bohumila Hrabala Emánek ze sbírky Perlička na dně připravil Jiří Vondráček. V režii Markéty Jahodové účinkuje Michal Zelenka.

0: Nechtělo se mu ještě jít domů, a tak si řekl, půjdu na kafe. Už se stmívalo, ale poznal, že se před ním pajdá stará Ziková. Chutný podvečer, milostivá, pozdravil. Jdi si svou cestou, Emane, ale Emánek se nedal. Kde jste byla včera, he? Že jste se mi zase někde dívčila s kominíkem. A co kdyby? Je to hodnej hoch. Haur je to, abyste věděla. Emane, nedělej mi na ulici žádný trile. Lidi mě tady znají. Na lidech vám najednou záleží. Ale já dobře vím, že kdybych vás nechal s kominíkem o samotě, už to vidím, jak byste na něj vyplazovala oči. Emane, lidi se otáčejí. A jak vás znám, podlehla byste. Nepodlehla. Podlehla, už teďka vidím, jak se ve vás blejská ta hříšná touha po kominickým tělíčku. A co kdyby, radovala se paní Ziková. Tak bych vás nevzal na ten vejlet, který jsem vymyslil jenom pro nás dva. Čuně jedno, pepřový, mlč, jásala paní Ziková. Vy, šeptal Emánek do šedivých kadeří, vy byste se ke mně vinula jak břečťan na besídku. Emane, lidi, budu mít zase vostudu po baráku. Ať lidi vám můžou závidět, že ještě máte někoho, kdo se dovede vpíjet do vašich čárných kukadel. Jak máte hebkou krkovičku. Emane, že to řeknu tvý mámě? Radši mě bav o tom vejletě, vrnila paní Ziková. Tak bysme spolu šli, samozřejmě bosky, a vy byste šlápla tou vaší alabastrovou nožkou do... Hubu drž, Ježíši, aspoň tak nekřič. A pak by nastala Valpuržina noc, sladká noc. Pust mě, Lemple, jeden povídám. Pustím, ale ještě mě musíte vyslyšet. Víte, co se mi na dnešek zdálo? Nejsem zvědavá. Už napřed vidím, že to bude zase nějaká lumpárna. To ti bylo málo, že ti v říši rozbili hlavu? To není paní Ziková tím. To všecko je jenom z lásky k vám. Mně se totiž zdál živej sen o vás. Nic nechci slyšet. Ani ten sen o šťastný králikárně. Ne, kilo vepřovýho je mi milejší. Ani ten sen o radosti v maštali? Kilo roštěnek je mi milejší. Rozčílila se paní Ziková, protože si vzpomněla, že je už 2 roky v penzi. Tak ty takhle, babo turecká, kominíčka to jo, ten by ti přišel po chuti. Třeba. Ale Emánku, najdi si na ty svoje čuňačiny nějakou mladici. Vždyť vám ještě není 50. Kolik? Zaradovala se paní Ziková. 50? 62 v lednu. Ale pust mě tu ruku. Musím si jít něco uklohnit. Ale až potkám tvoji mámu, tak jí to na tebe všecko řeknu. Ta vám to bude zrovna věřit. Emánek se zastavil. Věděl, že paní Ziková půjde teď podle rokytky domů, až tam na samý okraj města. Podával jí ruku a zvážnil. Dobrou noc, paní. Dobrou. Až mě zase potkáš, doprovoď mě. Okřeju s tebou, ty cinto. Budu se řechtat ještě v posteli. Držela mu upřímně ruku a v očích najednou vypadala, jako by doplakala. Pak pajdala podle hučícího potoka. Emánek přešel hlavní ulici, pak prošel automatem a po schodech rovnou nahoru do tančírny. I když to bylo na periférii, bylo zde všechno zrovna tak, jako v centru. Usedl na vysokou barovou židli, opřel se o pult a poručil si. Jako vždycky, gin a sodu. Ale co to vidím? Ona? A že tak smutná? To víte, Emánku, vzdychla mixérka. Olympie, že by srdce? Co by jiného? Prohrála jsem to, Emánku, všecko jsem prohrála. Že prý chce být sám? On a sám? Oho! Sám. Psal mi, že jsem mu zvošklivila svět? Co pak jsem taková šereda? Tedy Olympie, když se tak na vás koukám, jak bych to řekl, zkrátka, tak hezkou mixérku jsem viděl akorát v Monice a v Barbaře. Ale takový krasopisný oči jsem neviděl nikde. Jste pořád jakoby něčím oslněná. No, tak vidíte, a já mu zošklivila život. Jenže já mu rozumím. Ono je to všecko jinak. On, Joska, je tak trochu charakter.
1: Oho, co to je charakter?
0: Optal se Emánek a hned si odpověděl. To je člověk, který trvá na tom, co si o sobě vymyslel. Ale já nikdy ne. To víte, my, ročník 24, jsme se sakra museli měnit. Tak třeba první obraz. Po náletu na Düsseldorf, když jsme se vyhrabali. Asfaltová silnice, v pozadí trosky města, odkud vyjíždělo na kolečkových bruslích dítě s bandaskou mlíka v ruce. Druhý obraz. Nálet na Gleiwitz. Pumy padají. Dívám se okýnkem z bunkru. Bylo to na předměstí a byl tam cirkus Busch. Klece nadskočily a lvice, když viděla, jak se ty karháky zdvihají, dostrčila je prackou a 8 lvů vyběhlo do hořícího města. Pak nás vyhnali na záchranné práce. Hořící ulice. Lvi. Cezar, ten největší lev, vzal omdlelou ženskou a vyběhl po schodech hořícího činžáku až do posledního patra. Tam stál v okně s tou ženskou v tlamě a pod ním hořelo Gleiwitz. Emánek si zaťukal na čelo. A tady je tisíce jiných a dalších obrazů. Proto jsem taky případíček, který se pořád mění. Jaký pak tedy charakter? Ale já jsem, Emánku, pořád stejná. Pořád se stejně trápím. Pro něj? Ano. To jste si, Emánku, nikdy nepovšimnul, že jsem nemoderní? Vy, Olympie, vy, která byste mohla... Mohla. Na každém prstě jednoho. Ale víte, že by mi to přišlo jako znesvěcení? Kdybych jen neměla Josku tak staromódně ráda. Půl deci slz jsem jistě dneska pro ten dopis vyplakala. Emánek ji pohladil po hřbetu ručky. No tak, Olympie. Ale dívka plavala v slzách. To čeká, že si někoho namluvím a pak mi napíše, tak vidíš, to je celá tvá láska. Ale já jsem ho přečetla. To on mě jen tak zkouší. Ale já to vydržím. Já se raději zazdím. Olympie, vy a zazděná slečna, řekl Emánek, ale když chtěl znovu pohladit mixérčinu ruku, nechal toho. Vedle něho si sedl obrovský člověk a Emánek ho hned poznal. Byl to špeditér pan Alfred Bär. Pán si bude přát? Optala se mixérka. Rum, zadunil chlapský hlas. Pane Alfred, co jste takovej? Optal se Emánek a díval se, jak Olympie nalívá skleničku. Nelíbí se mi život. Posteskl si pan Alfred Bär, natáhl ruku a když mixérka před něj postavila rum, jak ptáčka ukryl tu skleničku v dlani. To mě, pane Alfred, taky, řekl Emánek. Ale každý člověk má něco rád, ne? Povídám, že se mi dneska nic nelíbí, pověděl obr. Hodil do sebe rum a udeřil skleničkou o pult. Pak rozevřel ruce, a tupě se díval do dlaní, které se podobaly dvěma mapám asijských hor. Olympie, podívejte se taky. Takovýhle lidský ručičky, není to nádhera? Pravil Emánek a když zavadil o smutné oči pana Alfreda Béra, zašeptal: Víte, že bych chtěl mít ty vaše ruce.
1: A na co? A kdo to ještě dneska uzná?
0: Pokyvoval hlavou špeditér.
1: Na co? Jen to?

0: Na to piano kluk. Ale mezi náma, pane Alfred, můžu to piano svěřit neznámým špeditérům? Tak vzácný piano značky Georgswalde?
1: Tak tobě záleží na věci, okřál pan Alfred Bär a usmál se. Víš co, já ti těmahle rukama to piano odstěhuju. Ale budeš u toho, abys viděl, co dokážou tyhle ruce. Kdy k vám mám přijít?
0: Olympie, dva rumy a na mě,
1: poručil Emánek a zamyslil se a řekl.
0: Tak zítra. Ve 16:00 přijedu z Kladna ze šichty. Tak ve 16:45. Platí?
2: Platí,
1: zvolal pan Alfred Bär a zavřel ve své tlapě Emánkovu ruku.
2: To uvidíš na vlastní oči, jak opatrně těmahle rukama a na hřbetě vynesu to tvoje piano na ulici.
1: Když se napili, špeditér se svezl z židličky a spíš sobě řekl: každý člověk má něco rád. Každý, usmál se Emánek a díval se za panem Bärem, jak se kolíbal přes parket, kde nikdo ještě netančil, protože hudba začíná hrát až po 9:00. Emánku, začala Olympie. Emánku, vy máte vzdělání.
2: Praskl jsem v kvartě.
0: To je jedno, ale víte vždycky, o co běží a máte cit. Joska o vás říká, že někde uvnitř máte uvázanýho skřivánka na niti. Já si teď vzpomínám, jak jednou u vody Joska vytáhl něco napsaného na stroji a řekl: Heleď se, Olympie, tady jeden můj kamarád něco napsal, já ti to přečtu. A já jsem ležela, koukala se do nebe a on mi četl takový povídky.
2: Jaký povídky?
1: Optal se Emánek a dopil sklenku.
0: Třeba tuhle jednu si pamatuji.
1: Mixérka dýchla do skleničky a čistila ji ubrouskem.
0: Jak na sklonku války vezli Němci z Oranienburku vlak plný žen z koncentračního tábora. Američané z letadla rozstříleli lokomotivu, pokropili i vlak a SSáci utekli. Ty ženy se rozběhly a dvě židovky, raněné střepinou, se odtáhly do lesíka. Tam vyhrabali ve smrčí jámy, vlezli si do nich a přihrnuli se jehličím. Pak slyšeli, jak lesem běhají vojáci se psy, ale nenašli je. Tak tam židovky ležely až do druhého dne. A když už mysleli, že tam umřou, uslyšeli české hlasy. Vykřikli a byli to chlapci z Nothilfe. Vytáhli je, ovázali a v noci je schovali v lágru pod postelí. Když se přiblížila fronta a všechno utíkalo, naložil jeden Čech, jmenoval se Pepík, tu raněnou židovku na vozejček a táhli až do Budyšína. Tam přečkali frontu ve sklepě. A potom ten Pepík táhl na vozíku tu židovku až do Hajdy. Olympie, jak je to psaný? Jako o někom, nebo jako že ten, kdo to napsal, to taky zažil? Tak jako když to někdo vypravuje, že se to přihodilo jemu. Ale já hloupá husa. Teďka to vím, že jsem na to nepřišla hned. Pleskla se do čela. On to přeci psal sám.
2: Určitě on, řekl posměšně Emánek. A já vám tu povídku dovypravuju, ano? Z Hajdy táhl ten Pepík tu židovskou holku do České Lípy a tam se jí ujal Červený kříž. A ta židovka potom doma čekala celý 4 roky, že se někdy ten její hrdina objeví. Ale Pepík nepřišel a tak se vdala.
0: Platím.
1: Emánek skončil a už se na Olympii nepodíval.
0: Ale Emánku, co je tu zase s vámi?
3: No tak, Emánku...

vzala ho za ruku, ale Emánek cítil, že se ho dotýká jen ze soucitu. Už jí chtěl říct, že ten Pepík, to byl on, Emánek. On, že tu židovskou dívku táhl od Hojersvarty až do České Lípy a Joskovi tohle všechno vypravoval. Ale když se podíval na Olympii, viděl, že kdyby jí tohle řekl, že by byla možná ještě smutnější. A tak řekl, jak mohl nejveseleji. Až budete zase mluvit s Joskou, řekněte mu, že ho pozdravuju. Emánek přeběhl chodbu a po schodech se stoupil do automatu. Dal si grenadinu a usedl ke stařeně, kterou znal v Libni už odmala. Tak babi, jak je? I dobře, řekla. Je dneska dobrá polívka, ale horká. No, tak co, Emánku, pořád ještě jezdíš na Kladno? Pořád, babi, pořád. A jak se teďka u vás jí? Jo, jako v závodní kuchyni? Kde jinde? A jaký míváte jídelníček? Tak, babi, v pondělí je polívka a la Poldy, pečené a la hrabě Stroganov, pak čokoládou polívaný věnečky. V úterý míváme polívku JZD a plíčky po vídeňsku s knedlíkem. Tak to se to přece jen lepší. To víš, já to tak neměla. Vychovávala jsem 7 dětí a ještě jsem si musela najít čas chodit omejvat neboštíky. To babi ani nevím. No jo, malí děti a umírající, to je to samý. Někdy se strachy podělají z toho, co bude. Ale co míváte ve středu? Volský jazyk s polskou omáčkou. Ve čtvrtek guláš a la hrabě Esterházy a v pátek oblíbené domácí kafíčko a české buchtičky. Ale že jste se, babi, nebála těch mrtvých? Ó, chlapče, já jsem se za mlada nebála ničeho na světě. Vzala jsem sekiru a šla do tmy, kde byly i lupiči. Ale jednou jsem se vylekala. Takhle za vesnicí umřela opuštěná stařenka. Mrzlo jen praštilo. Dojedeme tam, dáme na lavici rakev a zřízenec nějaký Franta. Odhrnul peřinu a povídá: holka, skoč mi pro kladivo. Jdu tedy ven a zrovna dojel náš šéf na bicyklu. Vybírám z bedny to kladivo a najednou vyletí ten náš šéf a křičí: ona vstává, a hnal to do polí. Já stiskla to kladivo a to mi dodalo sílu. Vejdu dovnitř a obešla mě hrůza. Ještě, že jsem se držela toho kladiva. Ale co míváte v sobotu? Jemné haše s bramborem a linecké řezy. Ale babi, a polívku? Emánku, jakou polívku? Držkovou. Ale babi, jak to bylo dál? Tak tam vejdu a náš Franta byl skloněný k posteli a tlačil mrtvole na kolena a ona jakoby vstávala. A co vy, babi? Jen jsem vykřikla a Franta se otočil, vyskočil, odstrčil mě z veřejí a byl v sakrech. Ale já se držela kladiva a to mi dodávalo sílu. Babi, vy jste byla chlap. No to mi taky říkávali. Ale co míváte o nedělních šichtách? Kdy, babi? Co babi? Jo, v neděli. To bývá hedvábná kaše, pařížský řízek. Ale babi, a polívku? Polívka nudlová, sváteční a plavouvní kousky masa. Babi, jeste, vystydne vám polívka. Tak podívejme se. A nudlovou, tu já ráda. A že v ní plavaly kousky masa? Kousky masa. Nelakuješ mě, Emánku? Co by? Kousky masa. Tak já ti věřím. A tenkrát
jsem šla až k té posteli a dívala jsem se mrtvý do obličeje. Pak koukám a ona byla jak kolíbka, nohy pod sebou skrčený. To se tak stává, když opuštěný člověk umře sám v mrazech. Schoulíš se do klubíčka a kdo tě, Emánku, narovná? Já taky. Jestli umřu za mrazu, taky mě nikdo nenarovná. Jsem taky tak sama. Ale babi, pořád je někdo kolem vás? Říkala jste, že jste měla 7 dětí. Měla, ale už ani jedno se nehlásí. Tak víte, babi, co? Já řeknu mamince, ona se k vám někdy podívá. No, to je, Emánku, od tebe hezký. Že jsi ke mně sedla, že jsi mi vypravoval o jídle. To víš, život mě naučil věci, o kterých se nedá psát ani v knížkách. No, já tě znám, ty seš nezbeda, ale máš lidi aspoň trochu rád. Tak tvoje maminka, že se na mě podívá? Řeknu jí to, babi. Na mou duši, že řeknu. A dobrou noc. Dobrou, dobrou. Brumlala stařena a zvolna jedla.

Bohumil Hrabal, Emánek. To byla povídka ze sbírky Perlička na dně, kterou připravil Jiří Vondráček. V režii Markéty Jahodové účinkoval Michal Zelenka. Povídku najdete na webu vltava.rozhlas.cz v našem audioarchivu. Polední Vltava se za chvíli promění v odpolední. Daniela Čermáková už je připravena ve vedlejším studiu. Blíží se 14. hodina. Dnes se mimo jiné dozvíte, co jsou to hodinky s varhanami. Hodinky digitální hlásí právě teď 13 a skoro už 56. Lenka Novotná od mikrofonu a Jan Mikušek z režie přejí klidný poslech našeho letního vysílání.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje. Koaliční partneři budou dnes odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Členy hnutí SPD rozčílilo, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednání přesunul peníze právě na tuto iniciativu, díky které mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně na Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá. Předseda motoristů ale na koaliční radu nedorazí, účastní se zasedání skupiny Přátel západního Balkánu v Římě. Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně. Policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno, větší část se už zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Oheň dál doutná pod sutinami. Hasiči zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4. na 3. Požářiště by chtěli předat majiteli v pondělí. Při požáru se nikdo nezranil, příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. V Novotný glas muzeu v Novém Boru na Českolipsku dnes v 17 hodin začne výstava prací účastníků nového sklářského sympozia Glass Jam 2026. Od minulého týdne se ho účastní 18 výtvarníků, designérů a dalších umělců. Lidé uvidí práce, které na sympoziu vytvořili. Výstava bude přístupná do konce roku. A počasí bude jasno až polojasno, během dne zejména na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23, maxima na horách okolo 18 stupňů. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Dobré páteční odpoledne na sklonku první dekády letošního července vám přeje Daniela Čermáková, milí posluchači. S 10. červencem se pojí první zmínka o Brně, pochází z 10. července roku 1091 a nachází se v Kosmově kronice. Kosmas v ní popisuje, jak český král Vratislav I. vtrhl na Moravu a oblehl tehdejší hrad Brno, aby si vynutil poslušnost. Ale jak se tak dívám na plán dnešního odpoledního vysílání, Brno mineme. Frýdek Místek, České Budějovice, Lipnice nad Sázavou nebo okolí Plzně, to jsou místa, která dnes navštívíme kvůli různorodým kulturním akcím a počinům. V Bazilice Minor ve Frýdku Místku v neděli začíná cyklus varhaních koncertů, na který vás pozveme. V Českých Budějovicích představí taneční projekt s názvem Ztracené pohyby. Do Lipnice nad Sázavou, přímo do srdce tamnějšího hradu, můžete dnes i zítra vyrazit za tancem. A očekávání jsme také v dalším ze skautských táborů v Plzeňském kraji. Tak všem posluchačům ze všech koutů země i z Brna přejeme dobrý poslech.

0: Celá rodina smyčcových nástrojů se musela dát dohromady, aby zdárně interpretovala toto dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Jednou, jak to u smyčcových kvartetů bývá, tohle byl smyčcový kvartet v tónině Esdur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. My jsme poslouchali třetí část Menuet Trio. Nástroj, který v sobě skrývá celý orchestr, nás bude zajímat teď. Varhany, které jsou právem označovány jako král hudebních nástrojů. A dosyta si jejich zvuku můžete teď užít ve Frýdecko-Místecké bazilice, kde začíná cyklus varhanních koncertů nazvaný Hodinka s varhanami. Festival pořádá spolek pro varhaní a duchovní hudbu Vox Organum, a to už po deváté. Letos ale lidé poprvé uslyší nově zrekonstruované varhany se 13 píšťalami.
1: Hlavní varhaník Frýdecko-Místecké baziliky Miroslav Maňoušek může konečně plně využít všech 29 rejstříků popraveného nástroje. Jaký to byl pocit poprvé si zahrát na ty varhany po té generální opravě?
2: Tak pocit určitě po té zvukové stránce je to nesmírně velký rozdíl. Byly vlastně vystavěny některé další píšťalové řady, takže je i bohatší ten zvuk.
1: Já jsem slyšel, že vlastně těm varhanám už v podstatě docházel dech, že už neladili, protože prostě ty měchy nestačily.
2: Ty smíšené registry, jako je tam mixtura a kornet, tak spolu neladili, každý zvlášť byl jakž takž použitelný. A když se zapli všechny rejstříky, tak v podstatě tam byl takový velký unik v tom vzduchovém hospodářství toho vzduchu, zejména v měchu, že prostě ten vzduch došel a takzvaně došel dech. Potřebovali k tomu tuty, jo, nějakou odezvu. Tak nebyla.
1: Nástroj postavil v druhé polovině 18. století Josef Sebastian Staudinger a jak říká organolog Jiří Krátký, šlo o největší varhany v tehdejším Českém Slezsku. Z původního nástroje ale zůstaly jen bohatě zdobené barokní skříně.
3: Patří vlastně k těm nejkrásnějším varhanním skříním, které tady na severní Moravě a v Českém Slezsku máme. Skříně zdobená mnoha andělíčky a řezbami, které se fakt jako vymykají.
1: V roce 1894 pak do skříní postavili nový nástroj bratři Rígrové z Krnova.
3: Varhany mají 9 rejstříků v pedále, 11 rejstříků v prvním manuále a 9 rejstříků v druhém manuále, čili 29 rejstříků a zhruba 1300 píšťal. To ovládání jejich je ryze mechanické, čili od toho hracího stolu do těch barokních skříní vede soustava tisícovky takových strašně tenkých dřevěných lišt zvaných abstrakty a při stisknutí klávesy nebo vytažení rejstříků se pohne vždycky ta lišta, ten abstrakt a zvedne mi nějakou hřídel nebo mi otevře ventil do takového místa, které se nazývá kancela, které je vždycky pro jeden rejstřík totožný.
1: První letošní hodinku s varhanami si lidé mohou poslechnout tuto neděli od 16 hodin.
2: Hned na prvním koncertu se představí výborný improvizátor a varhaník a také skladatel David Postránecký. Ten svůj koncert vlastně zaměřil tematicky na BACH, kdy zahraje 3 skladby velkých autorů, třeba Sokola, Liszt, Reger, na téma BACH a potom druhou polovinu koncertu bude sám improvizovat.
1: Nastiňuje Miroslav Maňoušek, který je zároveň předseda Spolku pro varhání a duchovní hudbu Vox Organum. I jeho lidé uslyší 16. srpna.
2: Kdy vlastně tu je v bazilice takzvaná druhá velká frýdecká pouť. Přizvu si k sobě kolegu tenoristu z Brna, Pavla Valentu, a kolegyni houslistku Zdislavu Přátkovou, se kterými předvedeme mimo ty varhanní skladby, které zahraju teda já, tak také nějaké mariánské skladby, které se vyloženě hodí k té mariánské pouti.
1: Postupně v bazilice zahrají také Linda Sítková, v Německu působící Martin Poruba a Petr Kolář. Koncerty začínají vždy v 16 hodin. Z Frýdku-Místku František Kuča, Český rozhlas.

0: Možná Dan Bárta, který nám právě dospíval jednu ze svých písní, konkrétně Trvale udržitelný, to je název tohoto songu, který dozněl ve 14.22, zavítá jakožto fotograf do Italského kulturního institutu v Praze, kde představují snímky, které zachycují proměnu Itálie, této země od 50. let minulého století až do začátku nového milénia. Itálie očima 12 fotografů a půl století společenských proměn, to je téma této nové výstavy. České publikum má jedinečnou možnost si prohlédnout díla ze sbírek Turínské galerie moderního a současného umění.
1: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho, který je stále naživu. Je mu 100 let. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech. Na jihu, v regionu Emílii, v deltě řeky Pádu. Byl to také velmi experimentální fotograf.
2: Říká kurátor výstavy Ricardo Passoni, který přechází mezi jednotlivými zarámovanými fotografiemi pověšenými na bílých zdech a zastavuje se u černobílého snímku, zobrazujícího potrhané nástěnné plakáty.
1: Je to způsob, jak nahlédnout nejen do oficiálního způsobu života v Itálii, ale také do běžného života a dokonce i do chudých životních podmínek té doby. V té době šlo o nejnovější fotografický směr.
2: Fotografie jsou rozmístěné ve třech místnostech. Ústřední část výstavy tvoří barokní kaple, ve které kurátor upozorňuje na snímky, které přibližují život na ostrově Capri nebo na Sicílii.
1: Byl to právě Ferdinando Sciana, kdo definoval obraz Sicílie. Jeho fotky se více zaměřují na antropologický aspekt či na přehnané způsoby, jakými se zdejší lidé prezentují. Tady třeba vidíte, jak se připravují na pohřeb. A tady vedle zase vidíte, jak vypadá štěstí italské ženy na Sicílii.
2: Říká kurátor Ricardo Passoni.
1: Je to velmi významná sbírka. Sice ne nějak obrovská, ale velmi kvalitní sbírka fotografií. Najdete zde výběr 58 fotografií od 12 fotografů, pohybujících se na pomezí nového realismu, abstrakce, neformální fotografie a také nového způsobu vnímání krajiny a člověka. Vždy v italském prostředí, v italském světě.
2: Podle ředitelky Italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4 od fotografa Gianniho Berenga Gardina, který zachycuje líbající se pár.
3: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného. A on takové fotografie pořizoval na různých místech a v různých situacích. Neříkám, že je to naše nejoblíbenější, ale určitě je pro dané období symbolická. A to platí i pro fotografy, kteří pracují tak, že sledují realitu a zachycují ten daný okamžik a každodenní život. Jsem velmi zvědavá, zda tento snímek zaujme i české publikum. Je ale třeba vysvětlit, co se za ním skrývá. Že nejde o dva lidi, kteří tam záměrně pozují, ale že byli opravdu jen zachyceni v daném okamžiku.
2: Říká ředitelka Italského kulturního institutu Maria Luisa Papalardo. Příprava výstavy podle ní prošla několika změnami. Kurátor pečlivě vybíral snímky, které budou fungovat v prostoru kaple a zároveň českým návštěvníkům co nejlépe přiblíží proměny Itálie.
3: Ta výstava má přiblížit, jak to fungovalo v době před digitální fotografií, takže zde můžete vidět fotografie pořízené tradičním způsobem. Ze sociálního hlediska je pro nás, jako pro Italy, důležité také sdílet, jak se v průběhu desetiletí naše země měnila. Ukazujeme to prostřednictvím krajin a krásných památek, které jsou zde zachyceny v různých světlech a z různých úhlů. A díky některým fotkám můžete třeba vstoupit do domu rodiny z 50. let a můžete vidět, jak se tehdy žilo.
2: Výstava bude v Italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Její mimořádná hlasová brilance a šarm americké jazzové zpěvačce už v 26 letech vynesly 6 cen Grammy a status nové nekorované královny jazzu. Je to přesně ten typ umělkyně, který se objeví jednou za generaci a připomene vám, proč jste se do jazzu vůbec zamilovali, prohlásil na adresu Samary Joy fenomenální kontrabasista a skladatel Christian McBride. No a jestli chcete ten Samařin šarm a hlasovou brilanci vidět a slyšet na vlastní uši a oči, pak máte možnost zanedlouho 20. listopadu Samara Joy vystoupí v Rudolfínu v rámci festivalu Prague Sounds. Teď pro vás ve vltavském odpolední vysílání máme jeden knižní tip. V podstatě se jedná o odbornou literaturu, přesto, že se jedná o knihu pro děti, no a také jejich rodiče. Jak dětem srozumitelně vysvětlit, co se děje v lidském těle při vážné nemoci, jako je cukrovka? A lze-li o tak vážném tématu vyprávět formou napínavé pohádky? Na to přináší odpověď kniha Ádinka v říši Pankreas, která pomáhá dětem i rodičům porozumět tomu, jak funguje naše tělo, jídlo a inzulín. Hlavní hrdinka Ádinka se spolu se svým průvodcem Dvouhlávkem Inzulínkem vydává na dobrodružnou cestu do nitra vlastního těla. O tom, jak kniha vznikala, si s její autorkou Kateřinou Blaškovou a autorkou Zdravé kuchařky, která se ke knize váže, Hanou Kalibovou, povídala redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Kniha Ádinka v říši Pankreas je psána nejen pro děti, i když se to jeví jako pohádka s určitým fantastickým příběhem. Je to i kniha pro dospělé. Jak jste, Kateřino, jako autorka této knihy pracovala s těmito dvěma rovinami?
2: Potřebovala jsem spojit dvě roviny. Metaforickou, kde si prostě děti představí na uchopitelných situacích, s kterými se setkávají dnes a denně, tu dynamiku těch jednotlivých jevů, co se v těle odehrávají. Ale zase potřebujeme říct rodičům, kteří u především těch mladších dětí jsou ti, kteří se starají o stravu, že ty principy nejsou prostě úplně černobílé, nejsou úplně jednoduché, respektive oni jsou jednoduché, ale vlastně takový to cukr není úplně fajn. Všichni víme, ale vlastně je to úplně jedno. Takže bylo potřeba jít trošku jakoby do těch hlubších souvislostí a samozřejmě laicky představených. Náš hlavní cíl byl, aby rodiče si s dětmi četli, aby spolu trávili čas, protože i specificky třeba pak u té cukrovky je to jejich společné téma.
1: Vy jste jako hlavní hrdinku vymyslela Ádinku a ta se setkává s druhou postavou, dvou postavou, která nese jméno Inzulínek Isletin. To není jednoduché vyslovit, ani si pod tím něco představit.
2: Je to opravdu postavička, která symbolizuje hormon inzulín, ale my jsme potřebovali ukázat, že inzulín může být dobrý sluha, ale špatný pán. To znamená, on ten inzulín není samospásný, není všespásný, prostě i když třeba u dětí s cukrovkou prvního typu tam ho tělo netvoří, tak ho musíme nezbytně nahrazovat, ale zároveň prostě každá mince má dvě strany. A vlastně na to, proč to bude takovýhle dvouhlávek, mě navedlo kdysi dávno, když to všechno vznikalo, tak mi bratránek říká, inzulín pod mikroskopem vypadá, jak když má dvě hlavičky. Takže mě to vnuklo ten nápad. On je to teda opravdu takový dvouhlávek, že to teda jedna bytost a má dvě hlavy. A jeden je takovej našeptávač, takový trošku právě jakoby škodič, ale on se tam snaží nahazovat tu odvrácenou stranu mince. A ten inzulínek, takový jako trošku Mirek Dušín, tak tento tam prostě se snaží balancovat. Došli jsme k závěru, že i nepříjemné pravdy je dobré říkat trošku bez obalu. A k tomu tam slouží ten Isletin, že on si to jako ze své podstaty může vlastně dovolit.
1: Ano. Vznikala kuchařka až poté, co byla napsána kniha Ádinka a Pankreas, nebo to šlo ruku v ruce?
3: To šlo ruku v ruce, to jsme se doplňovali. Vlastně zjistili jsme, že lidé nevědí, co jsou sacharidy, tuky a bílkoviny, nebo vědí, ale utápí se v tom a nevědí přesně. Takže Káťa na těch postavách, které ona tam ukazuje, tak se to vytvářelo. První část té kuchařky je vysvětleno, co to je. Vlastně to navazovalo na ty postavy, které tam Káťa má. Chtěli jsme, aby to nebylo žádné dlouhé čtení, aby to bylo jasně, stručně, srozumitelně, aby ty lidi věděli, kam co zařadit.
1: Měli jste nějaké takzvané druhé oko, které si knihu přečetlo, možná i dětské oko, které vám řeklo, tady tomu nerozumím, to mi vysvětlete, nebo toto by možná mohlo být jednodušší, aby jsme to pochopili?
2: Po té odborné stránce bylo velice důležité oko, kterému jsme nesmírně zavázány, a to byla paní profesorka Terezie Pelikánová, vlastně přední česká diabetoložka z IKEMu. A dětské oko tam bylo v podobě teda očí mých dvou dětí, které vlastně s tím tak trošku vyrostly, s tou knížkou. Řekněme, že ta kniha možná je třeba tak 8+, když bychom to tak měli zařadit, tak ale vlastně už do vědy třeba dceři bylo 5 let a četli jsme si to spolu, tak ona začala se kamarádit s těma postavama a začala jako navnímávat emoční rovinu. Ona třeba pochopila, že ten bílej cukr ty inzulínky tak trošku jako válcuje.
1: Jakým světem a prostředím Áďinka prochází v té knize?
2: Ona potřebuje zjistit odpovědi na své otázky ohledně teda své nemoci, a to znamená, že se dostane dovnitř do lidského těla, které jsme teda zhmotnili v podobě samozřejmě neexistujících postav, ale jak už Háňa zmiňovala, sacharidy, tuky, bílkoviny reprezentují nějaké postavy. Je tam postava stuženého tuka, rychlý cukr. Takže to jsou všechno už jako zhmotnělé postavičky, ale vlastně jsou hodně přirovnané k těm dějům, co vlastně ta jednotlivá skupina potravin v tom těle dělá. Takže když se třeba bavíme o bílkovině, tak bílkovina je tam reprezentovaná obřím stromem, protože prostě to je zjednodušeně řečeno hlavní princip bílkoviny, že dělá oporu našemu tělu. Také tam máme takovou ilustraci odpovídající forku holka jako lusk, zelená a vohnutá, že když prostě nemáme bílkoviny, tak zkrátka to tělo je takové rachitické a proto to prezentuje mohutný strom.
0: Knihu Áďinka v říši pankreas představila její autorka Kateřina Blašková. V rozhovoru jsme slyšeli i autorku kuchařky, která se ke knize váže, Hanu Kalibovou. Za chvíli se podíváme do Českých Budějovic. Tam se chystá taneční projekt s názvem Ztracené pohyby. Gesta všedního dne a choreografie vycházející z běžných situací. A ze všeobecného povědomí se časem ztratilo jméno českého skladatele období předklasicismu Jana Zacha a je to chyba. Zach byl ve své době výjimečnou a známou osobností. Skladatel, který byl schopen se v 18. století živit prodejem vlastních děl, což bylo tehdy zcela něco mimořádného.

0: Tak tohle byla část symfonie pro dvoje housle, violu, violončelo, violon a čembalo A-dur Jana Zacha a hrála nám kapela Sancta Cecilia. No a možná vám je takto ve 3/4 na 3 v pátek s koncem pracovní doby či s blížícím se koncem vaší pracovní doby do skoku či možná dokonce do tance. A co všechno může být tanec a kolik gest se kolem nás odehrává každý den, tak na tyto otázky si odpovídali tanečníci a performeři při vytváření projektu Ztracené pohyby uskupení Temporary Collective v Českých Budějovicích. V premiéře se divákům představí už tento víkend.
1: Skupinka, která není na jevišti, sedí u toho deštníku, že tam vytvoříme ten obraz, který včera tak jako náhodou vyšel. Možná si to pojďme říct v tom prostoru, pojďte tam.
2: Tělocvična základní školy Oskara Nedbala v Českých Budějovicích se na několik dnů proměnila na divadelní prkna. Divákům se tam představí nejenom profesionální performeři, ale hlavně děti a dospívající tanečníci z Českých Budějovic a okolí. Nápad na vytvoření projektu Ztracené pohyby vznikl už před 2 lety.
3: Když jsme právě uvažovali o tom, že budeme pracovat s mládeží, která tady na internetu tráví docela dost času, tak jsme si řekli, že se budeme soustředit na to, co nás obklopuje. Když jedeme třeba v tramvaji a jsme připoutáni k těm telefonům, že bychom zkusili ty telefony dát pryč a naopak tu inspiraci si vzít z reality.
2: Vysvětluje režisérka projektu Petra Tejnorová. Choreografii společně od ledna letošního roku vytvářeli přímo vystupující tanečníci. Inspirací pro ně byly každodenní gesta a obyčejné situace.
3: Buď se to napsalo na papír jako takový zachycený moment, nebo to někdo natočil, nebo to někdo vyfotil a na základě toho jsme si vlastně povídali, co to zachytili a jak by se to dalo převést nebo stvárnit vlastně jakoby s pohybem. A začali jsme vnímat takový univerzální pohyby a principy. No a můžete si to představit, že vlastně vytváříme takovou společnou koláž, která je tady z těch střípků, kdy každý něco vlastně přinese.
2: Váš projekt je takzvaně site specific, což znamená, že se odehrává na místě, které ale primárně není určené pro umělecká vystoupení. My jsme teď konkrétně ve sportovní tělocvičně, tak jak vás napadlo využít právě tenhle prostor?
3: Tak úplně od začátku všichni máme takový negativní třeba vzpomínky na tělocvik a je to vlastně naše první zkušenost jako s nějakým pohybem nebo vnímání kolektivních her, takže nám přišlo jako super přepsat tuhle zkušenost, takže je to vlastně i pro kohokoliv, kdo má třeba vzpomínky tady na tu tělocvičnu, tak by se mohl podívat, jak se dá přepsat tahle zkušenost, že doopravdy to nemusí být jenom jakoby traumata, který si z toho jakoby nesete.
2: Dohromady se při vystoupení představí 22 performerů, kteří ve svém projevu propojí současný tanec se světem dospívajících. Jednou z tanečnic je i Karin Šléglová.
4: V rámci projektu jsme nosili různý jakoby záznamy, co jsme si všimli jakoby na ulici nebo prostě ve svých běžných životech. Pak jsem si všímala i jakoby věcí třeba jako vůně nebo zvuky a vlastně přemýšlela jsem nad tím, jak by se daly zaznamenat ty, protože mě vlastně hrozně štvalo, že nevidím pohyb té vůně nebo tak a to mě vlastně hrozně zajímalo, jak by to vlastně vypadalo.
2: Projekt Ztracené pohyby od uskupení Temporary Collective divákům přiblíží, co všechno v běžném životě může být tanec. Jako součást festivalu Jižní sféra se v Českých Budějovicích představí 11., 12. a 13. července. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

Kontroverzní francouzský hudební skladatel Erik Satie byl svědkem rozvoje impresionismu, ale jeho dílo předběhlo svou dobu. Satie při komponování nepoužíval taktové čáry a vpisoval mezi noty groteskní, někdy ironické poznámky a proslul například třemi volnými valčíky. My jsme slyšeli vals pro zpěvní hlas a kabaretní orchestr, ovšem samozřejmě, jak jste slyšeli sami, v úpravě pro klavír. A zůstáváme na chvíli ještě v této části Evropy. Po skoro tisícovce let se slavná tapisérie z Baye vrátila na anglickou půdu. Dílo zapůjčené na jeden rok Francii Britskému muzeu v Londýně převezli ve dvojitém kontejneru speciálně navrženém, aby minimalizoval vibrace. Téměř 70 metrů dlouhá a velmi křehká vyšívaná tapisérie z 11. století přibližuje dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem. Na tapisérii je zobrazeno celkem 626 lidí a 737 zvířat a vypráví příběh v 58 scénách plných živých a někdy i krvavých detailů. Historici se domnívají, že tapisérii nechal zhotovit biskup Odo z Baye, Vilémův nevlastní bratr, a že ji pravděpodobně ušily ženy v Anglii, možná jeptišky, než byla přepravena přes Lamaňský průliv.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Koaliční rada, na které chtěla SPD řešit zapojení Česka do americké iniciativy na zbraně pro Ukrajinu, dnes nakonec nebude. Českému rozhlasu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Z jednání se totiž omluvili ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministryně financí Alena Schillerová z ANO a místopředseda SPD Radim Fiala. Koaliční SPD svolala radu proto, že s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí. Poprvé o zapojení Česka do iniciativy mluvil Macinka před odletem na summit NATO. Koaliční vláda ANO, SPD a motoristů doteď odmítala dávat peníze na zbraně pro Kyjev. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů musí být rozšiřování Evropské unie založené na plnění všech dohodnutých podmínek. Macinka to prohlásil v Římě na jednání skupiny přátel západního Balkánu. Zároveň řekl, že unie má právo klást si vysoké nároky a pro všechny státy musí platit stejné podmínky. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani na schůzce vyzval k urychlení procesu přijetí zemí západního Balkánu do Evropské unie. Podle něj je to jedna z nejdůležitějších geopolitických investic Evropy. Ocenění Inoji Kostka, dříve Modrá kostka, letos dostane režisérka Helena Třeštíková za režii časozběrného dokumentu o zpěvačce Báře Basikové. Slavnostní předání se uskuteční dnes večer na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde dokument Bára Basiková promítli v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení. Intimní portrét zpěvačky se v českých kinech představí 17. září. A jaké nás čeká počasí? Jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě republiky až oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, maxima na horách 18 a na Šumavě až 22 stupňů Celsia. A více informací najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jejím vysílání vás provází Daniela Čermáková s přáním krásného odpoledne a hudebně tuto hodinu otevře polská zpěvačka Aga Zarian.

Tak ještě jednou krásné předvíkendové odpoledne, milí posluchači. Možná už víte, jak s volnými dny naložíte, možná ne. Od toho jsme tu my, abychom vás třeba tak trochu nasměrovali. Například do Lipnice nad Sázavou, přímo do srdce tamějšího hradu. Tam můžete dnes i zítra vyrazit za tancem. My společně navštívíme už za chvíli festival Taneční Lipnice, který se odehrává pod patronací souboru 420 People. No a také vám v této hodině připomeneme příběh ženy s velmi podobným jménem, jako je píseň kapely Beatles, která vyšla na albu Revolver, jmenuje se Eleanor Rigby. Byla to cestovatelka, která se v 19. století vydala z Anglie až do carského Ruska a o své výpravě napsala i populární cestopis. Tak to jsou dvě témata z následující hodiny vltavského vysílání. Ještě jednou krásný den vám přeje Daniela Čermáková.

0: Třetí část koncertu pro housle, smyčce a baso continuo a mol Jean-Marie Leclerc, tak to vystřihla Leila Šajech z Lachetra Barok Orchestr Basel. No a co vystřihne soubor současného tance 420 People, který se po roce vrátil do Lipnice nad Sázavou, to se dozvíme teď. Následující dva večery uvede představení ze své aktuální tvorby a nabídne i workshop současného tance pro úplné začátečníky. To vše v kulisách hradu Lipnice, kam už teď zdravím, aspoň tedy doufám, naši redaktorku Veroniku Joškovou Štefanovou. Veroniko, slyšíme se? Slyšíme.
1: Haló, haló?
0: Ano, já tě slyším.
1: Haló?
0: Tak já slyším dobře, posluchači tebe taky, ale ty nás asi ne. Tak zkouším ještě jednou navázat spojení. Zdá se, že se nedaří, tak si počkáme po hudbě.

Na rohu ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

činžáku na rohu ulice nikdy prý nebyl obchod s kořením. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mě se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se.

0: Tak Michal Němec nám dopřál pár potřebných minut na to, aby jsme se zkusili znova spojit s Veronikou Joškovou Štefanovou, která by měla být v kulisách Hradu Lipnice. Veroniko, druhý pokus, zdravím tě, doufám.
1: Krásné odpoledne přeju z Lipnice.
0: Tak na podruhé to vyšlo. Takže ty jsi na festivalu Taneční Lipnice, který se odehrává pod patronací souboru 420 People. Co z programu o víkendu v Lipnici stihneš? Na co se chystáš?
1: Já se chystám navštívit vše, co festival Taneční Lipnice v rámci tohoto víkendu nabídne. Dnes večer nás čeká představení Smoke and Mirrors. Jedná se o choreografické dílo Václava Kuneše a tanečnice Francesky Ami Amante. A zítra se potěším pohledem na taneční duet Pulp s Matyášem Rambi a Simony Machovičové, což je zároveň autorka choreografie, ve které zachycuje reálné vnímání a prožívání lidských emocí. A chystám se i na sobotní workshop pod vedením uměleckého šéfa 420 People Václava Kuneše, který je zde se mnou. Dobrý den, Václave.
2: Dobrý den.
1: Václave, kdo všechno se může vašeho zítřejšího workshopu zúčastnit a na co se v něm zaměříte?
2: Tak zúčastnit se můžou téměř všichni. Je to sice tady ve třetím patře v komnatách hradu na Lipnici, ale měli jsme tady za tu dobu už i třeba teenagery, takové teenagerské kurzisty, ale měli jsme tu i dámy, nechci se jich dotknout, ale myslím, že 60+. A já to tak právě koncipuju, protože myslím, že ten pohyb je přirozená věc a přistupuji k tomu tak jako přes různé přirovnání, asociace a hry. A samozřejmě bych rád, aby se ti lidi zapotili, aby je třeba lehce i zítra něco bolelo, aby si připomněli, jak to tělo funguje vlastně a měli z toho hlavně nakonec dobrý pocit třeba celý víkend.
1: Já se velmi těším, vyzkouším si to na vlastní tělo, na vlastní kůži a přivezu posluchačům, posluchačkám Vltavy také reportáž z tohoto workshopu. Vy se sem vracíte opět po roce, je to po čtvrté festival Taneční Lipnice tady v Lipnici nad Sázavou a také poprvé taneční letní škola. Proč se sem vracíte? Co vás sem zpátky táhne na toto místo, do středověkého hradu?
2: Tak hlavně to je osoba asi pana Kastelána Marka Hanzlíka, který je právě takovýmhle aktivitám velmi otevřený, velmi nakloněný a velmi nápomocný. My jsme chtěli nějakou letní scénu v Praze, ale těch je jednak strašně moc a není to asi úplně ideální místo a ty regiony prostě mají své kouzlo a my taky rádi vyjíždíme za novými diváky, za novými prostě možná budoucími diváky, kteří za námi budou jezdit potom do Prahy, tak je to tahle kombinace a hlavně tady v těch komnatách je prostě neuvěřitelný prostor pro tanec. To jsou komnaty, které, kde na zdech nevisí žádné obrazy drahé, nejsou tady vitríny s nádobím a s porcelánem, takže se tady dá krásně připravit nejen podlaha pro taneční školu, ale zároveň tady vyrobit velmi, nebo připravit velmi magický prostor pro večerní představení.
1: My právě jsme v jedné z komnat hradu Lipnice, máme krásný výhled na nádvoří tohoto hradu. Jaké je vůbec přijetí publika, tady ani ne možná jenom zdejšího, ale i těch, kteří sem za vámi na hrad jezdí, aby se festivalu účastnili?
2: No já si troufám říct, že za ty 4 roky už ti místní tady už o nás vědí a těší se, že se tady znova můžou každý takhle ty 2 večery zhlédnout naše nejnovější představení. A potom samozřejmě cílíme na ty diváky, co tady objeví prostě náhodou, že jedou po hradech a zámcích českých a že se tady zastaví, že se potom dají s námi v restauraci pivo a večeři a vůbec mám pocit, že jsme si tady jako blíž těm lidem všichni.
1: To byl umělecký šéf souboru současného tance 420 People Václav Kuneš, který pozval na festivalový taneční víkend na hrad Lipnice.
0: Veroniko, prosím, ty ještě nikam neodcházej, my se za tebou do Lipnice za malou chvilku vrátíme.

0: Pokud ovládáte starý tanec menuet, mohli jste si teď krokovat na hudbu France Schuberta se švédským komorním orchestrem a pokud vůbec holdujete tanci, tak Lipnice nad Sázavou, to je to místo přímo pro vás. Tam mezi hradbami tamnějšího hradu můžete ještě dnes i zítra navštívit festival Taneční Lipnice, který se odehrává pod patronací českého souboru současného tance 420 People. No a na místě je stále naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová. Ještě jednou zdraví, Veroniko.
1: Dobrý den, já jsem v tuto chvíli v jedné z komnat hradu Lipnice, stále je plná slunce s krásným výhledem na nádvoří a už za malou chvíli tady začne předposlední lekce taneční školy nazvané 420 People Summer Dance Intensive. Zítra tento projekt vyvrcholí ve 13 hodin ukázkami z lekcí, takzvaným showcase. A jedním z lektorů této taneční školy je i Filip Staněk. Dobrý den, Filipe.
2: Dobrý den.
1: Filipe, kdo se taneční školy účastní a jak početná je tato skupina, kterou jste vedl a vlastně stále vedete?
2: Tak jsou to lidé, co mají rádi tanec, to složení je docela pestré, máme tady mladší studenty i starší než mladší, ale jsou to taneční nadšenci, máme letos samé ženy, sešlo se jich 10 a v podstatě jediná podmínka byla, že musí mít nějakou taneční zkušenost.
1: Jak jste tedy naplnili ty kurzy společné v průběhu tohoto týdne? Co jste pro ně připravil?
2: No, účastníci mají vlastně 6 hodin tance denně, což je poměrně náročný program. Mají 4 hodiny tréninku, 2 hodiny se mnou, 2 hodiny s další lektorkou, většinou je to moje kolegyně. A odpoledne potom se sejdeme a naučíme je něco z našeho repertoáru.
1: A zítra bude showcase, to je samozřejmě interní záležitost, není určená veřejnosti, ale co se během tohoto showcase bude odehrávat?
2: To je taková předváděčka, nebo dalo by se říct otevřená hodina a my chceme předvést to, co jsme tady vlastně celý týden dělali, aby si ti účastníci vyzkoušeli, jaké to je, když se na ně při tom tanci třeba někdo dívá.
1: Když se takové kurzy taneční škola odehrává v komnatě středověkého hradu, působí to na vás jinak, než když tančíte ve vašem studiu v Praze?
2: No, je to super. Tak za prvé je tady krásně chládek, což se v létě hodí. Za druhé je to vizuálně velmi zajímavé, protože je to prostě hrát. A za třetí tady máme vždycky krásně čisto a máme tady velmi profesionální produkci, takže si nemůžeme na nic stěžovat a je to tu prostě super.
1: Když už je řeč o produkci, se mnou je tady i produkční souboru 420 People Zuzka Borová. Zuzko, co obnáší, a to už je po několikáté, po čtvrté, přenést současný tanec do středověkého hradu, raně gotického a goticko-renesančního doslova?
3: Vlastně to obnáší udělat prostor, který je absolutně nedivadelní, divadelní prostor. Tím nejzásadnějším je to, že vlastně my musíme položit taneční podlahy, takzvané baletizoly, vymyslet svícení tak, aby se nesvítilo ze stropu, což je běžné jako v divadlech, ale tady to není možné. Takže různé stativy a další věci a hlavně sem všechno navést, protože zde nemáme žádnou techniku, takže spousta závozů a všemožného balení a organizace.
1: Je potřeba představení, která zde uvádíte i nějak přizpůsobovat tomuto prostoru?
3: Většinou se to přizpůsobování týká hlavně té světelné techniky, to je potřeba trochu změnit vzhledem těm podmínkám, který jsem popsala a tanečně to už vlastně není zase tak hlavně, to bylo spíš na choreografii, ale největší rozdíl je v těch světlech, ale diváci, kteří přijdou sem na Lipnici, uvidí si to trochu jiné představení, ale stále stejně krásné.
1: A diváci a divačky, kteří mají zájem se opravdu na hrad Lipnice přijít podívat na některé z tanečních představení v rámci festivalu Taneční Lipnice, mohou už dnes večer v 19.30 na Smoke and Mirrors a zítra ve stejný čas na představení Palps.
0: To byla redaktorka Veronika Jošková-Štefanová, se kterou jsme se spojili do Lipnice nad Sázavou na festival Taneční Lipnice, který potrvá až do zítřejšího večera.

0: Historie portugalských námořních výprav se otiskla i do hudebních map.
1: Brazílie a Kapverdské ostrovy. Pestrý mix portugalských, španělských i afrických vlivů v sedmém nebi s Petrem Doruškou.
0: Uslyšíte kapverdskou zpěvačku Sejuani, brazilskou legendu Sidu Moreiru i novější objevy brazilské hudební scény.
1: Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte v pátek 10. července od 19 hodin.

0: V Čáslavi začala, v Saint-Germain-en-Laye skončila životní cesta Jana Ladislava Dusíka, českého skladatele světoběžníka. My jsme poslouchali část jeho sonáty pro flétnu a klavír G-dur, hráli nám Václav Žilka a Jan Panenka. Z Anglie na návštěvu za sestrou do carského Ruska se kdysi na začátku 19. století vydala jistá neprovdaná s vykřičníkem žena. Právě tohle udělala Elizabeth Rigby a své zkušenosti přetavila v populární cestopis. Na podrobnosti se ptala redaktorka Šárka Jančíková, historičky Marie Michlové, a cestovatelku nám představí teď v dalším dílu seriálu Ženy na cestách.
1: Většinu rukopisu jsem četl s velkým obdivem. Autorce bych doporučil vyškrtat pár zbytečně honosných výrazů, ale kromě těchto drobností se jí nedá nic vytknout. Nepochybně jde o nejchytřejší ženskou autorku v současné Anglii. Nejoriginálnější v myšlenkách i výrazu.
2: To o Elizabeth Rigby napsal John Gibson Lockhart v dopisu svému nakladateli Johnu Mariovi. Jemuž doporučoval její knihu.
3: Elizabeth Rigby se proslavila jako spisovatelka, ale i ilustrátorka, literární redaktorka, kritička a cestovatelka. Svůj literární i výtvarný talent zúročila ve své nejznámější knize, cestopisu A Residence of the Shores of the Baltic. Pobyt na pobřeží Baltu. A jak se k cestování dostala?
4: Elizabeth se narodila na samém začátku 19. století do středoslovské rodiny. Její tatínek, významný porodník a starosta Northwiche, zemřel, když Elizabeth bylo 12 let, takže situace rodiny se výrazně zhoršila a maminka se rozhodla, že vezme děti do zahraničí, kde životní náklady byly nižší, což umožnilo nejenom synu Edwardovi studovat v Heidelbergu, ale i Elizabeth se rozhodla, že v budoucím Německu bude studovat. Jako žena samozřejmě nebyla přijata do oficiálního studia na univerzitě, ale navštěvovala mnohé univerzitní kurzy, měla i soukromé hodiny a učila se také cizí jazyky.
3: Ona tedy v té době už mluvila plynně francouzsky a německy a zatímco tedy ona a její bratr Edward studovali, jejich sestry se provdaly a dvě z nich si vzaly Němce, tak jak se stalo, že Elizabeth cestovala za svou sestrou právě do Ruska?
4: Její sestra Marie Justýna se provdala za německého barona a předstěhovala se do území, které dneska je Estonském. Tehdy bylo součástí carského Ruska, ale výše postavení lidé mluvili převážně německy. A Elizabeth nebyla vdaná, ale nemusela ani pracovat, takže se vydala do Pobaltí, aby tam navštívila svoji sestru. A tady je třeba říct, že osamělá cestovatelka je nezvyklá situace na začátku 19. století, ale zejména ten region je něco, co je pozoruhodné, protože do Pobaltí, obecně do carského Ruska, se turisté nehrnuli a mnozí, kteří tam museli je, tak se tam báli. Elizabeth se tedy vydala na vlastní pěst a o těch svých cestách si psala zápisky. Její cesta začala v roce 1838 a plula lodí přes Dánsko do Petrohradu, tedy do tehdejšího i dnešního Ruska.
5: Bouře zuřila s divokostí, jakou jsem dosud nepoznala. Vítr kvílel jako zbor démonů, bičoval moře do běsnící pěny bílé a šedé. Loď sténala pod nárazy vln, nejprve se zvedala do závratných výšek, aby se v zápětí propadla do propasti další. Paluba byla kluská od mořské tříště, lana praskala pod napětím jako švih biče. Drželi jsme se čehokoliv, co bylo po ruce, ruce skřehlé zimou, pocit, že jsme vydáni na pospas živlům, že stojíme tváří v tvář přírodě v její nejdivočejší, nejnespoutanější podobě.
3: Tehdejší ruské hlavní město ji podle všeho ohromilo a také mu věnovala největší část svého textu. Naopak ty ilustrace utištěné v její knize vyobrazují převážně Estonsko, tak co tam všechno viděla, jak tam fungovalo.
4: Města jí připadala velice honosná, až možná přezdobená, zatímco venkov byl kontrastu s tím velice chudý, velice prostý. Takže to, co celkově charakterizuje její dojmy, to jsou ty výrazné kontrasty mezi bohatou šlechtou a potom chudými lidmi. Neexistovala tam prakticky žádná střední vrstva. V Petrohradě se Elizabeth věnovala společenskému životu, prohlížela si tam památky, navštěvovala galerie, cestovala po městě, po okolí, ale brzy přišel zima a to byla velká změna, protože v Anglii, byť klima bylo drsnější než dnes, tak takovéto zimy nezažila, takže zima v jejím cestopise hraje obrovskou roli.
5: Právě když jsem svižně nasedala do saní, ucítila jsem, jak mě něžná hostitelka zatáhla zpátky. Pod vrstvami vlny a kožešin mého svrchního oděvu totiž zahlédla naprosto nevhodný saténový střevíc a hedvábnou punčochu. Byla jsem bleskově odvedena zpět do vyhřáté haly, kde se mých nohou ujaly usměvavé estonské služky. Jedna mi natahovala červenou vlněnou ponožku, druhá kožešinovou botu. A v tom spěchu, i když si uvědomili, že boty dali obráceně, už situaci ani nenapravili.
2: Estonsku potom Elizabeth nezůstávala jen v sestřině domě, ale také aktivně cestovala, popsala i další města, jejich historii a okolní přírodu a co místní lidé.
4: Elizabeth se snažila komunikovat se všemi společenskými vrstvami. Estonsky se bohužel nenaučila, ale někteří příslušníci pracujících vrstev mluvili rusky, takže se snažila naučit rusky, protože tvrdila, že...
5: Nejlepším suvenýrem, který si cestovatel může z cizí země odvést, cennějším než deník či skicář, je znalost tamnějšího jazyka. Propojení mezi zvuky a pohyby, idiomy a vnitřními impulzy určitého národa je totiž natolik těsné, že jakýkoliv pokus rozklíčovat jedno bez pomoci druhého by vedl buď k jalovým, anebo chybným výsledkům.
0: Napsala Elizabeth Rigby ve svém cestopisu, k němuž se vrátíme i v pondělí po 15:30 v další části cyklu Ženy na cestách. No a nám teď pokračuje plavba vltavským odpoledním vysíláním.
6: Jste v tom pokrk, i když nevině.

0: František Segrado dospíval v 15 hodin a 45 minut. Poslouchali jsme ukázku z desky Strážce plamene. Vyšla v roce 2006 a jsou pod ní podepsaní Petr Habka a Michal Horáček. No a před námi je úvaha Magdaleny Placové tentokrát, která inspiraci našla v pařížských galeriích.
1: Během posledních veder byla Paříž vyčerpaná. Lidé s kruhy pod očima, bledí, spoří na slovo, nějak přežívající, předstírající, že život jde dál, tiše oddychující ve stínu. Vedro však zároveň zostřuje vnímání, všimla jsem si, tedy pokud se nám podaří něco vnímat. Například v klimatizované galerii. Tři umělkyně, bezmála vrstevnice, se setkaly v Paříži a potom v mé hlavě. Už několik dní tam spolu pobývají, myslím, že se navzájem překvapují kouzly a lecos si přitom vymění. Poslouchám jejich šeptání a smích a nerozumím jim. Ale o rozumění tu nejde. Totiž o porozumění, ano, jistě, ale ne o rozum. Racionální mysl se svými klasifikacemi, strukturami a závěry si se světem těchto tří žen nemůže vědět rady. Jejich umění je v tom smyslu naprosto podvratné. Nejstarší z nich je malířka Leonora Carrington, narozená v roce 1917 v Anglii. Její retrospektiva probíhá v Musée du Luxembourg. Tou druhou je sochařka Alina Šapočníkov, narozená v Polsku roku 1926. A nejmladší je Fujiko Nakaja, narozená roku 1933 na ostrově Hokkaido. Ta jediná dosud žije. Její sochy z mlhy jsou, stejně jako díla Šapočníkov, součástí výstavy nazvané Světlo tma v pařížské Pinoltově sbírce. Leonora Carrington měla zkušenost se šílenstvím. Přenášela na plátna své znepokojující vize, které ji prý oslepovaly. Jsou to fragmenty snových světů, obydlených duchy, lidskými bytostmi a zvířaty a nejrůznějšími kombinacemi těch tří. Bošovské krajiny s průhledy do ráje, s řekami, jeskyněmi, pouštěmi a sopkami. Carrington, která bývá z nedostatku přesnější terminologie označována za surrealistku, vedle malování také psala. Například toto. Pokud jsem moje myšlenky, znamená to, že mohu být čímkoliv. Těstovinami, polévkou, nůžkami, leopardem, pintou piva a tak dál. Pokud jsem moje emoce, pak jsem láskou, nenávistí, podrážděním, nudou, štěstím, pýchou, bolestí, rozkoší. Pokud jsem moje tělo, jsem zárodečným plodem ženy, jež se proměňuje v každém okamžiku. A přece, jako každý na světě, toužím po jedné, jedinečné identitě. Ráda si představuji, že jsem semeno, které je třeba rozbít a nechat vyklíčit do něčeho velmi odlišného, než je to, co se teď jeví, do něčeho, co nedovedu uchopit ani v těch nejdivočejších představách. Alina Šapočníkov, která přežila Osvětim a Bergen-Belsen, byla takovým rozbitým semenem. Něco úplně nového z ní klíčilo, ale nestačilo dorůst, protože uprostřed své největší tvůrčí aktivity a úspěchu zemřela předčasně na rakovinu. Jejím opakujícím se motivem je lidské tělo, jeho zlomky, rozpadání, dotýkání, neúplnost, pronikání, multiplikace, transpozice. Lidská, ženská zkušenost života. Rty, prsa, pohlaví, rozkoš a bolest. Fujiko Nakaja si hraje s vodní mlhou v rozlehlé aréně staré obchodní burzy, kterou Pinoltova nadace proměnila v galerii a jeden z nejpříjemnějších prostorů v Paříži. Z rozpálené ulice se ocitneme v chladivém, hustém a vlhkém oblaku páry, což je velice příjemné. Ale teprve, když tyto pocity trochu odezní a uklidní se smích a cupitání vzrušených dětí, je možné opravdu se podat tomu, co tu mlha vytváří a my s ní. Chvílemi je bílá samota úplná. Ani netušíme obrysy těl ostatních lidí, kterých je tu přece plno. Nevidíme ani světlo pronikající prosklenou kupolí. Jsme ztraceni a jen postupně se znovu nalézáme. To kmitání mezi vidím a nevidím, jsem a nejsem, je vlastně uklidňující. Navozuje tichou atmosféru žasnutí. Lidé přestávají fotografovat a mávat na sebe a stojí jen tak zakleti do mlhy. Kellington, Šapočnikov a Nakaja se liší a doplňují způsobem, kterým nefascinuje. Vedou nás přes fragmentovanost k úplnosti, přes šílenství k jasnozřivosti, přes bolest k úlevě.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rada Evropské unie zahájila řízení s Bulharskem kvůli nadměrnému schodku rozpočtu. Ten podle odhadů letos dosáhne 4,1% bulharského HDP a 3% limit Evropské unie nejspíš překoná i příští rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu. Větším dohledem chce balkánskou zemi přimět k udržitelnosti veřejných financí. Evropská komise potvrdila, že se Maďarsko připojilo k úřadu Evropského veřejného žalobce. Stává se tak 25. členem. Budapešť požádala o přistoupení k této instituci letos v květnu, poté co země získala novou vládu vedenou Péterem Maďarem. Předchozí premiér Viktor Orbán začlenění dlouhodobě odmítal. Úřad Evropského veřejného žalobce je odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. Podle komise tak přispívá k lepší ochraně rozpočtu. Americký herec Jeffrey Wright dnes na Karlovarském festivalu uvedl film Basquiat, v němž se před 30 lety objevil po boku slavných kolegů. Hrdina filmu podle herce reprezentuje jádro toho, co je Amerika, sílu svobody a kreativity. To, čím jsme a čím bychom mohli být. Jeffrey Wright zítra na zakončovacím večerním ceremoniálu převezme cenu prezidenta festivalu. Počasí v noci má být jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, nejnižší teploty 14 až 9, na horách naměříme kolem 10 stupňů. Zítra pak čekáme také jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší zítřejší teploty 25 až 29, na severovýchodě republiky kolem 23 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Tak vás zdraví Daniela Čermáková, ještě jednou přeje krásné odpoledne a než se vydáme na poslední z legendárních skautských tábořiště do Plzeňského kraje, tu máme Nikolu Zurajtis.

0: 16 hodin a 6 minut vás zveme, milí posluchači, tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují, slovy Jaroslava Foglara. My se tento týden zaobíráme historií skautingu a s Tamarou Salcmanovou a Miroslavem Buriánkem se vydáváme na oblíbená skautská tábořiště v Plzeňském kraji. Ale také jsme listovali historii skautingu, pobyli jsme ve skautské knihovně a setkali se současnými skautkami a skauty, včetně těch nejmladších. No a dnes zamíří k rybníku Drahota.
1: Výlety s Vltavou.

0: Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic?
1: Tak to zval před dávnými léty chlapce a děvčata Jaroslav Foglar k účasti na neobyčejném dobrodružství, které skauting nabízí.
0: Skauting umožňuje prožít život všestranně v kruhu opravdových přátel. Rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování, vede k ochotě nezištně pracovat pro druhé. Klubovna plzeňského skautského oddílu Hiawatha a Renča Kopalová.
1: Jsou ty děti teď jiné, než byly, když jste začínali na začátku těch 90. let? Mění se děti?
2: Děti se v podstatě nemění. Mění se to prostředí kolem a oni se mu přizpůsobují, takže jsou hodně ovlivňováni nebo ovlivňovány. Samozřejmě tím světem kolem, hlavně těmi informačními technologiemi, ale zase myslím, že v podstatě ty děti jsou pořád stejné a dají se zaujmout tady tím programem. Jsou aktivní, chtějí se dozvídat nové věci, chtějí si zkoušet nové věci. Teď na táboře nás strašně překvapily děti tím, jak moc chtěli plnit odborky, jak moc chtěli plnit výzvy. To je takový skautský program, který nějakým způsobem na sebe navazuje. Vůbec jim nechyběly mobilní telefony, byly spokojené, nikdo si nestýskal, takže já bych neřekla úplně, že děti jsou jiné.
1: Čili pořád touží po romantice, po zážitcích a nemají mobilní telefony.
2: My to řešíme tak, že my mobilní telefony nezakazujeme, ale nedoporučujeme. Vzhledem k tomu, že mobilní telefon jim vydrží třeba 2 dny a pak už nemají elektřinu. Nemůžou dobíjet, pak se o něj musí jenom starat, aby jim nenavlhnul, aby jim někam nezapadl, takže většina rodičů je rozumných a mobilní telefony dětem na tábor nedávají. Já si myslím, že pro ně je to úžasný odpočinek od toho všeho vnějšího světa. Takový ten návrat k tomu, co je podstatné v životě. Prostě poslouchat tu přírodu, být s ní v nějakém souznění, i plnit si svoje povinnosti, které tam na tom táboře jako družina, jako skupina mají, jako jednotlivec. Za mě by si to každé dítě mělo vyzkoušet, jaké to je. Ne každý s tím samozřejmě bude souznít, ale myslím si, že 14 dní bez komfortu je pro každého velký přínos.
0: A když jsou ve stanech s podsadou, to jistý komfort je.
2: U nás teda ty roveři a rangers, tak mají ještě možnost spát v týpí, takže většinou toho využijí a letos jsme měli postavené 2 týpí.
1: Vůdci spí kde?
2: Vůdci spí v podsadových stanech. Je pravda, že my, když jsme s manželem ještě vedli oddíl, tak jsme spali v týpí. Teď jsme se vrátili do podsady a je to daleko větší komfort teda. Ale není to ta romantika, to zase ne.
1: Vydáváme se jižně od Plzně do Nových Mitrovic k lesnímu rybníku Drahota, oblíbenému skautskému táboru.

0: Nové Mitrovice. Stojíme na hrázi rybníku Drahota.
1: Rybník Drahota je takový romantický lesní rybník. Leží v náručí stromů, je v něm čistá rašeliništní voda. Je to rybník klidu, rybník tichého plavání. Po jehož hrázi se může chodit na procházky. Je to rybník, pod kterým plzeňský oddíl vodních skautů letitě tábořil. Tady prováděli takzvanou námořní akademii, plnili tu zkoušky určité. Scouting je dobrý základ, který vychovává skvělé chlapce a skvělé dívky. To bylo to hlavní prvorepublikové motto. Scout vychovává dobré chlapce a dobré dívky. Připravené pro život, se zdravým vlastenectvím, s ochotou pomáhá, s laskavou vnímavostí ku přírodě.
0: Příroda je jedna z dominant.
1: A je to součást jejich života.
0: Tak já ještě se pokochám pohledem, než půjdeme do tábořiště, kde zkusíme udělat nějakou anketu. Naproti vidím loďku.
1: Dvě
0: loďky. Tak se pohupují na hladině rybníku. Je to klid. Člověk se zde otvírá k přírodě.
1: A já nezapomenu, když jako dítě jsem tu plavávala, ta rašeliništní voda. To je jako když člověk plave v sametovém moři. Příjemné, hladivé.
0: Uděláme autentický zvukový efekt šplouchání vody v rybníku. Nastavím mikrofon, Tamara šplouchá.
1: Stojíme u stavidla a šplouchám tu krásnou, čistou, rašeliništní vodu.
0: Detail.
2: Dobrý den, my vás vítáme z oddílu Koťata. Já se jmenuji Jana Štěpánková a udělal jsem 5 let. To se běžel orienták a včera byl lesní golf. A bude dneska ohej slibovej.
1: Hraje někdo na kytaru?
2: Různý jako tremský, třeba Tři kříže, nejčastější asi u nás jako Anděl, nebo občas Prokletej vůz byl. Tak,
3: slyší to. To je největší drštička tábora.
1: Drštička? Jo, drštička. Největší drštička tábora se jmenuje já.
4: Mariana.
1: Mariana, a máš přezdívku?
4: Nemám, zatím
1: nemáš. Jsi tu poprvé, nebo už jsi tu byla?
4: Já jsem tu po třetí.
1: A jak se ti tu líbí?
4: Je to hezký, je to takový, že se odpočineš od rodičů chvilku prostě. Je to hezký, jako líbí se mi tady, je to tady hrozně přírodní, takže je to tady hezký.
1: A kolik je ti let?
4: 9.
1: Co pro tebe scout znamená?
4: Že se tady můžu naučit hodně nových věcí, mám tady kamarády hodně.
1: Když jsi říkala, že se tu můžeš naučit hodně nových věcí, co třeba?
4: Tak třeba jsem se naučila vázat nějaký nový uzle, nebo třeba zašnirovat tán, být samostatná, prostě hodně věcí, jakože třeba vařit jsme se tady naučili.
1: Ty jsi ještě světluška, nebo?
4: Jo, já jsem
1: světluška. Vlčata jsou tu taky.
4: Vlčata jsou tu taky.
0: Tady jsou stany s podsadou a skautí začaly mít to stany s podsadou.
1: Ano, ano. Máme tady vedoucí.
5: Já jsem Šárka, nový Knín Koťata.
1: Povídejte o vašem oddílu.
5: My jsme suchozemský skauti, ale nedávno jsme objevili tady to tábořiště u Drahoty, tak se nám tu líbilo, že máme letos po třetí a naše středisko Dobříš tak i zakoupilo to vybavení. Takže to je vlastně jako naše tábořiště teďko.
1: Co pro vás skauting znamená?
5: Nějakých 30 let už jsem u skautů, už jako zase spoustu let už vedu. Těch tábořiště jsme vystřídali spoustu, tady jsme zakotvili.
0: Blízko rybník.
5: Ten rybník je skvělá výhoda. Drahota je opravdu jako nejčistší rybník, který jsme snad kdy měli.
1: Pro vás je skauting životní filozofie?
5: Určitě.
1: Určitě.
5: I s tím slibem toho, že člověk bude dělat svět lepší a pomáhat vlastně těm dětem růst. To si myslím, že je jako skauting.
0: Přírodě.
5: Určitě.
1: Ovlivnilo vás to životně nějak?
5: No já myslím, jako, že celý ten život je jako skauting. Že člověk, když už slíbí to, že se bude zlepšovat, věnovat té přírodě, věnovat ostatním, tak to prostě je životní styl.
1: Vlče tady, tak si nám představ vlče.
6: Já jsem Alois, skaut mám taky rád.
5: Co máš nejradši?
6: Asi ten tábor.
1: Budeš pořád skautem?
6: Chtěl bych.
1: Už má někdo rádcovské zkoušky?
5: Rádce skupiny nebo družinky byla ta Jana. Emma třeba bude slibovat. Aneška, Emma, Eva, Eliška. Tak Eva je tamhle.
0: Jak je velký oddíl? Kolik je to dětí?
7: Dětí tady máme 30. Dvě nám teda nepřijeli z důvodu nemoci, takže 28, ale plán byl na 30 dětí. K tomu se nám tady v průběhu prostřídalo asi 10 vedoucí. Některý mohou třeba na týden, jak práce dovolí.
1: Otázka, co pro vás scout znamená a co vás na něm baví a jestli se mu budete věnovat pořád?
8: Já jsem Aneška Vilímová a ve skautu jsem od první třídy.
9: Já jsem Eva Nováková
2: ve skautě jsem od druhé třídy.
1: Co vás na skautu baví?
2: V podstatě všechno. Mě baví hodně věcí. Jezdění na lodích, skautský tábor, výpravy, puťák, uzly.
8: A je tu hodně kamarád.
1: Pořád budete skautkami?
2: Já si myslím, že jo.
0: A tady je chlapa.
9: Já jsem Šimon Brejcha.
1: Jak dlouho jsi skautem?
9: 6 let už to bude. Baví mě výpravy za poznáním, ale nechce se mi na puťák nikdy.
1: Ty se tam moc chodí?
9: Ne, protože se tam musí spát. Spát ve přírodě.
1: A to se ti nelíbí?
9: Ne, radši v posteli nebo ve stanu.
0: To máme stejné. Taky tomu dávám přednost.
1: To je tvoje sestra?
10: Máňa.
1: Máničko, spíš ráda ve stanu nebo radši v posteli?
10: Oboje.
1: No a nakonec by se rozmluvili všichni. Štěpáne, řekni, co ti na skautu baví.
9: Baví mě přespávat v lese a hrát na kytaru, oheň, jezdit na lodích.
1: Nám řekni, kolik je ti?
9: Mně 11.
10: Je 8.
1: A drží dneska skautíci ještě přes noc hlídky?
10: Jo.
1: A jaký to je?
10: Je to dobrý, sice tě zbudí hrozně pozdě, ale tu hlídku se vždycky užiješ, protože je to takový dramatický, že tady potkáš hodně těch jakože věcí, jakože třeba tady potkáš žlišky, Bůh ví, co se tady všechno potkalo. A potom ty zážitky zapisuješ do deníku.
7: Hvězdy pozorovat, je to tady fakt krásný, noční život k tomu patří. To přespávání v lese pro ty starší, takže tady zůstaly na táboře jenom ty nejmladší, takže dneska se hlídky byly odpuštěny, dneska hlídali vedoucí, aby si jednu noc odpočinuli, vyspali se. Ty prvňáčci si většinou vyzkouší hlídat půl hodiny, hned z posetnění, aby si vlastně vyzkoušeli, jaký to je, a ty starší pak hlídají hodinu.
1: A ještě mi řekněte, hrajete nějakou celotáborovou hru? A jakou?
10: První jsme měli večerníčky, bylo celý téma, takže jsme hráli něco hry okolo večerníčku, potom bylo téma archeologové, další tábor, potom jsme měli
8: Robinson.
10: No, Robinsoni už odjeli, Robinson pátek už odjeli, ty už tady nejsou.
1: Dobrou chuť. Užijte si to a ať ještě máte pár dní hezky. Děkujeme.
0: Na shledanou, děti.
1: Rubrika Skautská hlídka v plzeňském časopise Mladá stráž z roku 1933. Citace.
11: Skautský znak najdete ve velkém provedení na levé straně skautské košile, v menším provedení na skautském klobouku a ještě o něco menší jej uvidíte na civilním šatě každého skauta. Vždy pak vás tento znak poučí o tom, že jeho nositel je váš bratr, který je vždy ochoten vám pomoci, budete-li toho potřebovat.
1: Skautský slib, slib na celý život v podání Renči Kopalové.
12: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. Duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním.

Za skauty a do jejich tábořišť nás brali Tamara Salcmarová a Miroslav Buriánek celý tento týden. No a v pondělí se přesměrujeme do Olomouckého kraje a budeme navštěvovat místa, která inspirovala filmaře. Takže se třeba vypravíme na hrad Bouzov, tam se natáčela například pohádka o princezně Jasněnce a létajícím ševci. Také bude naším cílem Habermanův mlýn, tak poslouchejte další výlety s Vltavou od pondělí.

0: Tohle byl Alexander Sedlar Bogojev, který patří k nejvýznamnějším hudebníkům v Srbsku. A na sklonku odpoledního vltavského vysílání, tedy odpolední Vltavy, pro vás máme tip z víkendového programu naší stanice. Zveme vás do rozhlasového divadla ke Kamennému stolu, tedy to je nadpis naší rozhlasové hry Hostinec u Kamenného stolu. My vám nabízíme dramatizaci humoristického románu spisovatele Karla Poláčka. Odehrává se v lázeňském městečku Čbery pod Skálou. Ve vyhlášeném restaurantu Šimona Tatrmuže se ubytovávají prázdninoví hosté, často své rázných charakterů, a setkávají se tu s místními rázovitými obyvateli, což způsobí pochopitelně na jednu tragikomickou příhodu.
1: Navštivte klimatické lázně Čbery pod Skalou, 703 metry nad hladinou mořskou. Nádherné okolí, překrásné procházky stínými lesy, kde ptáčkové zpívají hospodinovou chválu. Zřícení na hradu Plš, odkud se otevírá úžasným zrakům úchvatné panoráma. Místní pramen, minerální vody Bič. Tato voda obsahuje cenné minerálie, které potírají všechny neduhy, jimiž je lidstvo stíháno. Bědný stařec, zkroucený pakostnící jako vinný peň, poslechl rady, navštívil lázně Čbery pod Skalou a pilně se zavlažoval minerální vodou Bič. Hle, po nějakém čase zlámal o kolena svoje berle a nyní bujarý a rozjásaný řítí se krajinou jako bizon americký. Ano, a nejenže se uzdravil, ale uložil nad to na kníčku značné jmění vzhledem k nízké penzi v našich hotelích. A to všechno, ta syrna, to železito, alkalická voda.
0: Také Hostinec u Kamenného stolu podle románu spisovatele Karla Poláčka můžete znát z televizních obrazovek či filmových pláten, no a po sobotní vysílání také v rozhlasové podobě. Je to dvoudílná inscenace z konce 60. let. Navzdory zvukové jednoduchosti, pozoruhodným záznamem bravurních dramatických výkonů je tato inscenace v konverzačním žánru a zároveň i významných hereckých osobností tehdejší brněnské divadelní scény přehlídka. Mezi nimi například Vilmanová, Oldřich Vykypěl a nebo Ladislav Lakomý. První část dramatizace románu Hostinec u Kamenného stolu vám nabídneme zítra v 15 hodin. No a ještě jeden tip z pondělní mozaiky, to vás vezmeme na novou výstavu v kulturním a kreativním centru Linzerka. Lidé tam uvidí šperky z mechu, zmenšené modely budov i nástěnné malby, to ale až v pondělí. Teď v pátek 4 minuty před 16:30 odpolední končí odpolední vltavské vysílání, kterým vás provázela Daniela Čermáková.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: No a na Vltavě teď o 16:30 v 16:30 přesně pro vás máme připravenou reprízu Akcentu. Je z poloviny června, tehdy jsme se věnovali Národní galerii v Praze.

0: Akcent.
1: Ve čtvrtek 18.6. se uskuteční druhé kolo výběrového řízení na nového generálního ředitele nebo ředitelku Národní galerie Praha. Kandidáti nebo kandidátky při něm představí své vize dalšího rozvoje této státní příspěvkové organizace. Často se mimo jiné skloňuje otázka, proč má mít Národní galerie tolik budov. Spravuje jich v současné chvíli 6 a něco. A když už má Národní galerie tolik budov, jakou mají mít náplň, jak dokáží využít galerijní sbírky pro výstavy. O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forej. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a výtvarný publicista Jan Hávitvar. Dobrý den.
3: Krásné odpoledne, taky děkuji za pozvání.
1: A když se podíváme právě na jednotlivé budovy Národní galerie, tak v rychlosti to vyjmenu. Veletržní palác, vedle sbírek, odborná pracoviště, část kurátorů, restaurátorské zázemí, edukace, klášter svaté Anežky České, středověké umění a také laboratoř, palác Kinských, sbírka grafiky a kresby, také 3 depozitáře, badatelná knihovna grafiky a kresby a restaurátorská dílna, také ředitelství. Zatím v rekonstrukci tedy. Šternberský palác, staří mistři a knihovna, Švarcemberský palác, staří mistři, archiv Národní galerie, půda a sklep nevyužité a Salmovský palác, stálá expozice umění Asie a knihovna. Je to příliš mnoho nebo málo budov, Matěj?
2: No, budov je to myslím až, ale vlastně ten problém budov Národní galerie má myslím 2 takové linie, které se kombinují do toho finálního celkového problému. A to jednak to, že podle mého názoru na Prahu a Národní galerii a jejich velikost a význam a také finanční zázemí je budov moc. A zároveň nemají jasnou orientaci, nebo respektive ji jakoby aktuálně mají, ale ta orientace se jenom za dobu, kterou já pamatuju, a to není zas až tak dlouho, několikrát změnila. Takže dlouhodobou obsahovou koncepci ty budovy nemají. A tohle se podle mě dohromady vlastně potom protíná do toho hlavního problému, že těch budov je moc a nemají nějakou dlouhodobou jasnou koncepci, a to znamená, že to má samozřejmě i nějaké negativní důsledky pro marketing.
1: Jak to vidí Jan Vytvar?
3: Já si myslím, že není otázkou, jako kolik mají budov, jako kdyby měli 4násobný rozpočet, tak lidi by mohli mít jako těch budov ještě víc. Otázka je za prvé rozpočet a za druhý jako ta náplň. A ta náplň je pro mě problematická z hlediska těch expozic, tak jak jsou rozdělený, tak jak a to, co obsahují. Takže mám třeba některý ty, jak oni tomu říkají, stálé expozice, u některých mluví o dlouhodobé nějaký jako časový ose a mezi tím už se z nich stávají stále, tak některý mám jako fakt jako rád a rád tam jako chodím, u některých
1: třeba.
3: Třeba myslím, že První republika je moc jako pěkně udělaná ve
1: veletržní
3: paláci. Veletržní palác. No ne celý. Naopak jako třeba myslím si, že předposledně otevřená stála expozice Konec černobílé doby už svým názvem naznačuje, že nepůjde jako úplně o povedenou věc. A tak První republiku mám hrozně rád, protože to je jako strašně zajímavý uchopení. Je to příběh spíš jako soukromých tehdejších galerií, soukromých sběratelů a tak, není to takový to chronologický prostě členění, protože vždycky si říkám, že kdybych jel prostě třeba do Drážďan, jestli bych jako jel na jako státní umělecké sbírky Drážďan, kdyby tam bylo prostě jasný rozčleněný jako třeba nevím, Výmarská republika prostě až jako 1940, já nevím, 4 třeba po atentátu na Hitlera, nebo já nevím, prostě nějaký takový rozčlenění, asi bych to neudělal a vím rozhodně, že bych neudělal to, co třeba potkává podle mě tu posledně otevřenou stálou expozici, což je sbírka Asie v Salmovském paláci, že bych jel prostě třeba do Berlína se podívat na jejich speciálně jako asijské sbírky. Bej zrovna, teď jsem řekl blbej příklad, protože zrovna v Berlíně je skvělá sbírka Egypta a tak, protože prostě je to bývala koloniální mocnost, takže mají opravdu jako unikátní sbírky.
1: Zatím,
3: ale tam se spíš můžeme bavit o tom, jako jakým způsobem to nabili. No my prostě jako sbírku Asie jako nějakou oslnivou nemáme, takže jako členit to potom jako na nějakou jako speciální barák jenom jako pro asijskou sbírku je podle mě jako úplný nesmysl. Takže mě spíš zajímá vlastně to, co, jakým způsobem to je dělený, nebo obsah. A jestli v dnešní době má vlastně vůbec smysl třeba i ten český příběh jakoby vyprávět nějak jako chronologicky takhle dělený po jasných jako etapách, kdy jedna skončí ta etapa a člověk jako teda sedne na tramvaj a pojede na druhý konec města a tam jako pokračuje v tom příběhu jako dál.
1: Matěj, má vůbec nějaká budova z vašeho pohledu Národní galerie Praha svoji jasnou identitu, takovou, že přesně víme, to je ta budova, kde je tohle a tam rádi chodíme pokaždé?
2: Tak když přihlédnu i k nějaké té dlouhodobosti a chtěl bych takhle některou budovu označit, tak by to byl možná Anežský klášter, kde myslím nějakým způsobem pomáhá té identitě vlastně i spojení tématu té expozice, která je zaměřená na středověké umění.
1: S geniem Loci.
2: Samozřejmě přesně tak, s geniem Loci té budovy. Ano, i u jiných budov se nějakým způsobem protíná doba z expozice s dobou té budovy, ale jako třeba jako barokní palác není v pražských poměrech zas taková bomba, abychom jako si říkali, jo, tak jdeme do toho barokního paláce a tam je to barokní umění, barokní palác je tady jakoby ob dvě domovní čísla. Takže jakoby ta unikátnost Anežského kláštera, jeho ještě jakoby nějaké přestavby prostě z 20. století, která myslím, že vlastně ten genius Loci ještě umocnila s tím tématem té expozice a s tím, že tam ta expozice už nějakou delší dobu jako trvá, tak tam si myslím, že by se o tom třeba dalo mluvit jako o nějakém místě, kde tohle funguje.
1: Jasná, zřetelná budova z hlediska své lokace, svého vzhledu a zároveň své náplně pro Jana H. Vytvora.
3: Já souhlasím s tou Anežkou. To je, a navíc je to hrozně hezky udělaná expozice. Jako fakt se mi líbí. U něčeho mám jako pochyby, kdy jako vlastně tam je, jak je to dělený čistě na ten umělecký jakoby svět, tak tam je řada, že jo, prostě třeba kultovních věcí, u kterých jako bych dneska přece jenom přemýšlel, jestli nějakým způsobem je interpretovat i jako instalačně jinak, než jsou tam jako čistě umělecký objekty instalované. Je to stejný problém, jako, nebo je to stejná výzva, jako stála před Jiřím Fajtem, když teď vlastně dělal ty fragmenty paměti, kde je najednou vystavovaný svatovický poklad, jakožto nějaký jako soubor uměleckých děl, kde ale zároveň jako je prostě zřejmý, že většina z nich vznikala prostě za nějakými jako kulturními účely a ta umělecká věc je tam jakoby vlastně přidaná hodnota. A myslím si, že oni se s tím popasovali právě tím dnešním čtením jako při instalaci této konkrétní výstavy mnohem líp, než je to instalovaný v té, a nechce, to je na druhou debatu, ale odpovím na tu naši otázku. Pro mě ten další, já mám ještě jeden takový barák a to je Schwarzenberský palác, kde je teda expozice Staří mistři, shodou okolností taky dělaná Jiřím Fajtem, a, nebo teda týmem lidí pod Jiřím Fajtem, a kde si myslím, že to je jako velmi zdařilý v tom právě renesančně barokním prostě paláci. A zároveň má, tam je zase druhá nevýhoda tím, že vlastně jako ta expozice Staří mistři je dneska rozdělená na dvě části, je to Starý mistři 1, a to je to v tom Schwarzenbergu, a pak je Staří mistři 2, a to je v protilehlém
1: Šternberským,
3: děkuju, který je takovej jakoby otloukánek, kde vlastně jakoby zmizely z něj všechny ty zásadní, úplně klíčové věci, tak ty jsou v tom Schwarzenbergu, v tom Šternberským je takový jakoby s proměnutím jakoby druhá liga, nebo je to tam tak jakoby, prostě je to srovnání jako celkem jasně zřejmý. Navíc vlastně přišel i kvůli šetření teď jako o pokladnu a je to takový jako prostě takovej, no, takový appendix.
0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
1: Fakt na to se nezbavíme o budovách Národní galerie Praha, jejich množství, ale především jejich funkci a jejich identitě. Ve studiu jsou s námi výtvarní publicisté Matěj Forejt a Jan H. Vytvar. Když se podíváme na to, co právě říkala mimo jiné Milena Bartlová v Akcentu před časem, tak ona zmiňovala vedle toho počtu budov. Tak především zmiňovala to, že z jejího pohledu možná opravdu stálo za to, aby pokud by Veletržní palác byl tou hlavní budovou, tak aby v tom byla vlastně jedna výstava, která obsáhne to nejlepší, to best of, které Národní galerie má, a potom samozřejmě vlastně k tomu by byly další výstavy. Je možné zcuknout, řekněme, to úplně nejlepší, co má Národní galerie ze všech budov. Dát to do jednoho prostoru a udělat z toho tu stálou nebo dlouhodobou expozici, která by opravdu centralizovala vlastně i ten tok návštěvnic a návštěvníků. Je to něco, co se v zahraničí běžně dělá? Honzo?
3: Jako experimenty takový jako jsou, jo, ale nevím jak vy, jo, ale když člověk jede do ciziny, tak na co jezdíte jako do ciziny? Je to jako,
1: na
3: že...
1: Na samostatné nové výstavy.
3: No, jako že byste si řekli, jako hrozně chtěl bych vidět nějakou jako stálou expozici, která mě přiblíží příběh italského výtvarného umění v letech. A teď nevím, jestli 1430 až jako 1800 nebo 1840 až 1930, jako to člověk nedělá, jezdí prostě na jednotlivý výstavy a pak prostě samozřejmě rád navštěvuje staré sbírkové instituce, prostě typu různých pinakotek a tak, který prostě se jako léta nemění a kde jsou právě tyhle ty šedoury jako, a vlastně člověk ví, kde je i najde konkrétně a říká si třeba po 20 letech, je, tak oni ho teď posunuli jako z jednoho rohu do druhého a je to takový jakoby příjemný ten. Ale to jsou právě ty, kde to je koncentrovaný, ale taky většinou to je rozdělený, že jo? Většinou jsou to staří mistře nebo moderní a současný umění. A takže jako já si představu, že by se dalo jako z našeho umění, jako z umění našich zemí nebo v našich zemích sbíraný, jo, což je taky otázka vlastně, co prezentovat. Jo. Máme prezentovat nejslavnější, co máme, tak máme francouzskou sbírku, která s českým uměním má společného to, že prostě požehnané hlavy si prostě za první republiky tady řekli, že ji nakoupí a od té doby tady je. Ale jinak samozřejmě do toho českého kontextu vlastně jako mimo jako ne, byť samozřejmě jako pak ovlivnila spousta autorů, ale to je jako, no, takže jako co z toho jakoby vlastně vystavovat, já si to představit dokážu, že by to mohl být nějaký takovýhle experimentální prostor, kde by se prostě vedle růžencový slavnosti vystavoval prostě Pavel Brázda a já nevím co všechno, ale asi si dovedu spíš představit, že by to bylo právě jako ta dlouhodobá expozice, třeba vždycky udělaná na 10 let, mohlo by se prostě jako vždycky vyzvat nějaký tým lidí, který by se třeba mohli v té galerii střídat stejně tak jako generální ředitele a ředitelky. A ty by prostě přišli se svým pohledem a pak by se to zase prostě jako třeba změnilo. To by se jako líbilo v mém světě mě.
1: Co Matěj?
2: Já jsem tomhle ohledu fanouškem především jakoby takového přístupu, kde ty jednotlivé budovy jsou nějakým dlouhodobým způsobem spojené s nějakým konkrétním obsahem a vlastně jsou de facto nějakým jako muzeem určitého tématu.
1: Takže něco, co vlastně Národní galerie v současné chvíli dělá.
2: No dělá, ale nedělá to tak, aby to fungovalo. Jo, že jako kdyby to dělala důsledněji a dlouhodobě, tak ano, ale jako při těch škatulatech, která vlastně jakoby neustále zažíváme a každý nový ředitel a každý šéf kurátor a každý kurátor sbírky si vlastně tu koncepci chce nějak ohnout a to už potom nefunguje. Tam prostě to nějakým způsobem musí být jako opravdu ale dlouhodobá koncepce a přestože Národní galerie Praha je jako jedna instituce bez těch jakoby dceřiných muzeí, tak si myslím, že tady by mohly být opravdu inspirací spíš takové ty, jak já říkám, muzejní holdingy, jako jsou třeba v Německu, když už Honza zmiňoval pinakotéky mnichovské, tak ty jsou vlastně součástí přesně něčeho takového. To je prostě instituce, která se jmenuje Bavorské státní sbírky malby, Bayerische Staatsgemälde Sammlungen a tam patří tři pinakotéky. Alte Pinakothek, Neue Pinakothek a Pinakothek der Moderne. K tomu ještě další dvě muzea v Mnichově, Brandhorst a Sammlung Schack a k tomu 12 poboček na dalších místech v Bavorsku. A každá tahle jako budova, každé to muzeum má nějakou svoji identitu a něco vystavuje, něco představuje. Prostě víme, že když jdeme do budovy Alte Pinakothek, tak tam prostě uvidíme něco jako o hodně jiného, než Pinakothek der Moderne. A nikoho jakoby nenapadá nějakým různým způsobem jako přesouvat, teda že do budovy Sammlung Schack by se vlastně přesunulo něco z Neue Pinakothek a tím by to přece celé úplně ztratilo jako smysl. Stejně tak fungují drážďanské sbírky, které mají 16 muzeí v Drážďanech v Lipsku a v Hernhutu, i když tam už do toho pak zasahují nějaká historická témata, folklor a tak dále. Ale fungují takhle i mnohem menší

0: Remštáb architekten na počátku 21. století na Muzeum meziválečné moderny, kde vlastně je dlouhodobě zapůjčená soukromá sbírka mnichovského sběratele Gunzenhausera. A musím říct, že to nejzajímavější, co vlastně v Chemnici je k vidění, je právě v tomhle muzeu. Není to v té výběrové přehledové sbírce na té hlavní budově, ale je to tohle jako vyčleněné muzeum, které má nějakou jakoby jasnou identitu. Marketingově se do velké míry prezentuje jako samostatné muzeum s vlastním názvem, byť organizačně patří úplně integrálně do těch uměleckých sbírek Chemnic. A myslím si, že to je něco, co jakoby funguje a kde je právě možná ta inspirace. Zase to nefunguje tak, že by přišel nový ředitel a smíchal by jakoby tyhle dva baráky do sebe a začal vymýšlet, že se teda něco teda toho otodik se přesuneme na to na hlavní náměstí, protože by tam byl blíž po ruce turistům. Ale má to nějakou jako dlouhodobou linii, která se nemění a na které ty baráky prostě stojí a mají založenou tu svoji identitu.
1: Když se teda celou dobu bavíme o tom slově identita, znamená to, Honzo, že skutečně nejdříve je potřeba vyřešit, aby Národní galerie si řekla nějakou dlouhodobou strategii, která bude nezávislá na tom, kdo zrovna je ve vedení nebo kdo je ve vedení ministerstva kultury. A pak teprve se můžou nebo mohou řešit samostatné budovy, protože to z toho vyplyne.
2: No tak ona nějakou takovouhle strategii vypracovanou má, že jo?
1: Samozřejmě.
2: Zaskne, jako nakolik se jako naplňuje, tak to je, bohužel neplatí jenom pro Národní galerie, ale jako pro třeba i celou českou kulturní politiku, jak vidíme teď v přímém přenosu, kterou jsme si schválili loni a očividně jako ani ne po roce, tak jako nové vedení ministerstva jako dělá jako všechno pro to, aby jako absolutně se tato státní kulturní politika nenaplňovala. No tak stejný to nebo podobný to je v Národní galerii. Já si myslím, že by to bylo jako dobrý, kdyby se něco takového vypracovalo, ale víme, že tyhle ta debata, jakoby fakt jako, to se vrací jako opakovaně, jo? Že prostě, když nastoupil Jiří Fajt do vedení Národní galerie, tak se jako velmi jako o tomhle tom debatovalo vlastně náplň těch paláců a tak. Teď máme takovou jako dlouhou pauzu, kdy prostě za Alici Knastce vlastně nic takového moc neřešilo. Řešil se prostě hlavně depozitář a prostě a rozpočet na výstavy.
1: Tady a, když Jan Vytvar zmínil depozitář, tak staví se depozitář v Jenonicích, no. Což je zásadní vlastně budova nejenom z hlediska toho, že se tam skutečně budou moci umístit a archivovat díla, ale především jsou tam i restaurátorské dílny, badatelné, to znamená, že to dost uvolní ruce i těm samotným budovám současnosti.
2: A to byla jedna z těch vizí třeba Jiřího Fajta, že jo, který prostě říkal, jako ten veletržní palác je prostě jako obrovský prostě šutr, který prostě jako musíme sebou táhnout a jako prostě nám, jako když se bude depozitář, tak to je první krok k tomu, aby se nám prostě uvolnili ruce a druhý krok podle něj, pro něj byl plán prostě postavit novou jako budovu pro sbírku právě jako současného, možná i moderního jako umění, která by byla míň prostě nákladná pro Národní galerii než ten veletržní palác, pokud by se nenašly investice pro jeho rekonstrukci. No tak takovýhle prostě nějaký vize byly, ale vlastně nikdy jsme se nedostali ani k tomu, aby jako někdo teda jako to podškrt ideálně ve spolupráci třeba právě s ministerstvem kultury, který to nakonec stejně zaplatí, nebo teda respekt zaplatíme to my, ale ministerstvo kultury řekne, že to zaplatíme a my budeme říkat, já, to je dobře. Bylo by to jako pro mě jako důležitý, asi by bylo hezký teď třeba vidět, nakolik třeba takováhle věc se řeší v těch přihláškách lidí, kteří se hlásají teď na vedení Národní galerie, ale o tom bohužel jako nevíme vůbec nic a taky by bylo zajímavé zjistit, jestli třeba zrovna jako současného ministra kultury, jako pro něj by tohle to bylo jako nějaká relevantní informace pro to, aby mezi kým si má vybírat. To je všechno jakoby otázka. No. Já se obávám, že asi by nebylo, ale mělo by to být aspoň pro tu výběrovou komisi, která teda o tom spolu rozhoduje, respektive doporučuje.
3: Akcent.
1: Původně jsme se v dnešním Akcentu s výtvarnými publicisty Matějem Forejtem a Janem H. Vytvarem bavili o budovách Národní galerie, tím jsme se dostali ale plynule k samotnému směřování Národní galerie. Jsme uprostřed výběrového řízení, které probíhá poměrně kvapíkovým tempem. Je potřeba zmínit, že oficiálně Ministerstvo kultury nezdělilo, kdo jsou kandidáti nebo kandidátky, kteří se hlásí do toho výběrového řízení, takže tady nebudeme spekulovat, i když některé zprávy přišly. Ale Matěj, pokud se po všech těch debatách dlouhodobých o směřování Národní galerie i vlivem třeba covidu, i vlivem energetické krize, což výrazně ovlivnilo samotný rozpočet Národní galerie a tedy peníze, které jdou na provoz a údržbu těch budov, tak kam z vašeho pohledu by Národní galerie ideálně měla směřovat?
0: No, měla by směřovat... Jako já nemyslím, že by se měla nějak úplně jako přepolovat, ona by měla prostě si myslím jako pevnějším krokem a ideálně možná s trochu lepšími penězi směřovat tam, kam se jako celou svoji historii snaží směřovat, prostě k nějakému normálnímu, solidnímu středoevropskému muzeu umění. Ona do velké míry tyhle, jako tam působí prostě spousta lidí, kteří ví, jak to dělat. To zase tady se nebavíme o nějaké instituci v troskách. Bavíme se o instituci, která je na tom asi ne úplně dobře finančně, je zatížená prostě ty budovy, o kterých jsme mluvili, to je taky nějaká zátěž prostě z minulosti, kdy na základě nějakých rozhodnutí lidí, kteří už vlastně třeba v galerii ani nepůsobí, se těch budov ujala a je zatížená nějakým jako chaosem personálním, který prostě vznikl především odvaláním Jiřího Fajta a tím, že se další ředitelé, prostě bylo to provizorium, bylo to zase nějaké jako urychlené výběrové řízení a myslím si, že to jako co neprospívá teď je zase jakoby ta zrychlenost toho výběrového řízení, protože pokud má být na tu pozici dosazená osoba, která teda není zevnitř té instituce, tak je přece potřeba i jakoby nějaký čas na ten přesun. Jako zajímavé osobnosti, které jsou schopné vést takovouhle instituci, většinou mají nějakou práci jinde. Takže aby z ní odešli, předali někomu jinému a nastoupili do Národní galerie Praha, to by prostě vyžadovalo nějaký čas, který mám obavu, že se s ním úplně nepočítá v tom aktuálním výběrovém řízení.
1: Takže něco jako se stalo v případě Národního divadla v Praze, kde výběrové řízení vlastně potvrdilo ve funkci Martina Blázra, který přijde až po 2,5 letech.
0: Přesně tak a připadá mi, že to je na české poměry jako neuvěřitelně jako koncepční krok to, jak proběhl výběr tedy nového ředitele Národního divadla.
1: Myslím, že Honzo, že tohle, co zmínil Matěj, je strašně důležité, že Národní galerie Praha skutečně má ohromující množství lidí, kteří nejenom, že jsou schopní, ale ještě k tomu v té instituci rádi pracují i přes všechna ta úskalí, která si sebou nese především díky tomu, že je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. A to znamená, že se bavíme vlastně o instituci, která ve své podstatě zdravá je, jenom by potřebovala být klidnější.
2: Nemyslím si. Já to taky jako mně přijde, že tam jako jsou lidi, kteří to prostě milujou, jo, jako nebo lidi, kteří tam zůstali, a tak jako vím, že když se s nimi bavím, tak je opravdu z nich cítit, že prostě milujou to umění. Ostatně jako tak jako jedna z favoritek nebo z favoritů toho současného konkurzu Olga Kotková, je šéfka sbírky starého umění, tak ta v té Národní galerii.
1: Dočasná generální
2: ředitelka. Tak ta tam pracuje od roku 1990, jestli se nepletu, takže 630 let, tak to už jako fakt jako musíte mít rád, jako nejen to umění, ale jako nějak tak obecně tu instituci, že. A já si myslím, že spíš ta galerie potřebuje nějaký impuls. Jo, jako nějaký impuls prostě o tom začít přemýšlet trošičku jinak, než se o tom jako přemýšlí. Myslím si, že ty příklady jsou, že nemusíme ani jako jezdit za ty hranice někde, jo. Samozřejmě, že se nedá srovnávat jako sbírky Národní galerie v českých poměrech jako s ničím, co tady je. Jsou prostě obrovský a jsou fakt jako reprezentativní. Zároveň, když se prostě člověk podívá do institucí regionálních, jakým způsobem s tím přemýšlej, tak vlastně s výjimkou jako Západočeské galerie v Plzni, která má tu základní nevýhodu, že prostě furt nikdo nebyl schopný postavit ten barák, který navíc mají schválený, ale prostě nikdo ani neuvětšil ty prachy. Tak vlastně ty instituce jakoby s těma třeba stálými expozicemi jako velmi zajímavě jako pracují, ať už jde prostě o Hradeckou galerii, ať jde o Alšovku, ať jde o Liberec vlastně momentálně. Jako, jo, jsou to jako velmi zajímavý pokusy, jak s tím, řeknu ošklivé slovo, materiálem, s těmi artefekty, jakým způsobem s tím pracovat a nějakým způsobem právě jako shrnout ten vývoj české umění, pokud ho chceme furt vidět chronologicky, což já třeba jako čím dál vlastně míň jsem fanda, furt mně přijde, že vlastně začít se dívat na to umění jako na nějaký jako období, etapy, ze kterých se dají vypichovat věci, které spolu velmi úzce souvisejí a přitom jako mají skrz, mezi sebou mají prostě rozdíl stovky let. Takže je mnohem zajímavější, zvlášť pro dnešní mladou generaci, který fakt jako nezajímá nějaký, aby se jako prostě šli chronologicky prostě od 14. až po jako současnost.
1: Takže kontext.
2: Takže nějaký jakoby kontext. A tak jako vlastně s tím jako nějakým způsobem umějí pracovat a umějí to udělat tak, aby tam člověk vešel do toho baráku a opravdu za ten den to jako proběh a měl nějakou představu, což je ta idea té Milene Bartlové, kterou jste tady nastěňoval.
1: V dnešním Akcentu jsme se původně bavili o budovách Národní galerie, dospěli jsme k úplně něčemu jinému, ale úzce to spolu souvisí. Ve studiu s námi byl výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forejt. Moc děkujeme, Matěj.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a výtvarný publicista Jan H. Vytvar. Díky.
2: Já děkuji a držím Národní galerie palce, ať to teď dobře dopadne.
1: To my všichni. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: A byl to Akcent z poloviny června, který jsme vám dnes nabídli v repríze.

0: Právě bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Experimentální video esej Volklor režisérky Viktorie Štěpánové, absolventky pražské FAMU, byl vybrán mezi 7 finalistů 53. ročníku studentských Oscarů. Film, který uspěl v kategorii alternativních a experimentálních snímků, měl tento týden premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Student Academy Awards patří mezi nejprestižnější studentské filmové soutěže na světě. Vítěze se dozvíme v srpnu. Předávání cen pak bude v polovině září v Torontu. Do Iránu přijela katarská delegace. Snaží se zprostředkovat jednání mezi Íránem a Spojenými státy po obnovení vzájemných útoků z tohoto týdne, informovala o tom iránská tisková agentura TASNIM. Iránští představitelé mezitím dnes pohrozili odvetou za jakýkoliv nový útok na iránskou infrastrukturu. Před možným úderem varovali také Izrael. Polsko po více než 80 letech identifikovalo první oběti volyňského masakru. Při něm ukrajinští nacionalisté z ukrajinské povstalecké armády zavraždili za druhé světové války kolem 100 000 Poláků. Teď polský rozhlas informoval o úspěšném zjištění totožnosti prvních 8 lidí. Jsou to Poláci, dospělí i děti z obce Pužniky v dnešní Ternopilské oblasti na Ukrajině. Výzkumníkům při identifikaci pomohly moderní technologie, včetně genetických testů. Počasí zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, nejvyšší sobotní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23, na horách pak naměříme kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů, ale podrobněji najdete zprávy nejen o počasí na našem zpravodajském webu irozhlas.cz a zprávy na Vltavě dvě minuty po 17. hodině dočetla Daniela Čermáková, která vás provázela vltavským odpoledním vysíláním. Přeje krásný den, krásný víkend. No a teď už je na programu repríza Art Café ze 27. května s Alešem Opekarem.

0: Art Café.
1: Příjemné spočinutí při poslechu dnešního Art Café na stanici Český rozhlas Vltava vám přeje Aleš Opekar. V dnešním pořadu se zaposloucháme do několika nových desek zkušených rockerů. Jejichž začátky a hlavní úspěchy spadají do období před rokem 1989, ale kteří stále pociťují tvůrčí přetlak a píší a nahrávají nové písně. Budou to Precedence s Martinem Němcem, Michal Pavlíček, Framus Five s Michalem Prokopem, Folimanka Blues s Ladislavem Jaklem a v jisté retrospektivě také trio Myšík Hrubý Hájek a in memoriam Josef Kůstka. Nejprve Precedence. Martin Němec připravil pro svou vlajkovou hudební loď album Od stíny černé. Kapela sice průběžně koncertovala, ale opravdové řadové album tady máme vlastně až po 20 letech od desky Aurora z roku 2005. 11 songů se nese v docela tvrdší rockové aranži s výrazným podílem kytary Karla Vošty. I když samozřejmě klávesové nástroje zůstávají všudy přítomné, stylotvorné i náladotvorné. Vedle zpívajícího kapelníka a autora je obsluhuje Pavel Nedoma. A protože metou Martina Němce jsou především písně, písničky s výraznými texty s mnoha kulturními odkazy, nemůže chybět zpěvačka s emotivním výrazem. Po Báře Basikové nebo Ivě Marešové je to posledních 5 let Daniela Langerová. Posloucháme ukázky z alba skupiny Precedence Od stíny černé, Piruety, Válka smloky a Hoří Notre Dame.

Noc je mi tak těsná, zbudím se ze snu, pak na kolena klesnu. Samý noci, zbouzím se už roky.

Piruety, válka smloky, hoří Notre Dame. Slyšeli jsme tři ukázky z alba skupiny Precedence Od stíny černé. Jejich autorovi, Martinu Němcovi, se občas stane, že se jeho textu chopí i někdo jiný. A k tomu došlo na poslední desce Michala Prokopa Ostraka. Skupina Framus Five stále svým způsobem navazuje na kořeny rhythm and bluesového a soulového stylu, vstřebané Michalem Prokopem už v 60. letech. Zvuk a výraz kapely zůstává do jisté míry tradiční, ale zároveň je vlastně i soudobě svěží. A hlavně ve spojení s přemýšlivými texty přesvědčivý. A to tak, že album Ostraka přesvědčilo i většinu hlasujících v rámci hudebních cen Anděl, kde vygenerovalo, jak známo, hned dvě sošky. Uslyšíme text Jana Laciny Bezvětří s hudebněným Michalem Prokopem a text zmíněného Martina Němce A přece ráno, který zhudebnil Andy Čermák. Andy Čermák z někdejších Sunflower Caravan. Již léta spolupracuje s Michalem Prokopem ve Framus Five. Vystudoval skladbu na konzervatoři Jaroslava Ješka a buduje svou dráhu jako solista a skladatel filmové hudby. A přece ráno a bezvětří. Hraje Framus Five, zpívá Michal Prokop.

A přece ráno a bez větří. Zpíval Michal Prokop, který letos oslaví 80. narozeniny. Na albu Ostraka hraje jako člen Framus Five mimo jiné Jan Hrubý, jen o něco málo mladší houslový virtuos, po němž byla vždycky scháňka. Nejvíc toho nahrál právě s Michalem Prokopem anebo s Vladimírem Mišíkem. A protože mezi nové desky patří i nová vydání starších koncertů, zahrajeme si nyní ukázku z desky Mišík, Hrubý, Hálek, Sladké je žít. Jedná se o čtvrtstoletí starý záznam koncertu z klubu Alterna Brno z 21. prosince 2001. Repertoár střídal známé mišíkovské songy, jako Stříhali do hola malého chlapečka, s instrumentálkami složenými právě Janem Hrubým v duchu jeho odvěké záliby v keltské a irské hudbě. Na akordeon hraje Rudolf Hálek. Vybíráme právě Hrubého skladbu Zeměplas, po níž bude následovat ukázka z dosud nevydané, ale již nahrané desky Josefa Kůstky. Mistr strunných nástrojů, mimo jiné také houslí, bude mít konečně své profilové album. Vydání se bohužel nedožil, neboť opustil tento svět uplynulou sobotu 23. května. Deska zahrne nově nahrané skladby, které v průběhu své životní dráhy Josef Kůstka složil pro jiné interprety nebo skupiny, v nichž zůstával skrytý jako šedá eminence. Hurikán, Cardinals, Blue Effect, Bacilli, Gen, Irish Dew, Dickobraz, Česká trojka. Z této teprve chystané desky si poslechneme ochutnávku v podobě rovněž keltské inspirace Pacov. Zaspívají autor textu, kytarista jejich společné skupiny Dickobraz Radim Karlčák.

dobách svý největší slávy. Cestou deště pod oklam,

Posloucháte Český rozhlas Vltavu a pořad Art Café. Honza Hrubý Zeměplas a Josef Kůstka Pacov. Dvě keltské inspirace českých rockových instrumentalistů, kteří většinou zůstávali ve stínu jiných frontmenů. Závěr dnešního pořadu bude patřit Michalu Pavlíčkovi a jeho albu Na obzoru. Ale předtím ještě Folimanka Blues se skladbami kytaristy a zpěváka Ladislava Jakla. Jeho LP deska se jmenuje Odpočívej v pokoji, což je odkaz k jeho obsáhle propracované rockové kompozici R.I.P. Rest in Peace. O saxofonové kvílení uprostřed skladby byl požádán Mikuláš Chadima.

0: Michal Pavlíček, letos 70-letý kytarista a skladatel, a jeho instrumentálka Lepší sedma z alba Na obzoru. Slyšeli jsme typický barevně odstíněný kytarový rukopis se hbitými, klouzavými vyhrávkami a improvizacemi. Deska neobsahuje jen instrumentálky. Hostuje na ní řada zpěváků, včetně Davida Kollera, Phila Schoenfelda, který dodal řadu textů, anebo Moniky Načevy. A jejím příspěvkem a následně titulní skladbou Na obzoru pořad Art Café na stanici Český rozhlas Vltava zakončíme. Opice zla na text Jáchyma Topola. Hezký zbytek večera a týdne vám přeje od mikrofonu Aleš Opekar. Hraje Michal Pavlíček, se skupinou zpívá Monika Načeva.
1: Bouře jedla blesky, jako opice zla jizvy. Opice zla, opice chladu, požírá nebe, v pěsti drží blesky.

0: Právě dozněla poslední ukázka z nové desky několika zkušených rockerů, přesněji řečeno z nových desek, které v Art Café 27. května vybíral nebo představil Aleš Opekara. My jsme se k jeho pořadu dnes a tedy o pátečním podvečeru vrátili. Nás už za chvíli čeká jazzový podvečer s Ondřejem Pivcem, tak jako každý pátek o tomto čase. A potom v 18.30 si můžeme společně dopřát chvíli napětí, protože vás pozveme k pokračování četby z legendárního románu Den Trifidů. Příběh světa, který se během jediné noci nenávratně proměnil, nás opět vtáhne do atmosféry plné nejistoty, odvahy i boje o přežití. První část včera jsme poslouchali z románu Johna Wyndhama Den Trifidů v podání Norberta Lichého. Celý příběh se tedy otevřel a nás čeká druhá část, nenechte si ji ujít v 18 hodin a 30 minut. No a pak se zase vrátíme k hudbě. Nejprve to bude hudba, se kterou na 19. hodinu do studia přijde autor dnešního sedmého nebe a tím bude Petr Dorůžka. A od 20. hodiny se Vltavským večerem rozezní filmové melodie, protože dnešní koncert Klasika přinese záznam koncertu, na kterém zazněla hudba dvou mágů filmové hudby, Hanse Zimmera a Johna Williamse. Koncert Klasika s její hudbou začíná ve 20 hodin.
1: Katedrála, jak ji neznáte.
2: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
1: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovický chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
2: Ve víkendové příloze každou sobotu.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
0: Tak to byl tip na poslech Vltavy o sobotním ráno. Víkendovku otevíráme každou sobotu vždy o 8 hodině raní. Teď se ale vracíme k pátečnímu podvečeru. Hudební půlhodinky na tento páteční čas pravidelně připravuje Ondřej Pivec a my teď jednu z nich vybíráme.
1: Jazzový podvečer.
3: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku, srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já jsem vám tady před několika týdny sliboval jeden pořad, který věnujeme mému velmi, velmi oblíbenému tématu, já doufám, že vy ho máte taky rádi. Jedná se o vokální skupiny a ten dnešní jazzový podvečer mi na to přijde velmi vhodný. Forem a kapela zpívání existuje celá řada, historicky se jejich vznik datuje někdy do 15. století, nicméně ta hudba, které se budeme dnes věnovat, vychází víceméně z angloamerické tradice takzvaných kvartetů od holiče Barbershop Quartets, které vznikaly někdy zhruba v 19. století. Ono je tomu tak do jisté míry i dodnes, nicméně tou dobou víc než kdykoliv jindy, byly holičství takovými komunitními centry pro pány. My se nicméně dnes budeme věnovat hudbě, která vznikla v tom století posledním nebo v tom předposledním. Začneme skupinou, která je podle mého názoru zodpovědná za moderní vývoj a kapela zpívání. Já jsem je viděl před pár měsíci na lodi Chrise Bottyho, byl to vynikající zážitek. Jsou pořád v naprosto fantastické kondici a jak jistě tušíte, jedná se o skupinu, která se říká Take Six. Já vám pustím píseň, která se jmenuje Revelation Live. Jedná se o jejich kolaboraci s další fantastickou skupinou, kterou doufám stejně jako já máte rádi, jmenuje se Yellow Jackets. Takže přátelé, ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera, který dnes věnujeme vokálním skupinám.
4: Hey, this is David Thomas from Take Six and I'm backstage with Andre.

Přátelé, někteří z vás vědí, že už se poměrně dlouho věnuju v New Yorku hraní na hamontky v afroamerických kostelech. Nebylo tomu jinak ani minulou neděli a já jsem se shodou okolností musel pro sbor naučit písničku, která je takovým gospelovým standardem a jmenuje se There Is No Way. Jak už to tak bývá, verzí této písně existuje celá řada. Já vám pustím svoji nejoblíbenější. Je z roku 2015 a naspívali ji na živé nahrávce In Real Time zpěváci, kteří si říkají The Williams Singers.

Tak přátelé, to byli vynikající Williams Singers s písní There is no way. Pakliže jazzové podvečery se mnou posloucháte pravidelně, jistě jste ode mne zaslechli minimálně v pořadech, které věnují vokálním skupinám jméno britského aranžéra, skladatele a zpěváka, který se jmenuje Jacob Collier. Jacob Collier je poměrně velký fenomén. Pokud jste neměli šanci ho vidět naživo, všem to velmi doporučuji, je to opravdu velký zážitek. Já vám pustím jeho verzi slavného jazzového standardu, který se jmenuje Moon River a natočil ji na albu Jesse Volume 2 v roce 2020.

Přátelé, to byl Jacob Collier. My dnešní jazzový podvečer věnujeme vokálním skupinám. Otevřeli jsme jej skupinou, která si říká Take Six. Take Six se hrdě hlásí k odkazu skupiny, která v podstatě toto jazzové zpívání vymyslela před nimi. Jedná se o švýcarskou skupinu, která si říkala The Singers Unlimited. Mě o Singers Unlimited řekl před mnoha lety můj kamarád, bubeník Nathaniel Townsley. Já jsem od té doby jejich velkým fanouškem. Pustíme si další poměrně standardní a velmi známou skladbu, která se jmenuje Killing Me Softly with a Song a je z roku 1975.

0: Drazí přátelé, naše dnešní půlhodinka, kterou jsme věnovali vokálním skupinám, se blíží ke konci. Já vám moc krát děkuju za to, že jste ji se mnou strávili. Zakončíme jí album mého kamaráda a velmi oblíbeného klávesáka, který se jmenuje Bobby Sparks. A v roce 2019 natočil album, které se jmenuje Schizophrenia, a na ní má písničku se skupinou, která se říká The Insane Vocal Society, a ta píseň se jmenuje We Play What We Want. Dovolím si opět obligátně připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem za ní zaplaťte předtím, než ji budete streamovat, je to velmi, velmi důležité. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí Ondra Pivec a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou za týden.
1: Hello family, this is Bobby Sparks and you're backstage with Andre.

0: what the future holds. Yes, sir. Say we know who holds the future in your hands.
1: Tak to byla jazzová podvečerní půlhodinka, kterou pro každý páteční podvečer na stanici Český rozhlas Vltava připravuje Ondřej Pivec a i tentokrát se rozloučil svojí obligátní hláškou na závěr, že dobré hudby není nikdy dost a s ní by bez pochyby souhlasil i hudební publicista Petr Dorůžka. Do studia Vltavy dorazí už za půl hodiny. Do té doby a už za malou chvíli nás čeká četba na pokračování a my se opět zaposloucháme do příběhu, který změnil podobu science fiction. Čeká nás četba z románu Den Trifidu, napínavý příběh o světě po katastrofě, kde největší hrozba číhá na každém kroku.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba na pokračování.
1: Dnes je 10. července a právě 10. července roku 1903, a tedy před 123 roky, se narodil britský spisovatel John Wyndham. Patří mezi autory takzvaného zlatého věku science fiction a proslavil se především díky románu Den Trifidu. A my vám tento román nabízíme na Vltavě od včerejšího podvečera v podobě 15-dílné četby na pokračování. My jsme se tedy už ve včerejší první kapitole dozvěděli, že většina lidí po pozorování neobvyklého meteorického roje náhle oslepla. Seznámili jsme se s hlavním hrdinou, který si zrak zachoval jen díky shodě okolností. V době katastrofy měl oči přivázané po úrazu. No a když vyšel do ulic, zjišťuje, že známý svět se během jediné noci zhroutil. Je tady druhá část četby na pokračování z románu Johna Wyndhama Den Trifidu, čte Norbert Lichý.

0: Podávám zde svoji osobní výpověď. Zahrnuje množství věcí, které provždy pominuly. Ale nemohu o nich mluvit jinak, než s použitím slov, jimiž jsme všechny ty pominuvší věci nazývali. Ale i tak zjišťuji, že má-li být pozadí mého příběhu srozumitelné, musím se vrátit daleko před onen den, kterým jsem započal. Jako dítě jsem žil s otcem a matkou na jižním předměstí Londýna. Měli jsme tam malý domek, který otec udržoval každodenním svědomitým vysedáváním u psacího stolu ve státním důchodovém úřadu. A k němu nevelkou zahrádku, na níž pracoval mnohem namáhavěji každé léto. Otec patřil k lidem, kteří dokázali jediným mrknutím oka sečíst dlouhý sloupec čísel, a proto si přirozeně zamanul, že bych se měl stát účetním. Moje naprostá neschopnost dosáhnout u jakéhokoliv početního úkonu dvakrát za sebou stejného výsledku však posléze způsobila, že jsem se pro něho stal jakousi záhadou a zdrojem zklamání. Myslím, že uvažoval takto. Nemá hlavu na čísla, rovná se nebude mít ani potuchy o financích, rovná se bude věčně bez peněz. Svět se pro něho ostře dělil na lidi, kteří sedí za psacími stoly a pracují mozkem, a lidi, kteří za psacími stoly nesedí a žijí ve špíně. Jak se mu podařilo uchovat si tento názor, který zastaral už před nějakými sty nebo ještě více lety, nechápu dodnes. Ale prostoupil mé mládí do takové míry, že mi trvalo hodnou řádku let, než jsem postřehl, že slabost v matematice mě ještě nemusí zatracovat k celoživotnímu údělu metaře nebo kuchtíka. Nikdy by mě nenapadlo, že by ke kariéře mohl vést předmět, který mě zajímal ze všeho nejvíc. A můj otec si buď nevšiml, nebo mu bylo zcela jedno, že nosím z biologie samé výborné. O mé budoucnosti rozhodlo vlastně až objevení trifidu. Ale popravdě řečeno, trifidi pro mě znamenali mnohem víc. Postarali se mi o práci a poskytovali mi poměrně slušné živobytí. Několikrát mě taky málem připravili o život. Na druhé straně musím přiznat, že mi ho rovněž zachránili, neboť to bylo právě trifidí žádlo, co mě přivedlo do nemocnice v kritické době průletu komety. Na téma náhlého výskytu trifidů najdete v knihách spoustu odvážných spekulací a většinou jsou to samé nesmysly. Rozhodně se nevyvinuli spontánně, jak věřilo mnoho prostých duší. Dozvěděl jsem se o nich mnohem víc než většina ostatních lidí, neboť trifidi byli mým zaměstnáním a společnost, pro kterou jsem pracoval, byla úzce, i když ne příliš počestně, zapletena do jejich uvedení na veřejnost. Přesto však jejich skutečný původ zůstává stále nejasný. Já osobně věřím, a dal bych za to krk, že byly výsledkem dlouhé řady nápaditých biologických hokus pokusů, a tedy víceméně dílem náhody. Náš svět byl rozlehlý a většina jeho míst byla poměrně snadno dostupná. Byl protkán silnicemi, železnicemi a lodními linkami, které člověka bezpečně a pohodlně dopravili na místa tisíce mil vzdálená. A když jsme chtěli cestovat ještě rychleji a mohli jsme si to dovolit, použili jsme k cestě letadla. Nikdo za oněch časů nemusel chodit ozbrojen nebo snad činit nějaká opatření na svou ochranu. Tak jak jste byli, mohli jste cestovat, kam jste si přáli. Pro mladé lidi, kteří tento svět nikdy nespatřili, musí být těžké představit si něco takového. Mohou si také myslet, že plně osídlená a spravovaná země byla místem velice nudným. Ale není to pravda. Byl to docela vzrušující svět, rozhodně pro biologa. Každým rokem jsme posunovali severní hranici pro pěstování užitkových plodin o kousek dále. Každou sezonu jsme také zúrodňovali široké prostory starých i čerstvých pouští, aby nám poskytli píci nebo potraviny. Potraviny totiž byly naším nejpalčivějším problémem. Nikdo tenkrát neměl ani tušení o existenci Umberta Christofora Palangéze. Já sám jsem se o něm doslechl jen díky své profesi, a to ještě o mnoho let později. Jeho první vystoupení v roli možného rozvratného elementu v zaběhnutém soustrojí průmyslu pokrmových tuků započalo příchodem do kanceláří Arkticko-evropské společnosti pro zpracování rybích tuků, kde se vytasil z lahví bledě růžového oleje. Arkticko-evropská žádnou velkou horlivost neprojevila. Tukový průmysl táhl za jeden pevný provaz. Leč po jisté době k analýze Umbertova vzorku přece jen přistoupili. Nejprve zjistili, že nejde o rybí, ale rostlinný olej. Dalším objevem bylo zjištění, že jejich nejlepší rybí oleje vypadají vedle Umbertova jako kolomas. Když přišel Umberto podruhé, přijal ho generální ředitel s pochlebovačnou přízní.
1: Jakživ jsem něco takového neviděl, pane Palangézi? Předpokládám, že nám chcete udělat nabídku. Nepromluvíme si o tom. Myslím,
0: prohlásil Umberto,
1: že vám mohu opatřit semena té rostliny asi tak do 6 měsíců. Když je okamžitě vysadíte, za 5 let můžete začít s produkcí oleje. A za 6 už výroba poběží naplno. To by šlo.
0: Řekl po krátkém uvážení generální ředitel.
1: Tak mě napadá, pane Palangézi, nejste náhodou sovětský občan?
2: Ne.
0: Odtušil Umberto s lehkým úsměvem.
1: Mohu říct, že jsem měl v životě celkem za to štěstí, ale mám všelijaké styky. Slyšel jsem, že se Rusové pokoušejí o zvýšení výnosu oleje ze slunečnicových semen, ale tohle je něco docela jiného. Správně. Tohle není olej ze slunečnic. Viděl jsem tu rostlinu na obrázku, seniore. Neříkám, že nemá se slunečnici nic společného. Neříkám také, že nemá nic společného s vodnicí. A neříkám, že není příbuzná s kopřivou nebo dokonce s orchidejí. Ale troufám si říci, že i kdyby tohle všechno byly její předkové, ani jediný z nich by svého vlastního potomka nepoznal a pochybuji, že by z něho měli příliš velkou radost.
2: Rozumím. Ale teď mi povězte, jakou částku byste od nás za ta semena požadoval.
0: Umberto vyslovil sumu, která pana generálního ředitele rázem vytrhla z přemýšlení. Sundal si brýle a prohlédl si návštěvníka pozorněji. Umberto se ani nezapířil.
1: Považte, seniore, to je obtížné a je to taky nebezpečné. Velice nebezpečné. Nemám strach, ale nevyhledávám nebezpečí ze zábavy a je v tom zapleten ještě jeden člověk, Rus. Budu ho muset dostat ze země a musí dostat dobře zaplaceno. Musím také koupit letadlo. To všechno bude stát peníze. A vězte, že to není nijak prosté. V Sovětském svazu je všechno státní tajemství.
2: Promyslím si to, pane Palangézi. Ale samozřejmě, seniore.
0: Souhlasil Umberto s úsměvem.
1: Mohu počkat nějakou dobu. Ale obávám se, že snížit svoji cenu nemohu.
0: A taky nesnížil. Objevitel a vynálezce jsou kletbou obchodního podnikání. Troška písku v zaběhnutém soukolí se s nimi nedá vůbec srovnávat. Stačí nahradit poškozené součástky a stroj běží dál. Ale objev nového výrobního postupu nebo nové látky, který spadne z nebe, když je výroba zaběhnutá a všechno pěkně klape, to je pohroma přímo ďábelská. Někdy se prostě nesmí dovolit, aby k něčemu takovému došlo. A nemůžete-li použít legálních prostředků, musíte zkusit ty druhé. Umberto dostal, co požadoval, ale popravdě řečeno, zainteresovanou stranu to stálo mnohem méně, než se zavázala zaplatit, neboť když Umberto se svým letadlem a zálohou odletěl, nikdo ho víckrát nespatřil. O několik let později se objevilo v kancelářích Arkticko-evropské tukové společnosti rozpačité individuum, udávající prostě jméno Fjodor. Rád by dostal nějaké peníze, budou-li páni podnikatelé tak laskavi a mohou-li je postrádat. Z jeho slov vyplynulo, že byl zaměstnán v první výzkumné trifidní stanici v Jelovském okrese na Kamčatce. Touha dostat se odtamtud pryč ho přiměla, aby věnoval pozornost nabídce jiného ze zaměstnanců, jistého soudruha Nikolaje Alexandroviče Baltinova, který svou nabídku podpořil několika tisíci rublů. Vydělat je nebylo nějak těžké. Stačilo vytáhnout z police ve skladu krabici plodných trifidích semen a nahradit jí podobnou krabicí semen neplodných. Ukradenou krabici měl pak v jistou dobu uložit na dané místo. Další úkol byl již ošemetnější. Měl rozmístit několik světel na rozlehlém poli, vzdáleném asi kilometr nebo dva od plantáže. V určenou noc se tam měl dostavit sám. Uslyší letadlo, letící nízko nad zemí, rozžehne světla

Minutu poté, co hřmění trysek doznělo v dáli, uslyšel další letadla. Mířila na západ, za tím prvním. Co se Umbertovi přihodilo, se už nikdy přesně nedozvíme. Domnívám se, že byl spolu se soudruhem Baltinovem někde nad Himalájem, vysoko ve stratosféře, napaden letadly, která je podle Fjodorových slov pronásledovala. Je docela možné, že se o sovětských stíhačkách dověděli až v okamžiku, když se střely z palubních zbraní zařízly do Umbertova letadla. A domnívám se také, že jedna z oněch střel rozervala překliškovou krabici o rozměrech 12x12 palců, schránku o velikosti plechovky čaje, která podle Fjodora obsahovala trifidí semena. Je možné, že Umbertovo letadlo explodovalo, ale mohlo se také rozpadnout na kusy. Ať už tomu bylo tak, nebo tak. Dovedu si živě představit, jak se za troskami padajícími mezi horské masivy táhlo cosi, co připomínalo bělostný opar. Bylo to mračno trifidích semen, tak úžasně lehkých, že se volně vznášela i v řídkém vzduchu. Trvala snad celé týdny nebo i měsíce, než se snesla k zemi, mnohá tisíce mil od místa, kde byla rozváta. Opakuji, že toto je pouze domněnka. Ale nenacházím pravděpodobnější vysvětlení, jak by se tato rostlina, která měla být zřejmě chována v tajnosti, tak náhle rozšířila téměř do všech částí světa.

K mému seznámení s Trifidy došlo poměrně záhy. Jeden z prvních v širém okolí vyrostl v naší zahradě. Uchytil se spolu s jinými nahodilými sirotky za kouskem živého plotu zakrývajícího hromadu odpadků a než jsme si ho povšimli, byl již slušně vyvinutý. Ničemu tam nevadil a nikomu nepřekážel. Zašli jsme se čas od času podívat, jak roste, ale jinak jsme ho nechávali na pokoji. Trifid je ovšem značně nápadná rostlina a po nějaké době v nás začal budit zvědavost. Pokud ale vím, nikoho tehdy neznepokojovali a nikdo z nich neměl strach. Řekl bych, že většina lidí o nich smýšlela přibližně jako můj otec. Mám dosud v živé paměti obrázek, jak si nejistě prohlíží našeho asi tak ročního Trifida. Byla to takřka do posledního detailu věrná kopie dospělého Trifida. Až na to, že v té době ještě neměl své jméno a dospělého jedince nikdo dosud nespatřil. Otec se nad ním skláněl a civil na něj přes brýle s kostěnými obroučkami, ohmatával jeho stonek a odfukoval si mírně do kníru, jak měl ve zvyku, když se nad něčím zamyslel. Když si prohlédl dlouhý stonek a vrchní část dřevnaté bulvy, z níž vyrážel, věnoval soustředěnou pozornost třem krátkým holým proutkům, které rostly směrem vzhůru podél stonku. Potom promnul mezi palcem a ukazováčkem chomáč kožnatých zelených listů, jako by zkoušel, zda mu něco neprozradí jejich tkáň. Nakonec se zahleděl do zvláštního nálevkovitého útvaru na konci stonku. Vzpomínám si, jak mne poprvé zdvihl, abych se mohl podívat do trichtýře kalichu a prohlédnout si pevně stočenou spirálu uvnitř. Podobala se těsně svinutému listu mladé kapradě a vystupovala asi na dva palce z lepkavé kaše na dně kalichu. Dovnitř jsem si sice nesáhl, ale že ta slizká hmota musí být lepkavá,

0: tmavá, jsem poznal z toho, že se v ní zmítaly lapené mouchy a jiný drobný hmyz. Otec se dal nejednou slyšet, že se mu ta věc nezdá, a několikrát také prohlásil, že si musí ověřit, co to vlastně je. Pochybuji, že se o to kdy pokusil, ale i kdyby, v tomto stádiu by se moc nedozvěděl. A tak podivná rostlina na naší zahradě míru milovně vzkvétala dále, stejně jako tisíce ostatních v jiných zapomenutých koutech celého světa. Zanedlouho však první z nich vytáhla kořeny ze země a vykročila. V Sovětském svazu musela být tato nepravděpodobná schopnost rostliny známa již delší dobu. Ale pokud jsou mé informace přesné, mimo sovětskou půdu se tak stalo poprvé v Indočíně. Ovšem indočínský trifid se dlouho ze svého prvenství netěšil. V několika týdnech dorazily zprávy o kráčejících rostlinách také z Filipín, Ceylonu, Konga, Kolumbie, Brazílie a řady dalších míst v blízkosti rovníku. Ale několikráté přežvíkané historky sepsané s onou směsicí neodborné lehkovážnosti, za kterou se tisk schovával už ze zvyku pokaždé, když se rozepsal o mořských hadech, přírodních silách, přenášení myšlenek a jiných neprávě běžných jevech, zdařile bránili, aby si kdokoliv uvědomil, že ony obratné rostliny připomínají ve všem všudy pokojný a důstojný plevel na našem smetišti. Že se krom velikosti neliší naprosto v ničem, to jsme si uvědomili, až když se v novinách začaly objevovat jejich fotografie. Filmoví dokumentaristé byli rázem na nohou. Snad se jim odměnou za cestu do oněch odlehlých končin podařilo pořídit nějaké dobré a zajímavé záběry, ale mezi režiséry tehdy převládal názor, že každá součást filmového zpravodajství, které se dostane jen o několik vteřin více času, než je nezbytně nutné, s výjimkou zápasů v boxu, musí diváka paralyzovat nudou. Není proto divu, že první dospělý exemplář rostliny jsem zahlédl jen krátce, vtěsnaný mezi soutěž v tanci Hula Hula a záběry první dámy země křtící válečnou loď. Bylo mi tak dopřáno zhlédnout, jak se přes plátno kolébá několik trifidů, doprovázených na svém pochodu slovy, jež měla patrně odpovídat předpokládané úrovni duševních pochodů početné obce návštěvníků biografu.
1: A teď se lidi podržte a koukejte, na co náš kameraman přišel v Ekvádoru. Zelenina na pochodu, obludné kytky na postupu. Kdybychom si takhle vychovali naše brambory, mašírovali by sami až do hrnce. To by bylo, co mami?
0: Zíral jsem na letmé záběry trifidů jako očarovaný. Byla to záhadná rostlina z naší hromady smetí, ale dobré 2 metry i víc vysoká. Dužnatá bulva, kterou jsem celou spatřil nyní vlastně poprvé, byla porostlá jemným kořenovým vlášením. Měla téměř dokonale kulovitý tvar, narušovaný pouze 3 konickými, tupě zakončenými výrůstky ve spodní části, které podepíraly a nesly celé tělo asi 30 cm nad zemí. Chůze se podobala pohybům člověka oberlých. 2 stupých nohou se posunuli kupředu, potom se takřka na stejnou úroveň s nimi přitáhla 3. A rostlina se v radce zakymácela a znovu vykročili vpřed obě přední. Dlouhý stonek se při každém kroku zhoupl prudce dozadu a zase dopředu, až to ve vás budilo lehký pocit mořské nemoci. Urputná houževnatost a těžkopádnost tohoto postupu vzdáleně připomínaly dovádění sloních mláďat. Navzdory své neohrabanosti však kráčela rychlostí odpovídající průměrnému lidskému kroku. To bylo asi tak vše, co jsem mohl vidět, než došlo ke spuštění válečné lodi na moře. Nebylo toho moc, ale stačilo to, aby se v malém klukovi probudil zvídavý duch. Když takovéhle kousky dokázala nějaká rostlina v Ekvádoru, proč by je nesvedla ta v naší zahradě? Pravda, ta naše byla o hodně menší, ale jinak byla úplně stejná. 10 minut po návratu z kina jsem už odhrabával půdu kolem našeho Trifida, abych ho rozkurážil k chůzi. Na neštěstí měla tato samohybná rostlina ještě jednu neobyčejnou vlastnost, ale s tou se filmaři buď nesetkali, anebo se z toho či onoho důvodu rozhodli o ní pomlčet. Skláněl jsem se k zemi, hrabal, a najednou mě zčista jasna strašlivá rána odhodila stranou. Když jsem se probral, ležel jsem v posteli a nade mnou se skláněly úzkostlivé obličeje matky, otce a našeho domácího lékaře. Hlava mi třeštila, bolelo mě celé tělo a polovina mého obličeje, což jsem ovšem zjistil až později, byla přizdobena krvavě rudým, silně nateklým jelitem. Všechno naléhání, jak jsem se ocitl v bezvědomí na zemi na zahradě, vyznělo na prázdno. Neměl jsem sebemenší potuchy, co mě to udeřilo. Teprve po čase jsem se dověděl, že jsem byl patrně jedním z prvních lidí v Anglii, kdo přežil Trifidí uštknutí. Náš Trifid nebyl ovšem ještě dospělý. Než jsem se ale plně zotavil, otec nějak odhalil, co se v zahradě událo, Trifidovi se krutě pomstil a jeho pozůstatky spálil na hranici. Když se kráčející rostliny staly prokázanou skutečností, upustil tisk od svého doposavat vlažného tónu a vystavil je na výsluní veřejného zájmu. Tehdy se také vyjevila nutnost najít pro ně vhodné jméno. Botanici věrni svému zvyku už zatím tonuli v mnoha slabičné zkomolené latině a řečtině, vymýšlejíce různé obměny na ambulanc a pseudopódia, ale sdělovací prostředky a veřejnost potřebovali nějaké snadno vyslovitelné a ne příliš dlouhé slovo, které by se dobře vyjímalo i v novinových titulcích. Kdybyste mohli nahlédnout do novin z oněch dní, našli byste v nich odkazy na trichoty, trigenaty, trigony, trilogy, tridenty, trinity, tripedaly, tripedy, trikvety, tripody a řadu jiných záhadných věcí, z nichž některé před ponou tri ani nezačínaly, třeba že většina jmen se točila právě kolem příznačného rysu rostliny, pohyblivého, třídílného kořene. Na veřejnosti, v soukromí a zvláště pak po hospodách se vedly vášnivé spory na bázi takřka vědecké, pseudoetymologické a řadě dalších, ale posléze začal v této filologické aréně převládat jen jediný termín. Jeho základem bylo latinské adjektivum a zpočátku zněl stejně krkolomně jako ty ostatní, ale denní potřebou a vypuštěním latinské koncovky se stal docela přijatelným. A tak se zrodilo standardní pojmenování. Krátké, lehce zapamatovatelné slovo, používané zprvu jako nálepka některé redakce pro podivnou hříčku přírody, nicméně předurčené, aby se jednoho dne stalo synonymem bolesti, hrůzy a utrpení. Trifid.

Kráčející rostliny. Takový název měla druhá část četby na pokračování z románu Johna Widhama Den Trifidů, kterou posloucháme v podání Norberta Lichého. Četbu z překladu Jaroslava Kořána připravila Eva Lenartová a natočil režisér Tomáš Soldán. Třetí část na Vltavě zase zítra v 18.30.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Brazílie, země, která tvoří polovinu Latinské Ameriky, to je obrovitý tavící kotlík s širokým spektrem hudebních stylů. Jejich kořeny sahají jak do Afriky, tak i do Evropy. Dnes se zaměříme na brazilskou hudbu v širším kontextu a jako přídavek nás v závěru čekají nahrávky z kulturně spřízněných kapverdských ostrovů. Trojici Mandinga Beat tvoří kytarista z Brazílie, DJ a producent z Angoly a zpěvačka a hráčka na perkuse.

0: Žatoj.
1: Mandinga Beat, brazilsko-angolské trio ve skladbě Criança Rica, bohaté dítě v rytmu angolské semby, tance považovaného za předchůdce brazilské samby. Následující skupina Tracundum pochází ze severovýchodu Brazílie. Skladba Jacumã nese jméno přímořského letoviska.

Brazilská sestava Tracundum. A teď přijde hudba žánrově atypická. Ansámbl Tum Toin Foin si vysloužil označení komorní pop, což není anomálie, ale jev ukotvený v brazilské historii. V době napoleonských válek, když Brazílie byla ještě portugalskou kolonií, tak portugalský královský dvůr odešel do exilu a konkrétně do Brazílie a s sebou si vzal i královský orchestr. Hranice mezi vážnou a populární hudbou je díky tomu v Brazílii daleko méně zřetelná než v Evropě.

Takhle zní společný projekt, na něm se podílel skladatel Artur de Faria, dále desetičlenný ansámbl Tum Toin Foin a celkem 19členný smyčcový orchestr. Živá nahrávka vznikla v Porto Alegre na samém jihu Brazílie, v téměř 200 let starém divadle São Pedro.

brazilský ansámbl Tum Toin Foin pod vedením skladatele a básníka Artura de Fari. A teď pro změnu brazilská hudba založená na silných vokálech a emocích. Cida Moreira nepatří ve světě zrovna k těm nejznámějším zpěvačkám, možná i proto, že vždy stála na hranici tří uměleckých disciplín. Divadla, hry na klavír a zpěvu.

0: Sida Moreira nikdy nehledala úspěch v hudebním mainstreamu. Její repertoár čerpal z divadla, kabaretu a její zpěv má charakter emocí nabitého divadelního monologu. Původním vzděláním byla psycholožka. Uměleckou dráhu začala v hudebním divadle. Její poslední album, Como Corazón na Boca, je považováno za vrchol její dráhy. Základem projektu bylo divadelní představení, jehož premiéra proběhla před 2 lety v São Paulo.
1: Ninguém sabe a mágoa que trago no peito e quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida.

Cida Moreira patří v Brazílii k veteránské generaci. Má za sebou téměř 50 let vystupování jako zpěvačka i herečka. Své poslední album natočila s o generaci mladším skladatelem Rodrigem Velozem. Kritika se shoduje, kouzlo nahrávky je v propojení divadelní zkušenosti se zpěvem.

Coma corazón don boca. Nesu srdce na jazyku. Ze stejnojmenného alba zpívala Cida Moreira. Znalci brazilské hudby si možná vybaví hit stejného jména z doby před půl stoletím. A teď přehodíme výhybku zpět k instrumentální hudbě. Kytarista vystupující pod uměleckým jménem Johnny Cash přesouvá brazilské tradice na hmatník havajské steel kytary.

Brazilský hráč na steel kytaru se snadno zapamatovatelným uměleckým jménem Johnny Cash. Další instrumentální ukázka míří spíš na ty skryté myšlenkové proudy a pochází od brazilské skupiny Hurtmold. Ta funguje téměř 30 let. Jejím domovem je São Paulo, což je nejen největší město Brazílie, ale celé jižní polokoule.

Hurtmod, brazilská instrumentální skupina ze São Paula. Zpěvačka Malu Guedelia vyrůstala v hudební rodině poblíž ústí Amazonky. Její hudba ukazuje, čeho lze dosáhnout jen zpěvem, kytarou a střídmým doprovodem.

zpívala Malu Guedelia z Brazílie, země, do níž portugalští mořeplavci poprvé připluli roku 1500, tedy 7 let poté, kdy Kolumbus doplul do Severní Ameriky. Ale už o 40 let předtím portugalští námořníci přistáli na do té doby neobydlených Kapverdských ostrovech. Ty jsou dnes považovány za hudební velmoc. Zasloužila se o to už nežijící zpěvačka Cesária Évora. Takhle zní současná kapverská hudba. Uslyšíme zpěvačku Seozany.

Zpěvačka Seuzany se narodila na Kapverdách, ale vyrůstala v Senegalu, což je k souostroví nejbližší pevninský stát. Tou největší kaperskou zpěvačkou byla Cesaria Evora, která zemřela před 14 lety. Ve skladbě Saudade s ní zpívá Bonga a ten je z další portugalsky mluvící země z Angoly.

Cezary Evodu jsme slyšeli v duetu se zpěvákem Bongou z Angoly. Zpěvačka se stala symbolem kapverdské kultury, která vznikla propojením dvou vlivů, portugalského i afrického. Uslyšíme ji i v závěrečné ukázce dnešního Sedmého nebe, které bylo věnováno Brazílii a Kapverdám. Cezary Evodu zpívá tentokrát v duetu se Salifem Keitou z Mali. Naschledanou v dalším pátečním vydání Sedmého nebe se těší Petr Dolůška.

0: Poslední ze skladeb s nimiž dnes do studia přišel Petr Doruška právě dozněla a Sedmé nebe končí. Co ale nekončí, co je teprve před námi, je páteční večer s jeho nekonečnými možnostmi. A ten vltavský právě začíná.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: U poslechu Vltavy vás, milí posluchači, vítá Martina Kolajová. Přeji vám krásný večer a ten dnešní bude u nás na Vltavě večerem plným silných příběhů a také filmových melodií, protože už za malý okamžik bude páteční vltavský večer patřit především hudbě, která dobila filmová plátna. Nás už za malou chvíli čeká koncert se skladbami Johna Williamse a Hanse Zimmera, tedy autorů nezapomenutelných filmových melodií. Pak otevřeme stránku z povídkové tvorby Benjamina Kličky a představíme si Slečnu z kiosku, tak se totiž přesně jmenuje povídka, kterou si budeme moci poslechnout o 10. hodině večerní. A je to povídka z pera onoho pražského modernisty, který používal pseudonym Benjamin Klička. Pak se zase vrátíme ještě na skok do světa filmu, a to s hudbou Nina Roty, skladatele. Jehož melodie provázely nesmrtelné filmové příběhy a my si dnes poslechneme především skladby, které Nino Rota skládal pro hollywoodské filmy, třeba ke Coppolovu Kmotrovi. Pokud čekáte na další kapitolu naší četby na pokračování z příběhu Služebnice románu Kanaďanky Margaret Atwoodové, pak vaším časem budiš 23. hodina, protože nás čeká další část této četby na pokračování, kterou posloucháme v podání Barbory Goldmanové. A rozloučíme se spolu se závěrečnou kapitolou rozhlasových vzpomínek česko-americké filmové dokumentaristky a překladatelky Zuzany Justman. Právě její vzpomínkové vyprávění posloucháme celý tento týden v rámci vltavské memoárové řady Osudy. Závěrečná kapitola vyprávění Zuzany Justman dnes o 23. hodině a 30. minutě. Ještě jednou krásný večer s Vltavou. Těší nás, že nás posloucháte.
1: Koncert Klasika.
0: Bude nás jim provázet jeho dnešní autorka Alena Maršíková-Michálková.

Jejím úkolem je dotvářet atmosféru, vyvolávat emoce, podtrhovat napětí a pomáhat vyprávět příběh. Tak by se dal krátce shrnout pojem filmová hudba. A právě jí bude dnes patřit čas koncertu Klasika, u jehož poslechu vás vítá Alena Maršíková-Michálková. 5. července roku 2025 se příznivci melodií, které vyvolávají vzpomínky na příběhy hrdinů filmového plátna, sešli na břehu jezera Losheim u obce Losheim am See v Německu, aby si zde vyslechli ikonická hudební témata Johna Williamse a Hanse Zimmera. Pod taktovkou Kataríny Milner je provedl německý rozhlasový filharmonický orchestr Saarbrücken Kaiserslautern. Program zahájila hudba z filmu E.T. Mimozemšťan Johna Williamse. Autor za ní získal v roce 1983 Oscara. Hned poté to byla melodie z filmu Hook, za kterou byl Williams nominován na cenu Grammy a na Oscara. A nakonec hudba z filmu Terminál, který měl premiéru v roce 2004 a hudbu k němu napsal opět John Williams. Režie se ujal tehdy Steven Spielberg. Williams se Spielbergem velmi úzce spolupracuje a napsal hudbu téměř k jeho všem filmům.

To byla hudba z filmu E.T. Mimozemšťan, Hook a Terminál Johna Williamse a před námi je druhý skladatel filmové hudby dnešního večera, Hans Zimmer. Je autorem hudby k filmům Rain Man, Gladiátor nebo Interstellar a za svou práci získal 2 Oscary, 2 Zlaté glóby a také cenu Grammy. Poslechneme si hudbu z filmů Prázdniny a Pearl Harbor.

To byl hudební motiv z filmu Pearl Harbor Hanse Zimmera. Za hudbu k tomuto filmu byl nominován na Zlatý glóbus. Nyní se opět přesuneme k hudbě Johna Williamse a k žánru westernu. V roce 1972 měl premiéru film Kovbojové a zde je The Cowboys Overture. Hraje německý rozhlasový filharmonický orchestr Saarbrücken Kaiserslautern, řídí Katharina Milner.

Vyslechli jsme The Cowboys Overture z filmu Kovbojové od Johna Williamse. Jeho melodie jsou spojené zejména s filmy z oblasti science fiction, ale je autorem hudby i k jiným žánrům, například k thrilleru Čelisti. Nyní si poslechneme jeho hudbu z dalších tří snímků. Jako první to bude Oscarový film Narozen 4. července s Tomem Cruisem v hlavní roli, který měl premiéru v roce 1989. Jako druhý si připomeneme Jurský park z roku 1993, který získal Oscara za nejlepší zvuk. A nakonec to bude film Patriot z roku 2000, odehrávající se v době boje za americkou nezávislost.

Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Koncert klasika. Tentokrát záznam koncertu z 5. července 2025 z německého Losheimu am See. To byla hudba z filmu Patriot, před ní Jurský park a ještě před ní hudba z filmu Narozen 4. července. Vše od Johna Williamse. Nyní je před námi opět hudba Hanse Zimmera. Nejprve z filmu Pravdivá romance z roku 1993 a poté i hudba z animovaného filmu Lví král, který mohli diváci poprvé shlédnout v roce 1994 a za kterou získal autor Oscara. Hraje německý rozhlasový filharmonický orchestr Saarbrücken. Kaiserslautern řídí Katharina Milner, zpívá Miriam Neumayer.

Vyslechli jsme hudbu z filmů Lví král a Pravdivá romance od Hanse Zimmera. Z Afriky se nyní přesuneme do Japonska první poloviny 20. století. Tehdy se zde odehrává příběh gejši Sayuri, doprovázený tajuplnou a křehkou hudbou Johna Williamse. John Williams je i autor hudby k filmu Harry Potter a Kámen mudrců, která zazní hned poté.

Filmovou hudbu Johna Williamse ze snímků Harry Potter a kámen mudrců a Gejša jsme vyslechli v podání německého rozhlasového filharmonického orchestru Saarbrücken Kaiserslautern. Řídila Katarína Milner. Nyní se opět zaposloucháme do hudby Hanse Zimmera. Zazní koncertní svita z motivů k filmu Piráti z Karibiku.

Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Koncert klasika a dnes patří filmové hudbě. Koncert, který vám nabízíme ze záznamu, se konal 5. července 2025 v německém Losheimu am See. Vystoupil na něm německý rozhlasový filharmonický orchestr Saarbrücken Kaiserslautern v čele s Katarínou Milner. A jsou před námi poslední tři čísla programu. Jako první zazní titulní motiv ze seriálu Koruna Hanse Zimmera. V předposledním čísle programu se připojí zpěvačka Miriam Neumayer a zaspívá píseň At Last Harryho Warrena z filmu Zasněžená romance. A na závěr zazní ještě jednou hudba Johna Williamse z filmu Harry Potter a Kámen mudrců. Tentokrát to bude téma Hedvigi. Dobrý poslech přeje a loučí se Alena Maršíková-Michálková.

Hudba Hanse Zimmera a také Johna Williamse dnes zněla v rámci pátečního vltavského koncertu Klasika. A my jsme vám nabídli záznam z 5. července loňského roku z Losheimu am See. Hrál německý rozhlasový filharmonický orchestr, Saarbrücken Kaiserslautern řídila Katarina Müllner, zpívala Miriam Neumayer. Pořad připravila a uváděla Alena Maršíková-Michálková, která pro následující chvíle dnešního vltavského večera připravila také hudební vzpomínku na polského skladatele Henryka Wieniawského. Právě dnes uplynulo 191 let od jeho narození. My si tohoto autora připomeneme variacemi na vlastní téma pro housle a klavír a dur a poslechneme si nahrávku, kterou pořídili houslista Viktor Kuna a klavírista Jurij Smirnov.

0: Henryk Wieniawski byl významný polský houslový virtuos a skladatel období romantismu. Byl známý především mimořádnou expresivitou a také technickou brilancí a kvůli tomu byl dobovými kritiky přirovnáván k Niccolo Paganinimu. K jeho nejznámějším dílům patří druhý houslový koncert D-moll anebo Polonaise de Concert číslo 1. My jsme si ale z dílny Henryka Wieniawského právě poslechli jeho variace na vlastní téma a dur s opusovým číslem 15. Hráli Viktor Kuna na housle a Jurij Smirnov na klavír. Máme tu 10. večerní, milí posluchači, co pro vás máme o pátečním večeru na Vltavě připraveno dál. Bude to páteční povídka klasiků a tím klasikem dnes je Benjamin Klička, vlastním jménem Benjamin Fragner. Byl to český lékař a spisovatel, který pocházel ze staré pražské patricijské rodiny. Psal dětské knížky a napsal také dokonce jeden protifreudovský pamflet. Ve svých sociálních románech s přídomkem Čistá epizoda se nejčastěji rozepisoval o člověku jeho doby a o střetu čestných lidí s komplikovanou dobou. A to, tuším, bude i případ hrdinky jeho povídky Slečna z kiosku, kterou si teď poslechneme v podání Kateřiny Císařové.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Slečna z kiosku. Tak se už nezlob, už mlčím jako dřevo, tatí. Skončila smířlivě Lída. Její hlas je tu, aby zpíval, ne huboval. Oči, aby se smály, ne problesky. Ona se nechce protivit, ne. Jen nic smutného a rozhorčeného. Jen pohodu. Sněla zase svou plyšovou čepici a sedla k míse hrubého hrachu jako popelka. Uč se pracovat a užívat rozumu, prohodil ještě otec, vysílaje k děvčeti pohled ostrý až běda. Lída po něm mrštila úsměvem, pružně jak dítě míčem o tvrdou stěnu. Celý rozsah jejich očí prostoupil teplý lesk, i vtáhla vzdech a zaspívala jako varhany. Když jsem plela len. Tak zpívá a stále jen přemýšlí, co s ní konečně otec počne. Od matčiny smrti žije jen prozatím. Ve dne je hlídána tetou, večer otcem. Je plná spěchu. Život v ní zpívá svobodně jako ve všech, kdož vyšli ze školy. Zhlíží se v zrcadle, cvičí před ním, češe se, hladí si vlasy, rozhazuje rukama, buší do nich. Jsou odsouzeny k nečinnosti. Vše zahálí zbytečně na ní i v ní. Bylo by dobře, aby žila v ruchu práce, jinde než v temné kuchyni přísného táty. Elektrotechnik František Sýkora, no, dejme tomu Frantík, říkává často: co děláš pořád doma? Přijď večer na ulici, budeme chodit pod okny. Nesmí. Vždycky se najde mísa nepřebraného hrachu. Frantík chodí po ulici, všechno, co by jí vypravoval, zapomene. Nesmí, ale kdyby pracovala, musela by chodit i z práce. A pak by, když jsem plela len. Co to je? Vzduch voní, domy se usmály, celá ulice je jasná jako o svatbě. Na nebi se zamodralo, brázdí je ptáci, vzduch září. Lídě rozkvetly v srdci jarní trávníky, celá se chvěla, pošetilé je mládí. Její jako by byla domem, v kterém bydlí jen veselí nájemníci. Všichni křičí a tancují, div, že se dům nezhroutí. Toho dne přišel táta domů ze široka jako neděle. Všechno dělo se slavně. Otec si prohlížel pozorně Lídu a bylo tak zřejmé tajemství. Po večeři ustrojil otec svůj přísný hlas do hebů a mluví pomalu, napínavě. Lída prý si jistě všimla, že je otcem dobrým. I když snad nikdy smýšlela jinak, je jisto, že se mýlila. On mohl dát Lídu prostě někam do služby, aby těžce pracovala, aby se v nečisté práci udřela. Udělal to Jelínek ze sousední ulice a podobně se rozhodl i Rys ohledně Mařky. Ale on, dobrý Lídin otec, se staral, namáhal, že je vůbec jen pro Lídu. Lída se může spolehnout, že nastoupí za měsíc službu v kiosku, poněvadž má hodného otce. Práce v kiosku není jiná, než sedět na židličce a dívat se po ulici, nejde-li někdo s vyplazeným jazykem. Jde-li? Zeptáš se ho, chce-li malinovou nebo citrónovou, přijmeš peníze a díváš se znovu. Práce je jednoduchá, čistá a příjemná, ale je třeba uhlazených mravů a čistého oděvu. Lída se vrhla otci kolem krku
a strhla smích tisíce jarních hnízd. Radost v tónech se odlupovala blaženě od prsou, jichž rostoucí ňadra cítil otec býti do svých starých kostí jako dva zvony od trámy chrámu. Jak je mladá a silná, myslel si, jak rozkvetla. Až se bál té pružné svůdnosti dítěte vlastní krve. Již znal. A pravil. Lído, musíš být vážná, jdeš do života a ne na zábavu. Vyčítavě pohlédl na to tělíčko, rvoucí se se svou radostí v jeho náruči a na hrubou blůzku s dvěma velkými kalichy plnými života. Ale Lída zvonila dál. Náměstí řvalo jak moře, hlasy, šum, ruch, kola, zvony. Otřásela se země. Všechno se vzpíná a motá, všechno se hýbe. Jen kiosk nehybně uprostřed zmatku stojí jako maják. Záchrana všeho. Tak aspoň soudí Lída. Sedí přilepená na stoličce jako marcipánový husar na svém koni. Je vábnější cukrový, jak důstojně hlídá svou pumpičku s barevnými tekutinami. Vidí všechno, ví tolik, co denní kronika v novinách. Sedí, hledí, přemýšlí. A její myšlenky jsou jako ten život venku. Ulice promítla se jí do srdce s veškerou dravostí. Večer, až půjde František okolo, zavře a půjde s ním po náměstí, uprostřed něhož celý den seděla. Půjdou dlouho, dlouho pod světly širokých ulic, pak užšími přes most a po nábřeží. Potom už nebude světel, jen těch v Lídiných očích a ve Františkově hlase. František má mnoho moudrých řečí, pokud jdou širokými ulicemi. Pracuje teď na důležitém díle. Tyto obloukovky, to je hračka. Zavrtíš klikou, svítí, zavrtíš znovu, nesvítí, zhasne. Ale on má práci těžší. Jeho řemeslo je vlastně uměním. K tomu nelze pustit i člověka obyčejného. Ostatně šéf si ho váží, právě mu přidal. I myslí, že... František chtěl převést hovor jinam. Cože myslíš? Dí Lída. Ulice se úplně zúžily. Nábřeží napravo je černé, je zhučí a František přitiskl Lídu blíže. Oho! Lída se sice nemíní vzpírat, ale touží po delší hře. Sladší než polibek je hra, která předchází. Šli přerušující chůzi zastávkami. Předměstí se ohlásilo několika plynovými plameny. Znovu vypráví František o těchto hračkářských světlech. Jeho šéf si ho váží pro zručnost, s níž vyrábí složité vedení světel. Ostatně mu právě přidal. Myslí, že by se s jeho platem mnozí oženili. A to tak, že by žili s ženami slušně. Zbylo by i na blůzu, na střevíčky. Je to mzda dobrá. Lída tyto vážné věci nechápe. Smějíc se, loučí se se svým elektrotechnikem a srdce netluče pro manželství, jen pro lásku.

ať děláš, co děláš, měsíc v kiosku tě odnaučí lásce k této metrové nevzdušné bedně, neboť je v ní ticho a mrtvo. Hluk s vřavou se za měsíc vzdálil, nechal tě o samotě, smutnou a unavenou. Nic neslyšíš, nevidíš, zvyklas. Kniha nic nezmůže, všechno máš z ulice odposlouchané. Posloucháš tedy vlastní srdce, věčně nepoznané, a v srdci zápolí mládí s pravdou života. Ach, nechme to být, srdce. Mládí je silnější než vše. Také skutečnosti a pravdy je silnější. Jen žádné smutné a rozhorčené věci. Ale František nemusil ji zbavit těch večerních doprovodů. Má raději šéfa než ji. Šéf přeloží závod bůh ví kam a on jde za ním. Na co se má těšit i celý den, když nekyne večer? A květen? Ne, to je hrůza. Do kiosku vrazila vůně stromů jako nespoutaná smečka. Z kiosku vidíš květiny v koších a vidíš vyfintěné holky, jak si vedou galány a mluví s nimi, ničemi, o lásce. A večer ovšem budou s nimi v sadech na lavičkách a snad i v posteli. Necudy! Lída až porazila židličku, jak se rozčílila. Ne, kiosk je žalář nejtemnější. Ke kiosku se přiblížil svrchník s růží v dírce. Chce vodu. Potřebuješ vodu? Tu máš, paňáku. Táhneš za holkou, dám ti zrovna málo šťávy, abys věděl. Slečno, pravil v pohnutí polknu v sklenici. Vy jste milosrdenství samo. Napáje ti žíznivé a ještě tak sladkým nápojem. I nemluv, myslí si Lída, okradla jsem tě o polovic. Sladkým, odsekne a vzhlédne, aby ho strestala zrakem. A tu vidí, ten obličejíček v tvrdém klobouku se usmívá, vniká jí. Kam? Ano, pod blůzku, nestyda, no co ještě chcete? Dostanu naspět, řekl až sladce. Dal jste mi přesně, hájí se Lída vzpůrným hlasem. Přesně, ale naspět úsměv. Vraťte mi úsměv. Stál jako zařezán. Ne, asi nepůjde, směšný člověk. Musela se usmát. Tak je to v pořádku. Děkuji, řekl a odešel s poklonou, pozdvihnuv ohromný tvrdý klobouk z maličké hlavy. Jako rytíř, myslí si Lída. Houpe se jako na parketách a ten kabát? Jistě to byl milionář hledající hodnou ženu. Chodil častěji. Vypil skleničku, dvě, chtěl naspět a ptal se, kdy chodí domů. Řekla, že hned jak zavře. No, blázen, snad ji nechce opravdu za ženu. Jednou tak stojí zas u kiosku a dívá se na Lídu jako na svatou, když tu se objevil, kde se vzal, tu se vzal František. Stojí a poslouchá. Lída měla zrovna na něco odpovědět, ale mlčí a nemůže se smát. Nic se neděje z její ani z Frantíkovy strany. Jen tvrdý klobouk se naklání, usmívá a praví. No, řekněte, v 7? V 7:30? Elektrotechnik konečně povídá. Jednu malinovou. Tvrdý klobouk poodstoupil a diskrétně čeká, až žíznivec vypije a půjde. Lído, jak se máš? Řekl František. Já nevím, praví Lída a pohlédne prosebně do ulice. Jen žádné rozhořčení. Jeden z nich musí pryč, to věděla. Ale který? Tvrdý klobouk se uklonil a odešel. Zaplatil? Tázal se v zápětí František. Co? No, vodu. Ale ano, jak jsi sem přišel, máš konečně volno? Ne, poslali mne nakoupit drát. Poslyš, co ti to tu povídal? Ale nic,
Směje se Lída a vidí všechno v červené mlze. Chce se bavit? František se jí podíval do očí. Uhýbla, ale jen, aby umyla sklenku. Panák, viď? Doráží František. No, takový směšný je, legrační člověk, míní nepříkře Lída. Směšný, viď? Chytá se dělník hned se smíchem. Směšný, je jako loutka. No, právě, prohodí ledabile Lída a nadzdvihne nosík, neví, co říci. Proč mu nadává, myslí si, není třeba rozhořčených věcí. A směje se. Máš čas zavřít, děl František. Šli zase třídami a lampy se rozsvěcovaly. František vypravuje, co je u nich práce. Má novinu. V Praze bude zřízena opět filiálka, v níž on, František Sýkora, bude dílovedoucím. Potom myslí, že opravdu dosáhne postavení, na které by se každý oženil. Co o tom myslí Lída? Ať jen řekne napřímo, jestli by se ona neženila, kdyby měla to postavení. Lída mínila, že to je na pováženou. Je třeba, aby se takový muž opravdu rozhodl. František po chvíli prozradil, že by s ní chtěl večer chodit před domem. Svého otce nechť se nebojí, ať si jen vyjde, on si s ním už promluví sám. Ale nechce si snad Lída na chvilku sednout? Večer je krásný, svítí hvězdy, ze sadu voní bez, vždyť kvete. A začas pokvetou jí, Lídě, růže. Jen až. Ale Lída je unavená, nemůže se ostatně zdržeti, spala by už. A večer nechť odpustí, musí si lehnout. Doléhal na ní opolibek. Ne, Franto, jsem unavená, počkej. No, pusť. Františkovi jí bylo líto. Máš mnoho práce, viď? Měla bys dbát o zdraví. No, dobře, ale pusť mě, já, vidíš, jsem doma. S Bohem. Celá se trhala vedví. Chudinko, šeptal za ní František, přetékaje láskou.

Lída úpí v kiosku ukřižována. Kolem je tma, kolem je nic. Mechanicky podává skleničky stínům. Jak to jen bylo. Vedl ji třídami pod světly. Prosil, div neplakal. Říkal, že ho bude mít na svědomí. Jen žádné smutné věci si řekla a šla. Hrůza. Pokoj byl utopen v červeném světle a vonil jako tajný sen. Ale jak to jen bylo? Něco říkal, dával jí pít. Vždyť přece mohla křičet. Něco jí drželo ústa. Něco jí v srdci žádalo, aby se nebránila. Jaké to asi bude, křičel v ní hluboký hlas. Bílé ruce se natahovaly a přitahovaly. Není bolestnější vášně než zvědavost. Bílé ruce jí tančily kolem těla, slyšela horká slova až v sobě, tam docela na dně bytosti, dole. Ještě dneska je slyší, ale jsou vyhaslá, mrazí. A pak, když stála u dveří ve své čepici, stačí vám 20 korun? Letěla dolů, což mu nic neřekla. Chtěla ze schodů, měly trny a byly dlouhé, dlouhé. A František, ten jistě už nepřijde. Vždyť to musí vědět, jak by to nevěděl. Celý svět to ví, jistě je to v novinách, každý se o tom může přečísti. Uličníci to napíší na zeď křídou a uhlem přimaluji 20 káče s obrázkem. Ostatně to má v očích napsáno. Ubohý František, měl ji rád, je po všem. Nepřijde na skleničku, má své. Jen ona pozbyla v hotelu. Nebyl to sen? Ne, běda. V neděli ráno vyšla před dům, vlastně jen ze zvyku. Srdce se jí třepalo jak postřelené. Bylo jí v červnu zima. Ostatně nebyl v týdnu, nebude dnes. Mizerný světe. Ale Frantíkův veselý hlas se ozval již v průjezdě. Zdálo se jí, že rozřízl její srdce. Mlčela. Což on to neví? Dvakrát hůře. Co je ti, Lído? Podával jí ruku. Ale ona své ruce zaměstnala. Chytala slzy. Jsi nemocná? Franto. Nečistá. Žalovala dětským jekotem. Zavedl ji do tiché ulice. Sakra, zvolal. Co mluvíš? Byl bledý, ale spovídal ji nemilosrdně. Sahal si hned na hlavu, hned do kapes, měl sucho v ústech, dotkl se Lídy, utrhl, zase se dotkl, poslouchal, ale nerozuměl, jako cizí příběh. Vyprávěla, že na nic zvláštního nemyslela. Měla strach, aby tomu člověku neublížila, aby ho neměla na svědomí. A teď máš mne, vyčetl František a pobízel ji k dalšímu doznání. Byl nenasytný svého hoře. Co ze všeho věděla, zvěděl. Huso, zvolal skoro měkce. Tak vidíš. A budeš mít dítě? Což se to stává? Ach, uboha, povzdychl František. Kolik je ti? No, 15 pryč? A to ti holky ve škole nic nepovídali. Lída zaplála vzpomínkou. Já jsem jim nerozuměla. Když z ní vytěžil poslední podrobnosti, vedl ji zpět a před domem s očima malýma únavou těšil ji pohledem v zármutku. Ruku jí pohladil a vydechl. Nu, Lído, s Bohem, buď šťastná. Lída propukla v zoufalý nářek, rozběhla se, ale on už byl za rohem.

0: Čtenáři, ptáš se, byla-li svatba? Nestyď se, tvá otázka není tak hloupá, jak se zdá, a je jen důkazem, jak šlechetné a milé je tvé srdce. Ale považ, co je svatba, po níž čekáme dítě cizího padoucha? To je vlastně utrpení. Té neděle přišel František k Lídinu otci. To přišel muž, který měl Lídu rád. Lídu vyhnali na chodbu. Hovořili, dlouho se nemohli dohodnout. Lída, míní otec, je malé děvčátko, slovem panenka sotva škole odrostlá. Není ještě způsobilá se zamilovat, než kvůli milovat. Počkáme rok, dí. Nevinné je ještě děťátko. Ale vše marno. Svatba přece byla. Ale, jak řečeno, jaká to svatba? Jen začátek trápení. Bydlí spolu, jedí spolu, Lída je tichá a unilá jako boží muka. Z rozraženého srdce kvete jen nejistě rudý květ lásky. A František chodí, jako by hledal na zemi revolver. Neklidně spí a objímá je v noci maličkou ženu, vzdychá jí do ucha, jako by ji ani neobjímal. 3/4 roku byl v naději i v zoufalství a Lída se zamýšlela nad svým plným životem. Čí asi bude? Konečně přišel muž jednou z práce a slyší dětský pláč. Vtrhl jako vítr a rval bábě děťátko z rukou. Nahé, třáslo se mu v silných pažích jako Františkovo srdce 9 měsíců. A řvalo, jako Lída oné strašné neděle. Ale oči mělo, jako mají v Praze jenom síkorové. Ani modré, ani černé, ani hnědé, ale dobré. František je odložil a skloniv se k sametu Lídy na boltce, šeptal.
1: Je moje.
0: Děkuji, Lído.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Kateřina Císařová přečetla pod režijní taktovkou Jakuba Doubravy povídku pražského modernisty Benjamina Kličky Slečna z kiosku. A než se posuneme v rámci pátečního vltavského programu dál, opět nás čeká filmová hudba. Mám pro vás jeden tip, který se týká vltavského nedělního dopoledne. V 11 hodin pro vás budeme mít první část dvoudílné rozhlasové adaptace románu, respektive divadelní hry Petra Šefra Amadeus.
2: Znáte se vůbec se všemi přítomnými?
3: Ano, veličenstvo. Pane řediteli.
4: Je mi potěšením.
3: Pane prefekte.
5: Jsem potěšen, že vás opět vidím, ale našeho dvorního skladatele tuším neznáte. To musíme hned napravit. Komu leží na srdci umění, ten prostě musí znát pana Salieriho. Ten skvělý uvítací pochod složil pro vás.
3: Jsem nesmírně dojat.
6: Je mi potěšením. Kedy léto straordinario.
3: Grazie, signore. Mille milioni di benvenuti. Sono commosso. È un onore eccezionale incontrarla. Bylo to takhle, že? Tak. A dál už se to opakuje, že ano?
6: Máte obdivuhodnou paměť.
3: Grazie ancora, signore. Tahle kvarta ale nějak nesedí. Vidíte? Zkusíme místo toho terci. Výborně!

0: Bravo, Mozarte, bravo!
1: Bravo.
0: Řekněte mi, dostal jste již objednávku na tu operu?
2: Dostal, veličenstvo. A vděčností nejsem schopen slova. Slibuji vám, že se vám dostane toho nejlepšího, nejdokonalejšího představení, jaké kdy zhlédlo oko panovníka.
3: Přestože ve skutečnosti byl vztah obou skladatelů korektní a nebo dokonce přátelský, drama Petra Schäffera učinili z Mozarta a Salieriho symboly božského talentu a těžkopádné snaživosti. Jejichž střed právě jedinečná hudba povyšuje z přízemní nevraživosti na boj o přízeň nejvyššího. No a nejen dramatický, ale právě i hudební potenciál díla byl impulzem k rozhlasovému zpracování. V neděli dopoledne si poslechněte dvoudílnou inscenaci, která vychází ze Schäffera textu v překladu Martina Hilského a režisér Dimitrij Dudík obsadil do hlavních rolí Martina Fingra jako Salieriho a Marka Lamboru. Uslyšíte v neděli jako Mozarta. První část dvoudílné rozhlasové inscenace Amadeus v neděli 12. července hodinu před polednem. A možná, pokud jste poslouchali pozorně ukázku, řekla bych, že určitě se vám vybavil Formanův Oscarový snímek a možná si připomenete i další hollywoodské filmy, jen co uslyšíte melodie, které k nim neodmyslitelně patří. Skládal je Nino Rota a právě jemu bude patřit následující páteční večerní půlhodinka.
4: Klapka. Po části věnované práci pro filmy Federica Felliniho a části, která mapovala spolupráci s dalšími italskými režiséry, je dnešní třetí díl rotovské série věnován sypětí Nina Roty s Hollywoodem. Skladatel i při práci pro americké velkofilmy uplatnil svůj cit pro dramatičnost, perfektní vystižení atmosféry jednotlivých sekvencí filmového příběhu a ke slovu se dostávala i pověstná italská kantiléna. Platí to i o jedné z nejslavnějších rotových filmových hudeb, doprovodu Coppolova Kmotra. Jak píše Mervyn Cook v knize Dějiny světové hudby, vycházel Rota při komponování hudby k filmu z tradic italské opery, především z Verdiho.

Filmové drama režiséra Francise Forda Coppoly Kmotr je citlivým a dramatickým vhledem do praktik rodiny Corleoneů z New Yorku a mafiánských praktik obecně. Odehrává se mezi lety 1945 a 1955. Připomeňme, že Rota tu v muzice využívá svůj oblíbený prvek známý u jeho starších italských filmů. Marilyn Cook ho charakterizuje jako kděj rozkošně nevyzpytatelné muzicírování maloměstských kapel. Snímek měl premiéru v roce 1972. O dva roky později přišla Dvojka, která Ninu Rotovi vynesla Oscara. Z Kmotra ještě jedna hudební ukázka. Takhle Rota hudebně cítil finále příběhu.

Tak to byl Kmotr. Válečné a přitom romantické drama Vojna a mír podle knihy Lva Nikolajeviče Tolstého natočil režisér King Vidor v roce 1956 a do hlavních rolí obsadil Audrey Hepburnovou, Henryho Fondu, Mela Ferrera, Vitora Gassmana a taky původem Čecha Herberta Loma, který to v Hollywoodu dotáhl hodně daleko. Proslul především jako představitel inspektora Dreyfuse z filmové série Růžový panter a hlavní zápornou postavou ve filmu Poklad na Stříbrném jezeře. K úspěchu filmu Vojna a mír, jehož příběh se odehrává v době napoleonských válek, přispěla i hudba Nina Roty.

A ještě jednou Napoleon, tentokrát ve filmu Waterloo režiséra Sergeje Bondarčuka z roku 1970. Ten dostal nabídku točit v Americe poté, co producent Dino De Laurentiis viděl jeho opus Vojna a mír, tentokrát tedy sovětský. V hlavních rolích Bondarčukova Waterloo se objevili například Christopher Plummer, Orson Welles či Rod Steiger. A v jedné z hlavních rolí figuruje i hudba Nina Rothy.

Dozněla hudba z filmu Waterloo. V roce 1978 měl premiéru film Hurikán, který v Americe natočil původem švédský režisér Jan Troell. Hlavní role stvárnili Mia Farrow, Dayton Carney, Jason Robards, Timothy Bottoms, Trevor Howard či Max von Sydow. Mladá Charlotte jede navštívit otce, guvernéra pacifického ostrova Pago Pago. Zamiluje se do Matangua, náčelníka ostrova Alava, který brání domorodce před tvrdým režimem americké nadvlády. Milenci pocházejí z různých kultur, tudíž vzniká řada nedorozumění, ke kterým se řadí státnické problémy, protože zřízení má s každým z nich úplně jiné plány. Matangi je zatčen, ale uteče, a to spolu s Charlotte. Navíc je ostrov zasažen ničivým hurikánem. Nino Rota opatřil tuto katastrofickou love story nesmírně bohatou a pestrou hudbou, která střídá žánry a využívá v solových partech specifické hudební nástroje. Skvěle pracuje i s nápaditě tvořenými ruchy, které dotvářejí atmosféru filmu. Než zazní ukázka z Rotově muziky k tomuto snímku, ještě rozloučení. Buďme všichni bez hurikánů a užívejme si dobrou filmovou muziku. To všem přeje autor pořadu Tomáš Pilát. A teď Hurikán, nejdřív domorodá etnická hudba, tanec, a poté domorodý jazz. Oboje v kompozicích Nina Roty.

0: Takto jsme se, milí posluchači, v rámci pátečního vltavského večera vrátili ještě jednou do světa filmu, tentokrát s hudbou skladatele Nina Roty. Hudba z filmu Jana Troela Hurikán uzavřela třídílnou sérii, která se věnovala právě filmové hudbě Nina Roty. Poslední díl nás zavedl do Hollywoodu. V předcházejících částech jsme si připomněli jeho spolupráci s Federicem Fellinim a také práci pro filmy dalších italských režisérů. Pořad připravil a uváděl Tomáš Pilát.
1: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna www.letníslavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Příběh služebnice, tak se jmenuje dnes už kultovní román kanadské spisovatelky, literární kritičky, ale také feministické a sociální aktivistky Margaret Eleanor Atwoodové. A my její román Příběh služebnice na Vltavě v premiéře uvádíme jako 16-dílnou četbu na pokračování. A právě teď máme připravenou 13. kapitolu. Čte Barbora Goldmanová.

Procházíme chodbou. Vynoříme se v hlavní dvoraně. Je široká a také vysoká. Sahá přes několik pater ke stropní kopuli. Uprostřed je okrouhlá fontána, z níž tryská voda ve tvaru pampelišky, která pouští semínka. Vím, kde jsem. Už jsem tu byla. Kdysi dávno jsme tady s Lukem trávívali odpoledne, tehdy to byl hotel. Teď jsou tu samé ženy. Posedávají, lenoší, procházejí se, opírají se jedna o druhou. Některé si oblékly podobné kostýmy jako já, peří a flitry, vykrojené nad stehny a s hlubokým výstřihem. Jiné na sobě mají spodní prádlo ze starých časů, kratičké noční košilky, pyžamo jako pro panenku, tu a tam průhledné negliže. Jiné jsou v plavkách. Některé mají na sobě sportovní šortky a podprsenku na opalování, jiné cvičební úbor, jaký býval vidět v televizních pořadech, upnutý na tělo s pletenými nákoleníky v pastelových barvách. Dokonce je tu k zahlédnutí i pár kostýmů roztleskávaček se skládanými sukínkami a obrovskými písmeny na hrudi. Všechny jsou nalíčené. A mně jejich oči připadají příliš velké, příliš tmavé a třpitivé. Ústa příliš rudá, příliš vlhká, smáčená krví a lesklá. A nebo naopak příliš šaškovská. V téhle místnosti je hodně hýždí. Už na ně nejsem zvyklá. Je to jako výlet do minulosti, prohodí velitel. V jeho hlase je znát potěšení, ne-li dokonce radost. Nemyslíš? Snažím se rozpomenout, jestli minulost vypadala opravdu takhle. Teď už si nejsem jistá. Film o minulosti není totéž, co minulost. Nezírej tolik, nabádá mě velitel. Zahlédl nějaký jiný muž, zdraví ho a vydává se k nám. Velitel mluví za mě, s tímhle mužem i se všemi dalšími. Prohlásí, že jsem tu nová. Oni se na mě podívají, pustí mě z hlavy a baví se o jiných věcech. Můj převlek plní svůj účel. Nepřestává mě držet za paži a jak si povídá, nepatrně se mu napřimuje páteř a do hlasu se mu vkrádá stále víc mladické čilosti a rozvernosti. Napadá mě, že se vytahuje. Chlubí se mnou před nimi a oni to chápou. Vychování jim káže, aby ode mě dali ruce pryč, ale v duchu hodnotí moje prsa a nohy, jako by neviděli důvod, proč to nedělat. Celý ten výstup je směšné dětinské předvádění, ale taky něco, co dovedu pochopit. Když se toho nabaží, odvede mě zase jinam, na bachratou kytičkovanou pohovku, jaké dřív stávaly v hotelových halách. Tak co? Zajímá se. Co říkáš na náš malý klub? Znovu se porozhlédnu. Muži nejsou tak homogenní, jak jsem si zprvu myslela. Tamhle u fontány postává skupina Japonců v světlounce šedých oblecích a na druhé straně v rohu je bílá šmouha, Arabové v těch svých dlouhých županech a s šátky na hlavách. Tohle je klub? Ptám se. No my mu tak mezi sebou říkáme. Náš klub. Myslela jsem, že tyhle věci jsou přísně zakázané. No oficiálně ano, připouští. Ale konec konců jsme jenom lidi. Čekám, že to dál rozvede, ale on se k ničemu nemá a tak se osmělím. Co to znamená? Znamená to, že člověk nemůže bojovat proti přírodě, vysvětluje. Příroda si pro muže žádá rozmanitost. Je to logické. Je to součástí strategie stvoření. Je to záměr přírody. Jsem sticha? A tak pokračuje. Ženy to instinktivně vědí. Proč by si jinak za starých časů nakupovali takovou spoustu nejrůznějších šatů? Aby oblafli muže a předstírali, že je v nich několik různých žen. Každý den nová. Pronáší to, jako by tomu věřil. Ale takhle on mluví často. Mám chuť se k němu začít chovat ledově a strávit zbytek večera trucovitým mlčením. Jenže to si nemůžu dovolit a dobře to vím. I kdyby vykládal kdo ví co, vzal mě dnes večer do společnosti. Ve skutečnosti bych si nejvíc přála promluvit se ženami, ale vidím, že nemám velkou šanci. Co je to za lidi? Vyptávám se dál. Tady je to jenom pro důstojníky, říká, a pro vyšší úředníky, a samozřejmě pro zahraniční obchodní delegace. Je to dobré pro obchod. Ne, ozvu se. Myslím ty ženy. Aha, zamyslí se. No, některé jsou skutečné profesionálky.
Poskytovatelky, zasměje se, z dřívějších časů. A ostatní? No je to docela pestrá směsice. Tamhle ta v zeleném je socioložka, teda byla. Tamhle ta byla právnička, tamhle ta zase manažerka v nějakém řetězci restaurací. Tyhle typy jsou taky radši tady. Radši než kde? Než tam, kde by jinak museli být, dodává. Možná i ty bys byla radši tady, než tam, kde jsi teď. Na dne se to nesměle. Zkouší to. Touží po komplimentu. A já vím, že vážný rozhovor je u konce. Nevím. Zašeptám, jako bych o tom uvažovala. Asi je to hodně práce. Tak, pokouší se změnit téma. Aby ses tady do toho trochu vpravila, co takhle si dát něco k pití. Neměla bych, namítám. V hloubi duše se mi to zamlouvá. Už léta jsem se ničeho nenapila. Gin s tonikem, říkám po chvilce. Ale slabý, prosím. Vstane, pak mě nečekaně vezme za ruku a políbí mě na dlaně. Potom se vydá směrem k baru.

0: Pak ji spatřím. Moiru. Stojí se dvěma dalšími ženami poblíž vodotrysku. Má na sobě směšný, zoufale obnošený černý úbor z kdysi lesklého saténu. Moiře je velký, takže jedno ňadro má vystrčené nahoru a druhé povislé. Kouří cigaretu. Potáhne a posílá jí ženě po své levici, která má na sobě červené flitry, dlouhý špičatý ocas a stříbrné rohy. Čertice. Rozhlíží se po místnosti. Její oči mě zachytily. Vidí mě. Je dost chytrá na to, aby nereagovala. Zíráme na sebe bez výrazu, apaticky. Potom nepatrně pohne hlavou, jemným trhnutím doprava. Vezme si cigaretu zpátky od ženy v červeném, přidrží si ji u úst, nechává dlaně na chvíli ve vzduchu s rozevřenými pěti prsty. Pak se ke mně obrátí zády. Naše staré znamení. Mám být za 5 minut na dámských záchodech, které musí být někde vpravo od ní. Velitel se vrací se dvěma skleničkami. Usmívám se na něj. Jsou to někde záchody? Jistě, houhlá a upíjí přitom ze sklenky. Tamhle, kývne hlavou. Co když mě někdo zastaví? Stačí, když mu ukážeš náramek, vysvětluje. Neboj, budou vědět, že jsi zadaná. Najdu vchod na dámské toalety. Vedle dveří sedí u stolku žena, která kontroluje příchody a odchody. Je to teta. Poháněč na dobytek položený na stolku. Řemínek navlečený na zápěstí. Žádné žerty. 15 minut, vyštěkne. Podá mi z hromádky na stole fialovou kartičku. Opřu se do dveří. Je tu odpočinková místnost, tlumeně osvětlená. A v ní pár pohodlných židlí a pohovka se zelenkavým vzorem s bambusovými výhonky. Posedává tu několik žen. Mají zuté boty a kouří. Když vejdu, upřou na mě oči. Ty jsi tu nová? Koukne na mě jedna. Ano, přikývnu a rozhlížím se po Moiře, kterou není nikde vidět. Ženy se neusmějí. Vracejí se k cigaretám, jako by to byla kdo ví jak důležitá činnost. Pak se ozve spláchnutí a z jedné růžové kabinky konečně vychází Moira. To je dobrý, uklidňuje mě i ostatní. Znám ji. V tu chvíli se ostatní usmějí a Moira mě obejme. Pořád nemůžu uvěřit, že je to ona. Tak se dám do pláče. Nebreč, napomíná mě. Rozmažeš si rasenku a nemáme čas, uhněte. To říká dvěma ženám na pohovce svým obvyklým, nekompromisním, drsným, neurvalým způsobem a jako vždy jí to prochází. Ze všeho nejdřív si zouváme boty. Co tady sakra děláš? Zajímá se Moira. Ne, že bych nebyla hrozně ráda, že tě vidím, ale pro tebe to není žádná sláva. Co jsi, prosím tě, provedla? Posmívala ses jeho pindourovi? Zadívám se na strop. Jsou tu štěnice? Přitáhnu si její hlavu, abych jí mohla pošeptat do ucha. Jsem tu přechodně, vysvětluju. Jenom dneska večer propašoval mě sem. Kdo? Ptá se taky šeptem. Ten sráč, co je s tebou?
1: Toho jsem jednou měla, ten je děsnej.
0: Je to můj velitel. Přikývne.
1: Některý to dělají, rajcuje je to. Je to pro ně, jako kdyby to dělali na oltáři.
0: Nemáme moc času, připomínám. Pověz mi všechno. Následuje víceméně to, co mi pověděla, pošeptala. Snažím se to podat, pokud možno jejím stylem. Je to způsob, jak ji udržet naživu.
1: Nechala jsem tu starou čarodějnici, tetu Elizabeth, svázanou za kotlem jako vánoční stromek. Nevěřila bys, jak snadný bylo dostat se ze střediska. V těch hnědejch hadrech jsem vypochodovala ven. Šla jsem, jako kdybych věděla, kam jdu, dokud jsem nezmizela z dohledu. Neměla jsem žádný pořádný plán. Zatáhla jsem ramena, zvedla bradu, pochodovala a přitom jsem přemýšlela, co dál. Když zrušili noviny, sebrali spoustu ženských, co jsem znala. A říkala jsem si, že teď už asi dostali i zbytek. Určitě měli seznam. Byli jsme naivní, když jsme si mysleli, že budeme moct pokračovat stejně jako dřív, třeba ilegálně. Zatímco jsme byli ve středisku, zřídili v centru města spoustu dalších kontrol, byli na každém rohu. Z té první jsem se málem posrala strachy. Narazila jsem na ní z ničeho nic, když jsem zahnula za roh. Došlo mi, že nebude vypadat dobře, když se jim takhle na očích pokusím zdrhnout. A tak jsem to navlíkla stejně jako předtím u brány. Prostě jsem si to štrádovala, mračila se, špulila pusu a tvářila se, že jim vidím až do žaludku a že jsou to vředi. Víš přece, jak se ty tvářej, když řekneš slovo chlap. Zabralo to skvěle. Tady i na dalších kontrolách. Ale v hlavě mi to šíleně šrotovalo. Věděla jsem, že mi nezbývá moc času, než najdou tu babu a vyhlásej poplach. Brzy mě začnou hledat. Falešná teta na útěku. Pořád jsem v duchu probírala všechny lidi, co znám. Nakonec jsem si zkusila vybavit co nejvíce z našeho seznamu předplatitelů. Nebudu ti prozrazovat jméno, který jsem si nakonec vybrala, protože je nechci dostat do maléru, pokud v něm už nelítaj. Možná už jsem to všechno vyklopila. Těžko si pamatuješ, co jsi řekla, když to do tebe šili. Řekneš jim, co chtějí slyšet. Vybrala jsem si je, protože to byli manželé a mohli si být jistější než svobodní a rozhodně víc než homosexuálové. Taky jsem si vzpomněla na značku vedle jejich jména, což znamenalo kvakeři. Tou dobou jsem dorazila na massachusettskou třídu a konečně jsem zjistila, kde jsem. A věděla jsem taky, kde bydlej oni. Teď mi vrtalo v hlavě něco jiného. Když ty lidi uvidějí, že se k jejich baráku blíží teta, co když prostě zamknou a budou se tvářit, jako že nejsou doma? Ale musela jsem to risknout. Byla jsem utahaná z té chůze, hlavně z té tetovský, vojenský, jako když spolkneš pravítko. A od snídaně jsem nejedla. Otevřít mi přišla paní. Oznámila jsem jí, že dělám dotazník, aby se netvářila překvapeně, kdyby nás někdo pozoroval. Ale jakmile jsem byla uvnitř, sundala jsem si z hlavy šátek a řekla jsem jim, kdo jsem. Mohli zavolat policii nebo co já vím. Každopádně nikam nezavolali. Dali mi oblečení a spálili ten tetovský úbor a její průkaz u nich v kotli. Věděli, že se to musí udělat hned. Nebyli z mý návštěvy zrovna nadšený, to bylo jasný. Byli z toho dost nervózní. Měli dvě malí děti, které ještě nechodili do školy. Nedivila jsem se jim. Došla jsem si na záchod, to ti byla teda úleva. Pak jsem seděla nahoře v dětském pokoji a hrála si s dětskama, měli tam nějaký kostičky, zatímco jejich rodiče seděli dole a rozhodovali se, co se mnou udělají. Tou dobou už jsem neměla strach. Vlastně jsem se cítila docela klidná, smířená s osudem, dalo by se říct. Pak mi ta paní udělala sendvič a kafe a pán povídá, že mě vezme k jiným lidem. Telefonovat si netroufli. Ty druhý byli taky kvakeři. Ale u nich to bylo za prachy, protože byly přestupní stanice na únikové cestě pro ženy. Když ten první chlap odešel, prohlásili, že se mě pokusejí dostat za hranice. Nebudu ti říkat jak, protože některé stanice jsou možná ještě v provozu. Každá byla ve spojení vždycky jen s jednou, tou další v pořadí. To mělo svoje výhody. Bylo to lepší, pokud tě chytili. Ale taky nevýhody, protože když některou stanici skřípli, celý řetězec se zastavil, dokud nenavázali kontakt s nějakým kurýrem, který zařídil alternativní trasu. Ale bylo to líp organizovaný, než by si smyslela. Povedlo se jim infiltrovat do pár užitečných míst. Jeden působil například na poště. Měli k dispozici řidiče s takovou tou šikovnou malou dodávkou. Přes most a do centra města jsem se dostala v poštovním pytli. To už ti můžu prozradit, protože ho krátce na to dostali. Skončil na zdi. Člověku se tyhle věci donesou. Divila by se, kolik se toho tady dovíš. Říkají nám to sami velitelé. Asi si myslej, proč ne? Stejně to nemáme komu vyžvanit. Hleda mezi sebou a to se nepočítá. Vykládám ti to, jako by to byla hračka, ale ani náhodou. Celou dobu jsem byla podělaná strachy až za ušima. Nejhorší bylo, že jsem věděla, že ty lidi kvůli mě riskujou život, i když nemusej. Ale tvrdili mi, že to dělají z náboženských důvodů a že si to nemám brát osobně. To mi trochu pomohlo. Každý večer se tiše modlili. Napřed jsem si na to nemohla zvyknout, protože mi to až moc připomínalo ty sračky ve středisku. Zvedal se mi z toho kufr, pokud mám být upřímná. Ale nejspíš z toho čerpali sílu. Věděli zhruba, co je čeká, když je chytí. Ne dopodrobna, ale věděli to. Tou dobou už začali něco z toho ukazovat v televizi. Procesy a tak. To bylo předtím, než naplno spustili zátahy na ostatní náboženské skupiny. Pokud člověk říkal, že je křesťan a že je v manželství, teda samozřejmě v prvním, nechávali ho ještě víceméně na pokoji. Nejdřív se soustředili na ostatní. Teprve když je měli jakž takž pod kontrolou, pustili se do dalších. Žila jsem v ilegalitě tak 8 nebo 9 měsíců. Posílali mě z jednoho bezpečného úkrytu do druhého. Tenkrát jich ještě bylo víc. Málem se mi povedlo zdrhnout za čáru. Převezli mě až do Salemu a pak v nákladňáku se slepicema do Mainu. Myslela jsem, že se z toho smradu pobleju. Dovedeš si představit, jaký to je, když na tebe sere celý nákladňák slepic, kterým se dělá blbě z toho harcování? Odtamtud mě chtěli dostat přes hranice. Ne autem ani nákladňákem, to už skoro nešlo, ale lodí podél pobřeží. Tou dobou už se to tam ale hemžilo očima, jako všude v okolí hranic. Sebrali nás, když jsme vystupovali ze zadních dveří u přístavu. Já a ten chlap i s jeho ženou. Byl to starší pár kolem 50. On býval rybář, lovil humry, než rybolov tam na pobřeží dopad jak dopad. Nevím, co se s nima pak stalo, protože mě naložili do jiného auta. Myslela jsem, že je to můj konec. A nebo že pomažu zpátky do střediska do spárů tety Lidie s tím jejím ocelovým lanem. Uvažovala jsem, že to skoncuju sama. A asi bych to i udělala. Ale posadili ke mně dozadu dva, co mě hlídali jako ostříži. Takže smůla. Nebudu ti radši vykládat, co se dělo potom. Nechce se mi o tom mluvit. Můžu ti jenom říct, že mi na těle nezanechali žádné stopy. Když bylo po všem, pustili mi video. Víš, o čem bylo? O životě v koloniích. V koloniích se tráví čas odklízením. Jsou teďka dost posedlí čistotou. Někdy jsou to jenom mrtvoly. Po bitvě. Nejhorší to bývá v městských getech. Tam je nechávají ležet díl. Bejvají už hodně v rozkladu. Tyhle pánové nemají rádi, když se někde povalujou mrtvoly. Mají strach z moru, nebo co já vím. Takže ženský v koloniích pracují ve spalovnách. Ale ostatní kolonie jsou ještě horší. Tam jsou toxický skládky a radioaktivní odpad. Počítaj, že tam vydržíš maximálně 3 roky, než ti odpadne nos a odloupne se z tebe kůže jako gumová rukavice. Nenamáhaj se je tam moc živit nebo jim dávat nějaký ochranný oděvy. Výjde je to tak levnějc. Prej existují ještě jiný kolonie, co nejsou tak hrozný. Tam se pracuje na polích, bavlna, rajčata a tak. Ale ty mi v tom filmu neukazovali. Jsou to hlavně starší ženský, pak služebnice, co prosrali svoje 3 šance. A taky nenapravitelný případy, jako jsem já. My všechny jsme určený k likvidaci. V koloniích dřou i chlapy, je jich asi tak 1/4. Ne všichni zrádci pohlaví končej na zdi. Všichni nosejí dlouhý šaty, akorát že šedý, ženský i chlapy. Nejspíš to má chlapy demoralizovat, když musí nosit šaty. Do prdele, mě by to teda demoralizovalo pořádně. Jak se to dá vydržet? To už se mi víc líbí tenhle ohos. Nakonec mi řekli, že jsem moc nebezpečná na to, aby se mi dostalo výsady návratu do červeného střediska. Dali mi na vybranou. Tohle? A nebo kolonie? Teda do hajzlu snad jenom je ptiška, by si vybrala kolonie. Je ti jasný, že nejsem žádná mučednice. Stejně už jsem si před lety nechala zašít vaječníky, takže mě ani nemuseli operovat. Tady nikdo nemá funkční vaječníky. Chápeš, co by to znamenalo za problémy? Takže jsem tady. Dostáváme dokonce krém na obličej. Měla by se sem zkusit taky dostat. Měla bys dobrý 3 nebo 4 roky, než se tvoje kouzlo vytratí a pošlou tě na Krchov. Strava není špatná. Dostaneš i chlast a drogy, pokud chceš. A pracuje se jenom v noci.
0: Mojro, protestuju. To přece nemyslíš vážně.
1: Teď mě trochu děsí, protože z jejího hlasu čiší lhostejnost. Nedostatek vůle. Nechci, aby byla jako já. Aby se vzdala. Přizpůsobila se. Zachránila si kůži. V tomto nakonec celé je? Chci od ní rytířskost, drsňáctví, hrdinství, osamělý boj. Něco, co sama postrádám.
0: O mě si nedělej starost, poznamená. Jsem pořád tady, vidíš, že jsem to já. A vůbec podívej se na to takhle. Není to tak špatný, je tu spousta ženských. Vlastně takovej lesbí ráj.
1: Teď mě škádlí. Vyzařuje nějakou energii a hned je mi líp.
0: Oni vám to dovolí? Divím se.
1: Dovolí? Ty vole, podporujou to. Víš, jak tomu tady říkají? Ujezábeli. Ty už to s náma vzdali a velitelům je úplně putna, co děláme ve volném čase. A vůbec. Ženský se ženskýma, to je vzrušuje.
0: Chtěla bych vyprávět něco jiného. Chtěla bych vyprávět o tom, jak odtud Mojra uprchla. Vyhodila do povětří klub Ujezábeli i s 50 veliteli. Ale pokud vím, nic z toho se nestalo. Nevím, jak skončila, nebo jestli vůbec skončila, protože pak už jsme se víckrát neviděli.

Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová a její románová dystopie Příběh služebnice po 13. jako vltavská předpůlnoční četba s hvězdičkou, kterou připravila Petra Hinčíková, natočil režisér Radim Nejedlý a další kapitolu si v podání Barbory Goldmanové můžete poslechnout zase zítra. A pokud vám některé už odvysílané kapitoly četby z románu Příběh služebnice utekly, najdete je po 4 týdny online na našem webu vltava.rozhlas.cz.

0: Renomovaný francouzský jazzový houslista Didier Lockwood a jeho živá optimistická skladba s názvem Good Morning Lady Sun. Jedná se o druhou skladbu na jeho kritikou oceňovaném albu z roku 2017 s názvem Open Doors, na kterém Didier Lockwood hraje společně s All Stars kvartetem. A teď je tady poslední pořad pátečního programu Českého rozhlasu Vltava, milí posluchači, a vy už určitě čekáte na další, dnes už závěrečnou kapitolu rozhlasových vzpomínek česko-americké filmové dokumentaristky a překladatelky Zuzany Justman. Osudy se s ní natáčely na podzim roku 2015 v New Yorku a právě tam začíná Zuzana Justman vzpomínkou na svůj první dokumentární film s názvem Terezínský deník.
1: Osudy rozhlasového zemáru.

Já jsem napsala scénář, totiž on nebyl úplně napsaný, ale já jsem dělala všechny ty rozhovory, našla jsem ty lidi, se kterými jsme točili. A poznala jsem, když jsme jeli do Terezína poprvé v autobusu, to byl ten sjezd, který jsme natáčeli, ten sjezd, tak přede mnou seděla jedna žena, která mi byla strašně sympatická, jmenovala se Helga Kinská. A já jsem si řekla, že to by bylo báječné, kdybych ji mohla dát do toho filmu. Ona souhlasila a ukázalo se, že Helga v Terezíně psala deník. A ona byla původně z Vídně, ale aby jí tatínek zachránil, tak ji poslal do Kyjova. Takže ona uměla česky a psala ten deník česky. A ten deník se stal podstatou, jistým způsobem podstatou toho filmu, takže se ten film jmenuje Terezínský deník. Ale jsou tam rozhovory s 10 lidma. Já jsem původně chtěla ten film točit jenom o dětech, ale nakonec jsem též dělala rozhovory s jinými lidmi, takže ten Terezín je spíš portrét Terezína, historie a portrét Terezína. Je to film o různých aspektech života v Terezíně, ale je tam hodně o terezínských dětech. V tom filmu bylo, že jsem ho psala, ale já jsem byla hlavně exekutivní produkční, což znamená, že jsem musela na to najít peníze. To mi trvalo strašně dlouho. To v Americe není lehké, hlavně pro někoho, kdo ještě nedělal žádný filmy. Takže někdy mě poprvé zamítli ten grant, ale potom za rok, když jsem žádala znova, tak mi ho dali. Ty granty psát zde je velmi těžké, to je vždycky mnoho stránek a některé organizace tak žádají, aby ten projekt měl poradce. Například, když jsem dostala grant o státu New Yorku, tak jsme museli mít 6 poradců. Takže člověk musí prosit lidi, aby byli poradci a není to lehké. Nakonec jsem dostala velký grant od jedné židovské nadace v Kanadě a to nám pomohlo film dokončit. Takže film byl dokončen v roce 89 a měli jsme premiéru v Izraeli, protože podmínka toho posledního velkého grantu byla, že musíme mít premiéru v Izraeli na jednom novém festivalu. V Čechách se film promítal na prvním postkomunistickém festivalu v Karlových Varech. A to byla pro mě taková moc hezká záležitost, protože když se promítal v Karlových Varech, tak tam byla moje maminka. A já jsem měla připravené poznámky a když jsem se podívala do obecenstva, tak asi v 5. řadě seděla moje maminka s jednou přítelkyní a obě plakali. A já jsem zapomněla na všechny poznámky a mluvila jsem ze srdce. A potom jsem končila tím, že jsem řekla, jenom je mi hrozně líto, že se tohohle momentu nedožil můj bratr J.R. Pick. A potom, když skončilo promítání, tak na tom festivalu různí herci přinesli květiny těm filmařům. A mě přinesl květiny jeden herec a řekl, já jsem pracoval v divadle vašeho bratra. A film se potom prodal do televize. A myslím, že to byl takový snad první film o Terezíně, který dávali v České republice. To bylo ještě Československo. Když psali noviny o tom sjezdu v roce 86, tak psali, že to je sjezd terezínských dětí, ale slovo žid se tam nikdy nevyskytlo. A také v Terezíně se o tom za komunistů málo mluvilo, že tam byli Židi. Vždycky se mluvilo o malé pevnosti, kde byli politický vězni a ghetto ignorovali. Takže po listopadu vláda velmi podporovala ten nápad otevřít muzeum v ghetto, ale nebyly na to peníze. A já jsem se hodně zúčastnila na tom zde hledat ty peníze, fundraising. A nebylo to lehké. Já jsem jezdila hodně do Prahy v té době a byla jsem činná v židovské obci a tenkrát založili Terezínskou iniciativu a já jsem je zastupovala v Americe. Jezdila jsem taky do Terezína a snažila jsem se jim pomoct získat peníze a spolupracovala jsem s jednou americkou mladou žurnalistkou, která byla kamarádka mýho syna, která opravdu bydlela v Terezíně asi rok. A
velmi se zasloužila na to, že jsme dostali velký grant a ona psala všechny ty granty, uměla v tom chodit. Samozřejmě v té době v Československu nikdo nevěděl, jak psát granty, hlavně anglicky. A my jsme spolu vždycky mluvili o tom, že české ženy se moc nezajímají o feminismus. A tak já jsem se potom rozhodla natočit film, který se jmenuje Czech Women Now We're Free. České ženy, teď máme svobodu. A jsou to portréty žen z různých profesí, 10 žen, zemědělnice, jedna tovární dělnice, filmařka. Hlavní osoba v tom je Pavla Slabá, ta měla tehdy skupinu rockové hudby Zuby nechty, ale myslím, že ji má teďka. Ta v tom byla hlavní, ona tež překládá básně z angličtiny a umí krásně anglicky. Tak to byly portréty těch žen, ale tež jako jsem se snažila do toho dát ten jejich postoj k feminismu, který byl většinou negativní, kromě Pavly, ale někdy ty ženy říkaly, jako, že o feminismus nestojí, ale žili životem svobodných žen. Například ta paní ohromná, která pracovala ve Škodovce tenkrát, nebo ta zemědělkyně, která, myslím, ze všech nejvíc nenáviděla komunismus, protože jim vzali všecko. V tom filmu jsou portréty těch žen před převratem a po převratu. A někdy se velmi změnil. Ten film, který jsem dokončila v roce 1993, byl ve Spojených státech nejméně úspěšný, protože už o Československo nebyl takový zájem. Zde byl ohromný zájem hned po převratu, asi rok nebo tak. Je o něj zájem na univerzitách, kde v Americe je hodně oddělení ženských studií. Já jsem nikdy nebyla úplně spokojená s tím filmem Terezínský deník, protože přece jenom jsem na tom pracovala s někým jiným. A je to historie Terezína, ale mě spíš zajímaly historie individuálních lidí. Takže jsem se rozhodla ještě jeden film točit o Terezíně a původně jsem v tom chtěla mít dvě ženy a dva muže, ale nakonec to byly dvě ženy a jeden muž. A ten film se jmenuje Hlasy dětí. Jedna z těch žen je Helga Kinská, která je tež v tom mém prvním filmu. Kamera jí má hrozně ráda. Ona se velmi dobře vyjadřuje. A zase jsem měla ty citáty z toho deníku. Já jsem hledala tři lidi, kteří malovali obrázky a měli deníky. Tak v tom jsou tři lidi. Helga Kinská, Helga Hošková, výtvarnice, která si tež psala deník, a Míša Kraus, to je architekt, který žije u Bostonu. A deník Helgy Kinský se zachoval celý, protože její otec, který zůstal v Terezíně, protože byl veterán první světové války a ztratil nohu ve válce, ten zůstal v Terezíně a zakopal její deník ve sklepě toho domu, kde bydlel, a po válce ho potom vyndal. Ale Helga Hošková a Míša Kraus, ale Míša Kraus si psal deník, který si vzal sebou do Osvětimi, kde ho samozřejmě mu ho vzali. Takže po válce on si sednul a napsal vše, co si pamatuje. Takže jeho deník není tak autentický jako deník Helgy. A deník Helgy Hoškové byl též schovaný v Terezíně ze stem jejich kreseb. Po válce, když se vrátila z koncentráku, tak Helga napsala, co si pamatuje o tom, co se stalo po jejím odchodu z Terezína. Ten film dávali v lednu v Berlíně v kino Arsenal. Já jsem tam byla taky pozvaná. To bylo výročí osvobození Osvětimi. A tam někdo napsal, že ten film intimní. Tak já myslím, že to je částečně ten úspěch. Tím, že ty tři lidi mluvějí o své, vzpomínají na to, co se stalo, a též mluvějí o pocitech k svým dětem a rodičům. Mé filmy bohužel jsou vždycky rozhovory a já jsem vždycky doufala, že se mi jednou podaří natočit film Cinema Verite, kdy se tráví hodně času s někým a zachytne se děj tak, jak se odbývá. Ale to bohužel už se mi asi nepodaří, protože na to se potřebuje hodně času a hodně peněz. Takže mé filmy jsou vždycky
rozhovory a potom se snažím co možná k tomu dodat ty nejlepší vizuální prvky. U dokumentu je tak důležité casting, najít správné lidi, jako je u hraných filmů. Až na to, že to nejsou herci, já jsem měla velké štěstí, že se mi podařilo najít ty lidi, kteří můžou komunikovat nejen tu historii, co prožili, ale též své city a že lidi na ně dobře reagují. A mě samozřejmě pomohlo, že jsem též prošla tím Terezínem a rozuměla jsem tomu, co oni prožili. Ačkoliv já jsem neprošla Osvětímem, je velký rozdíl mezi těma lidma, kteří vstali v Terezíně a kteří šli dál, protože Osvětím, jak víme, bylo peklo. V Terezíně to bylo někdy hrozný, ale nedá se to porovnat s Osvětímem. Když jsem plánovala ten film Hlasy dětí, tak jsem chtěla v tom mít lidi, typický terezínský děti, takže všichni museli do Osvětímy, protože většina terezínských dětí šlo do Osvětíma a většina terezínských dětí nepřežila. Já jsem hledala nějaký námět několik let a měla jsem různé nápady. Chtěla jsem též točit. Já jsem se seznámila s jednou mladou produkční, která měla tady natáčet nezávislý film a já jsem o tom chtěla natáčet, ale to nakonec nevyšlo. A já mám takovou složku, kde mám různé nápady a ta složka se jmenuje Projekt X. Jeden z mých nápadů dlouho byl film o procesu Slánského, ale já jsem hledala nějaký námět, kde budu mít hodně vizuálních prvků. A já jsem si nebyla jistá, jestli mi bude k dispozici dost archivní filmu o procesu. Tak jsem si nebyla jistá. A čím více jsem o tom přemýšlela a četla memoáry lidí, kteří se buď zúčastnili procesu, nebo vdovy lidí, který byl popravený, je spousta velmi dobrých memoárů, protože ty lidi, kterých se to týkalo, byli většinou velmi vzdělaní a dobře se vyjadřovali. K filmu mě hlavně podnítila kniha Hedy Margoliusové Kovály, která popisuje její život s manželem Rudolfem Margoliusem, který byl popravený, a jejich uvěznění nejdřív v lodži a potom v Osvětími a jiných táborech. Oba přežili a setkali se po válce a potom on začal pracovat pro vládu. On se stal komunistou, on se dal do komunistické strany z čistého idealismu, což tenkrát se stávalo. A byl to ohromně slušný člověk a měl dost velké místo ve vládě. Potom byl obviněný ze zrady a popraven, ačkoliv byl úplně nevinný. A ta kniha na mě udělala ohromný dojem. Takže od té doby, co jsem ji četla, jsem vždycky pomýšlela na to, že bych mohla točit ten film. A též, jak jsem se již zmínila, tak v roce 58, když jsem se poprvé po 10 letech vrátila do Prahy, tak jsem se sešla s matkou a sestrou jedné přítelkyně, která žila na západě. Její otec byl též popraven v procesu se Slánským a její matka a sestra mě dlouho vypravovali všechny detaily, co prožili a jak se k ním lidi strašně chovali. Takže jsem začala číst hodně memoáru a potom jsem si řekla, když se ukáže, že najdu dost archivních materiálu, že budu film točit. A jeden z lidí, který ve filmu též svědčil, byl Jan Kavan, to byl tenkrát ministr zahraničí a jeho otec byl jeden ze svědků při procesu a byl taky zavřený. A tenkrát Jan Kavan zrovna přijel do New Yorku podepsat nějakou smlouvu a konzulát pro něj měl recepci. A já jsem zrovna četla knihu jeho maminky, Angličanky, která je velmi zajímavá. Šla jsem se mu představit a on okamžitě souhlasil s tím, že se filmu zúčastní.
A to se týkalo skoro všech lidí, které jsem požádala, aby ve filmu vypovídali, protože pro ně ten proces byla taková otevřená rána, že jejich rodiče nebo muž byli popraveni a byli úplně nevinní. Někdy jako v případě Otto Schlinga, který byl taky popravený a který měl velkou pozici v komunistické straně. Ten byl velmi angažovaný v komunistické straně a možná, že nebyl nevinný, co se týče zločinů komunistické strany. Ale někteří z těch lidí, kteří byli popraveni, jako Rudolf Margolius, byli opravdu čestní a slušní lidé. Tak já, když jsem mluvila s Janem Gavanem, tak jsem mu řekla, no já ještě nevím 100%, jestli budu film dělat, protože musím zjistit, jestli mám dost materiálu. A on řekl, já myslím, že ho budete dělat, protože už vidím to vaše nadšení. A měl pravdu. Já jsem zase měla štěstí, že jsem našla svědky lidi, kteří vypovídali, kteří byli velmi zajímaví. Kromě Hedy Margoliusové a Kavana, též Eduarda Goldstickera, který byl profesor literatury a též diplomat, a který byl velmi pro film vzácný svědek, protože byl sám zavřený a byl svědek při procesu a mluvil krásně anglicky a skvěle se vyjadřoval. A vdova, Angličanka vdova po Otto Schlingovi, též velmi inteligentní žena. A potom Líza Londonová, to je Francouzka, vdova po Arturovi Londonovi, který napsal knihu Doznání. A Líza Londonová byla fascinující svědek, velmi vášnivá komunistka snad do smrti. Její otec byl horník a od malička jí vodil na schůze komunistické strany. Když zavřeli Artura Londona a obvinili ho ze zrady,

který byli v procesu obžalovaní, 11 bylo Židů. Ten proces byl považován za ten největší antisemitický proces té doby. Já jsem též dělala hodně rozhovorů s Karlem Kaplanem, který o tom nejdříve začal psát. A ten mi řekl, že když poprvé šel do archívu, tak tam bylo spoustu filmu archivního celého procesu. A my jsme tenkrát se snažili film najít, ale bohužel se nám to nepodařilo. Takže ve filmu jsou jenom malé části toho filmu, který natočili při procesu. Film byl natočený přibližně v roce 2000 a měl tady v New Yorku premiéru 3 dny po 11. září. Já jsem se snažila změnit to datum premiéry a to se mi nepodařilo, ale stejně New Yorkčani se v té době nemohli moc pohybovat po New Yorku, protože nejezdilo metro, ale ten biograf, kde ho dávali, má velmi lojální obecenstvo lidí, kteří tam bydlí kolem. A já jsem tam musela jet 3 dny po 11. září a uvádět film a byla jsem velmi překvapená, že na to stejně přišlo hodně lidí.

Co mi pomohlo v natáčení filmu, byl ten fakt, že jsem vždycky pracovala s velmi dobrým štábem, českým štábem. A například, když jsme natáčeli Hlasy dětí, tak jsme velkou část natáčeli ve Vídni, protože Helga Kinská, která je jedna z těch hlavních, tam žije. A to jsme tam jeli z Prahy, celý štáb byl český. A já jsem pracovala na 3 filmech s Erwinem Sandersem, který je jedním z nejlepších dokumentaristických kameramanů. Tenkrát Jiří Ježek se osamostatnil a měl firmu Space Films. A vždycky jsem pracoval se Space Film a s produkční Zuzanou Červenkovou, která je absolutně perfektní produkční a která mě vždycky umožnila velmi hladké natáčení a velmi dobře jsme si rozuměli. Když jsem natáčela scény s Míšou Krausem, který žije u Bostonu, tak jsem vlastně poprvé pracovala s Američany a byli to sami fajn lidi, ale přece jenom to byl velký rozdíl. V roce 2006 jsem přeložila jednu hru mého bratra Smolař ve žluté čepici. Anglický název je The Unlucky Man in the Yellow Cap. Já jsem to přeložila, ale též s pomocí Alexe Zuckera, který je báječný překladatel. To je hra o Terezíně, hra s hudbou. Je to jenom mladé muži, který je v Terezíně, má práci jako policajt a ten se zamiluje do dívky, která vystupuje v kabaretu. Takže jsou tam písničky z kabaretu. Tady v getu v kabaretu. Můj bratr vždycky psal perfektní rýmy a přeložit jeho písničky, jeho texty písniček do angličtiny není lehké a v tom mě hodně pomohl Alex Zucker. A my jsme měli 2 takzvané čtení hry. Nejdříve v Queens muzeu přišla na to ředitelka Českého centra a ta mi navrhla, abychom měli další čtení, které by sponzoroval Český centr, ale s nějakou židovskou organizací. Já jsem se spojila s Jewish Community Center, tomu se říká JCC, to je centr židovské komunity, kde se odehrává strašně moc kulturních záležitostí a tak ve spojení s tím JCC Český centr měl další čtení, ale v Českém centru mě navrhli, aby to režírovala jedna americká režisérka, s kterou hodně spolupracovali. A když jsem se s ní seznámila, tak jsme se rozhodli, že se pokusíme zažádat o vstup do Fringe Festivalu, do New Yorkského Fringe Festivalu. A oni nás přijali, ale já jsem musela být producentka, což nebylo lehké. Ta ředitelka New Yorkského Fringe Festivalu je původem Češka, jmenuje se Holí. Holá, Holí. Ta mi řekla, každý rok je v tom festivalu asi 200 různých her, představení a většinou v hrozně malých divadlech. Ale ta ředitelka festivalu mi řekla, že si myslí, že když to je na židovské téma, že by nám měla dát velké divadlo. Tak nám dala velké divadlo na Lower East Side. A já jsem měla velký strach, že neprodáme dost lístku. No ale potom jsem měla velké štěstí, že se mi podařilo dostat článek v New York Times a my jsme prodali hodně lístku. Tak to bylo tak docela úspěšné představení. Já mám ještě spoustu nápadů na filmy, ale bohužel, jelikož mé natáčení se vždycky zakládá cestováním, tak bohužel už nemůžu nic točit, ale já se teď snažím něco psát. O tom radši ještě nebudu mluvit, protože to není tak daleko. Co se týče překladů české literatury do angličtiny, jak již jsem řekla, tak jsem studovala dlouho na Kolumbijské univerzitě. Tam jsem se seznámila s Petrem Kusím, který zemřel před několika lety a ten dělal hodně překladů. Například ty první knihy Kundery překládal do angličtiny. Teď je nejúspěšnější překladatel Alex Zucker, který je podle mého názoru báječný. Přeložil například Jáchyma Topola, což není lehké, a který se velmi zajímá o českou literaturu. A ten přeložil 3 kapitoly
knihy mého bratra. Já už se dlouho snažím najít nakladatele na terezínskou knihu mého bratra, ale zde to není lehké. Je to kniha o holokaustu, je humoristická částečně a toho se nakladatel bojí. Před 2 lety byla kniha přeložená do němčiny. Já jsem dostala e-mail od jedné paní Slovenky, psychoanalytičky, která se svým mužem psychoanalytikem Němcem dělá překlady z češtiny do němčiny a která mě požádala o povolení přeložit Spolek pro ochranu zvířat. A já jsem jí to povolení velmi ráda dala a ta kniha vyšla před rokem v Německu a dostala ohromnou recenzi v Die Welt, to jsou důležité noviny. Ale bohužel zatím se mi nepodařilo. Už se dlouho o to pokouším najít nakladatele v Americe. Já mám hrozně ráda New York. Ještě před 2 lety jsem jezdila každý den na kole v parku, ale teď se trochu obávám, já bych nerada spadla. A v zimě, když je do sněhu, já jsem jediný dospělý člověk, který si přeje sníh, protože já chodím lyžovat do parku. A jinak já myslím, že dost využívám newyorské kulturní scény, která je ohromná. Tady každý večer si člověk nemůže vybrat, protože se toho tolik děje. A nejradši asi chodím na filmy, což chodím hodně, a občas též do divadla. Mí synové jsou oba žurnalisti a jednu dobu můj starší syn psal profesionálně o divadle, takže mě často zval, ale já si nemůžu stěžovat. Já už žiju velmi dlouhá léta v New Yorku a New York je můj domov. Ačkoliv někdy se cítím jako Češka v Americe, ale když přijedu do Prahy, tak se tam cítím jako Američanka. Já myslím, že nejsem ta jediná v tomhle pocitu. Ale můj domov je v New Yorku. Já mám amerického muže a děti jsou Američani. Já jsem kdysi doufala, že se naučí česky, ale potom, jelikož jsem ovdověla, tak to nebylo možné je učit česky. Ale já se budu vždycky zajímat o českou literaturu. A když počítám, tak počítám ještě pořád česky. A mám ráda český jazyk.

0: Osudy celý tento týden patřily vzpomínkám Zuzany Justman a právě jsme si poslechli závěrečnou část vzpomínkového vyprávění česko-americké filmové dokumentaristky, překladatelky a také spisovatelky. V New Yorku s ní natáčela Renáta Spisarová, v Ostravě na pořadech spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. A také v posledním díle zazněly ukázky z alba Thesaurus židovské hudby. Hrál soubor Solamente Naturali s uměleckým vedoucím Milošem Valentem. A to je z pátečního vysílání Českého rozhlasu Vltava úplně všechno. Dobrou noc vám za všechny, kteří pro vás dnešní program na Vltavě připravovali, přeje Martina Kolajová a těšíme se zase s vámi naslyšenou.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Následující skladbou bude koncertantní kvartet pro housle, hoboj, violu a violončelo F-dur, opus 7 číslo 1 z cyklu O šesti skladbách od Jana Křtitele Vaňhala. Hrají Sarah Francis, hoboj a smyčcové trio Tagore.

hoboistka Sarah Francis a smyčcové trio Tagore hráli koncertantní kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo F-dur opus 7 číslo 1 od Jana Křtitele Vaňhala. Španělský pianista a komponista Manuel de Falla napsal své populární symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách za pobytu v Paříži. Dnes je bude hrát Marta Ergličová, klavír a pařížský orchestr. Řídí Daniel Barenboim.

To byly symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách od Manuela de Falii. Hráli Marta Argeričová, klavír a pařížský orchestr. Řídil Daniel Barenboim. Koncertantní skladbu vystřídá sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hrají Ellen Schmidt, housle, Gaetano Nasillo, violončelo, Karl Ernst Schröder, barokní kytara a Andrea Marchiol, čembalo.

0: To byla sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hráli Ellen Schmidt, housle Gaetano Nasillo, violončelo Karl Ernst Schröder, barokní kytara a Andrea Marchiol, čembalo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a program pokračuje symfonickou fantazií pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strausse. Hraje Tonhalle Orchestr Zürich, řídí David Zinman.

Tonhalle Orchestr Zürich řídil David Zinman, hrál symfonickou fantazii pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strause. A dále uslyšíte cyklus skladeb pro klavír, lyrické kusy, opus 57, sešit 6. Edvarda Griega. Na klavír hraje Eva Knardálová.